0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Milí posluchači, zdraví vás Václav Hybš a mám radost, že se opět můžeme spolu setkat u hodinky

0: krásných písní a melodií v dalším díle pořadu Desky, pásky, vzpomínky.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybáka.

0: Tak slyšeli jsme znělku, tohle vlastně byla znělka orchestru Václava Hybše. Slyšeli jsme ji už tady dvakrát dneska, to je vlastně třetí setkání s jeho kapelníkem, dirigentem, aranžérem, skladatelem, ale také trumpetistou, jak jsme si povídali hned v prvním díle. Teď jsme slyšeli znělku. Pojďme si něco k ní říct. Jak se stalo to, že právě tahle melodie se objevila na světě? Kdo ji vybral? Jak vůbec se zařadila do repertoáru? Jak to s ní celé bylo?
1: No to vzniklo náhodou. Já jsem nikdy žádnou znělku nechtěl. Vlach měl Stardust. Tenkrát se mnou hrál Karel...
0: Růžička.
1: Karel, ano, to ty víš, já už jsem ti o tom říkal, že to hrál Karel Růžička a takhle si brnkal a najednou slyším tuhle melodii. A co to je, Karle, tohleto? On říkal, to je menuet Luigi Boccherini. Jen tak si to hrál a tím pádem vlastně mně se to velice líbilo. Tak takhle přesně v této úpravě se mi nahrál a stala se znělkou pořadu, to ty jsi ještě asi nebyl na světě, Dobrý večer s Valdemarem. A od té doby to zůstalo a je to krásný snímek. Takže to je vlastně moje znělka taková.
0: S ní se budeme každý týden takhle setkávat. Vzpomínali jsme na tvé dětství, na tvůj příchod do Prahy, na to, jak jsi vlastně dostal do prvních angažmá, až vlastně k tomu, jak jsi zakládal už i svůj orchestr a o tom si dnes budeme trochu povídat. Pojďme si teď poslechnout některý právě ze snímků, který si aranžoval, který se dával dohromady. Pocit sváteční?
1: Může být, proč ne?

0: pocit sváteční. Je to píseň, kterou později také nahrál Karel Gott. Co tebe na téhle skladbě, písně, melodii nejvíc bavilo? Jak jsi takhle instrumentoval?
1: Ne, mně se to líbilo jako písnička, mně se to líbilo a když jsme hrávali na plesích, tak potřebuju mít repertoár. Tak jsem si to udělal jako orchestrálku.
0: Další věc, co bychom si mohli poslechnout, je také instrumentálka. Raindrops Keep Falling on My Head, známá píseň.
1: Je to z nějakého filmu. Ne, nevím teď přesně, ty seš na mě moc rychlej, chlapče. Ale určitě je to známý. Ty, da, da, da, da, no, tak víš, o co jde. Tak si ji poslechneme.

0: Slyšeli jsme dvě instrumentálky, pojďme se zase podívat na zpěv, protože přece jenom zpěv to je klenot každé kapely. Každý posluchač samozřejmě má rád, když kapela skvěle hraje, ale jakmile se tam objeví solista a skvělý solista, tak to najednou celou tu věc posunuje někam do tématu události. Určitě mimořádnou událostí bylo, když před vámi stál Jožka Černý. Toho jsme si pouštěli už před týdnem. Pojďme si o něm říct něco víc, protože mě to právě zaujalo, jak on se vůbec ke kapele dostal, jak k té spolupráci došlo.
1: No tak to je král moravský písničky, no zpěvák úžasný. A kdysi Karel Wagner mě požádal, jestli bych udělal CDčko, celý CDčko s Jožkou Černým. No tak jsme do toho šli, tak si můžeme pár věcí zahrát.
0: A jak se Rodák z Police nad Metují shodne s někým z Moravy, kdo je vlastně opravdu symbolem Moravy? Jak
1: no,
0: to mezi vámi fungovalo?
1: Když my dva jsme se dohodli taky, ty seš odkud? Ty nejseš Hradečák.
0: Já jsem z Trutnova.
1: Z Trutnova, no tak Trutnov znám dobře. Tam jsem byl taky několikrát. Dokonce ti řeknu, proč jsem byl v Trutnově. Tam mě operovali nosní mandle. No jo, když jsem byl malý kluk. Takže to
0: a
1: už
0: udělali to dobře asi, jak je vidět.
1: No tak asi jo. Dokonce bych si vzpomněl i na toho operatéra. Ale to už je tak dávno všecko. No, počkej, aby jsme od toho Trutnova se dostali
0: zpátky na Moravu
1: k Jožkovi Černým. Mm-hmm. On je z Břeclavy. No tak jako ej, od Buchlova můžeme si zahrát. Ty si vybereš, co ještě budeš chtít, no.
0: A mě by zajímalo, ještě než si to poslechneme, s tvými vlastně zkušenostmi, skladatelskými, aranžerskými, jaké to bylo najednou přistoupit k lidové písni?
1: No, tak hele, já bych to trošičku řekl takhle, že my vlastně muzika se používá i při těch nejslavnějších. Je to těžký hrát i při narození, i při úmrtí. Kolikrát jsme my hráli v krematoriu, nebudu jmenovat komu všemu jsme hráli, ale to znamená, že teda my musíme umět zahrát folklor, normálně taneční muziku, operety. Později se dostaneme i k operám. Do všeho jsme zabrousili. Lidové písničky mě vždycky byly blízko. No tak ten Jožka s námi naspíval spoustu věcí, celý CDčko. Ale jako ukázku si můžeme dát, kolik, 3 věci mě dovolíš?
0: Dobře, pojďme na 3 písně, takže třeba Ej od Buchlova, Lásko bože lásko, anebo Slovácké písničky.
1: To je taková malinká směs.
0: Těším se.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Pane kapelníku, jak na to reagovali folkloristé? Přece jenom ti muzikanti, co tahají každý týden cymbál někam, kontrabas a teď najednou velká kapela, dechy, všechno. A najednou ty jejich písně, které oni berou jako možná svůj poklad. Najednou někdo z Prahy, netuše, že jste odjenut původem, přijede a hraje jim to. Vzali to dobře nebo se vyhraňovali?
1: Tak tohle to ti odpovím tak. To se musíš zeptat jich a ne mě.
0: Tak já věřím, že se k tobě stejně něco dostalo. Nebo hlavně, co na to říkal Jožka Černý, protože ten ví stejně nejvíc.
1: Od té doby jsme kamarádi.
0: Takže to dopadlo dobře.
1: A já miluju ten folklor jejich moravský. Tak to je skutečně, i oni mají i ty nejenom cymbálovky, ale i dechovky ohromný. Pojďme dál, co bys chtěl ode mě?
0: Pojďme se trošku posunout zase někam malinko, jakoby k současnější hudbě. Ty jsi taky spolupracoval s Laďkou Kozderkovou.
1: No jistě, no Laďka to byl...
0: Byl to živel?
1: Živel, obrovský.
0: No tak... A byla jenom na pódiu živel, nebo i v zákulisí, i
1: no
0: při
1: tak zkouškách? To já nevím.
0: Myslím, jako při tom, při takové té muzikantské komunikaci.
1: Bohužel, skončila strašně brzo. A ta Laďka, kdyby se narodila trošičku někde jinde, tak dosáhla světový úspěch. Skutečně to byl dar od Pána Boha. Úžasná holka. Dokonce asi tak 14 dnů před tím, než zemřela, jsme točili nějaký televizní pořad a ona říkala, pojď, jdeme na kafe, mám chuť na kafe. Tak jsme šli ke mně, já byl jim blízko Žofína. A jen jsme tam došli, tak řekla, já už nemám na to, ne, tak a ona byla, už se mě zdála taková, ona věděla, co jí čeká. Ale skutečně zaspívala tu věc, kterou si teď pustíme, to je úžasný.
0: Nevěř očím svým, Laďka Kozderková.

0: Nevěř očím svým, Laďka Kozderková. Pojďme vzpomenout ještě na další osobnost, třeba na Milana Chladila.
1: No, Milan Chladil taky nám odešel takhle brzo. Milan byl úžasný a ten nám zaspívá písničku. Víš, kdo ji napsal, tu písničku, té, kterou mám rád?
0: Nebyl to Charlie Chaplin?
1: No, ty to víš, samozřejmě, ano. Setkal jsi se s ním?
0: Bohužel nikdy.
1: No, ale já jo, protože on byl prezidentem takového festivalu. A tam ta písnička zazněla v podání nějaký francouzsky a mně se to líbilo, tak já jsem ji přivez a nechal jsem si ji od Zdenka Borovce otextovat. No a Milan to zaspíval úžasně.
0: Pojďme si poslechnout Milana Chladila ve skladbě, kterou napsal Charlie Chaplin.
1: Té, kterou mám rád.

0: Tak tohle byl Charlie Chaplin jako skladatel, zpíval Milan Chladil. My jsme se teďka během téhle písničky tady bavili o jedné desce, kterou tady sebou Václav má, a je to vzpomínka Pocta Jaroslavu Ješkovi. Jak ty se s tímhletím úžasným autorem, skladatelem vlastně pamatuješ, jak jsi si s ním někde potkal, jakoby myslím muzikantsky, kdy jsi třeba sešel prvně jeho písně, nebo kdy jsi první hrál, nebo čím tě oslovuje? Pojďme si ho představit.
1: No tak s geniální hudbou Jaroslava Ješka jsem se setkal asi tak ve 13 letech a od té doby mě provází celým mým hudebním životem. S velikou pokorou se skláním před jeho tvorbou a obdivuju, co všechno dokázal za tak krátký život.
0: Myslím, že kdyby se právě Jaroslav Ježek narodil jinde, anebo že v lepších letech, možná už to by stačilo, že by to byla opravdu zářivá hvězda i na tom světovém nebi. Rozhodně na našem českém za ním zůstává nezapomenutelná stopa. Život je náhoda, je v podstatě taková druhá česká hymna, co si budeme povídat.
1: No, tak víš, kdo byl jeho nejbližší? No, tak ne, určitě měl kamarádů moc, ale jeden z nejbližších, František Filipovský. Mm-hmm. A ten mě vždycky říkal, škoda, že jste se nepotkali s Jardou, myslel tím Ježka.
0: Tak
1: ten...
0: aspoň prostřednictvím jeho jste se vlastně aspoň tak vzdáleně potkali, což
1: asi
0: je
1: jo.
0: Fajn. Pojďme si poslechnout třeba jeho Bugatti Step.
1: Pojďme, Bugatti Step, který potom přejde na nebe na zemi, což zaspívá Milan Chladil. Uh-huh. To je spojený ty dvě věci.
0: Bezvadně. A piano, Bugatti Stepu zahraje?
1: Piano hraje Pavel Větrovec.
0: Paráda.

0: deskypásky vzpomínky Václava Hybše a teď posloucháme vzpomínky na Jaroslava Ježka. Jakým klíčem si vybíral interprety, kteří vlastně zpívali písně Jaroslava Ježka? Třeba takovou Stonožku, velmi vtipnou, hravou píseň.
1: No tak to nám zaspívá Karel Štědrý.
0: A proč právě on? Jak ti to napadlo?
1: Na tohle to neumím odpovědět. No tak napadlo.
0: Čiže je to pocitová volba většinou, že člověk neví třeba přesně proč, ale cítí, že tohle by bylo nejvhodnější od...
1: Ano, no tak jednak se mnou už zpívali snad všichni mimo tebe. Takže tu Stonožku jsem si říkal, že by udělal skvěle Karel Štědrý.
0: Dobře, poslechněme.
2: Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Ježka, Stonožka. Zpívával ji Very s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.

jsme tomu stonožka, co má práce s obouváním, jen se oběda dočka, začne se zouváním, na každou totiž nožku.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Karel Štědrý a Stonožka. Zmiňovali jsme tady druhou českou národní hymnu Život je náhoda. Tu se nechal naspívat Naďou Urbánkovou. Jak se s ní spolupracovala?
3: S Naďou bezvadně. No tak život je náhoda. Nevím ani proč jsem to hodil na tu Naďu, ale to uslyšíme.
2: Já myslím, že volba u tebe vždy právě dopadla dobře, protože někdy je dobré nad tím nepřemýšlet a nechat to na pocitu a člověk se rozhodne správně.

0: Hrát Jaroslava Ježka je pro každého muzikanta sváteční událostí. To jsou krásné melodie, nádherné harmonie, všechno je to dokonale do sebe dopasované a udělané. Jak třeba muzikanti v kapele? Samozřejmě oni, je to pro ně trochu práce, ale ocení právě, když přijdeš s takovýmto projektem, který jim nějakým způsobem víc...
1: Ale no tak buď trošku praktik, realista. Muzikantům je to jedno. Ale musím na nich vidět, že to dělají rádi.
0: Tak to jsem si myslel. Já si totiž myslím, že zrovna tuhle muziku by vesměs měli hrát rádi a že pak je to většinou z té nahrávky trošku víc cítit. Je to tak?
1: No je to tak.
0: Tak pojďme si poslechnout Karla Černocha. Karel Černoch naspíval píseň O Španělsku si zpívám, což je další z písní Jaroslava Ježka.

0: krásný je.
1: Rozhodně nelehkým úkolem bylo obsadit někoho do role zpěváka Tří strážníků. Ta píseň je velice těžká, navíc když se člověk vzpomene na Osvobozené divadlo, tak přesně víme, jak by měla znít, jak by měla vypadat, a myslím, že tady si zvolil opět skvěle. Jiří Korn je interpretem písně Tři strážníci. Jak se s ním spolupracovala?
2: No, s Jirkou naprosto dokonale, protože vždycky přišel připravený a překvapil nějakým nápadem.
1: Čili on vlastně ty role těch tří strážníků už měl předpřipravený, aby to byl ten dialog, aby tam byla ta hádka.
2: No jistě, takže nemůžu na Jirku říct jediný křivý slovo. Skvělej.
1: Tři strážníci, Jiří Korn.

0: Jaroslav Ježek a ten jeho hudba, jak na tebe působí?
1: No ne, i ten jeho život. Víš, ty Americe on nadával furt těm kolegům, co znamená Voskovcovi a Werichovi. Vy jste mě zatáhli, ale kdyby ho nezatáhli, tak by skončil v koncentráku ten Ježek. To byla tak strašná doba, že vlastně utekli před Hitlerem všichni tři. A ten Ježek, jemu se strašně stýskalo a opravdu jim to tam vyčítal, nadával a tak dále. No a on se tam oženil taky, už na smrtelný posteli. Mm-hmm. Já jsem hodně čet o jeho životě, tak je úžasný, co on všecko dokázal. A on psal i muziku, dokonce měla i v Česká filharmonie v repertoáru Ježka, protože on skládal i vážnou muziku, ale kdyby nedošlo k tomu spojení Voskovec, Werich, Ježek, tak dneska už by nikdo neznal toho Ježka, protože přeci jenom ta vážná muzika neudělá to, co udělá tato muzika. Přišel do povědomí všech lidí, ale zrovna tak ti dva, Voskovec s Werichem, kdyby se nespojili s Ježkem, bylo to obou strany skutečně, bylo to jedinečný.
0: Ty jsi spotkal někdy s panem Werichem?
1: No samozřejmě. Ne, že bychom byli kamarádi, protože přeci jenom byl o mnoho starší, ale s mnoha lidma jsem se setkal vlastně z Osvobozeného divadla. S Františkem Filipovským mnohokrát, ten vždycky říkal, no škoda, že jste se nemohli potkat s Jardou, protože byste se měli rádi. No určitě já Ježkovou muziku hodnotím, je to úžas. No ale i jak se ptal teda s panem Werichem, jsem se setkal, dokonce vím kde, ale to není důležitý teď povídat. Když měl, já nevím, snad 75, tak jsem mu předával na jevišti květinu, to bylo v Lucerně. Měl jsem v životě opravdu štěstí se potkat s mnoha lidma, což bys mě mohl v některém případě i tak trošku závidět, no. No tak, ale ne, promiň, že takhle.
0: Já ti to závidím a zároveň obrovsky přeju.
1: Děkuju.
0: Kdyby jsi měl třeba doporučit pro někoho, kdo nezná tvorbu Jaroslava Ježka, dvě skladby, nebo prostě něco, co by, no co by měl určitě slyšet, co je to?
1: No tak máme tady spousta orchestrálních věcí. Úžasné je třeba jeho valčík Jarní vítr, anebo potom Proměny, Carioca. Bugatti Step, ale ten už jsme slyšeli kousek. Je tady spousta orchestrálních a to nechám na tobě.
0: Já mám radost, že z Bugatti Stepu, teď se k němu také jenom vracíme. Pro spoustu mladých muzikantů, kteří samozřejmě hrají piano, je to takový odrazový můstek, k tomu se posunout někam dál, kdo zahraje Bugatti Step, tak jako je opravdu jakoby už na vyšší úrovni hry. A málo kdo z nich předtím tuší, že to vlastně napsal Čech, že to napsal Jaroslav Ježek, protože to berou jako nějakou slavnou americkou nebo prostě světovou skladbu, protože ono to opravdu světová skladba je a my jako Češi bychom na ní měli být rozhodně hrdí. Pojďme si tady teď na závěr dnešního pořadu, na dnešním setkání s Václavem Hybšem poslechnout právě již zmiňovaný Jarní vítr, čili valčík v instrumentální podobě orchestru Václava Hybše.
1: No tak já jenom bych chtěl poděkovat za setkání a těšíme se za týden.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Předklání se před mikrofonem, natahuje se po sluchácích a už je taky slyšet. Chtěl by nám něco říct. Vítá ho Patrik Rozehnal. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
2: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne.
1: Dneska máme dedlý zátek, už jsi měl?
2: To je pro mě novinka. Jo. Neměl jsem, to jsem nějak opustil před drahnou dobou let.
1: Jak to?
2: No tak jedině, že bych tak nějak zmrzlinku nebo něco takového, ale že bych jako lízátko jako takový, teď by se mi mohlo něco stát.
1: Co třeba?
2: Tak když patřím do té kategorie ohrožený, tak třeba bych se s ním mohl zadusit.
1: A ježíš to ne, tak hodně zdraví.
0: Humoriáda.

0: Začněme bez lízátek. S tuškou v ruce se seznamem, budeš si to škrtat, co jsme už odehráli, nebo zaškrtávat, co chceš pustit.
1: Já jsem ještě chtěl říct jako k tomu lízátku, a tak jako, jak se říká, že kůň jednou hříbětem a člověk dvakrát dítětem, tak možná, že se ten dělský šáhnu po lízátku blíží. Ano. No nedej bože, že přijdu sem a nebudu moc mluvit, třeba, protože budu říkat, moment, musíte mě nechat dolízat.
0: Tak jo. Teď ti nechám vybrat.
1: Dobře, dobře. Takže my si dopřejeme zážitky sportovního komentátora v podání Karla Poláka.
0: Ano.
1: Mě utkvěl tím, že pretěkárka má sametový klín. Tak možná to uslyšíme.
2: Já jsem 4 roky robil vlastně hlásatela televizních novin. Hneď moje druhé či tretie vysielanie mohlo znamenať môj absolútny koniec v televízii, pretože to boli práve dni, keď zomrel prezident Antonín Zápotocký a zvolili Antonína Novotného. Antonín jeden, Antonín druhý. A ja som suverénne hlásil správy, ako herec ja som v podstate čítal, alebo správy som prednášal skoro vlastnými slovami. Mne stačilo sa pozrieť na tú správu, ja som dokázal povedať na spameť. Takže je tu tak suverénne do obrazu som sa pekne pozeral a končil som jednu reportáž z Bratislavy tým, že zo slávnostného zasadnutia Slovenskej národnej rady poslali jej účastníci pozdravný telegram novému prezidentovi republiky, súdruhovi Antonínovi Zápotockému. Na to trik, cvak a pokračovala Praha. Ja si tak sedím a kameraman spoza kamery vystrčí hlavu a kričí na mňa: Novotnému! Čo vravíš? Ježišmarja, tedy som si uvedomil. Ja som sa bál vyliesť z tej hlasateľne. Tam už samozrejme telefóny zvonili. Sabotáž, vyhodiť a tak, že zúve. No tak prešlo to len tak, že vyšiel som nakoniec na chodbu, lebo som musel už vyjsť von. Tam bežal námestník, Sarvaš sa volal. Jediné, čo zvolal na mňa, ty krepáň, to je taký liptovský výraz, potatier, krepán, to je ako taký akože debil, blbec a to všetko dokopy. Tak to nejako takto prešlo, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Splést někomu jméno, na to může každý z moderátorů vzpomínat. Taky se mi podařilo. Co tobě, Jirko?
1: Ježišmarja, ale to jsem, myslím, už tady vyprávěl. Já jsem hned při první službě na jedničce, tehdy byly jenom jednička a dvojka, teda první a druhý program České televize, a já jsem sloužil takovou exponovanou službu, protože se vysílal pořad, který byl o Blízký východ a natočil to, bylo to věnováno Blízkému východu, natočil to jak jinak než sovětský specialista Farid Sejful Muljakov, specialista na otázky Blízkého východu. No a mě přinesli ten text jako krátce před tím, než protože to bylo, jako byla to žhavá novinka. No já jsem se podíval na ten text a říkal jsem si, jo, tak to celkem zvládnu, to se snad naučím, a když tak akorát to jméno, teda to je hrozný Farid Sejful Mul, jako do dneška si ho pamatuju. Nedošlo k tomu, rozsvítila se červená, já jsem začal mluvit, mluvil jsem, přišel jsem k jménu Farid Sejful Mul, a tam mě posedla pýcha. A já jsem místo specialista na otázky Blízkého východu jsem řekl specialista na otázky Dalekého západu, tedy především Blízkého východu. A když jsem přišel úplně zbrocenej, téměř krví, a Martě Skařantovi jsem říkal, prosím tě, slyšela, co jsem říkal? Ona říká, no slyšela, prosím tě, buď klidnej, no to je sovětský specialista, obsáhne tu zeměkouli celou kolem dokola.
0: Jakou metodu máš na to naučit se to jméno právě úplně sestavené ze slabik, které nejsou české, nebo tak
1: no,
0: české
1: tak jako na to narážím, když dělám komentáře v dokumentech, to se stává, ale nemám celkem, já jsem se naučil číst dopředu, takže, no a potom, když je nějaký jméno, který opravdu teda, nebo jsou tam takový ty ochechulózní názvy, nějaký třeba lékařský, no tak to samozřejmě se zastavím a přečtu si to.
0: Kyseliny a takové ty
1: no,
0: léky.
1: Ježišmarja, no.
0: Tam se ty písmenko úplně pletou, na tom no, je to strašně dlouhý.
1: No ježišmarja, ano. Ale ono hlavně totiž, jako tam člověk zjistí, že není prostě ve všech oborech fundovaný a tady
0: Jako... A pomáhá ti co? Jako potrhnout si to barevně, rozdělit si
1: tak
0: to?
1: Tak já nemám čas si to... Teď já nedostanu ten text, já ho dostanu, když tam přijdu. Teďka už to nemáme na papíře, máme to na tabletu, takže já musím listovat rychle. To ještě je další věc.
0: A trvalo ti nějaké z poslední doby nějaké slovo, přes které ses musel dlouho přinášet, než toho vyslovil správně?
1: Tak asi jsem někde se zarazil, to ano, ale že by to, jako že bych to nenatočil, to ne, třeba... že bych šel domů a říkal, zejď tam přijdu a natočíme to znovu. To se mi teda zaplať pámu stalo.
0: S Františkem Kinským jsme teď natáčeli taky a on se nemohl dostat při tom, když četl text pod Krkonoší. No, tomu to prostě nešlo.
1: Tak mohu říct, to říkala Pavlína Filipovská, říkala prdko Konoší.
0: Myslím, že to tak nějak znělo. Jiří Ptáčník je naším dnešním hostem, vybral Karla Poláka, sportovního komentátora. Další jeho vtipné zážitky z komentování sportu můžeme slyšet v té ukázce, v tom pokračování. Ačko anebo Bčko nasazuji proti já, tedy především Josefa Hlinmaze ve scénce nazvané Nečti miláčku, pořad na veselené vlně, ze kterého bereme. Telefon sem 731 800 900, číslo SMS-kové 90 01 04, humor mezera anebo B, pravidla jsou stejná i dnes. Posloucháte Humoriádu.
4: Co tě znám, tak...

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Patrik Rozenal a Jiří Ptáčník ve studiu dnes v Humoriádě a další jména důležitá pro vás, Karol Polák a nebo Josef Hlinomas, které si vyberete vy do ukázky, která může zaznít ve vysílání Humoriády. Vítáme vás na telefonu 731 800 900.
5: Dobrý den. Jiroslav Karvine, dobrý den, pane Ptáčníku. Dobrý den i vám, Patriku. A
4: děkuju.
5: Hlasuju pro Josefa Hlinomasa.
4: Píšu mu bo, tak děkuju i vám.
2: A zdravíme do Karvine.
4: Kdo další?
2: Dobrý den.
6: Haló, slyšíme se?
2: Ano.
6: Tak tady je ve radio, to je kůsek od Strážnice, pan Junák má tady chatu.
4: Ano.
6: Já bych chtěl pana Poláka a něco bych mohl říct panovi Zápotockému.
4: Zkuste, když to bude stručné, no, abychom nezdržovali.
6: Bude to krátké. Panu Zápotockému se říkalo sonda práce. A když se Veselý otevíral nové nádraží, tak on ho byl otevřít.
4: Ano.
6: A nějak v tom chumlu lidí se ztratí, jo. Tak oni ho hledali a našli ho v hospodě Spartu chlapu, jak si dává do nosu. Děkuju.
4: My taky, mějte se pěkně.
2: Zdravíme vás.
4: Myslím si, že je v téhle chvíli už rozhodnuto, že jste si vybrali, že zabralo to povídání, které není tak časté od sportovních komentátorů, dobře vybrali Jirka Ptáčník, zážitky sportovního komentátora. Budeme v tom pokračovat.
7: Manfred Kokot. Tak co říká tohleto jméno bývalého německého sprintera?
8: Já se to nezbavím. Mňa sa každý na to pýta a už sa pomaly aj hambím, alebo to po česky stydím o tom hovoriť. To bolo tak, že tento Manfred to bol atlét Nemeckej demokratickej republiky, behal stovku za 10-1 už vtedy, bol majster Európy v šprinte na 100 metrov a volá sa Manfred Kokot, čo v Nemecku nič neznamená. U nás to má troška iný význam, u vás možno nie až taký, ale u nás taký.
7: Ale my tomu rozumíme.
8: Ešte extrémnejší. No a bolo to v čase, keď na olympijskom štadióne v Berlíne pokryli tartanovú dráhu, vyrobili a na počesť tartanu bol veľký meeting atletický, ktorý sme vysielali, ja som to komentoval, no a vidím tam beh na 100 metrov. Boli tam nejakí Američania, Rusi, Francúzi, Nemci, samozrejme, medzi nimi tento Manfred, štvrtá dráha. A naši dvaja, Janeček a Mandlík, šprinteri Dukly Praha v tom čase. A ja tam vidím to Manfreda, tak som si povedal, no toto ja predsa nemôžem nechať len tak, to ja musím nejako využiť. Ešte som nevedel jak, ale niečo reku, musím na to povedať. No tak som povedal, prvá a štvrtá dráha, teda Manfred a bababa. Bum, vybehli, po 20 metroch už mal Manfred náskok. Suverene zvíťazil, tak som zahlásil podľa očakávania, suverene zvíťazil Manfred Kokot z Nemeckej demokratickej republiky, druhý bol nejaký Francúz, tretí bol tuším Rus, Američan a to. A žiaľ Bohu, naši dvaja reprezentanti na predposlednom a na poslednom mieste dobehli. Tak som si tak vzdychol, že jaká škoda, že u nás doma nemáme takýchto kokotov. V zápätí mi volá pražská réžia. Soudruhu, to s nemoh říct nejaký jinak. A ja mu říkám, ale to nemôžeme odvysielať, ja mu říkám, tak ja som to mal preložiť do češtiny. A som aj povedal, teda jak. A on je, prosím tebe, no. Takže čo som mal, keď je kokot, tak je kokot, čo mám s tým robiť? No, prosto. A ja som mal takú hlášku ešte peknú, jednu, spomínam si, Liana Drahová, to bola naša reprezentantka v krasokorčuľovaní a získala striebornú medailu v Sarajeve na Európe, či na svete, už neviem, a jazdila exibíciu záverečnú ako medailistka, ona mala veľmi krásne nohy a vrtela piruetu. A práve kamera začala snímať tak špičky korčulí, bruslí, jak ten ľad tak striekal od nich a postupne šla cez členky, lítka, kolena, až na stehná a hore, hore, hore. A vtedy mi to ma napadlo, prišlo mi na úm taká jedna myšlienka, ktorú som niekde čítal, som to aj povedal, že aj tie najkrajšie nohy sa niekde končia. A zas došlo asi 1500 všelijakých ohlasov. Ty svino jedna, ty chlípáku a podobne. Čiže no, ľudia to prijali aj s humorom samozrejme, ale nie všetci.
0: Humoriáda.
4: U nějakého sportovního přenosu ty jsi byl, Jirko?
9: No, takhle, já jsem vzpomínal teďka celou dobu a říkal jsem si, že to už je tak dávno a zřejmě takové věci se už nedějí, protože ta studia jsou vybavena klimatizací, takže tam je to teďka v pohodě, myslím. Ale v době, kdy já jsem tam byl nejdřív, poprvé, to znamená ještě za totáče, tak klimatizace nebyla a bylo jenom vysílání prvního a druhého programu. Takže když došlo k tomu, že byl přímý přenos nějakého utkání v tenisu, no tak to byl nervák, protože se nikdy nevědělo, kdy to skončí. Takže my jsme byli třeba v tom studiu
4: připravení
9: a byli jsme už zasvícený, že? Protože kameraman si musel udělat obrázek, zasvítit tě, musel si dát bílou a připravený buď tím pádem, jako kdyby se cokoliv stalo, tak tě mohli střihnout a kdyby jsi nereagoval dostatečně, tak bys byl blbej.
4: To už bylo něco jako v kotvě u přívozu, jak tam...
9: No. Ale to už dneska neexistuje, ne. To není ani v televizi, ani tady. Já když jsem přišel potom tam znova, tak už to taky nebylo.
4: To je
9: retrospektivní, hodně retrospektivní. No, ale vím, že jsme to řešili tak to rada mého kolegy Miloše Frýby, který říkal, hele, až budeš mít tenis, tadyhle pojď, já ti ukážu, tady je kýbl, natoč si studenou vodu a dej si nohy normálně do toho. Ano, takže já jsem říkal, akorát by bylo blbý, kdyby náhodou třeba ten kameraman nějak to špatně zafixoval kameru a ta by švenkla během toho vstupu na moje nohy, tak by se prozradilo, jako máme klimatizaci.
4: Tak to byly vychytávky té doby, tedy ano. Vzpomíná Jirka Ptáčník, náš dnešní host, a za malou chvíli bude vybírat další ukázku. A to v pořadu, který posloucháte.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokročme v humoriádě dál k ukázce číslo 3 s Jiřím Ptáčníkem, který se ze seznamu vybírá.
2: Nastal čas pro anekdoty. Uslyšíme myslivecké anekdoty. A psáni jsou tady různí interpreti, takže vám nemůžu slíbit, koho uslyšíte.
3: Stalo se na lovecké chatě. Pušte mi pušku, pravil pan Janotka, já půjdu a střelím si divočáka. Stalo se. Netrvalo ani půl hodiny a pan Janotka se vřítil do chaty, byl bez klobouku i bez pušky a volal: okamžitě zabarikádujte dveře, já ho přivez živýho!
4: Přijde myslivec k fotografovi. Prosil bych divočáka zvětšit, mne ponechat.
5: Tati, bojíš se medvěda?
6: Nebojím.
5: Ani rozuřeného divočáka?
6: Ne.
5: Ani když jsou oba pohromadě?
6: Taky ne.
5: Tak ty se bojíš jenom mámy?
7: Stařičký lord vypráví v klubu, jak před 50 lety lovil v Indii tygry. Postřelil jsem tygra, ten se na mě řítí, namířím, stisknu spoušť a puška mi selhala. Lord má na čele kapičky potu. Vidím tygří zuby, poklekl jsem v kolenou a pak, lady, promiňte, zjistil jsem, že si jaksi musím převléknout dolní část oděvu. Lady říká soucitně: o, to muselo být tenkrát vaše lordstvo hrozné. Ale drahá lady, povídá lord, tenkrát ani ne, ale teď ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Myslivci. V životě Jiřího Ptáčníka. Byli nějací?
2: Potkal se? Ne, prosím tě, vůbec ne, ale...
1: Absolvoval poslední léč, seděl na posedu, usíla zvěř.
2: Ty nějak jako, mně to nebylo blízký, protože se jako u toho střílelo, no to jako bez toho nejde, že jo. Já tomu rozumím, že to je zase přirozený zásah do toho, aby se nemnožil a tak dále. Ale já jsem si teďka vzpomněl, jak jsem poslouchal, takže jsem slyšel moc hezký vtip, tak se pokusím ho interpretovat. Je mezi 11. a 12. hodinou v noci, jde pán kolem hřbitova, tam je taková úzká pěšená, on se bojí a kouká se, tak se rozhlíží, jestli tam není někdo, a objeví se chlap tam nějakým, říká: prosím vás pěkně, byl byste tak laskavý, mohl bych se s váma svést, mohli bychom jít společně tou cestou, já se hrozně bojím. A on říká: jo, jo, jistě, samozřejmě, přejdou tu cestu, minou ten hřbitov, on se loučí a říká: já vám moc děkuju, já se strašně bojím tady kolem toho hřbitova chodit. A on povídá: no, to já jsem se bál taky, když jsem byl naživu.
0: Humoriáda.
1: Kam vy na to chodíte? No a co ti myslivci? Nic jako, takového nikdy, si... žádný bál si neabsolvoval, myslivecký, nebo ta příroda ti není blízká, jako, ty jsi lázeňský.
2: Ne, já mám přírodu moc rád. Jako nejblíž mi byl Petr Štěpánek, protože on je Nimrod, že jo, po tatínkovi a tak, jako to je tradice, kterou ta rodina ctěla, takže tam jsem slyšel spoustu vyprávění o tomhle oboru, nebo ano. o téhle zajímavosti, ano. Tak vím, že to samozřejmě má své místo ve společnosti, to já, která jako, jenom jsem tomu nějak nepropadl, no, a já nevím, jestli...
1: Jedna z největších organizací vůbec.
2: No já vím, ale...
1: Myslím, že snad větší jsou zahrádkáři, ne?
2: Fakt, jo, no, tak to nevím.
1: To taky neděláš.
2: Ne. A pak ještě taky, jako si myslím, že ta zelená barva, to ono to připomíná taky vojáky.
1: Jo.
2: To je takový militantní.
1: No, jako bys ale do lesa chtěl.
2: No, proto...
1: Svítivý oranžový.
2: No ne, tak já jim to... musím mít mimikry nějaký.
1: Jo. Yes. Tak Jirka Ptáčník vybral anekdoty. Můžeme pokračovat nikoli s mysliveckými, ale dáme si takovou směsku od herců z Jihočeského divadla. A nebo nabízím já, proti dlouho to podle mě nebyl, si říkám, mohl bych to dneska zkusit proti Pepíček Beck.
2: No výborně.
1: Takže anekdoty nebo Josef Beck, kterou variantu si vyberete, řekněte nám to, zavolejte na telefon 731 800 900 nebo pošlete SMSku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04. K tomu Karel Gott.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Sestavte si vysílací plán podle svého z nabídky, kterou jste dostali, anekdoty nebo vyprávění Josefa Beka. Na telefonu 731 800 900 můžete dát hlas favoritní které ukázce. Vybíráte je v SMS-kách. Na telefonu je kdo? Ptáme se s Jiřím Ptáčníkem.
2: Dobrý den.
1: Vítejte u nás. Těšíme se, že budete hlasovat.
3: Dobrý den, tady je Monika, tak mě pobavil pan Ptáčník tím hebkým klínem. A chtěla bych teda říct taky z doby socialismu anekdotu, slečno, měla jste již chlapce? Ne, já mám holčičku. A volím tedy anekdoty a chci se zeptat, kdy bude knížka a poprosila bych, aby to byla audiokniha, protože máte oba velmi krásné hlasy a rozhodně tomu neříkejte ptákoviny, ale třeba tajnosti, protože o panu Ptáčníkovi nic nevíme, jste oba elegantní, tak by mě zajímalo, jestli šijete, jestli si necháváte šít obleky, nebo jako, jak jste takhle oba elegantní.
2: Necháváš si šít obleky, já jo.
4: No tak já už dávno ne.
2: Tak jsme vám odpověděli.
4: Já ho nepotřebuju už. Já v podstatě...
2: Ještě jeden, jo.
4: Jako, myslíš, do rakve, jo.
3: A bude kniha v dohledné době, už to píšete?
1: Dala jste nám vnukla nápad, třeba jo, ale zatím takhle v plánu ne.
3: Hlasuju i pro audioknihu. Mějte
4: dobře,
3: se.
4: Taky se mějte krásně, naschledanou.
1: Děkujeme. Kdo další vybírá? Vítejte u nás.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František, zdravím vás.
4: My taky.
5: A přáličky, anekdoty.
1: Píšu jim bod od vás a děkuji moc za zavolání 731 800 900, to je náš telefon. Kdo se dovolal? Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem a expert na ptákoviny. Zdravím kolegy na ptákovinky, humoristickou stranu Čech a Moravy. A dáme si Bekoviny, Beka, Josefa.
1: Beka, ano, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání.
4: Pozdravujte pejsky.
1: Kdo ještě přispěje?
7: Dobré odpoledne, chlapi, Honza z Vlka, my vás oba zdravím.
4: My taky zdravíme.
7: A já bych hlasoval taky pro pana Beka.
1: Taky pro pana Beka. Dobře,
4: díky.
1: Děkujeme za to. Ať se daří, myslím, že je rozhodnuto, uděláme tentokrát změnu. Josef Bek bude vyprávět, bude vzpomínat na Jiřího Steinmara.
8: No tak když člověk, podívej, v mým věku už člověk málo spí. A když nemůže usnout, tak mu jdou teďka takový biograf před očima. Všechny ty slavné postavy, za 50 let u divadla se setkáš s tolika zajímavýma lidma. Já jsem měl takovou kliku, hlavně při filmování, že jsem se setkal s těma bardama českého divadla, českého filmu, panem Štěpánkem Pivcem, Marvanem, Hegerem, Rašilovem. No, byli to Steinmarem. To byli prostě, když jsme se scházeli, dřív neexistovalo filmovat, aby se to stihlo kvůli penězům za 30 dní, to se filmovalo půl roku, rok. A nejkrásnější byly ty večery v exteriérech, to jsme se těšili, tam jsme se vždycky připrdli a teď se zpívalo, vykládalo. No a ty dědkové, ty měli všechny ohromně bohatý život, víš. Třeba takový pan Steinmar, to nikdo neví, že on byl ohromný obchodník. Že on vedle svý gáži, kterou měl největší u Národního divadla, tak on ještě podnikal, že on měl hotel v Černošicích a nebo dělal šéfa činohry v Olomouci. On ráno jel třeba tím Špajswagenem do Olomouce, tam na něj čekalo auto od úřadu, ale to tam a pak zase šlafa, kde má. Tam si dělali konexe a známosti. No, ten byl ohromný, když jsme dělali třeba obrácení Frdyše pištoli, tak ten zničil každou zkoušku. Yeah. Pač vykládal, jak to dřív bylo, ty nádherné doby u divadla, kdy to nebylo rozptylování filmováním a tím, akorát měli tak dětkové rozhlasa jenom to divadlo. Takže to bylo pro ně ohromný. On třeba, o něm byl známý, že rád pěstoval tam, myslím, že on bydlel v Klánovicích, nebo tam měl vilu a tam pěstoval kuřata a holuby a tak. A za protektorátu se herci taky živili tyhle sloupy Národního divadla, že jezdili na gazšpíle ven. No a pochopitelně tam dostali takový proviant a to. A oni o něm věděli, že pěstuje tuhle drůbež, tak mu dali do krabice s těma dírkama, aby se neudusili kuřátka. No a on jel zpátky vlakem, měl pochopitelně první třídu a teďka jim tam bylo mu líto těch kuřátek, tak zvy ten dekl a odkryl to takhle, vyndal ty kuřata na tu lavici a teď je tam drobil jim rohlíky a přijde průvoči, říká, co tady ty kuřata dělají? Pane průvoči, žerou a serou. Takže on se s tím není bral. Byl to ohromnej klap.
1: Dostal jsi jako někdy živý honorář?
4: Jako, že bych dostal za něco? Nějaký zvíře?
1: Kuřata, živé sele,
4: ne, tak to
1: krávu.
4: To jsem nedostal, to jsem opravdu nedostal. Já si nedovedu představit, co bych, jak bych s tím naložil, protože já mám zvířata moc rád, ale bohužel nejsem jako pěstitel. Já celý život toužím potom mít psa, ale neodvážil jsem se, protože to je strašná zodpovědnost. Pořád jsem říkal, až budu starší, no a teďka jsem tak starý, jak jsem zodpovědný, čím dál tím víc. No.
1: Takže nebude pes?
4: Nebude pes, ne.
1: Ne,
4: já se zaštěkám sám.
1: Až budeš něco chtít.
4: Tak.
1: Aby někdo přišel.
4: Ale slibuju, že podstoupím reinkarnaci a v příštím životě budu pes.
9: Jaký bys chtěl být?
4: No, já bych chtěl být hlavně pes u Madly Drahokoupilový, protože ta je miluje a je ochotná pro ně udělat cokoliv. Takže bych měl, kdybych se narodil tak, že by si mě ona pořídila, tak by to bylo úžasný. A to bych si to musel převtělit.
1: Takhle hezky a kultivovaně říct, že by si chtěl být, sdílet lože s Madlou Drahokoupilovou, je fajn.
4: No teď jde o to, že bych měl pelíšek někde jinde, rozumíš?
1: Tak jestli je takovou milovnicí, tak věřím, že určitě si nenechává v pelíšku, ale pouští do ložnice, určitě ne.
4: Ona teďka už nemá pejska, nemá, ale mívá vždycky, protože všichni známí, kteří jsou kolem ní, tak pejsky mají a on a svěřuje jí je a ona s neuvěřitelnou péči se jim věnuje a opravdu těm se nese modrý z nebe.
1: Hlídal ty jsi někdy nějaké zvíře?
4: Přemýšlím. No tak jsem hlídal vosy, aby mě nepopíchal. To jedině,
1: ale si se bál, jinak, ano. Nevím. Ale že bys dostal svěřenu třeba kočku na týden, když jedou sousedi, nebo krmil ne. Papouška, nebo něco takového.
4: Ne.
1: Nebo
4: ne,
1: to zabil rybičky tím, že se nenakrmil.
4: Ne, to ne. Ne,
1: nikdy.
4: Já si myslím, že ne. A ani jsem nedostal, jako, i když moje jméno k tomu vybízí, ani jsem nedostal na starost žádný ptáka.
1: Jirka Ptáčník, náš dnešní host. Co vyberete? Řekněte nám to, když nabídnu Josefa Beka a Protilubu s Kořepovou s Milanem Nedělou. Tak telefon 731 800 900 je už teď v provozu a můžete volat, věnovat někomu hlas. Ještě jednou připomínám, Josef Bek Ačko, Bčko, Luba Skořepová a Milan Neděla. Stejně tak můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04. A my vám k tomu zase pustíme jednu písničku. Už zní Držím ti město a skupina Tým.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se s námi můžete spojit. Telefonní číslo 731 800 900. Vybíráte mezi Bekem a Skořepovou z Nedělou. Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové. Tady Petr ze Zdolnek. No, to je s váma děsná prača. Já se směju nejenom tím scénkám, ale i vám tam.
2: Tak to jsme rádi.
1: Tak děkujeme. A co vybíráte z těch ukázek?
3: Lubu.
1: Dobře, děkujeme. Varianta B.
2: Děkujeme a zdravíme.
1: Mějte se, ať se daří. Kdo další?
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Zdravím pana Ptáčníka i vás, Patriku.
2: Ano, my vás taky.
4: A já bych si přál pokračování pana Beka.
2: Dobře.
1: Píšeme mu bod, moc děkuju za hlasování. Ještě další telefon.
2: Dobrý den. Janický.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a určitě dál pan Bek.
1: Určitě.
2: Děkujeme.
1: My děkujeme všem za pomoc. Už třetí souboj a vyhrává ho varianta A. Vyhrává Pepíček Bek, bude vzpomínat na Jaroslava Vojtu.
6: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mi dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já sjedu každý kopec, ale musím mi dojezd, nebo aby mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál, a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tím jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sikora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nosy, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky. To a jednou v Jablonečku toho Sikoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici. A Jardo, Vojto tam takhle vešel, ještě Ruse spole a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťafu, a když ho má dost velký. My jsme dělali Mikoláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam měl Šikanédra, Jarda spal Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Medříckou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netří se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval, vy vůbec nedělejte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, báč tam děláš jako to, pal, když jsou tady ženské, pal, dám tak nějakou vyhostovaná, tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme, Jardo ještě furt, on pal, porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš, říká. A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to člověče, mohl jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten Arsepaděl, ředitele Akademie výtvarných umění, a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten Řepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš, a ten Řepa pál nějakej hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Humoriáda. Vy jste byli ohromní, děkujeme za pomoc, za to, že jste s námi tuto hodinu prožili i ve vysílání, i aktivně, stejně tak jako Jirka Ptáčník. Děkuju moc.
2: Já moc děkuju za pozvání a moc děkuju všem posluchačům. Bylo to velmi příjemné a uteklo mi to, jako když praskne do vody, je to na to tata pryč. Ano. Takže vy, vážení posluchači, užívejte života pomalu. Radujte se z každé vteřiny, hodně zdraví přeju.
1: Ano. Užijte si poslední písně této hodiny a další pořady Českého rozhlasu, které pro vás vysíláme, a já se v Humoriádě těším zase zítra. Mějte se krásně a úsměv na tváři.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vláda schválila důchodovou novelu. Senioři nad 80 let by měli každých 5 let dostat o 500 korun víc. Policie rozšířila kamerový systém v Libereckém kraji. Zprovoznění nízky areálu v Bedřichově brání další spory mezi vlastníky. A bude většinou oblačno, místy se přidají přehánky, teploty nepřesáhnou 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké ráno přeje Hana Hopfoglová. Lidem by od jejich 80 let mohl od příštího roku vzrůst důchod. Kabinet dnes schválil důchodovou novelu, která počítá s přidáním o 500 korun měsíčně každých 5 let. Od roku 2028 by také mohla vzrůst penze pracujícím důchodcům. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď míří do sněmovny. Plošné navyšování důchodů kritizuje například bývalý ministr práce Marian Jurečka z KDU-ČSL. Seniori podle něj potřebují jiný druh podpory. Na silnice v Libereckém kraji dohlíží 7 nových kamer policie České republiky. Slouží k monitorování provozu nebo k prevenci kriminality, včetně vyhledávání odcizených vozidel. Nejvíc nových kamer je ve Fídlantském výběžku na hlavních tazích do Polska.
2: Konkrétně jde o obce Bulovka, Višňová, Dětřichov a Hejnice. Nové kamerové body nově míří také na silniční tahy ve Stružnici na Českolipsku, v Lomnici nad Popelkou na Semilsku a v místní části Jablonce nad Nisou Vrkoslavice. Jak uvedl mluvčí policie Vojtěch Robovský, na rozšíření systému za zhruba 2 miliony 300 tisíc korun přispěl víc než 2 miliony Liberecký kraj. Z Libereckého kraje Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: V Bedřichově by se po roční pauze mohly otevřít tamní sjezdovky. Společnost Niseko,

0: která vlastní část areálu, nově disponuje také vleky. Zprovoznění střediska už brání jen dohoda, podle které by obec měla dostat do majetku všechny pozemky a ski areál vlastníkům pronajímat za symbolickou cenu. Na oplátku má Niseko dostat směnou stavební pozemek pod vodojemem. K dohodě zatím nedošlo, jak říká jednatel Niseka Adam Kuchař.
1: Jsme připraveni na to sezónu provozovat. Jediné, co nám chybí, tak je dohoda s obcí. Přestože na té veřejné schůzi bylo deklarováno, že dohoda bude a že někam směrujeme, tak se to zase malinko otáčí a od té dohody se spíš vzdalujeme.
0: Starosta Bedřichova Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj se Českému rozhlasu vyjádřit nechtěl. Směnu pozemku by mělo ještě v létě projednat zastupitelstvo. Studenti Univerzity v Hradci Králové si od září připlatí za ubytování na kolejích. Cenu škola zvýší o 2,5%, tedy o výši meziroční míry inflace. Dvoulůžkový pokoj bude od září stát 4380 Kč měsíčně, třílůžkový 3990. Zájem o bydlení letos převyšuje kapacitu Palachových kolejí. V prvním kole žádostí zůstalo bez ubytování 45 ze 400 zájemců. Univerzita očekává, že zájem ještě zvýší studenti prvních ročníků. Počasí. Teď ráno může být místy přechodně i polojasno, jinak čekáme nadále převážně velkou oblačnost a odpoledne místy přehánky. Teploty se i dnes zastaví mezi 17 a 20 stupni, fouká mírný severozápadní vítr a biozátěž je stále na stupni číslo 1, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici číslo 13 na kruhovém objezdu u Mníšku a Krásné Studánky. Na vozovce je vylitý olej. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Čtyři minuty po 5. hodině přejeme příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec. Je tu začátek úterního dobrého rána a to dnes s datem 21. července. V brzkém ránu, ať už máte dnes v plánu cokoliv, hlavně popřejeme tedy také vydařené úterý. A co nás čeká ve vysílání už za okamžik, bude to cesta do centra Liberce. Tam je totiž nově k vidění úkaz, který jste mohli znát například z videí, převážně tedy z Asie, minimálně tam na mě na internetu vyskakovali. V Liberci je totiž nově v provozu přechod prochod se zabudovanými LED svítidly. Čemu konkrétně to tedy pomůže v dopravě? To jsme přímo na místě zjišťovali a vy se podrobnosti dozvíte už za okamžik. Martin Kolín přeje dobré ráno.

0: S Pavlem Bobkem jsme tedy vkročili do úterního dobrého rána, a to v pěkně v poklidu s písní Lásko mě ubývá sil, která nám dozněla 13 minut po 5. hodině. Je to také čas, kdy nás čeká cesta do centra Liberce. Chodce v liberecké Palachově ulici upozorňuje na jedoucí tramvaj nebo autobus nové osvětlení. Speciální LED světla jsou zabudována do chodníku u přechodu pro chodce. Svítí stejnou barvou jako panáček na semaforu. Upozornit mají zejména lidi, kteří se při chůzi dívají do telefonu. Přechod je podle města kritický. Tramvaj s chodcem se tam za poslední 2 roky srazila 2x.
1: Panáčci pro chodce byly doplněny ledkama v barvě zelené, to pro případ, že svítí zelená pro chodce, a potom s blikajícími ledkami v barvě červené, to v případě, že svítí červený panáček.
2: S dopravním expertem z platformy Vize 0 Romanem Buckým jsme teď v dolní části Šaldova náměstí u přechodu, který vede přes tramvajové koleje.
1: Je to samozřejmě velké množství automobilů, tramvají, autobusů, a když třeba člověk přichází z druhé strany od toho Zlatého lva, tak vlastně přijde jeden, druhý, třetí semafor. A řada lidí, jak jsem si všiml, má tendenci považovat, že tamhle uprostřed svítí zelená, tak už si vůbec nevšímají, že tady svítí červená. Oni to berou jako, že mají zajištěný průchod přes silnici, tím pádem i přes tramvajové kole, což nemusí být pravda.
2: Na LED osvětlení na chodníku ale nelze stoprocentně spoléhat.
1: Tady je to spíš takový doplnění na extrémně nebezpečném místě, kde došlo už ke srážkám chodců.
2: Podobné problémy řeší podle Buckého i další země v Evropě.
1: Tohle to reaguje na fenomén, který je teď už pěkných pár let na silnicích. Říká se tomu smartphone zombies, jo? Neboli taky zombies. Chodci, kteří koukají do mobilu, jsou zombíky, protože vůbec nevědí, co se děje kolem nich. Takže třeba na takových těch opravdu extrémně vytížených křižovatkách, kde bývají dopravní nehody, schodci bývají červené blikající lišty.
2: Právě takové pásy vedení Liberce inspirovaly, říká primátorův náměstek Adam Lenert z Hnutí ANO.
3: Inspirace byla třeba v Olomouci, kde když vystoupíte z vlakového nádraží, tak vlastně vcházíte do předprostoru, kde jezdí tramvaje, tak tam vlastně svítí LED diodové pásy celé.
2: Pokud se nové opatření osvědčí, chce ho město nainstalovat i na další přechody tramvajových kolejí.
3: Ve Fignerově ulici, tam, kde projíždí vlastně tramvajová trať pod terminálem, kdyby přijížděla 11 nebo 5, takže by to začalo blikat, je to jedna z možností, který teď zvažujeme s dopravním podnikem v rámci výstavby terminálu.
2: Už nyní se ukazuje, že LED osvětlení přechodu v Palachově ulici pomáhá. Podle Lenerta například ubylo situací, kdy musí řidiči tramvají kvůli chodcům na kolejích prudce brzdit. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme.

0: počasí.
1: Ráno může být místy přechodně i polojasno, jinak dnes bude převládat velká oblačnost a odpoledne a také večer se budou ojediněle vyskytovat přehánky. Takový výhled to zatím tedy máme na dnešní počasí v Libereckém kraji. Teploty ty nejvyšší mezi 17 až místy 21 stupni, na horách naměříme teploty mezi 12 až 15 stupni, k tomu tedy mírný severozápadní vítr a potěšíme i mírnou biometeorologickou předpovědí. I pro dnešek je totiž na jedničce. 5 hodin, 20 minut, dobré ráno pokračuje, my věříme, že ho společně s námi máte také vy, tedy naši posluchači.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Dobré ráno pokročilo také se skupinou Elan, která nám dozněla 5 minut před 17:30 a je to také čas, kdy se můžeme vydat k odpoledním hodinám, protože i dnes po 13. hodině nabídneme ve vysílání pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, herec a také dabér Jan Šťastný. Dozvíte se například i to, proč si myslí, že by měl herec hrát v seriálech.
1: Protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí. A není to jenom o to upoutat nějakým, pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji už z titulu svého postavení. Jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu. Ale je to samozřejmě boj. Je to velký boj, doba je trošku spovykaná, všichni jsme uhonění, pořád nás někdo straší, že, já nevím, jsou tady nemoci, že bude válka a tak dále a tak dále. A vlastně že lidé zpracování těmito informacemi, protože na nás opravdu útočí ze všech stran. Trošku jsme zapomněli třídit, přestali jsme to umět třídit, co je vlastně pravda, co není pravda a tak dále. A lidi opravdu žijou trošku v úzkostech. To znamená, když jdou do toho divadla, že se spíš chtějí pobavit, možná zapomenout, zasmát.
0: Vy si celý rozhovor s Janem Šťastným můžete poslechnout právě dnes, a to po 13. hodině.

0: V dalších zprávách Hany Hauptvoglové připomeneme také dnešní výluku mezi Martinicemi a následně Jabloncem nad Jizerou.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firm z holdingu Agrofert, informoval o tom na svém webu. Chce vrátit podporu ve výši 22 milionů korun, které firmy dostaly na dotacích mezi lety 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš z hnutí ANO poprvé premiérem. Vymáhají je kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmů. Policisté našli mladého muže Stanvaldu, který v neděli odešel z domova a nedával o sobě vědět. Pohřešovaného, o kterého se jeho rodina obávala, vypátrali v pondělí v podvečer a je v pořádku. Cestující na železniční trati mezi Martinicemi v Krkonoších a Jabloncem nad Jizerou musí ode dneška počítat s výlukou. Správa železnic trať upravuje. Náhradní autobusová doprava jezdí podle výlukového jízdního řádu, který je na webu iidol.cz. V parku generála Mrázka v Jablonci nad Nisou odcizili neznámí pachatelé bronzovou pamětní desku z pomníku bojovníkům za svobodu vlasti a obětem bezpráví. Její cena se pohybuje v řádu desítek tisíc korun. Policisté přijmou jakékoliv informace o případu na lince 158. Jablonečtí fotbalisté ve čtvrtek vstoupí ve slovenském Varaždinu do kvalifikace konferenční ligy. Pokud postoupí ve třetím předkole, se utkají s lepším z dvojice RFS Riga ve Stry. V pondělí o tom rozhodl los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu. A nadále čekáme většinou oblačno, i když teď ráno může být i polojasno, odpoledne se místy přidají přehánky a naměříme nejvíc 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli opravám uzavřená část Kubelíkovy ulice. Od křižovatky s Husickou ulicí po křižovatku s Ještěckou ulicí. Objížďka je v místě vyznačená.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32 a za námi další zprávy Hany Hauptvoglové. Během tedy úterý 21. července pokračujeme ve vysílání Dobrého rána a už za okamžik se vydáme také do zemědělství. Konkrétně tedy zemědělské firmy, které trápí nedostatek mladých lidí. Studenty podle Agrární komory práce v oboru kvůli náročnosti a nízkým platům moc neláká a my se tématu ve vysílání budeme věnovat za okamžik. Dobré ráno!

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: S Valdemarem Matuškou jsme se vydali hledat Eldorado 10 minut po půl šesté na vlnách Českého rozhlasu Liberec a momentálně to spíše vypadá, že budeme hledat mladé pracovní síly do zemědělství. Nedostatek pracovních sil v zemědělství totiž trápí dlouhodobě celou Evropu. Česko nevýjimaje. Potvrzují to pravidelné průzkumy agrární komory. Největší nouze je o traktoristy a ošetřovatele zvířat. Náročnost a nízké platy odrazují od profesí v oboru i mladé lidi. Studenti zemědělských škol jdou často pracovat mimo obor. Existují ale i výjimky.
1: V počítači jsme nastavili, jakou plodinu sekáme. Cinknutí hlásí, že je bunkr ze 70% plný.
2: 22-letá Marie Hanzálková z Vavřince na Kutnohorsku pomáhá jako brigádnice sklízet obilí už třetím rokem. Kombajn ovládá na jedničku.
1: Počkáme na odvozce, který vidí, že už nám blikají majáky a budeme sypat za jízdy, ať to rychleji ubývá.
2: Marie vystudovala pedagogické liceum a vysokou školu technickou a ekonomickou. V brigádě v zemědělském podniku ji přivedl člen rodiny, který v zemědělství pracuje.
1: Primárním motivátorem byly peníze, ale následně mě začalo ježdění s kombajnem opravdu bavit a začala jsem se víc a celkově zajímat o to zemědělství jako takové. A teď zemědělství vnímám jako strašně rozmanitý a zajímavý obor. Odvětví, které se neustále rozvíjí, je rozmanité a myslím si, že se v něm dá najít uplatnění.
2: A právě proto bych chtěla v zemědělství pracovat natrvalo. Vyzkoušela si práci s kombajnem, víc ji ale láká živočišná výroba.
1: My máme doma hospodářství a pomáhám teda se vším, co je potřeba, ať už je to krmení nebo i kydání hnoje, takže vím, co všechno to obnáší, i právě to sklízení na tom poli.
2: Takových mladých lidí jako Marie je mezi studenty zemědělských oborů jako šafránu. Většina z nich v zemědělství pracovat nechce. Prokázal to i nedávný průzkum agrární komory Jihočeského kraje, do kterého se zapojila téměř stovka respondentů. Podrobnosti má ředitelka komory Hana Šťastná.
3: 63% studentů uvažuje o odchodu z oboru, který studují. Hlavními důvody jsou nízké finanční ohodnocení a náročná pracovní doba, zejména směnný provoz, práce o víkendech a svátcích.
2: Nejen proto má problém sehnat pracovníky do živočišné výroby, tak i zemědělské obchodní družstvo Blata Sedlec, říká jeho předseda Milan Pešek.
4: Lidi se tady střídají, protože je to těžká práce, začíná se brzo ráno, hlavně je to smradlavá práce, kterou nikdo už moc dělat nechce. Dřív se zaměstnanci snáze scháněli, poslední dobou je to čím dál těžší.
2: Největší poptávka je v zemědělství právě po ošetřovatelkách a dojíčkách. Pracovníci chybí ale i jinde, dodává Hana Šťastná.
3: Je také velká poptávka po traktoristech, řidičích, obsluze posklizňových linek, krmivářích a zootechnicích. Problémem už není pouze nedostatek pracovníků, ale především jejich kvalita, motivace a ochota v oboru dlouhodobě zůstat. Vedení zemědělských podniků si nejčastěji stěžuje na neschopnost pracovníků samostatně řešit problémy nebo na jejich pracovní morálku, zodpovědnost či praktické pracovní návyky.
2: Zemědělské podniky se snaží investovat do moderní techniky, která alespoň částečně lidskou práci nahradí. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaké počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji? Nejvyšší denní teploty mezi 17 až 21 stupni, na horách naměříme mezi 12 až 15 stupni Celsia. Ráno může být místy přechodně i polojasno, jinak ale bude převládat velká oblačnost a odpoledne a také na večer se budou ojediněle vyskytovat přehánky. Hlášený máme mírný severozápadní vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, tedy na jedničce.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Když člověk vzpomíná na své nejbližší, může se mu vybavit cokoliv. Třeba to, jak matka miloval operu a otec dělal lumpárny. Slovo má Miroslav Horníček.
1: Matka milovala vznešeno, tudíž třeba chodívala na opery a nutila mého tatínka, aby chodil na opery s ní. A tatínek se bavil jedinou věcí, že nakoupil 20 deka takzvané divadelní směsi. To byly nejrůznější čokoládové bombony různých tvarů a to. A celý odpoledne se věnoval tomu, že podobné bombony vyráběl z chleba. Jo? A ty zamíchal do té směsi. Opera ho nezajímala. A moje matka se dívala, že? Butterfly tady šílí, Pinkerton nepřichází, nervák. A otec si také vždycky podal ty bombony. A ona slupla asi 3 ty čokoládové. A pak si vzala konečně ten chlebok. A to byl pro mého tatínka jediný zážitek z opery.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vláda podpořila návrh, který zakazuje používání mobilních telefonů ve školách. V Jablonci nad Nisou by vybrané budovy mohly fungovat i při výpadku elektřiny. Krajská vědecká knihovna v Liberci na 14 dní zavřela hlavní budovu a bude nadále oblačno, odpoledne s přeháňkami, teploty dnes do 22 stupňů. Hana Hopfoglová přeje hezké ráno. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Vláda podpořila zákaz mobilních telefonů ve školách. Po jednání vlády to oznámili premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a ministr školství Robert Plaga za ANO. Zákaz by měl platit od září roku 2027. Týkat by se měl dětí z mateřských a základních škol i z nižších ročníků gymnázií a konzervatoří. Zákaz by měl platit pro přestávky i pro čas, který děti tráví v jídelně nebo v družině. Návrh kritizuje například dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj plošný zákaz není řešením. Město Jablonec nad Nisou prověří možnosti instalace záložních zdrojů energie ve vybraných školách a sportovních areálech. Oznámila to mluvčí magistrátu Milena Lánská. Budovy by díky fotovoltaickým elektrárnám a bateriovým úložištím mohly fungovat i při dlouhodobém výpadku elektřiny.
2: Podle vedení města by v takové situaci sloužily jako zázemí pro obyvatele i složky integrovaného záchranného systému. Odborníci teď posoudí technické možnosti, rozsah potřebných úprav i jejich cenu. Prověřování se dotkne například sportovní haly, areálu střelnice nebo několika základních škol. Z Jablonce nad Nisou Jan Rozum, Český rozhlas.
0: Hlavní budova Krajské vědecké knihovny v Liberci je kvůli každoročním opravám na 2 týdny zavřená. Pracovníci knihovny budou například čistit koberce nebo sedačky. Ostatní pobočky knihovny zůstávají otevřené. Další podrobnosti přidává ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci Dana Petrídesová.
3: Je možné objednávat online knížky do výdejního boxu, který je umístěný vpravo od knihovny, takže i v době, kdy je knihovna uzavřená, je možné si nějaké knížky vypůjčit. Vracet dokumenty je možné do biblioboxu před knihovnou.
0: Výpůjční doba se automaticky prodlužuje od dne, kdy je knihovna zavřená. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti s ADHD v

0: Vnímají čas. Výsledky by mohly pomoct zpřesnit diagnostiku této neurovývojové poruchy soustředění. Do studie stále hledají děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let. Jejich rodiče se mohou hlásit na webu Národního ústavu duševního zdraví. Počasí. Je před námi převážně oblačný den, i když teď ještě může být místy i polojasno. Odpoledne se přidají přeháňky a teploty vystoupají mezi 18 a 21, na Českolipsku 22 stupňů Celsia. Vítr fouká mírný severozápadní a biozátěž je také mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S omezením počítejte na silnici 1/9 mezi Novým Berštejnem a křižovatkou u Chlumu. Pracují tam silničáři a jezdí se jedním jízdním pruhem. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kalendáři 21. července, teď už tedy 4 minuty po 6. hodině a i v tomto čase vám příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec od mikrofonu přeje Martin Kolín. Za okamžik nás čeká také cesta do světa policie a zároveň vědců. Ti totiž vyvinuli technologii, která by mohla výrazně pomoct policii, a to v boji s narkomafií. Rozpozná totiž drogu a odhalí, odkud pochází. A právě na tuto technologii se společně ve vysílání podíváme už za okamžik. V následujících 30 minutách samozřejmě s kolegou Petrem Jungmanem připomeneme i dnešní datum. Příjemný poslech a hlavně dobré ráno.

0: Petr Rezek v úvodu další hodiny dobrého rána při úterku 21. července a to s písní Ty 10 minut po 6. hodině. My jsme nastínili, kterým směrem se ve vysílání vydáme a drogu nejen rozpozná, ale pomůže odhalit i její původ a propojit ji případně s dalšími případy. Nové zařízení, vyvinuté brněnskými vědci, by mohlo policistům i dalším bezpečnostním složkám usnadnit boj s drogovou kriminalitou. Vývojáři ze startupu Lightly a Mendelovi univerzity ho teď chtějí otestovat přímo v terénu. Zájem o něj už projevila česká nebo americká policie.
1: Tady máme toho našeho kečera.
2: Monika Štěpánová ze startupu Lightly a Mendelovy univerzity vytahuje z tašky zařízení, které připomíná malý černý reproduktor. Ve skutečnosti ale dokáže analyzovat neznámé látky. Vytahujete krabičku nebo dávkovač na léky?
1: Tohle jsou teda léčiva z lékárny. Když nemáme ty zakázané látky, tak tím simulujeme to, jak ta naše technologie funguje.
2: Tady vepředu je lásovka.
1: Vlastně na kartridž. Tak.
2: Otvíráte.
1: Jakoukoliv takhle pilulku, tabletu, tak ji můžete vzít. A takhle jenom jednoduše otřete o vlastně testovací papírek.
2: Rozpůlila jste pilulku ve dví a otíráte to o onu kartridž.
1: A pak už jenom tu kartridž vložíte do toho našeho zařízení. Během 5-10 minut máte ten výsledek.
2: Spustila jste speciální software, ten teď zpracovává ten vzorek.
1: Pokud bychom našli fentanyl, kokain, heroin, tak tady se to vlastně ukáže, ta aktivní látka. Určíme vám opravdu jednak, o co se jedná a zároveň určíme toho správného producenta.
2: Podle Lukáše Nejdla ze startupu Lightly a Agronomické fakulty Mendelovy univerzity přístroj zvládne analyzovat široké spektrum látek.
3: Kam vlastně patří léky, léčiva, drogy, jedy, toxické látky.
2: Klíčové je, že zařízení dokáže nálezy porovnávat a hledat mezi nimi souvislosti.
3: To, co umíme a to, co neumí žádné přenosné zařízení na světě, je propojovat ty zásilky, propojovat ty šarže.
2: Přístroj tak nejen určí složení vzorku, ale umí ho porovnat s ostatními případy. Právě takové informace mohou být pro vyšetřování zásadní, říká mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
4: Znát původ drogy je pro policii důležité zejména u dovezených drog, typicky kokainu, například pro mezinárodní spolupráci a výměnu informací ohledně kriminálních skupin.
2: Policie už dnes využívá k identifikaci neznámých látek a drog řadu přenosných přístrojů i laboratorních metod. Každá z nich má ale podle Lubora Fojtáška z Kriminalistického ústavu policie České republiky svá omezení.
5: Pokud by existovala technologie, která by eliminovala tato omezení, byla by dostatečně spolehlivá a umožňovala by analýzu jakýchkoliv látek, tak by to bylo bezesporu přínosné.
2: O test technologie už projevila zájem i policie ve Spojených státech. Pokud se osvědčí při testování v terénu, například na festivalech nebo ve věznicích, mohla by se podle vývojářů stát běžnou součástí policejní práce po celém světě. Z Brna Marek Gencl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rád.

0: počasí.
1: V ranních hodinách očekáváme místy přechodně i polojasno, jinak tedy během nebude převládat velká oblačnost. Odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky a nejvyšší teploty 18 až místy 22 stupňů. Na horách dnes mezi 13 až 16 stupni Celsia. Ještě tedy ráno slabý, přes den už následně mírný severozápadní vítr. Takové počasí nás tedy dnes čeká v Libereckém kraji.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hledáme signál.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 21. července. Svátek má dneska Vítězslav. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. První belgický král po vyhlášení nezávislosti země složil slavnostní přísahu veřejně před chrámem svatého Jakuba v Bruselu v roce 1831, to je 195 let. Byl jím Leopold I. belgický a zemi vládl 34 let. Historické jádro Prahy bylo prohlášeno za městskou památkovou rezervaci nařízením vlády před 55 lety v roce 1971. Svou rozlohou je to největší městská památková rezervace na světě. Tenistka Martina Navrátilová získala americké občanství před 45 lety v roce 1981. Jedna z nejlepších hráček všech dob pobyla na prvním místě žebříčku WTA celkem 332 týdnů v řadě. Jen Wimbledon ve dvouhře vyhrála 9krát. Raketoplán přistál naposledy po misi před 15 lety. Byl jím Atlantis. Na 33 misích strávil celkem 307 dní na oběžné dráze. Prvním raketoplánem ve vesmíru byla Columbia v roce 1981. S přistáním Atlantis skončil i celý vesmírný program Space Shuttle. Přišel na skoro 200 miliard dolarů.
4: Paní Dautfajerová.
5: Mene, jsem příjemně překvapena, že jste doma tak brzy, dráha.
3: 75 by dneska bylo tátovi v sukni, herci Robinu Williamsovi.
5: To obrovské drahé auto patří vám, no ne. Říká se, že muž, který si musí koupit takhle velké auto, si tak kompenzuje malé genitálie.
3: Oscara získal za roli ve filmu Dobrý Will Hunting. A já přeju pěkný den.

0: společně s Hanou Hauptpovoglovou v dalších zprávách připomeneme také aktuality z Ralska.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Stát by mohl na vlastních pozemcích vystavět zhruba 15 000 bytů, část z nich u železničních tratí a také v okolí nemocnic. Ukazuje to analýza Státní investiční a rozvojové společnosti. Takové byty by podle aktuální hospodářské strategie byly v první řadě pro klíčové profese, jako jsou bezpečnostní složky, zdravotníci nebo učitelé. V červnu se v Libereckém kraji přihlásilo na úřadech práce celkem 1712 lidí. V evidenci jich bylo téměř 17 000, zhruba 2 000 víc než před rokem. V regionu je nedostatek kvalifikovaných pozic a také menší nabídka volných míst. Situaci komplikují i výkyvy v poptávce průmyslových podniků. V bývalém vojenském prostoru Ralsko začala týdenní zkouška sirén. Pracovníci Institutu ochrany obyvatelstva České republiky zkoušejí nová zařízení, která varují občany při mimořádných událostech. Testování potrvá do pátku. Společnost Lesy České republiky zruší ke konci letošního roku 3 lesní správy a několik administrativních pracovních pozic. Zanikne například lesní správa v Děčíně, přejde pod pobočku v Litoměřicích. Francouzský parlament bude dnes odpoledne hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. Pokud nová legislativa projde, zákaz bude platit od září a Francie by se tak stala první evropskou zemí s takovým zákonem. Podle předpovědi dnes bude převládat velká oblačnost, teď ráno může být ale přechodně až polojasno. Odpoledne a večer se místy přidají přehánky a naměříme od 18 do 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Kvůli opravám je uzavřená silnice 3. třídy mezi Velenicemi a Svitavou na Českolipsku. Objížďka vede přes Lindavu a Vrniště.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:58 a za námi další zprávy Hany Hauptvoglové. Popřejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání s datem 21. července. Pokračujeme nadále a už za okamžik si připomeneme další aktuality Libereckého kraje a společně s dětmi v závěru hodiny budeme mít možnost trochu se vrátit do historie a otevřít téma žurnalistiky. Z jakého důvodu a tedy jak konkrétně novináře děti vnímají, to se dozvíte právě v závěru hodiny.

0: 21. července v kalendáři, pokud se postupně probouzíte do nového dne, zdraví vás Český rozhlas Liberec, přejeme hlavně poklidné ráno a také vydařené úterý. K tomu se společně můžeme teď už 9 minut po půl sedmé podívat na další zajímavosti z libereckého kraje, tak jak je dobrým zvykem. Vydáme se například na web města Duba, které ve své aplikaci Munipolis připomíná, že až do čtvrtka 23. má tamní pobočka České pošty změněnou otevírací dobu. Můžeme připomenout, dnes a také ve čtvrtek je otevřená od 8. do 12. hodiny, zítra následně mezi 14. až 18. hodinou a od pátku bude pošta v Dubě fungovat v běžné otevírací době, tedy jak dopoledne, tak také odpoledne. A přesunout se můžeme i do Sloupu v Čechách, kde budou zítra omezené úřední hodiny na tamním obecním úřadě. Kvůli dovoleným tam bude pro veřejnost otevřeno jen mezi 10. až 16. hodinou. Pokud budete potřebovat něco vyřídit urgentně, můžete úředníky kontaktovat na telefonních číslech, které najdete na webu obce Sloup v Čechách, tedy obecsloupvčechach.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V ranních hodinách očekáváme místy přechodně i polojasno, jinak tedy bude převládat velká oblačnost. Odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky a nejvyšší denní teploty dnes mezi 18 až 22 stupni, na horách mezi 13 až 16 stupni. Biometeorologická předpověď ale i pro dnešek mírná, to znamená na jedničce. 6 hodin a téměř 45 minut, přesně ve 6:45 a přejeme příjemný poslech, dobrého rána.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: kalendáři 21. července a dnes uplynulo 210 let od narození britského novináře a mediálního podnikatele německého původu Paula Reutera, zakladatele jedné z prvních tiskových agentur. A tak se tentokrát redaktorka Petra Beránková předškoláků zeptala, kdo je novinář.
1: Dává noviny všem, aby se všichni doslechli, co dělají všichni lidi.
2: Když se stává něco hroznýho, tak to natočej a vlastně to dají tomu novinářovi. Pak tam přijdou a kopí si ty noviny a pak ví, co se stalo v různých světech.
3: Sám se třeba bouračka, přijde tam novinář, vyfotí to a dá to do novin.
4: To je takový spisovatel, který píše do novin.
5: Co všechno má ještě na starosti novinář?
2: Třeba kradení trezoru, kradení banky, anebo zabíječku. A pak to dá do těch novinářů a oni si to koupí a budou vědět, že je nebezpečí.
5: Znáte nějaké noviny a časopisy?
4: Třeba časopisy nějaký o ženskách.
6: Znám noviny hospodářské, noviny pardubické,
2: Blesk.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Veterinární komora eviduje v Libereckém kraji jedno z ohnisek kočičího moru. Na železnici mezi Martinicemi v Krkonoších a Jabloncem nad Jizerou začíná třídenní výluka. Centrum, které pomáhá lidem na Liberecku a Jablonecku najít práci, omezí činnost a bude většinou oblačno, místy se přidají přehánky, teploty nepřesáhnou 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hana Hopfoglová přeje hezké ráno. V Novém Boru je podle veterinářů jedno z ohnisek kočičího moru. Virus se objevil na tamním sídlišti. Českému rozhlasu to potvrdila Eva Šuláková z veterinární komory. Pan leukopénie, takzvaný kočičí mor, není nemoc přenosná na člověka ani jiné zvíře. Pro kočky je ale velmi nebezpečná, zejména pro ty toulavé. Podle starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka ze starostů pro Liberecký kraj by lidé měli dočasně zrušit krmná místa, aby se infekce dál nešířila.
3: A znovu prosím, aby ti, co ty kočky tedy krmí, prováděli dezinfekci těch misek. Dokonce ta krmná místa na chvíli byla ukončena.
2: Dalším místem, kde se kočičí mor také vyskytuje, je okolí Studénky a Bílovce na Novojičínsku v Moravskoslezském kraji. Ode dneška do čtvrtka je na železniční trati mezi Martinicemi v Krkonoších a Jabloncem nad Jizerou výluka. Správa železnic tam bude udržovat trať. Cestující budou vozit náhradní autobusy.
4: České dráhy upozorňují, že v autobusech bude omezená možnost přepravy jízdních kol a přednost budou mít lidé cestující s dětskými kočárky. Denní spoje můžou přepravit až 7 kol, ranní a večerní pouze 1. Autobusy budou jezdit podle výlukového jízdního řádu. Ten lidé najdou na webu iidol.cz. Michal Jemelka, Český rozhlas.
2: Liberecké centrum Kašpar, které víc než 20 let pomáhá nezaměstnaným lidem na Liberecku a Jablonecku, omezí svou činnost. Organizaci se nepodařilo získat dotaci z Evropského sociálního fondu. Podle ředitelky centra Ivany Sulovské se díky finančním darům od lidí a benefiční kampani podaří zachovat základní pracovní poradenství. Poslední projekt, zaměřený hlavně na zvyšování kvalifikace lidí pečujících o malé děti a také lidí nad 55 let, v červnu po 3 letech skončil. Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové o zhruba 46 milionů korun. Peníze jim z účtu městské příspěvkové organizace odeslal zaměstnanec, který uvěřil, že komunikuje s policisty a pracovníky České národní banky. Případ vyšetřují královéhradečtí kriminalisté. Podle vedení správy nemovitostí jde o selhání jednotlivce, do jehož kompetence patřilo i nakládání s penězi. Běžný chod organizace ani poskytované služby útok neomezil.
1: Počasí.
2: Teď ráno může být místy přechodně i polojasno, jinak čekáme nadále

0: Převážně velkou oblačnost a odpoledne místy přehánky. Teploty se dnes zastaví většinou mezi 18 a 21 stupni. Na Českolipsku naměříme až 22. Fouká mírný severozápadní vítr a biozátěž je stále na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S omezením počítejte na silnici 1/35 ve směru z Liberce do Turnova. Ve stoupání do Pacerického kopce silničáři uzavřeli rychlý jízdní pruh. Opravují tam povrch vozovky. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Také po 7 hodině přejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání. Řidičům i v tomto čase hlavně šťastnou cestu. Připomínáme dnešní datum, tedy 21. července v kalendáři. K tomu tedy úterní dobré ráno a už za okamžik nás čeká cesta za sportem. V neděli jste možná někteří vyrazili na takzvaný Slovan Opening, tedy akci, kterou pořádal liberecký fotbalový Slovan a která jednoduše měla nalákat fanoušky před začátkem nového ligového ročníku. Během akce se konal fanouškovský turnaj, ale také se představovaly dresy pro nadcházející sezónu a k tomu jsme se měli možnost zeptat i fanoušků, jak oni sami sezónu vidí a jak tedy sezónu, kterou teď liberecký Slovan čeká, vidí právě fanoušci, to se dozvíte za okamžik v další reportáži úterního dobrého rána.

0: Kalendářně máme léto a myslím si píseň Jaromíra Nohavici, dokud se zpívá k létu a třeba k táboráku, jednoduše patří pravda. Venku tedy léto, zatím pojem subjektivní, minimálně v tomto týdnu. 7 hodin, 11 minut k tomu 21. července v kalendáři. Pokud se postupně probouzíte, tak přejeme hlavně dobré ráno ve společnosti Českého rozhlasu. Připomenout můžeme ale nadcházející víkend. Sobotním zápasem na hřišti Plzně totiž rozehrají fotbalisté Liberce nový ročník šance ligy. Před startem soutěže proto klub pozval fanoušky, aby je seznámil s některými novinkami, a to při akci nazvané Slovan Opening.
1: Co všechno nachystali organizátoři, to už říká marketingový ředitel Slovanu Štěpán Hanuš.
2: Prohlídky stadionu, což my všeobecně neděláme, takže k tomu je dneska příležitost, aby fanoušek viděl vlastně stadion zevnitř, za kulisí, zázemí. Je tady fotbalový turnaj pro fanoušky a řada dalších věcí. Z toho chceme udělat tradici, aby jsme takhle zahajovali sezonu každý rok.
1: Fanoušci se mohli seznámit také s novou sadou dresů, ať už tou domácí nebo venkovní.
2: Takzvané customizované dresy, to máme poprvé vlastně v historii a hrozně se těší. Věřím, že to hráčům přinese štěstí a fanouškům radost. Vlastně vracíme se po 2 letech k variantě, že domácí kombinace bude tmavá, v našem případě modro-černá, a hostující kombinace bude bílý dres s modrým pruhem.
1: Příznivci Slovanu už se těší na novou sezónu, včetně 2 zástupců libereckého Jedličkova ústavu, kteří na vozících pravidelně zápasy navštěvují.
3: Michal Vunc,
4: Jakub Ševčík.
1: Tak jak velkými fanoušky libereckého fotbalu jste?
3: Asi 15-20 let.
4: Jsme velký fanoušci, skoro celoživotní. Liberci faním hodně.
1: Vy jezdíte na zápasy oba na vozících, tak je to složité se třeba dostat na fotbal, na hokej tady v Liberci?
4: Stadion Slovanu Liberec je teďka v dnešní době velice dobře přístupný pro nás, pro lidi na vozejku, do prostoru, kam potřebujeme.
1: Pánové, řekněte, kde byste chtěli Liberec vidět v té sezóně, co byste si přáli?
4: Ten tým je velice dobře poskládaný. S tím, co máme, jako je povinnost hrát jako určitě první šestku. Jako.
3: No, 5. místa to vidím.
1: O víkendu se Slovan představí v úvodním ligovém kole na hřišti Plzeňské Viktorie. O týden později, tedy v sobotu 1. srpna, přivítá doma Teplice. Řadu věcí právě pro fanoušky klub chystá i na domácí premiéru.
2: Pracujeme s fanzonou, soutěže před zápasem i v poločase. Věřím, že si fanoušci cestu najdou i na ten zápas s Teplicemi a že zabavíme nejenom fotbalem, ale tím servisem kolem. Můžu pozvat určitě na kvalitní občerstvení, který u nás teďka máme na stadionu.
1: Doplnil Štěpán Hanuš z Liberce. Pavel Petr, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ještě tady v ranních hodinách očekáváme místy přechodně i polojasno, jinak tedy přes den bude převládat velká oblačnost. Odpoledne a večer to se vyskytnou také lokální přehánky. Nejvyšší denní teploty dnes ale vystoupí mezi 18 až 22 stupňů, na horách naměříme mezi 13 až 16 stupni Celsia. Ráno slabý, přes den mírný severozápadní vítr a biometeorologická předpověď taktéž mírná, tedy na jedničce. I 17 minut po 7 hodině vás u poslechu a také do nového dne, tedy do úterý 21. července, zdraví Český rozhlas Liberec.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku najdeme několik rostlin a živočichů, kteří žijí pouze u nás? Lokálně originální druh rostliny nebo zvířete se nazývá endemit. Příkladem jedinečné tuzemské rostliny je hvozdík písečný český. Jde o vytrvale bíle kvetoucí rostlinu, která tvoří husté trsy a dorůstá do výšky zhruba 15 cm. Vyskytuje se pouze na jednom místě naší republiky, konkrétně v Národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Další ryze českou kuriozitou je myšice malooká Cimrmanova. Tento vzácný poddruh malého hlodavce byl objeven roku 2002 na Žatecku. Uměle tuto myšici chovají pouze v plzeňské zoo, kde jí také dodali přízvisko po neexistujícím českém géniovi Járovi Cimrmanovi. Kmotrem této malé myšky nebyl nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Kromě endemitů z říše rostlin a živočichů máme v Česku i jednu raritu mezi houbami. Je to lysohlávka česká. Stejně jako jiné evropské lysohlávky obsahuje psychoaktivní látky, které vyvolávají halucinace. Konzumace této houby je tedy riziková.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Jak to vypadá s bedřichovskými sjezdovkami na před nadcházející zimní sezónou? Nejen to se dozvíte ve zprávách Hany Hauptvoglové.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vláda schválila novelu zákona o důchodech. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Zvýšení penzí by se mělo od roku 2028 týkat i pracujících seniorů. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku by se jim automaticky přičetl k valorizaci. Policisté našli 29-letého muže Stanvaldu, který v neděli odešel z domova, nedával o sobě vědět. Pohřešovaného, o kterého se jeho rodina obávala, vypátrali v pondělí v podvečer. Je v pořádku. V Bedřichově by se po roční pauze mohly otevřít tamní sjezdovky. Společnost Niseko, která vlastní část areálu, nově disponuje taky vleky. Ke zprovoznění střediska je ještě potřeba dokončit směnu pozemků mezi obcí a Nisekem. K dohodě zatím nedošlo. Dopravní hřiště v Liberci je kvůli rekonstrukci uzavřené, město tam nechává opravit povrchy a také postavit nové prvky, včetně kruhového objezdu. Areál bude hotový do podzimu. Závodníci na cyklistické Tour de France měli v pondělí volný den před závěrečným týdnem. Závod dnes pokračuje kopcovitou časovkou podél Ženevského jezera. Celkové pořadí vede Slovenec Tadej Pogačar, nejlepší z Čechů. Časovkářský mistr republiky Matyáš Vacek je celkově 50. s odstupem přes 2 hodiny. A my nadále čekáme většinou oblačno, i když teď ráno může místy být i polojasno. Odpoledne se přidají přehánky a naměříme nejvíc 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte v Liberci v nákladní ulici. U čerpací stanice se srazilo osobní auto s nákladním. S velkou opatrností tam projedete.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Hany Hauptvoglové a to během úterního dobrého rána s datem 21. července. Také po 7:30 přejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání a co nabídneme na vlnách Českého rozhlasu Liberec v následujících 30 minutách. Už za okamžik společně probereme další aktuality z libereckého kraje. Chybět nebude telefonát meteorologům a společně se před 8:00 vydáme do Trutnova. Tamní strážníci totiž testují novou mobilní kamerovou věž. Jak konkrétně funguje a v čem jsou její největší výhody, se tedy dozvíte před 8:00 a to v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec.

0: V dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec jsme nabídli další písničku, která nám nezestárla. To byly Zvonky štěstí od Karla Gotta, také Dariny Rollinsové. 7:50, což je také čas, kdy se společně můžeme opět vydat po našem regionu, ku příkladu do Tanvaldu, kde tedy se přesuneme i k zítřejšímu dni, to znamená ke středě 22. července. Tam je totiž plánovaná odstávka elektřiny, a to ve dvou etapách od 8. do 11. hodiny, konkrétně v ulicích nad Výtopnou, Okružní, Pod Špičákem a Radniční. A následně mezi 12. až 15. hodinou nepůjde proud o několik adres, tedy dále, konkrétně v ulicích U Školky, Větrná a následně Vnitřní. Případně podrobnější informace najdete právě na stránkách Tanvaldu nebo ČES Distribuce. A v podstatě u odstávky elektrického proudu budeme moci zůstat. Máme tu také informaci pro obyvatele Sloupu v Čechách, a to se bude týkat také zítřka. To totiž byla původně plánovaná odstávka elektřiny v Komenského ulici, která měla trvat od 8. do 15. hodiny. Ta se ale nakonec neuskuteční. Distribuční společnost totiž plánované přerušení dodávek elektřiny ve Sloupu v Čechách zrušila, což si myslím, že je nakonec zpráva příjemná. Případně byste se více dočetli na webu obec sloup v Čechách.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rád.

0: počasí.
1: Jen pár vteřin nás dělí od 7:45, což je také čas, kdy se budeme moci věnovat počasí, a to společně s panem Martinem Hinčicou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Hinčico, my jsme se společně včera bavili o tom, že týden bude oproti tomu klasickému českému létu o něco chladnější, tak prozraďte, kolik aktuálně v Libereckém kraji měříme?
2: Aktuálně při tom slunečním svitu, protože máme pojasnou, někde tedy i oblačnou oblohu, ale převládá nám, řekněme, slunečního svitu dost, tak ty teploty už rostou, takže aktuálně měříme mezi 12 až 15 stupni Celsia, někde dokonce i lehce přes 15 stupňů. A ty nejnižší noční teploty klesly většinou mezi 12 až 9 stupňů Celsia. No a na horách tam máme teploty aktuálně okolo 8 stupňů Celsia.
1: Počítáme samozřejmě s tím, že přes den bude o něco tepleji, tak můžeme nastínit, jaký den nás tedy dnes čeká?
2: Den vlastně bude ve znamení i toho předchozího dne, protože i dnes očekáváme hlavně během odpoledne většinou oblačnost. Taková to střídání slunce s mraky, takže bude to takové, řekněme, proměnlivější, ale obecně bude převládat té oblačnosti hodně. K tomu se i odpoledne a večer můžou vyskytnout spíše výjimečně přehánky s větší pravděpodobností na Frýdlantsku a v Jizerských horách, ale rozhodně to nebude žádné dramaticky silný déšť, protože to budou opravdu spíše slabší přehánky. No a ty teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na Česku-Lipsku až 22 stupňů, a opět i přes den nám dneska bude foukat mírný severozápadní vítr.
1: Tak počasí, pravda, přinejmenším zajímavé, a není to takové to typické tradiční letní. Na druhé straně i dnes, tedy myslím si za mě, můžeme čekat velmi příjemný den, na který nás v podstatě připravil pan Martin Hinčica z Českého hydrometeorologického ústavu. My děkujeme za informace, přejeme hezký den, mějte se, naslyšenou.
2: Přeju krásný den, naslyšenou.
3: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 17:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucon zkýší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmout dám. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko,

0: szepnął, trzeba zejprać, to mu jedno wsiekną, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hoconský šípy najmou ptát. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Také Babi Daněk v ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec 10 minut před 8 hodinou, a to s písní Huconské šífy. My jsme také po zprávách po půl osmé mluvili, kterým směrem se v tomto čase vydáme. Městská policie v Trutnově totiž rozšiřuje možnosti dohledu nad veřejným pořádkem. Do testovacího provozu nasadila takzvaně mobilní kamerovou věž. Tu mohou strážníci v krátké době přesunout tam, kde je z bezpečnostního hlediska právě nejvíce potřeba, a není tam dohled městského kamerového systému.
2: Nacházíme se na dolní promenádě u autobusového nádraží. Jsme rozbalili solární panel, ukotvili podvozek a můžeme začít vysouvat rameno kamery.
3: Jan Hoffman, strážník s kolegou, právě v tuto chvíli zprovozňují mobilní věž.
2: Dobrý, dobrý. Jsi na konci?
4: Jo.
2: Máme vhodné místo, přesně na pomezí hranice dolní promenády a autobusového nádraží. Zde jedna, která probíhá často narušování veřejného pořádku ze strany občanů, kteří zde konzumují alkohol, a zároveň je to místo, kam nesahá standardně náš stacionární kamerový systém, takže proto jsme tady.
3: Michal Šandroch otevřel plechovou skříňku. Tady vidíme ukrytou věž, na které jsou 4 kamerky.
4: Ano, otočné 4 kamery. Je tam plastový řetěz, vlastně, kterým vedou veškeré technologie do té řídící jednotky.
3: Na straně této věže jsou solární panely.
4: Jsme úplně teď vlastně nezávislí na jakékoliv elektrickém připojení a jdeme pouze ze slunce.
2: Věž má v sobě otřesová čidla, to znamená v momentě, kdy nám zahlásí, že se ta věž nestandardně hýbe, například když na ní někdo leze nebo něco, tak se jednak teda spustí alarm a jednak přijde operačnímu informace o tom, že se děje něco, co by se úplně nemělo. Takže je tam i ochrana proti neoprávněné manipulaci.
3: Věž je teď kompletně připravená. Kamery je možné jakkoliv nastavit.
2: Všechny 4 kamery mají možnost vlastního ovládání ze strany operátora, který má prostřednictvím webového rozhraní přístup do toho systému. Ten přístup je alokován na operační pracoviště městské policie, kde vlastně stálá služba, kolegové operační, kteří vykonávají 24 hodin 7 dní v týdnu služby, tak mají přímý přístup do té věže.
3: Městská policie tuto mobilní věž bude přemísťovat pochopitelně podle aktuálních potřeb. Trutnova, Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V bazénu luxusní vily je nalezeno tělo vyhledávané plastické chirurgyně. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Silvestr v kabaretu Růžový slon a pravda o vraždě jejich otce. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí filmovou báseň z hororových květů Karla Jaromíra Erbena Kytice. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Na trhu práce je podle úřadu bez rekvalifikace složité najít volné místo. Policie rozšířila kamerový systém v Libereckém kraji a bude nadále oblačno, odpoledne s přeháňkami, teploty dnes do 22 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Foglová. Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla, kterou prezident podal kvůli svému nezařazení do české delegace na summit NATO v Ankaře. Po předběžném opatření soudu tam následně odjel. Vláda také požaduje vyloučení soudce Pavla Šámala z rozhodování o žalobě, podle ní kvůli údajnému aktivismu. Opozice návrh na vyloučení soudce kritizuje, označuje to za útok na nezávislost justice. V červnu se na úřadech práce v Libereckém kraji přihlásilo celkem 1712 lidí. V evidenci jich bylo téměř 17 tisíc, zhruba o 2000 víc než před rokem. V regionu je nedostatek kvalifikovaných pozic a také menší nabídka volných míst mimo velká města. Situaci komplikují i výkyvy v poptávce průmyslových podniků. A podle ředitelky krajského úřadu práce Kateřiny Sadílkové je důležité, aby se lidé nebáli využít možnosti rekvalifikačních kurzů a přizpůsobili se potřebám trhu.
4: Na trhu práce se ukazuje, že rozhodující není počet volných míst, ale to, zda kvalifikace a zkušenosti uchazečů odpovídají aktuálním potřebám zaměstnavatelů.
3: Na silnice v Libereckém kraji dohlíží 7 nových kamer policie České republiky. Slouží k monitorování provozu i k prevenci kriminality, včetně vyhledávání odcizených vozidel. Nejvíc nových kamer je ve Frýlandském výběžku na hlavních tazích do Polska.
5: Konkrétně jde o obce Bulovka, Višňová, Dětřichov a Hejnice. Nové kamerové body nově míří také na silniční tahy ve Stružnici na Českolipsku, v Lomnici nad Popelkou na Semilsku a v místní části Jablonce nad Nisou Vrkoslavice. Jak uvedl mluvčí policie Vojtěch Robovský, na rozšíření systému za zhruba 2 miliony 300 tisíc korun přispěl víc než 2 miliony Liberecký kraj. Z Libereckého kraje Jiří Jelínek, Český rozhlas.
3: Spojené státy americké dokončily 5 hodin trvající sérii nočních vzdušných úderů na Irán. Oblastní velitelství amerických sil CENTCOM to uvedlo na síti X. Podle něj armáda zasáhla iránská vojenská velitelská centra, námořní kapacity, dronové a raketové základny a systémy protivzdušné obrany. Iránské revoluční gardy informují o úderech na několik amerických vojenských cílů v Kuvajtu a Bahrajnu. Irán taky uvedl, že zasáhl 2 ropné tankery v Hormuzském průlivu. Ten podle Teheránu zůstane uzavřený, dokud budou americké vojenské operace v oblasti pokračovat.
2: Počasí.
3: Je před námi převážně oblačný den, i když teď ještě může být místy i polojasno. Odpoledne se mohou přidat přeháňky a teploty vystoupají většinou mezi 18 a 21 stupňů, na Českolipsku k 22. Vítr fouká mírný severozápadní a biozátěž je také mírná na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: S omezením počítejte na silnici 1/35 na výjezdu z Liberce směrem na Chrastavu. Za sjezdem na Stráž nad Nisou je uzavřený pravý jízdní pruh.

0: Pracují tam slničáři. Buďte na všech svých cestách opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty po 8 hodině 21. července v kalendáři a ze studia Českého rozhlasu Liberec přejeme příjemný poslech dobrého rána. Dobré ráno přejeme také vám, tedy našim posluchačům, řidičům hlavně šťastnou cestu, pokud před sebou máte dnes nějaké povinnosti, tak také úspěšně zvládnuté úterý. A nás ve vysílání čeká cesta do Jablonce nad Nisou. Tamní vedení totiž zjišťuje, jestli může na střechy městských budov instalovat fotovoltaické elektrárny a také bateriová úložiště. Z jakého důvodu? Nejen to probereme ve vysílání už za okamžik. Martin Kolín přeje dobré ráno.

0: Na začátku další hodiny Dobrého rána jsme nabídli písničku, která nám nezestárla. O tu se postaral Tomáš Linka. Paní má se má 12 minut po 8 hodině během úterního Dobrého rána. To přejeme ale vám, tedy našim posluchačům s datem 21. července. Před okamžikem jsme avizovali, že nás čeká cesta do Jablonce nad Nisou a právě Jablonec připravuje další krok k větší energetické soběstačnosti. Vybrané školy a sportovní areály by v budoucnu mohly fungovat i při dlouhodobém výpadku elektřiny. Podrobnosti zjišťoval také redaktor Jan Rozum, který už je se mnou také ve studiu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak co konkrétně město chystá?
1: Město chce prověřit možnost instalace záložních zdrojů energie do několika škol a sportovních areálů. Právě tyhle budovy by pak měly být vybavené fotovoltaickými elektrárnami a bateriovými úložišti tak, aby dokázaly fungovat právě i při delším výpadku elektřiny, takzvaném blackoutu. Vybraná zařízení by pak mohla dále fungovat a v případě potřeby sloužit třeba jako zázemí pro obyvatele i složky integrovaného záchranného systému. Zajistili by například osvětlení, provoz informačních technologií, sociální zázemí a nebo třeba stravování.
0: Tak zatím to přináší samá pozitiva. Znamená to tedy, že město začne záložní zdroje hned budovat?
1: Zatím to tak nebude. Rada města schválila zatím pouze prověření celého záměru. Odborníci nyní na vytipovaných budovách posoudí jejich technické možnosti, rozsah potřebných úprav i jejich cenu. Teprve na základě těchto výsledků město rozhodne, jestli projekt uskuteční.
0: My už jsme nastínili, kterých budov by se to mělo týkat, tak můžeme konkretizovat?
1: Ano, jde například o sportovní halu, o areál Střelnice nebo třeba trafostanici za atletickou halou. Ze škol jsou to základní školy Liberecká, na Šumavě a Arbesova, kde se počítá s většími bariérovými bateriovými úložišti. Prověřovat se bude také možnost takzvaného ostrovního provozu v základní škole Rychnovská, mateřské škole Arbesova a taky základní škole pod Vodárnou.
0: Můžeme se asi pozastavit u toho pojmu, ty jsi zmínil ostrovní provoz, tak co si pod tím můžou posluchači představit?
1: Jde vlastně o režim, kdy budova dokáže fungovat nezávisle na elektrické síti, a to díky vlastní výrobě elektřiny z fotovoltaiky a úložné energie v bateriích, kdy pak může zůstat v provozu i během dlouhodobého výpadku proudu.
0: My rozhodně situaci budeme sledovat i do budoucna. Informace nám teď tedy v ranních hodinách předal redaktor Jan Rozum, kterému děkujeme. Naslyšenou, hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě v ranních hodinách očekávám přechodně i polojasno, jinak ale přes den bude převládat velká oblačnost. Odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky, teploty dnes 18 až 22 stupňů Celsia, na horách naměříme mezi 13 až 16 stupni. Ráno tedy slabý, přes den už mírný severozápadní vítr a biometeorologická předpověď taktéž mírná, tedy na jedničce.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka.

Skutečně nakonec polojasné ráno pokračuje s datem 21. července, teď už tedy 9 minut před půl devátou, a my jsme si společně včera ve vysílání připomínali přistání prvního člověka na měsíci a také dnes u vesmíru zůstaneme. 21. července, ale roku 2011 totiž přistál poslední americký raketoplán, a to konkrétně Atlantis. Můžeme tedy připomenout program raketoplánu, který vydržel skutečně dlouho. K jeho začátku je třeba se vrátit do 80. let minulého století. To totiž svůj první let uskutečnil raketoplán Columbia. Spolu s ním se do vesmíru vydali další čtyři. Challenger, Discovery, Endeavour a právě zmiňovaný Atlantis. Dohromady se do vesmíru vydali více než 100krát a dohromady v něm strávili více než 1330 dní. Připomenout ale musíme i zkázy raketoplánu. Tu první v roce 1986, kdy při vzletu explodoval Challenger. V roce 2003 naopak při sestupu do atmosféry explodoval raketoplán Columbia. Zbývající tři raketoplány byste dnes nalezli v muzeích ve Spojených státech a právě dnes je to na den přesně 15 let, kdy na zemský povrch dosedl ten vůbec poslední.

0: Jaké změny by mohly čekat přechody v Liberci? Nejen to se dozvíte ve zprávách Hany Hauptfoglové.
1: Je 9:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Někteří poslanci a senátoři navrhují, aby trestný čin vraždy byl nepromlčitelný. Teď mají kriminalisté na vyřešení případu 30 let, pak už pachatele nemůžou potrestat. Proti změně je například Česká advokátní komora, podle ní by to nemělo prakticky žádný efekt. Česká policie eviduje celkem asi 500 nevyřešených vražd, drtivá většina z nich je z 90. let. Veterinární komora potvrdila v Novém Boru ohnisko kočičího moru. Nemoc není přenosná na člověka ani jiná zvířata, pro kočky je ale velmi nebezpečná. Podle starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka ze starostů pro Liberecký kraj by lidé měli dočasně zrušit krmná místa, aby se infekce dál nešířila. Další ohnisko nákazy veterináři potvrdili v Moravskoslezském kraji. Přechody přes tramvajové koleje v Liberci by v budoucnu mohly mít varovné LED osvětlení v chodníku. Aktuálně jsou na přechodu v Palachově ulici. Pokud se opatření osvědčí, chce ho vedení města instalovat i na další místa, například v dopravním terminálu Fignerova. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. Výsledky by mohly pomoct zpřesnit diagnostiku této poruchy soustředění. Do studie stále hledají děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let. Jejich rodiče se mohou hlásit na webu Národního ústavu duševního zdraví. O víkendu odstartuje nový ročník fotbalové šance ligy pro Liberec sobotním zápasem v Plzni, pro Jablonec nedělním duelem s Olomoucí. A jablonečtí fotbalisté také už ve čtvrtek vstoupí ve slovinském Varaždinu do kvalifikace konferenční ligy. Podle předpovědi dnes bude převládat velká oblačnost. Teď ještě může být přechodně až polojasno, odpoledne a večer se místy přidají přehánky a naměříme od 18 do 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: S omezením počítejte na silnici 1/35 ve směru z Liberce do Turnova. Ve stoupání do Paceřického kopce silničáři uzavřeli rychlý jízdní pruh. Opravují tam povrch vozovky.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 8:32, 21. července v kalendáři a za námi další zprávy Hany Hauptfoglové. Jak čas napovídá, už za okamžik nás čeká také krimi příběh. Dnes se společně s Miroslavem Holubcem vydáme do České Lípy, kde se poprali dva bezdomovci. Situace, kterou Miroslav Holubec monitoroval a už za okamžik ji shrneme právě v dalším krimi příběhu. Přejeme příjemný poslech, přejeme také dobré ráno a hlavně vydařené úterý ve společnosti Českého rozhlasu Liberec.

0: 9 minut po půl deváté, dobré ráno, pokračuje a myslím si, bývá běžné, že lidé, které spojuje společný osud, většinou drží při sobě. Jenže jako v každém kolektivu i mezi lidmi bezdomova občas propuknou neschody. Jeden z bezdomovců se nedávno rozhodl řešit spor násilím a nedopadlo to dobře, jak říká Miroslav Holubec v dnešním Krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Jeden by řekl, že když byl člověku dán dar mluvit, bylo to proto, aby se líp domluvil. Není tomu tak. Stačí si přečíst noviny. Ono se totiž říká, když je vůle dobrá, tak se dílo podaří. A to je jaksi kámen úrazu. Čím víc lidé mluví, tím menší mají dobrou vůli se domluvit. Svědčí o tom dvě světové války v minulém století. Ale to jsme se jaksi přesunuli k politice, ke geopolitice a vůbec k lidstvu jako takovému. Tak pojďme zpátky k našim krimi příběhům, které nabízejí o něco skromnější události, než jsou světové konflikty. Ne ale méně znepokojivé. Byť se odehrávají v jedné komunitě. Na druhou stranu, v tomto případě šlo hlavně o alkohol. Mám ve zvyku, když se má někde pít alkohol, že jdu jen tam, kde jsou lidé mně blízcí, kde si můžu být víceméně jistý tím, že se s někým nepohádám o politice, o světonázoru nebo o jiné hlouposti. Nevím, jaké téma bylo příčinou hádky dvou bezdomovců v České Lípě. Tamní policie informuje jen o důsledcích této hádky. Jeden z mužů popadl prkno nebo nějaký klacek a praštil s ním druhého muže do tváře. Napadený si to nechtěl nechat líbit, ale první z nich byl pro podobné situace dobře vybaven. Sáhl do kapsy kabátu, vytáhl teleskopický obušek a druhému z mužů ještě pořádně přidal. Zbytý bezdomovec skončil v nemocnici se zlomeninami v obličeji a s přeráženými žebry, zatímco agresor, dobře si vědom toho, co provedl, zmizel, abych tak řekl, v džungli velkoměsta. Policisté ho našli až po pár dnech. Pozitivní na tom všem je snad jen to, že v českolipských ulicích je o jednoho člověka bezdomova míň. Na nějakou dobu získal ubytování v nápravném zařízení, kde to mimochodem velmi dobře zná.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě tedy v ranních hodinách přechodně i polojasno, jinak bude přes den převládat většinou velká oblačnost. Odpoledne a večer to se vyskytnou i lokální přehánky. Teploty ale velmi příjemné, 18 až 22 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Ráno ještě slabý, přes den už mírný severozápadní vítr a biometeorologická předpověď na jedničce, tedy na mírném stupni zátěže.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Už je téměř tradicí, že součástí české pomoci po ničivých událostech v zahraničí je také profesionální hasič a kinolog Václav Vančura. S Fenkou Origami byli členem USAR týmu ve Venezuele a než je přivítáme příští týden ve studiu jako hosty hodinu před polednem, zavede nás za nimi také regionální stopař Jaroslav Oření, kterého už v tomto čase také zdravím ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno od jezery v Rokytnici nad Jizerou, kam jsem vytáhl Vaška Vančuru a Origami. Václav se vrátil před chvílí ze služby, vlastně ponoční. To je normální, že takhle po ránu ještě funguješ?
3: Jo, musím fungovat, a i to jinak nejde u nás doma prostě. A tak jakože prostě lepší, než jít lehnout, tak něco dělat a pak odpadnout večír.
2: Václav má nejenom Fenku Origami, tu záchranářskou, ale i vlastně spolu s manželkou další velkou smečku.
3: Jo, máme ještě 8 evropských saňových psů, což jsou takový ohaři vyšlechtěný na závodění, na mašink, a pak ještě pár ovcí a koně.
2: Jak stíháš vůbec chodit do práce a lítat na misi, když máš takové hospodářství a takového zvířectva?
3: No moc nespím, to bych jako mohl tak říct, a no musí se člověk snažit a ono to jde, když se chce, tak to jde.
2: Origami vypadá, že ještě teda pořádně si potřebuje proběhnout, ale hlavně se mi líbí, jak je prostě v úžasné kondici a jak krásně vypadá.
3: Tak to děkuju, snažíme se, tak ona do práce si většinou běhá u čtyřkolky, takže dostane nějakou fyzickou zátěž a snažím se ji udržovat v nějaký takový psychický a fyzický dobrý kondici, aby pak mohla odvíst super práci.
2: Předpokládám, že i při té poslední misi v té Venezuele, což už byla vlastně tvoje třetí mise, odváděla skvělou práci.
3: Jo, já jsem byl naprosto spokojený. Samozřejmě nějaký mouchy se najdou, ty se najdou vždycky, protože člověk musí být kritický, aby mohl to zase posunout dál, ale byl jsem spokojený s tím, co tam předvedla.
2: Jak často cvičíš s Origami takové ty záchranářské, ty vyhledávací práce?
3: Ty vyhledávací práce se snažím, tak se sutinou je to horší, to prostě se dostaneme třeba jednou za 14 dní a v plochách, kde ta motivace se taky zvedá na vyhledání člověka, tak dvakrát, třikrát týdně, plus v práci nějaká poslušnost a taková dovednost.
2: Kde se tady vůbec dá cvičit? Je tady ve okolí něco?
3: Tak lesů tady máme spousta, to je v pohodě, a sutin vyhledáváme prostě starý brownfieldy a kde co kdo bourá, tak se tam snažíme navíst. Na Smržovce je polygon, kde kam chodíme občas si zacvičit a tak nějak různě, no, jezdí se po celé republice.
2: Já si vzpomínám, že jsem vlastně s tebou byl jednou i na nějakých kurzech, na nějakém kempu. Věnuješ se takovým věcem ještě?
3: Snažím se, mě to baví, protože tím, že se mi dostane do ruk spousta psů různých plemen a různýho ražení, tak mě to posouvá dál a dál.
2: Origami, trošku ji představme, co to je za plemeno?
3: Origami je belgický ovčák tervurenes, takže má dlouhou srst, je to pracovní linie, momentálně je 4 roky stará a je to fakt pes, který chce furt pracovat.
2: 4 roky, tak to je teďka v té nejlepší kondici?
3: Řekl bych, že jo, aspoň se to tak tváří.
2: A je velice poslušná, ale taky hrává teďka. Tady asi za těch 10 minut, co si tady tak předtím jsme spolu povídali, tak stačí rozkousat balónek, kolik jich spotřebuje.
3: No, balónku spotřebuje hodně. Já většinou mám jako tvrdý, který nedozkouší, a teď jsem za takovej blbej, no tak to byla otázka chvilky, ona to vezme na ty stoličky, zažužlá a je konec.
2: Když jsem na tebe čekal u plotu, tak samozřejmě přijítla jako první. A trošku jsem se vyděsil, ale jinak je to milej pes.
3: Jo, tak ona jako hruzu umí ukázat, ona je prostě ten belgický ovčák, furt je to služební pes, ale ona by neublížila mouše, ona je fakt naprosto hodná, ovladatelná a ani nesmí v té své práci ublížit nikomu.
2: Tam vlastně musí být hodná a vlastně jenom svým pokyny, svým štěkáním vlastně hlásí, že něco nalezne.
3: Samozřejmě, ona prostě ten nález ohlasuje štěkáním a když ten lepes štěká, tak u toho holt cení zuby a vypadá to děsivě, ale opravdu by nekousla v žádném případě.
2: Cení zuby, ale směje se. No o tom, jak probíhal zásah ve Venezuele, tak o tom uslyšíte od Václava Vančury a Jirky Kovalského, kteří za Liberecký kraj byli členy USAR týmu, už příští týden, v dopoledne pod ještě den, tuším, že v úterý 28.
1: Je to přesně tak, jak říká Jaroslav Oření, náš regionální stopař. Úterý 28. července to bude kinolog, tedy hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Václav Vančura, kterého jsme si užili i teď, tedy společně s Jaroslavem Hořením, a dorazí za námi do studia také statik hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, a to Jiří Kovalský. Teď tedy Jaroslav Oření, co by náš regionální stopař. My moc děkujeme za informace, přejeme hezký den, zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A zároveň to je ta poslední věc, která nás tedy potkala během dnešního dobrého rána. Po 9. hodině už to bude dopoledne pod Ještědem, také kolegyně Iveta Kalátová a 9 hodin 45 minut přes léto tradiční věc, tedy zámecké léto. Tak hodně štěstí. Od mikrofonu se loučí Martin Kolín.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Rolnický fond podal žalobu na firmy Agrofertu kvůli střetu zájmů. Vybrané budovy v Jablonci nad Nisou by mohly fungovat i při výpadku elektřiny. Českolipská radnice opravuje schodiště mezi centrem města a sídlištěm Špičák. A bude většinou oblačno, místy se přidají přehánky, teploty nepřesáhnou 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké dopoledne přeje Hana Hauptfoglová. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firm z holdingu Agrofert, informoval o tom na svém webu. Chce vrátit podporu ve výši 22 milionů korun, kterou firmy dostaly na dotacích mezi lety 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš z hnutí ANO poprvé premiérem. Vymáhají je kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmů. Firmy dobrovolně podporu už dřív nevrátily, fond proto podal žalobu. Agrofert s údajným porušením zákona podle svého mluvčího nesouhlasí. Soudy v České republice i Evropská komise považují Babišův střet zájmů v jeho prvním volebním období za nevyřešený. Podle nich měl v té době na Agrofert vliv. Město Jablonec nad Nisou prověří možnost instalace záložních zdrojů energie na vybraných školách a sportovních areálech, oznámila to mluvčí magistrátu Milena Lánská. Budovy by díky fotovoltaickým elektrárnám a bateriovým úložištím mohly fungovat i při dlouhodobém výpadku elektřiny.
2: Podle vedení města by v takové situaci sloužily jako zázemí pro obyvatele i složky integrovaného záchranného systému. Odborníci teď posoudí technické možnosti, rozsah potřebných úprav i jejich cenu. Prověřování se dotkne například sportovní haly, areálu střelnice nebo několika základních škol. Z Jablonce nad Nisou Jan Rozum, Český rozhlas.
0: Českolipská radnice nechává rozpadlé schody mezi Purkyňovou ulicí a supermarketem nahradit novými. Investice za zhruba 200 tisíc korun má být dokončená v závěru července. Jde o důležitou pěší spojnici z centra města na největší českolipské sídliště Špičák, jak říká místostarosta Jakub Mencel ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Chci moc poděkovat místním, kteří obvykle využívají tady tu trasu podél obchodního domu Albert v Purkyňově ulici, a určitě pro bezpečnost bude dobré to staveniště v tuto chvíli obejít a vyhnout se mu.
0: Odbory pražského letiště Václava Havla i tamních handlingových společností vstupují do stávkové pohotovosti. Informaci České televize Českému rozhlasu potvrdil předseda odborového svazu dopravy Luboš Pomajblík. Zaměstnanci nesouhlasí s výběrem nového generálního ředitele letiště. Má se jim stát bývalý šéf ČSA Radomír Lašák. Podle odborářů je spojený s úpadkem českých aerolinií. Obávají se proto o budoucnost pražského letiště. Luboš Pomajblík také řekl, že by odbory směli jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Její rezort ruzyňské letiště vlastní. Vyjádření Radomíra Lašáka Český rozhlas zjišťuje.
1: Počasí.
0: Místy ještě může být až polojasno, jinak čekáme nadále převážně velkou oblačnost a odpoledne přehánky. Teploty se dnes zastaví většinou mezi 18 a 21 stupni, na Českolipsku naměříme až 22. Fouká mírný severozápadní vítr a biozátěž je stále na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici 1/13 pod Albrechtickým kopcem u odbočky na Dětřichovice. Stojí tam odstavené porouchané vozidlo, můžete se zdržet. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Příjemné a dobře naladěné, kvalitní dopoledne pod ještědem. To vám 4 minuty po 9. hodině po zprávách Hany Hauptfoglové přeje Iveta Kalátová. Tak vás pěkně vítám v našem vysílání. Máme

úterý 21. července a my se budeme věnovat zajímavostem a aktuálním událostem u nás v Libereckém kraji. Tak začneme Novým Borem, tam se šíří nemoc nazývaná kočičí mor. Onemocnění se šíří mezi toulavými kočkami a je smrtelné, může připomínat otravu. Podrobnosti už uslyšíme za pár okamžiků. No a zatímco většina dětí si užívá letních prázdnin, studenti střední zahradnické školy v Kopidleně na Jičínsku musí i teď na chvíli do školy. Proč a co tam dělají, to uslyšíme krátce před 11:30 a ve 9:45 si opět můžete vychutnat zámecké léto. Tak ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: Jak už jsem se zmínila v úvodu, dopoledne pod ještědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec na několika místech v republice se objevil kočičí mor, tedy panleukopenie. Podle veterinární komory je ohnisko v Moravskoslezském kraji v oblasti okolo Studénky Bílovce na Novojčínsku a dále také v Novém Boru na Českolipsku, kde se virus objevil na tamním sídlišti. Kočičí mor není přenositelný na člověka ani na žádné jiné zvíře. Pro kočky ale představuje obrovské nebezpečí.
1: Máme teda klec, máme samozřejmě toaletu.
2: Vybavení na odchyt toulavých zvířat mi ukazuje pracovnice městské policie v Novém Boru Naďa Hromková. Tady se objevily zatím dva případy kočičího moru.
3: U toho jsem byl konkrétně teda já s kolegou, odchytili jsme ji vlastně. Vykazovala známky nemoci, apatická byla, lehce by se ložit podvyživená.
2: Říká strážník novoborské městské policie. U obou koček se na základě rychlotestů objevily protilátky na kočičí mor. Veterinář je kvůli jejich stavu musel utratit. Vzhledem k vysoké proočkovanosti domácích koček výskyt viru v posledních letech plošně klesl. Stále se ale šíří mezi toulavými kočkami, řekla Českému rozhlasu v písemné formě doktorka z veterinární komory Eva Šula.
4: Letošní rok se bohužel nese ve znamení několika lokálních ohnisek, která vyskočila prudčeji než ve stejném období loňského roku. Onemocnění je extrémně závažné. Úmrtnost u neočkovaných koťat a mladých koček dosahuje bez léčby až 90%. Virus napadá kostní dřeň a ničí bílé krvinky. Zároveň devastuje sliznici střev, což vede k masivním, často krvavým průjmům, zvracení a fatální dehydrataci.
2: Vedení radnice v Novém Boru apeluje na obyvatele, aby dočasně zrušili krmná místa pro toulavé kočky. Nemoc se šíří i prostřednictvím potravy a vody, říká starosta Jaromír Dvořák ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: A znovu prosím, aby ti, co ty kočky tedy krmí, prováděli dezinfekci těch misek, dokonce jako v tuto chvíli ta krmná místa na chvíli byla ukončena. To je to, čím by skutečně těm kočkám mohli pomoci.
2: Po nalezení nemocné toulavé kočky by měli lidé volat policii nebo veterináře. Panleukopenií jsou v ohrožení také domácí kočky. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas.
6: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: jedné nenaplněné letní lásce nám zpíval Dalibor Janda, tak samozřejmě, že si teď studenti užívají svých letních lásek, jak by ne, máme tady prázdniny. Ovšem někdo si užívá lásky a někdo pracuje. Studenti střední zahradnické školy v Kopidlně na Jičínsku musí na několik dní přerušit prázdninové odpočívání a vrátit se do školy. Na povinné týdenní praxi se postupně v jednotlivých turnusech starají o školní záhony a skleníky, protože příroda si letní volno nevybírá.
1: Danča s Davidem, poprosím tadyhle ten řádek dočistit krásně, ať uvolníme tu mrkvičku.
2: Mistrová Petra Sedláčková tady rozdává úkoly.
1: Patrik, Vojta, Kuba, jedou tadyhle, tyhle ty řádky. Kluci, za chvíli je pauza, tak ať to máme hotový.
2: My jsme tady v záhonu mrkve, plevel je tady až po kolena, takže úkol je jasný.
3: Je vysoký až po pas a dáváme ho na kupy, který pak odvážíme pryč.
2: Říká mi Daniela, která už tady s plevelem bojuje. Zatímco ještě minulý týden si užívala prázdnin, tak teď tady klečíš v záhonku.
3: Mně to nevadí, já tady ráda pomůžu, i když si se takový vedro, že bych radši zůstala doma.
2: Vojta je na letní praxi poprvé, protože má za sebou teprve první ročník.
4: Nechtělo se mi vůbec.
2: Další skupinka studentů je na malém políčku, tady kolem nás všude zelenina.
5: My tady plevelíme, děláme tady cestičky zpátky, bylo to tady jak džungle.
2: Co tady vše máte, co se sklízí teď?
5: Kedlubny, zelí, máme tady ještě kapustu, celér.
1: Kájo, běž někde mezi stoly,
5: jo.
1: Už budu.
2: Pochopitelně stranou nemohou zůstat ani skleníky, kde je spousta květin a letniček a je potřeba je
5: zalívat každý den. A teď v tom vedru to je hodně důležitý.
6: Snažíme se zalévat po ránu a nebo potom o víkendech, když je tady víkendová služba, tak i na večír.
2: Vysvětluje Petra Sedláčková. Tento týden jsou tady studenti z různých ročníků.
6: Z prvních a druhých ročníků máme tady obory zahradnické práce, zahradnictví, zahradník a rybář-krajinář.
2: Je potřeba, aby sem ti studenti každý na jeden týden přišel, protože je nutností se tady o všechno postarat přes léto.
6: Studenti mají ve školním roce jeden týden volno a zase na oplátku potom v době prázdnin na jeden týden nám sem jdou pomoct.
2: Do konce letních prázdnin se tady na praxi vystřídají všichni studenti. Z Kopidlna Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Úterý 21. července. Svátek má dneska Vítězslav. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. První belgický král po vyhlášení nezávislosti země složil slavnostní přísahu veřejně před chrámem svatého Jakuba v Bruselu v roce 1831, to je 195 let. Byl jím Leopold I. belgický a zemi vládl 34 let. Historické jádro Prahy bylo prohlášeno za městskou památkovou rezervaci nařízením vlády před 55 lety v roce 1971. Svou rozlohou je to největší městská památková rezervace na světě. Tenistka Martina Navrátilová získala americké občanství před 45 lety v roce 1981. Jedna z nejlepších hráček všech dob pobyla na prvním místě žebříčku WTA celkem 332 týdnů v řadě. Jen Wimbledon ve dvouhře vyhrála 9x. Raketoplán přistál naposledy po misi před 15 lety. Byl jím Atlantis. Na 33 misích strávil celkem 307 dní na oběžné dráze. Prvním raketoplánem ve vesmíru byla Columbia v roce 1981. S přistáním Atlantis skončil i celý vesmírný program Space Shuttle. Přišel na skoro 200 miliard dolarů.
2: Paní Doubtfireová.
3: Mně jsem příjemně překvapena, že jste doma tak brzy, drahá.
1: 75 by dneska bylo tátovi v sukni, herci Robinu Williamsovi.
3: To obrovské drahé auto patří vám, no ne. Říká se, že muž, který si musí koupit takhle velké auto, si tak kompenzuje malé genitálie.
1: Oscara získal za roli ve filmu Dobrý Will Hunting. A já přeju pěkný den.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
5: Já teď nemám.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Zámecké léto.
1: Vítejte, máte-li chuť poznat další zámek a také soutěžit, jste ve správný čas na správném místě. Soutěží vás provede Pavel Kudrna, no a dalším zámkem specialista, odborník, znalec zámků i šlechtických rodů, František Kinský. Kam nás pozve dnes?
0: Zámecké léto.
2: Vezmu vás na výlet na Bruntálsko, kde stojí jednopatrový barokní zámek Slezské Rudoltice. Je obklopen parkem, který byl v době největší slávy v 18. století přirovnáván k Versailles. Zámek Slezské Rudoltice teď navštívíte s kolegyní Petrou Štrimplovou.
3: Kastelánem Tomášem Zembou stojíme u fotografie, reprofotografie historické podoby zámku Slezských Rudoltic.
4: A který je zachycen náš zámek v roce 1869. O své dvě patra přichází v roce 1901 a to z toho důvodu, že už tady měla být jenom kalcovna a nějaká ubytovna, proto se to průmyslníkům neoplatilo opravovat.
3: Jaký je vlastně ten příběh?
4: Zámek vlastně byl postaven v druhé polovině 16. století, představen z tvrze Fulštejnama, no pak to získali Sedlniští z Choltic, pak opět Olomoucké biskupství, no ale hlavní byli Hodicové a hlavní postava byl Albert. Albert Hodic, blázen z Rudoltice, říkal. To je obrovský příběh.
3: To jsme v kterém století?
4: To už jsme v 18. století samozřejmě.
3: A to je období, kdy se Rudolticím říká Slezské Versailles.
4: Ano, on nás proslavil v celé Evropě, kdy se začali sjíždět návštěvníci ze všech koutů. No a nejvzácnější návštěva tady byl pruský král Fridrich, který pobýval vlastně několikrát.
3: Jak velkolepé to teda bylo?
4: To bylo honosné, nezbylo z toho vůbec nic. On to prošustroval celé, jak se říká, jo. On prostě se zadlužil neskutečnou částkou. A on si to užil do posledního, jak se říká, zlatky, jako jo. Po něm nezbylo vůbec nic. Už v roce 1779 se celý zámek rozprodal, aby se umořili dluhy. Takže tady už v roce 1779 lítali jenom netopíři.
3: No, kolem nás je po stěnách spousta loveckých trofejí, takové to klasické paroží, jdeme kolem vycpaného chlupatého medvěda.
4: Těch medvědů tady máme víc. Samozřejmě ty trofeje, my jsme v roce 2008 začínali jedním srnečkem a dneska jsme majitele přes 800 kusů trofejí. A sbírka se nám stále rozrůstá. Každou chvíli přijde nějaký myslivec své paroží zhodit k nám na zámek.
3: Kudy vlastně návštěvníky vodíte, co všechno vidí?
4: Prohlídkový okruh, projdete skoro celým zámkem. Kromě severního křídla, které je k dispozici jenom obci pro kulturní akce, no a jde se jak do zámecké kaple, tak do interiéru.
3: Na co jste obzvlášť pyšní?
4: To potom uvidíte pokoj přátelství.
3: Tak podíváme se. Tohle je pokoj přátelství?
4: Jo. To je jediné, co zbylo z našeho zámku. Nic víc. Omítky, tady ta mozaika z 18. století, alegorické desky a socha Máří Magdalény ze zámecké kaple. No a pozlacené zrcadlo, které údajně mohlo viset v zámeckém chlevě nad korytem. Hrabě tady měl dokonce dafní dvůr v zámeckém parku, což byly hospodářské budovy, kde uprostřed byla krásně barokně vyzdobená budova, kde byly ustajné krávy ušlechtivých plemen, které žrali z dubových koryt ve tvaru mušli. Každá kráva měla svoji služku a ty dojili čerstvé mléko, to slilo do obrovských džbánů, které se chladily ve vodotečích a šlechta, když šla na procházku do parku, tak pili chlazené mléko přímo u kanálu.
3: Musel to být teda pěkný cirkus, jak vás poslouchám. Opravdu zajímavá komnata. Tady jsou vlastně stěny v tom syrovém stavu, obouchané omítky, vidím i rozvody.
4: My jsme se rozhodli, že to necháme jako memento, že to opravovat nebudeme. Na Čančaných zámku je strašně moc a tady si lidi můžou aspoň podívat, co dokázali sami udělat s památkou.
3: A Alberta z Hodic máme tam na té podobence.
4: Ten příběh je obrovský. Náš zámek není postavený na historických předmětech, my to máme nainstalované jako iluzi, jak to asi mohlo vypadat, ale celý prohlídkový okruh je postaven na tom příběhu našeho pána.
3: Dokdy vlastně funguje zámek jako zámecké sídlo?
4: Tak do konce 19. století tady byl poslední šlechtický rod Čejkové z Badenfeldu a pak už se tady střídali průmyslníci. Za války byl poslední majitel konský handlíř Franz Andres, který spolupracoval s Němci, tady bylo výcvikové středisko Hitlerjungen, ale hlavně část Goebbelsova ministerstva propagandy. Potom už to byl jenom ruina a v 70. letech sklady krizového zabezpečení státu, které to vydrželi do roku 2004.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Slezské Rudoltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Určitě se podívejte, stojí to za to. Mě tam zaujalo to, že to vypadá jako zámek ve Versailles, nebo že inspirací bylo. Je to pravda, přesně ten styl i ten park nádherně stříhané, ornamenty, ty keře do různých tvarů, květiny. A pochopitelně jako běžného, řekněme průměrného návštěvníka mě zaujalo, že každá kráva měla svou služku. No, to by dnešní krávy mohly jenom závidět, ale to už je trošku komedie, vidíte. No, my se dáme do soutěžení, soutěžní otázka je připravena, jestli jste dobře poslouchali, tak to bude velmi jednoduché. Hrajeme o cestovatelský zámecký balíček, sluneční brýle, najdete tam také piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. A správná odpověď vás zařadí do pátečního slosování. Tam jeden z těch pěti z tohoto týdne, z těch výherců, získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, vždy pro dvě osoby. No a na konci prázdnin pak losujeme tři zámecké víkendové pobyty, respektive tři výherce ze všech soutěžících za dobu více než dvou měsíců. Ano, i dva dny v červnu jsme soutěžili. Tak ta soutěž je připravená, jestli vy také, dáme se do toho.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: když čas, tak 9 hodin 54,5 minuty, máme čas na soutěžní otázku. No a tu uchopí zvedne pan Vladimír z Rapotína. Pane Vladimíre, hezký den.
1: Hezký den, zdravím, Český rozhlas.
0: Tak jak se cítíte do soutěže? Jste nažavený?
1: No, zkouším to každý den, ale vůbec děkuju, že konečně.
0: To vyšlo. Úplně,
1: super.
0: Vy jste třetí, takže určitě budu teď držet palce. Vy jste třeba v loni soutěžil v Zámeckém letě?
1: Ano, soutěžil určitě v loni, předloni, každý den v podstatě.
0: Zábava, taková
1: zábava,
0: životní náplň trošku.
1: Tak já se na zahradě mám to poštědy, na zahradě rádia, takže slyším pořád.
0: Rozumím, správný přístup. Tak pane Vladimíre, dáme se do toho. Zámek Slezské Rudoltice v minulosti vystřídal řadu majitelů. Jak se jmenoval majitel, který zámek v 18. století proslavil v celé Evropě a hostil i pruského krále Fridricha? Za A. Maximilian z Dietrichsteinu, za B. Albert z Hodic, za C. Baron Friedenthal.
1: Tak to teda jsem neprostřekl, takže to asi mám špatně, takže za A, bohužel, nevím.
0: Tak máte jeden, no. Máte jeden primát, jste letos první, kdo neuhodl, ale nevadí, zkoušejte to dál, máte šanci to zavolat zase zítra, no, vyzkoušet. Mějte se hezky naslyšenou.
1: No
0: a dalším, kdo je u telefonu, tak je pan Vladimír z Rudic. Pane Vladimíre, dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
0: Otázka zůstává stejná, už vás nebudu zdržovat. Soutěžní otázku, nebo mimo soutěžní. Zámek Slezské Rudoltice v minulosti vystřídal řadu majitelů. Jak se jmenoval majitel, který zámek v 18. století proslavil v celé Evropě a hostil i pruského krále Fridricha? Za A. Maximilian z Dietrichsteinu, za B. Albert z Hodic, za C. Baron Friedenthal.
2: No, taky jsem špatně poslouchal, ale dám za C.
0: To se dneska nepovedlo, to máme jubileum, první nepovedené soutěžení, bylo to za B, Albert z Hodic, ale pane Vladimíre, i vy to zkuste zase jindy. Mějte se hezky naslyšenou.
2: Spanoval.
0: Trošku zklamání v hlase, ale vůbec nic se neděje, prostě tak není každý den posvícení, třeba budeme slavit zítra a ozve se ta kladná znělka po kladné odpovědi. Mějte se krásně, zítra nás čeká luxus, zámek Český Krumlov a Pavel Kudrna vás spolu s Františkem Kinským opět provede.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Podle úřadu práce není bez rekvalifikace snadné najít volné místo. Mezi Martinicemi v Krkonoších a Jabloncem nad Jizerou začala třídenní výluka. Zprovoznění ski areálu v Bedřichově brání další spory mezi vlastníky pozemků a bude nadále oblačno, odpoledne s přeháňkami, teploty dnes do 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hezké dopoledne přeje Hana Foglová. V červnu se na úřadech práce v Libereckém kraji přihlásilo celkem 1712 lidí. V evidenci jich bylo téměř 17 tisíc, zhruba o 2 tisíce víc než před rokem. V regionu je nedostatek kvalifikovaných pozic a také menší nabídka volných míst mimo velká města. Situaci komplikují i výkyvy v poptávce průmyslových podniků. A podle ředitelky krajského úřadu práce Kateřiny Sadílkové je důležité, aby se lidé nebáli využít možnosti rekvalifikačních kurzů a přizpůsobili se potřebám.
1: Na trhu práce se ukazuje, že rozhodující není počet volných míst, ale to, zda kvalifikace a zkušenosti uchazečů odpovídají aktuálním potřebám zaměstnavatelů.
0: Ode dneška do čtvrtka je na železniční trati mezi Martinicemi v Krkonoších a Jabloncem nad Jezerou výluka. Správa železnic tam udržuje trať. Místo vlaků jezdí náhradní autobusy. České dráhy upozorňují, že je v nich omezená možnost přepravy jízdních kol a přednost mají lidé cestující s dětskými kočárky. Denní spoje můžou přepravit až 7 kol, ranní a večerní jen jedno. Autobusy jezdí podle výlukového jízdního řádu, který je na webu iidol.cz. V Bedřichově by se po roční pauze mohly otevřít tamní sjezdovky. Společnost Niseko, která vlastní část areálu, nově disponuje také vleky. Zprovoznění střediska už brání jen dohoda, podle které by obec měla dostat do majetku všechny pozemky a ski areál vlastníkům pronajímat za symbolickou cenu. Na oplátku má Niseko dostat směnou stavební pozemek pod vodojemem. K dohodě zatím nedošlo, jak říká jednatel Niseka Adam Kuchař.
2: Jsme připraveni na to sezónu provozovat. Jediné, co nám chybí, tak je dohoda s obcí, přestože na té veřejné schůzi bylo deklarováno, že dohoda bude a že někam směrujeme, tak se to zase malinko otáčí a od té dohody se spíš vzdalujeme.
0: Starosta Bedřichova Petr Holub ze starostů pro Liberecký kraj se Českému rozhlasu vyjádřit nechtěl. Směnu pozemků by mělo ještě v létě projednávat zastupitelstvo. Spojené státy americké od 19. srpna zavedou dodatečná 50% cla na některé kanadské zboží. Rozhodl o tom americký prezident Donald Trump. Podle něj Ottawa znevýhodňuje americké automobily, alkohol nebo mléčné výrobky a sama zavedla odvetné poplatky. Americká cla se budou týkat daného zboží bez ohledu na to, jestli je zahrnuté v dohodě o volném obchodu mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou. Opatření se vztahuje mimo jiné na cement, víno, nábytek nebo oděvy. Podle agentury AP může tento krok vyvolat novou vlnu ekonomického chaosu, nárůst inflace a další zhoršení vztahů mezi oběma státy.
3: Počasí.
0: Je před námi převážně oblačný den, odpoledne se místy mohou přidat přehánky a teploty vystoupají většinou mezi 18 a 21 stupňů, na Českolipsku k 22. Vítr fouká mírný severozápadní a biozátěž taky mírná na stupni číslo 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je kvůli opravám uzavřená část Kubelíkovy ulice, a to od křižovatky s Husickou ulicí až po křižovatku s Ještěckou ulicí. Objížďka je v místě vyznačená. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jsem moc ráda, že jste zůstali s námi i po 10. hodině s Českým rozhlasem Liberec. I nadále vás zdraví Iveta Kalátová. Dopoledne pod Ještědem pokračuje a čeká nás za chvíli velice zajímavé a příjemné vzpomínání. 60. a 70. léta, to byla zlatá éra libereckých výstavních trhů, kterou v Libereckém muzeu připomíná výstava Všechno, co jsme chtěli. Na speciální prohlídku a vzpomínkové setkání na LVT se můžete vydat už tento čtvrtek a třeba i obohatit výstavu a muzejní sbírky. Ovšem náš regionální stopař Jaroslav Hoření už si pospíšil a už je na místě a za chvíli se s ním spojíme. No a čeká nás také pokračování seriálu Chráněné krajinné oblasti. Dnes navštívíme Český ráj. Tak se určitě máte na co těšit. Hezký poslech.

0: Psal se rok 1980, kdy naspívali Marie Rotrová a Karel Černoch tuto písničku Pár slov, pár kroků, pár gest. No a my v té době víceméně teď zůstaneme.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Pokud totiž pamatujete dobu libereckých výstavních truhů, tak jste na nich pravděpodobně také byli. A pokud chcete zavzpomínat na jejich zlatou éru, vydejte se ve čtvrtek do Severočeského muzea v Liberci na setkání pamětníků a komentovanou prohlídku výstavy Všechno, co jsme chtěli. Regionální stopař Jaroslav Hoření se tam vypravil už dnes. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne z minulosti, tedy z výstavy Všechno, co jsme chtěli, z doby, kdy platilo třeba heslo Tesil slovo s magnetickou přitažlivostí LVT 1963. To tady vidím na zdi, my jsme teďka v té hlavní části výstavy, která je rozdělena na tři místa, tady vlastně v areálu muzea Severočeského muzea v Liberci. Já jsem tady s Kristýnou Rozmanovou, jednou z kurátorek této krásné výstavy, kterou já si užívám, protože spoustu věcí bohužel pamatuju. Tak jak bude probíhat to čtvrteční setkání pamětníků? Pozvěte nás.
3: Ráda bych vás pozvala na čtvrtek. My pořádáme v rámci doprovodních akcí k výstavě Všechno, co jsme chtěli o libereckých výstavních trzích takovou akci, která začíná v 15 hodin v hlavním sále výstavy libereckých trzích. Ta začíná v 15 hodin takovou komentovanou prohlídkou. A z té se potom přesuneme vlastně na další místo, ve kterém naše výstava pokračuje, a to je přes ulici do kavárny, která se nachází v bývalém pavilonu F od architekta Miroslava Basáka. Je to bývalý pavilon Bitexu, kde se právě v době libereckých výstavních trhů nabízely a prodávaly koberce, mimo jiné. A tam bude vlastně probíhat takové vzpomínání s pamětníky na tu dobu a na liberecké výstavní trhy a na všechno, co s tím souvisí při kávě a při čaji, a bude to taková příjemná akce. Tak doufám, že dorazíte.
2: Všichni, co navštívili liberecké výstavní trhy, tak si na nich něco koupili. To už byla prostě taková povinnost a já si myslím, že třeba někdo bude mít ještě něco doma a možná už uvažovali o tom, že se toho zbaví, a pro vás by to třeba mohl být možná do budoucna exponát.
3: To by bylo úplně skvělé, protože my jsme i vlastně, když jsme připravovali naši výstavu, tak jsme oslovili veřejnost takovými různými akcemi, že pokud má někdo něco přímo, co si koupil na libereckých výstavních trzích, nebo z té doby něco podobného, čeho by se rád zbavil a co je v dobrém stavu, takže bychom rádi vlastně na výstavu zařadili a že by se nám to hodilo. Takže vlastně my bychom rádi i tímto způsobem vlastně ještě veřejnost oslovil i nadále. Je pravda, že před tou výstavu, před tím zahájením se nám zas až tolik těch předmětů nesešlo, ale vlastně jakmile výstava začala a lidé začali výstavu navštěvovat, tak vlastně nám sem začali nosit opravdu jako některé i poklady, hlavně teda z toho oboru textilu a oděvů, protože vlastně to byla taková hlavní doména a to byl hlavní artikl výstavních trhů.
2: Určitě, módní přehlídky a podobně. Možná vám to teda teď také docvakne, že máte něco doma zajímavého, co by se sem mohlo hodit. A myslím, že vítané budou samozřejmě i fotografie z té doby, takže pokud něco takového máte, anebo se chcete prostě jen tak podívat a užít si komentovanou prohlídku, tak dorazte na výstavu Všechno, co jsme chtěli, ve čtvrtek odpoledne ve 3.
0: Hezky nás zval Jaroslav Hoření na LVT, tak Jaroslav, já si vzpomínám, že vždy jsem se těšila, že se tam dám ten klasický LVT řez, taková ta buchta dobrá, čokoládová, tak doufám, že se tam s ní také setkám.
2: Samozřejmě, LVT řezy budou.
0: ty jsou věčné. Tak děkujeme za příjemnou pozvánku a těšíme se opět naslyšenou.
2: Naslyšenou odpoledne z Malé Skály.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Po písničce Věry Martinové ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už se můžeme těšit na pokračování seriálu Týdne, ve kterém se věnujeme chráněným krajinným oblastem na území Libereckého kraje. Když se řekne Český ráj, tak většině z nás se zřejmě automaticky vybaví Trosky, Hruboskalsko nebo Příhradské skály. O tom, že tamní HKO nejsou jenom skalní útvary, případně hrady a zámky na hlavní turistické trase, si redaktorka Jana Švecová povídala s Václavem Lukou z agentury ochrany přírody a krajiny České republiky v Turnově. Ptala se ho například na to, jak na nejznámější přírodní partie doléhá přemíra turistů, tedy takzvaný overturismus.
1: Tak overturismus je určitě jeden z problémů, který v HKO nějakým způsobem řešíme, no se s ním musíme vypořádat. Ale myslím, že je dobrý zmínit, že to, co dělá Český ráj rájem, je především jeho rozmanitost, jako to je právě to, co je na tom ráji nejhezčí, že tady máme krom skalních měst i spoustu rybníků a luk a nejrůznějších typů lesa, máme tady mokřady, potoky, rybníky a tak dále a na to jsou navázaný druhy kytek a druhy zvířata, takže si myslím, že je dobrý v tom Českém ráji vlastně navštívit vícero území, vícero typů těch území, ne se podívat jenom na Hrubou skálu nebo jenom na Trosky, ale ten Český ráj nacítit v celého kráse, to znamená navštívit vícero těch nejrůznějších biotopů.
2: Takže je to taková, dá se říct, že vlastně v rámci České republiky je to taková velká koncentrace vlastně těch přírodních krás a té přírodní rozmanitosti.
1: No bez pochyby je to právě krédo toho Českého ráje. Co si budeme povídat, v Jizerských horách je to sice moc krásný, mají tam hory, mají tam bučiny, ale co všechno máme my tady v ráji? To není jen tak.
2: Co vlastně je z vašeho pohledu to nejvzácnější, co se snažíte ochraňovat asi všechno, proto jste tou chráněnou krajinou oblastí, ale o co se třeba teď i v souvislosti s klimatickými změnami nebo s tou vysokou návštěvností, o co se nejvíc obáváte?
1: Ta místa, o které si snažíme nejvíc starat, tak jsou definovaný, že to jsou buď přírodní rezervace, přírodní památky, zkrátka nějaký maloplošní zvláště chráněná území, kam směřujeme primárně naší péči. Jste zmiňovali tu klimatickou změnu, asi nejdůležitější úkol, který nás čeká, tak je určitě nějaká práce s vodním prostředím. A to je vlastně navrátit ten vodní režim do nějakého stavu, který tady byl předtím, než jsme ho celkem solidně zlikvidovali díky melioracím a napřimováním vodních toků a tím, že jsme znečistili vlastně vodní toky. Pokud se nám podaří navrátit ten vodní režim do nějaké fáze, která tady byla před tady těma hrůzama, které jsme provedli, tak si myslím, že to může pomoct i nějakému mikroklimatu tady v tom území.
2: Návrat těch toků k jejich původní podobě, to je téma, které zmiňuje jako recept řada ochranářů.
1: Jednou z takových zajímavostí, kterou tady v ráji máme, je, že máme tady několik rybníků, několik desítek rybníků a z toho několik rybníků je dokonce ve vlastnictví státu a tím pádem vlastně za užívání těch rybníků je zodpovědná agentura, tedy my. Takže my máme tady velkou výhodu, že můžeme v našich rybnicích řekněme hospodařit takovým způsobem, který je méně intenzivní. Není naším cílem nějaký velký hospodářský zisk, ale spíše jde nám o to, abychom to prostředí připravili nebo udělali ho tak, aby bylo více přírodě blízké, řekněme. Nejde nám o to, aby jsme tam hospodařili intenzivně, aby tam prostě ten hospodářský zisk hrál prim, ale spíš tam snažíme ukázat nějaké důležité otázky právě co se týče ochrany přírody.
0: To byl Václav Luka z agentury ochrany přírody a krajiny v Českém ráji. V dalším díle našeho seriálu Týdne o chráněných krajinných oblastech zítra se s Janou Švecovou vydáme na Kokořínsko a do Máchova kraje.
3: Také v Českém ráji máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Úterní dopoledne pod ještěnem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje. Doufám, že někam nepospícháte. 10 hodin 36 minut, protože pro vás mám pár informací, které by se vás možná mohly týkat nebo vás zajímat, zejména pokud nás třeba posloucháte v Tanvaldu. Tam zítra 22. července nepůjde na některých místech proud od 8 do 11 hodin v ulicích nad Výtopnou, Okružní, pod Špičákem a Radniční a mezi 12. a 15. hodinou nepůjde proud několik adres v ulicích u Školky, Větrná a Vnitřní. Podrobnější informace najdete na stránkách Tanvaldu nebo ČES distribuce. A také zavítáme do obce Tatobity na Semilsku, tak ta pořádá i letos večerníčkovou stezku. Stezka tentokrát začíná u altánu u školy, jinak také u Makové panenky. A každá večerníčková pohádka má pro návštěvníky připravený úkol a na rozdíl od minulých ročníků se ale nevyplňuje hrací karta. Stezka vede kratším okruhem po žlutých šipkách. Více najdete na stránkách tatobity.cz. Tak to je taková výzva nebo nápad pro ty z vás, naše posluchače, kteří hlídáte své děti, máte malé děti, anebo třeba hlídáte vnuky. Tak už víte, kam vyrazit. Ovšem, pokud se podíváte i na naše webové stránky liberec.rozhlas.cz, tak zde najdete řadu aktualit. Třeba policie má v Libereckém kraji 7 nových zastávek nebo nových kamer. Takhle přibyly na Frýdlantsku, Českolipsku i Semilsku. Kde konkrétně, tak to najdete na našich webovkách. Teď už skupina Činasky.

0: Možná, že už se těšíte v příštích minutách na spotřebitelský servis. Čeho se bude týkat? Tak já vám to už prozradím. Dnes to bude vážení ovoce a zeleniny, odpovídá Josef Černý.
1: Paní Irenu by zajímalo, proč v některých marketech musí vážit ovoce a zeleninu, což zdržuje, naopak v jiných váží zeleninu sami u pokladny, což je podstatně rychlejší. Paní posluchačko, máte pravdu, ale je to politika jednotlivých marketů, kterou nelze ovlivnit. Vážení u pokladny je sice rychlejší, ale má jednu nevýhodu. Nevím jak vám, ale mně se několikrát stalo, že pokladní namarkovala jiné ovoce nebo zeleninu, což jsem zjistil až doma. Zajímavé je to, že vždycky to bylo v můj neprospěch.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: To byly Pečo Boys ve vysílání Českého rozhlasu Liberec 10 minut před 11. hodinou. Teď už nás čeká opět setkání s Vladimírou Jakoubovou a Jaroslavem Hořením. Do vín, medovin, omáček i do pečení se hodí kardamon. Toto koření bude dnes popředí povídání této dvojice a kardamon se bude hodit do hnědých pepřenek.
1: V našem vyprávění o dobrotách kuchyně našich babiček si dnes něco povíme o kardamomu, který patřil k nejstarším známým kořením na světě. Jeho používání je doloženo už před více jak 4000 lety.
2: Oblíbili si ho staří Egypťané, Řekové i Římané, kteří oceňovali jeho výraznou vůni a jedinečnou chuť. Do Evropy se rozšířil díky Vikingům, kteří jej přivezli ze svých cest na Blízký východ. Po staletí byl kardamom ceněn jako vzácná surovina a dodnes je po šafránu a vanilce považován za třetí nejdražší koření na světě.
1: Díky své intenzivní vůni se používá jen v malém množství, přesto dokáže výrazně ovlivnit chuť celého pokrmu. Ve staročeské kuchyni nebyl kardamom běžným kořením, protože se dovážel z dalekých zemí a patřil mezi velmi drahé suroviny. Objevoval se především na stole šlechty a v měšťanských domácnostech. Přidával se do perníků, medového pečiva, do koláčů a dalších svátečních moučníků, často společně se skořicí, hřebíčkem, zázvorem nebo muškátovým oříškem. Používal se také k ochucení sladkých vín, medoviny a některých omáček k pečenému masu. V středověkých a raně novověkých kuchařských knihách se řadil mezi vzácné dovozové koření, které bylo symbolem bohatství a společenského postavení. Nejcennější je pravý kardamom, který vyniká jemnější chutí a bohatším aroma. V kuchyni se používají především jeho semena, ukrytá v zelených tobolkách. Nejlepší chuť získala, pokud se lehce rozdrtila nebo namlela až těsně před použitím, protože mletý kardamom rychle ztrácí své charakteristické aroma. To doporučovali i autorky starých kuchařek.
2: Recept na pečivo, které s tímto kořením dnes přidáme, je od sester Kresbachových z roku 1910. Pepřenky hnědé.
1: Uvař 1 kilo syrupu cukrového, seber pěnu a dej jej trochu vychladnouti. Pak vezmi 11 deka mouky, 12 deka převařeného másla, 12 deka čerstvého másla, 1/4 kila cukru, 2 vejce, 3 deka čištěného potaše nebo 3 gramy práškového amoniaku, 4 gramy hřebíčku a 4 gramy jemně tlučeného kardamomu a propracuj vše s tím syrupem. Těsto postav pak nejméně na 8 dní do nepříliš teplé místnosti. Čím déle, tím je těsto lepší. Pak z toho udělej kuličky jako vlašský ořech veliké, polož je na máslem pomazaný plech a pec je v prostředně teplé troubě asi 1/4 hodiny pozorně. Upečeny jsou, jakmile jsou uvnitř kypré a suché. Mohou se i několik týdnů i měsíců dříve do zásoby udělati.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Ivata Bartošová, 3,5 minuty před 11. hodinou v dopoledni pod Ještědem. Také máte rádi spodní prádlo, které je jemné, nikde vás neškrábe, pokožka nesvědí. No tak takové prádlo třeba vyrábí inovátorka, zakladatelka udržitelné módní značky Marilu, Marie Rysulová. Tak je v tom velikánský rozdíl od jiných výrobců, je to totiž prádlo z mléka. Nevěříte? Tak vás o tom přesvědčíme už za chvíli.

0: Českému rozhlasu to potvrdila Eva Šuláková z veterinární komory. Pan leukopenie, takzvaný kočičí mor, není nemoc přenosná na člověka ani jiné zvíře. Pro kočky je ale velmi nebezpečná, zejména pro ty toulavé. Podle starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka ze Starostů pro Liberecký kraj by lidé měli dočasně zrušit krmná místa, aby se infekce dále nešířila.
1: Znovu prosím, aby ti, co ty kočky tedy krmí, prováděli dezinfekci těch misek. Dokonce ta krmná místa na chvíli byla ukončena.
0: Dalším místem, kde se kočičí mor vyskytuje, je okolí Studénky a Bílovce na Novojičínsku v Moravskoslezském kraji. Na silnice v Libereckém kraji dohlíží 7 nových kamer policie České republiky. Slouží k monitorování provozu nebo k prevenci kriminality, včetně vyhledávání odcizených vozidel. Nejvíc nových kamer je ve Frýdlantském výběžku na hlavních tazích do Polska, konkrétně v obcích Bulovka, Višňová, Dětřichov a Hejnice. Nové kamerové body míří také na silniční tahy ve Stružnici na Českolipsku, v Lomnici nad Popelkou a v místní části Jablonce nad Nisou v Vrkoslavicích. Čeští středoškoláci uspěli na mezinárodní biologické olympiádě v Litvě. V konkurenci víc než 300 studentů z téměř 80 zemí získali 1 zlatou, 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile. Student Jan Beránek z gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Liberci se navíc stal nejlepším řešitelem z Evropy. Nejnáročnější byla podle něj úloha z morfologie živočichů, kde bylo potřeba popsat znaky na dvoukřídlem hmyzu.
2: Úloha mi přišla nejkomplikovanější vzhledem k tomu, že bylo potřeba pracovat relativně precizně pod binokulární lupou a prohlížet ty dané předložené vzorky.
0: Česká republika bude hostitelskou zemí jubilejního 40. ročníku Mezinárodní biologické olympiády v létě roku 2029. Odbory pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Zaměstnanci nesouhlasí s tím, že by měl letiště vést bývalý prezident ČSA Radomír Lašák. Spojují ho s někdejším úpadkem národních aerolinií. Přímo na letišti se zaměstnanci jedná ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Její mluvčí Českému rozhlasu napsala, že ministryně chce vyslechnout obavy pracovníků, diskutovat o nich a vyvrátit případné nejasnosti. Letiště podle rezortu nebude propouštět a v plánu není ani privatizace společnosti. Prioritou ministerstva je rozvoj infrastruktury a zajištění stabilního provozu. Letiště podle své mluvčí funguje bez omezení. Počasí. Čekáme nadále převážně velkou oblačnost a odpoledne a večer místy přehánky. Teploty se dnes zastaví většinou mezi 18 a 21 stupni, na Českolipsku naměříme až 22 stupňů. Fouká mírný severozápadní vítr a biozátěž je stále na stupni číslo 1, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S omezením počítejte na silnici 1/35 na výjezdu z Liberce směrem na Chrastavu. Za sjezdem na Stráž nad Nisou je uzavřený pravý jízdní pruh, pracují tam silničáři. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Právě 11. hodiny s Hanou Hopfoglovou už jsou za námi a před námi se rýsuje dalších 60 minut ve znamení dopoledne pod ještědem i s naším dnešním hostem. Z mléka, které by skončilo jako odpad, vyrábí rodačka z Krkonoš Marie Rysulová sportovní spodní prádlo a vytvořila tak unikátní business koncept v souladu s přírodou. Kde se vlastně zrodila myšlenka na výrobu prádla z tohoto netradičního materiálu? Jak vypadá postup samotné výroby a v jakém stádiu je třeba výzkum látek vyrobených z pomerančových kur? To se dozvíme už za okamžik.

uchazečem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Těšínská Jarek Nohavica ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a já už jsem ráda, že můžu u nás ve studiu přivítat hosta, který je u nás úplně poprvé. O to zajímavější to určitě bude, protože hostem je inovátorka, zakladatelka udržitelné módní značky Marilu, Marie Rysulová. Vítejte u nás.
2: Dobrý den, já moc zdravím všechny posluchače a děkuji za pozvání.
1: Když jsem si pročítala vaše začátky a vůbec jak podnikáte, tak jsem si říkala právě pro toto přízvisko podnikavá dívka, protože vy jste začala už podnikat v 18. Vy jste si prý od rodičů s pomocí peněz pořídila starou chalupu v Jizerských horách, a kterou jste začala pronajímat v 18 letech.
2: Je to tak.
1: No, to je zajímavý nápad. No a poté ty peníze už vám pomohly k tomu, abyste začala podnikat úplně v naprosto jiném oboru.
2: Vždycky to tak směřovalo k tomu. Já jsem věděla, že chci pracovat v textilu od nějakých 14 let, ještě když jsem lyžovala, když jsem běhala na lyžích. A vždycky jsem věděla, že vlastně ta chalupa mě dovede vlastně do toho textilního průmyslu.
1: Pokud ještě nevíte, kdo sedí u nás ve studiu, milí posluchači, třeba jste se nás naladili až teď, tak je to opravdu inovátorka, která z mléka, které by opravdu skončilo jako odpad, vyrábí sportovní spodní prádlo. My se ještě ale vrátíme k těm začátkům, protože vy jste to malinko naznačila, vy jste závodila, vy jste byla běžkařka, dokonce jste to dotáhla až do juniora. Pochlubte se.
2: Do juniorské reprezentace. No, do vlastně celkového sportovního odvětví mě dovedli rodiče, s tím, že vlastně jsem z Krkonoš, takže tam to bylo úplně jasný, jsem z Jilemnice, to je samozřejmě kolébka nějakého lyžování, takže to padlo na běžky, lyžu fakt od 3 let a běžky jsou pro mě úplně srdcová záležitost.
1: No, já jsem si říkala, jak jste na to přišla, že začnete vyrábět prádlo, spodní prádlo z mléka, že třeba při tom běžkování vám něco vadilo, že jste se necítila přímo komfortně. Ostatně, ono vlastně, je to prádlo asi i vhodné pro sportovce?
2: Je to vhodné pro sportovce, protože to prádlo, vlastně naše prádlo je termoregulační, je antibakteriální, takže potom nesmrdíte, je hypoalergenní. A takhle já jsem vždycky jako nad tím přemýšlela, jo? Protože vlastně, když jsem lyžovala, tak samozřejmě máte určený i třeba nějaký reprezentační oblečení, který musíte nosit. A některý prostě není příjemný, je to hlavně ze syntetiky a já jsem si říkala, tyjo, tak co, jak to udělat jinak? Jak můžu jít do tohohle, jak můžu vlastně sportovní odvětví trošičku obohatit? A protože jsem chtěla jít vždycky do textilního průmyslu, tak jsem si říkala, jasný, tak pojďme hledat nějaký alternativy a hlavně nějaký pohodlný oblečení, který bude vlastně i funkční a bude vlastně skvělý pro ty sportovce.
1: Vy to zkrátka máte v genech, asi i po rodičích, protože jsem se dozvěděla, že už ve 13 letech jste měla napsaný název Marilu ve skicáku. Ale ještě jste pořád nevěděla, co s tím, co z toho bude. Ale už tehdy ve 13 letech, v čase puberty, kdy už se dívky začínají pohlížet po chlapcích, tak vy jste už měla trošku jiné, dalo by se říci, ne záliby, ale už jiné plány.
2: Tak já jsem se pohlížela pak po hlavně rukavicích. Já jsem chtěla začít s rukavicema. Nevím proč, ale moje maminka mi v nějakých 13 koupila drahý rukavice závodní a staly třeba 2000, tu dobu strašně peněz a já jsem je rozstříhala, protože jsem chtěla vidět, jak jsou ušitý.
1: To měla maminka radost.
2: Měla maminka radost, dostala jsem prask doma. Takže vždycky jsem k tomu měla nějaký vztah. Samozřejmě rodiče mě vedli do toho podnikání jako do takového, ale textilní průmysl jsem si vymyslela, já nemám to nějak v genech, nemám žádný švadleny v nějakém rodokmenu. Rodiče podnikají v gastronomii, takže trošku jiný odvětví, ale to podnikání samozřejmě to
1: máte
2: je,
1: v
2: to
1: genech.
2: Je tam.
1: Je to tam. Říká inovátorka, zakladatelka udržitelné módní značky Marilu, Marie Rysulová.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec se bavíme o zajímavém tématu, o nevšedním nápadu tedy vyrábět spodní prádlo z mléka. O tom si povídáme s inovátorkou, zakladatelkou udržitelné módní značky Marilu Marii Rysulovou. Já jsem to trošku zkrátila, zobecnila. Ono to není tak, že prostě z mléka se vyrobí prádlo. Tak pro obyčejného smrtelníka je to taková těžká představa. Můžete nás do toho zasvětit?
1: Mm-hmm. Takový tři nejčastější otázky jsou, jestli se to rozteče, jestli to nesmrdí.
0: Neskysne?
1: Přesně tak. Vlastně vyrábíme spodní prádlo na, můžu to asi připodobnit nejvíc jako k viskóze. My vlastně sbíráme mléko, z toho to fermentujeme, z toho vytáhneme vlastně ten protein. Ten protein usušíme, přidáme biomechanické složky a vlastně ten prášek už pak můžeme dávat vlastně do příze. Takže když to řeknu takhle laicky, tak to není vlastně nic úplně šílenýho, ale zároveň chápu, že je to nějaká hmota, kterou si lidi nedokáže představit, že vlastně můžete dávat do látky. Jo. Ale zároveň ten textilní průmysl jde strašně dopředu. My můžeme dělat oblečení z kávové sedliny.
0: Počkejte, z kávové sedliny
1: ano,
0: oblečení?
1: Z kávové sedliny. A můžeme dělat z pomerančových kůr. Vlastně těch možností je mnoho, ale jen se vlastně do toho musíme jako víc bádat. Vlastně ten textilní průmysl jde fakt jako dopředu s tímhletím, s tím vlastně cirkulárním a s tím odpadem jde ten průmysl velmi dopředu.
0: To by se tedy odpadové hospodářství mohlo hodně změnit tady.
1: Je to tak?
0: No, že by byly skládky třeba poloviční spalovny. Tak teď jsem to samozřejmě trochu odlehčila, ale já jsem pátrala, ono prý mléčné vlákno má delší historii, už ve 30. letech minulého století se prý používalo jako levnější náhrada za vlnu a hedvábí, ale dnes už je to trošku o něčem jiném.
1: Určitě. Vlastně používalo se to jako náhrada za druhé světové války, protože mléčné vlákno má několik věcí, které jsou pro naše tělo prospěšné, ať už vlastně to je termoregulační, antibakteriální a bylo to levnější, ale do mléčného vlákna se přidával formaldehyd, který je toxický a to mléko pak nahradila syntetika, takže nylon, polyester a trošku to zmizlo, protože samozřejmě syntetika je levnější, ale po roce 2000 se to vlastně zase vrátilo s tím, že vlastně už se tam nepřidává ten formaldehyd, tady to jako udržitelnějším směrem.
0: Mě by zajímalo hlavně ten začátek, bylo to takové pokus omyl, jak to dlouho trvalo, než jste si řekla jo, a to je přesně ono to, co chci.
1: Já jsem pátrala nejdřív, po jaké látce bychom mohli jít, protože samozřejmě mohla jsem začít s vlnou a tak dále, ale to je ten textilní průmysl je strašně konkurenční. Jsem si říkala, tyjo, tak to s vlnou nevím, jako nechci začínat. Hledala jsem látku, byla jsem jako samouk, nemám vystudovanou žádnou textilku a poslouchala jsem podcast. Šla jsem zrovna na zkoušku z ekonomiky. Poslouchala jsem podcast, kde mluvili o tom, že existuje mléčné vlákno, takže jsem se otočila na podpatku a zkouška mi propadla, šla jsem hledat továrnu, která vlastně by mi vyrobila mléčné vlákno. Takže padlo to i na to, jaký vlastně má mléčné vlákno účinky a schopnosti, takže takhle jsem si vybrala tuhle látku.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Ještě teď mi zní v uších slova našeho dnešního hosta, inovátorky, zakladatelky udržitelné modní značky Marilu, Marie Rysulové. Tak jsem se otočila na podpatku, na žádnou zkoušku jsem nešla a hned jsem šla pátrat, jak vyrobit látku z mléka. No a vy máte vystudovanou ekonomku, bakaláře?
1: Mám bakaláře v Praze a na textilku jsem nešla, nevím ani proč. Ale ta ekonomka mě dala vlastně zase taky spíš ten biznisový insight, takže za tu jsem ráda.
0: A to se hodí.
1: To se hodí.
0: To určitě. Teď ale jak jste scháněla to mléko? Je to od zdejších farmářů nebo od koho to je?
1: Máme partnera v Itálii, který nám vlastně vyrábí tu látku. My jsme si vymysleli složení a mléko máme hlavně ze Švýcarska, z Itálie a z Portugalska.
0: A tady odsud to nejde?
1: Tady není nikdo, kdo by vlastně tu látku nám byl schopný jako vytvořit. Není tady továrna, máme tady pletárny, ale nemáme tady jako továrnu, která by vlastně vyrobila mléčné vlákno. Zkoušela jsem to, nejde to, takže existují vlastně továrny v Itálii, v USA a pak ještě v Číně. Takže Itálie pro nás byla nejlepší vlastně partner.
0: No a co šicí dílna? To už bylo asi horší.
1: Hledat šicí dílnu je mnohem náročnější, mně přijde, než hledat továrnu na mlíko. Samozřejmě já jsem chtěla šít v Česku, to bylo jako pro mě, to byla nějaká pro mě hodnota. A schánět šicí dílnu, která by mi kvalitně ušila spodní prádlo, který vlastně musí být kvalitně ušitý, protože na spodní prádle poznáte úplně jako všechno, že to není jako kvalitně ušitý, tak to byl jako oříšek. A našla jsem pak partnera ne ani v Libereckém kraji, ale ve Štramberku. Takže pro mě bylo mnohem jako náročně, jsem říkala, dobrý, tak Liberecký kraj, tady máme textilky, tady byly, tady musí být šicí dílna. Není. Takže šicí dílnu já jsem našla až ve Štramberku.
0: No, vidíte to, kromě štramberských uší, takové té dobroty, tak se tam šijí i podprsenky, spodní prádlo pro ženy a také boxerky pro muže. Ano. Já bych se ještě vrátila k tomu mléku. Co to vlastně je za mléko, ze kterého se to vyrábí? Protože člověk si říká, tak mléko je to hodnotný nápoj, není to škoda. Nebo je to něco zbytkového?
1: Naše mléko je zbytkové, my ho hlavně získáváme ze sýražského a z potravinářského průmyslu. Vlastně v sýražském průmyslu je protein ten druhotná složka. Takže hlavně sýražský průmysl a je to odpadové mléko, které by se prostě vylilo.
0: Mám si to představit jako hroudu nějakého sýra, která se zpracovává?
1: Je to vlastně ten protein, který my pak usušíme, ale vlastně je to jako voda, není to žádné, nejsou to žádné jako hrudky, ale samozřejmě tou fermentací se to pak jako zhustí, takže vlastně mléčný protein.
0: Teď to tady nechci zlehčovat, ale člověk si tak říká, tak až pak to prádlo doslouží, je to protein, důležitá služka pro naše tělo, tak to nakonec sníme, no. Ne. Abychom to nemuseli vyhazovat, ale
1: samozřejmě my máme momentálně teda 10% elastanu, takže to není úplně biodegradabilní, ale kdybychom měli 100% prádlo z mléčného vlákna, tak to můžete hodit ještě na kompost nebo do nějakého kompostovatelného a je to vlastně biodegradabilní, takže se to...
0: A dá se to bez toho elastinu?
1: Dá se to, pracujeme na tom.

0: Nevšedního hosta máme dnes v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec, jejím inovátorka, zakladatelka udržitelné módní značky Marilu, Marie Rysulová. No, je to dobré, když člověka třeba ovlivní i to, že si třeba zrovna poslechne podcast o cirkulární módě, materiálu. Ejhle, zrodí se nápad a proto tady teď spolu sedíme. Já můžu zmínit, první kolekce Marilu vznikla na jaře před rokem a značka na ní využila přes 450 litrů mléka, které by se jinak vylilo. No věda, a kolik kousků z toho mléka tak vznikne asi?
1: Měli jsme nějakých 1100 kusů.
0: 1100 kusů? Mm-hmm. To je poměrně hodně. Jak dlouho se to dá nosit, nebo už to máte nějak zmapované?
1: Mm-hmm. Je to stejný, vlastně je to přírodní materiál, takže je to stejný třeba jako vlna. Když se o to staráte podle instrukcí, tak po nějakým úplně jako žmolkování to vydrží nějaký 3 roky.
0: Tak to je docela slušné. Asi nejlépe prát v ruce, nebo je to normálně do pračky, že
1: ano,
0: to můžeme hodit?
1: Ano, do pračky na 30 stupňů. Já jsem zkoušela i na 40, takže 40 super, ale lepší 30. A nepoužívat žádný aviváže nebo nějaký bylení a tak dále. Přírodní aviváže.
0: Teď jsem si mimo děk vzpomněla na Michala Gorce, známý papírník ze Zdislavy. Ten začal před mnoha lety vyrábět papír z netradičních materiálů, například z džín, z riflí. Jste si přinesli rifle a pak jste vyšli druhý den a měli jste krásný zápisník z vlastních kalhot. No, teď ještě se vás zeptám na jednu věc. On je to takový ten materiál, který je třeba vhodný i pro lidi, kteří mají třeba nějaké kožní problémy, že to, ne, že by to léčilo, ale že to nedráždí.
1: Mm-hmm. My cílíme i na tyto lidi, kteří mají vlastně buď to suchou pokožku, nebo mají nějaký ekzém, nebo jsou to atopici, protože v našem spodním prádle mléčné vlákno obsahuje aminokyseliny. Máme vlastně v našem mléčném vlákně 18 aminokyselin a podporují vlastně vaší hydrataci. Takže neříkám, že to je nějaký prvotní záchrana, není to prvotní léčba, ale máme mnoho zákazníků, který nám říká, že to je jediný spodní prádlo, který dokážou třeba s ekzémem nebo se suchou pokožkou nosit. Že vlastně je to nedráždí. Takže to je takový naše schopnost.
0: No a teď důležité, jaký je odbyt, jaká je poptávka? Už začínají lidé třeba nad tím trošku přemýšlet?
1: Určitě se to, myslím si, že vlastně co se týče toho spodního prádla, tak si lidé mnohem víc uvědomují, že v polyesteru není úplně nejlepší chodit, protože to jsou vlastně naše nejvíc místa, které jsou nejvíc jako intimní. A samozřejmě ty přírodní materiály se rozšiřují a samozřejmě mléčné vlákno je pořád na nějakém vzestupu a je to pořád jako nějaká níž, jsou to pořád níž zákazníci. Ale odbyt máme a máme svoji nějakou skulinku, která si vlastně najde ten přírodní materiál.
0: No, vy jste taková dobrém uvědomělá, protože vy z toho zisku, ne, že byste si pořídila nějakou jachtu nebo jela na drahou dovolenou, vy to pořád investujete do té výroby a do toho výzkumu.
1: Přesně tak, my vlastně momentálně teďka připravujeme Milk Skin druhé generace, takže zisky jdou momentálně zase do výroby a do výzkumu, takže bohužel ještě Porsche si koupit nemůžu.
0: No, přiznám se, mě pořád leží v hlavě ta kávová sedlina. Jak z toho se dá udělat třeba tričko?
1: Jde s tou udělat. Zase spodní prádlo záleží samozřejmě na tom pletení, na tom tkaní, ale jde z mnoha vlastně odpadních materiálů udělat látka. Jde z kávové sedliny, z pomerančových kůr, z rýže a má to si myslím, že velký jako potenciál. Třeba ta kávová sedlina, to je fakt jako odpad, který jako kam se dává, že
0: ano,
1: jo?
0: Ano.
1: Takže jde z toho zase vytvořit textil a zase to má nějaký účinky, které jsou prospěšný.
0: Mm-hmm. Dočetla jsem se o vás, už budeme muset pomalinku končit, ale že prý také zvažujete studium na Tulce, tady zdejší, nanomateriály.
1: To jsem zvažovala, já jsem se přihlásila vlastně na školu, ale pak jsem to nestíhala, protože to bylo samozřejmě docela náročný, ale momentálně s Tulkou i pracujeme na výzkumu, takže s Tulkou jsem já ve spojení a jdeme tam.
0: Náš host, inovátorka, zakladatelka udržitelné módní značky Marilu, Marie Rysulová, díky za váš čas a děkuji. Moc vám fandíme, ať se vám dobře daří, ať stále vznikají dobré nápady, ať máte dobrý odbyt a budu se na vás opět těšit. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra také pozveme velice zajímavého hosta. Je to osobní kouč a mentor Jiří Horáček a budeme se bavit o takzvaném životu ve smyčce. Tak známe to samé opakující se vzorce, poznáme podle toho, že se ocitáme ve stejných krizích, ať už jde o typ partnera, konflikty v zaměstnání nebo pocity selhání. Jak poznáme takové své opakující se vzorce, proč často padáme do stejných situací a jak se z toho postupně zvedat a jak může osobní změna vypadat v praxi, nejen v hezkých motivačních větách. To vše probereme zítra krátce po 11. hodině.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Pažitka je velmi citlivá na světlo. Když má dostatek slunce, hezky roste. I v polostínu dokáže také prospívat, ale pokud byste ji dali do stínu, za chvíli z ní zbydou jen vadnoucí trsy. Tahle oblíbená bylinka poměrně rychle roste, ale je nutné ji také správně stříhat. Doporučuje se zastřihnout ji 5 cm od země. Obecně platí, že čím častěji rostlinku zkrátíte, tím častěji obrazí a pochlubí se novými stvoly. Časem se v jejich trsech objeví fialové nebo bílé květy. To znamená, že je pažitka přerostlá a zanedbali jsme zastřihování. Není to ale považováno za pěstitelskou chybu. Naopak, vždyť květy pažitky mají lehce česnekovou chuť a jsou plné vitamínu C. Můžete je použít do salátů, pomazánek nebo polévek. A protože jsou i na pohled zajímavé, zkuste si je naložit do oleje. Nejenže ho ochutí cibulovou příchutí, ale ty fialové dodají olej i zajímavý barevný nádech.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Doufám, že písnička Věry Špinarové vám přišla k chuti, stejně tak jako dobrý oběd. Je tady s vámi dopoledne pod ještědem a něco pro zasmání. Když člověk vzpomíná na své nejbližší, může se mu vybavit cokoliv. Třeba to, jak matka milovala operu a otec dělal lumpárny. Slovo má Miroslav Horníček.
1: Matka milovala vznešeno, tudíž třeba chodívala na opery a nutila mého tatínka, aby chodil na opery s ní. A tatínek se bavil jedinou věcí, že nakoupil 20 deka takzvané divadelní směsi. To byly nejrůznější čokoládové bombony různých tvarů a to. A celý odpoledne se věnoval tomu, že podobné bombony vyráběl z chleba. Jo? A ty zamíchal do té směsi. Opera ho nezajímala. A moje matka se dívala, že jo? Butterfly tady šílí, Pinkerton nepřichází, nervák. A otec si také vždycky podal ty bonbony a ona slupla asi 3 ty čokoládový a pak si vzala konečně ten chleba. A to byl pro mého tatínka jediný zážitek z opery.
0: Tak Miroslav Horníček, tak jsme trochu zavzpomínali. Myslím si, že by se to dalo ještě poslouchat hodně, hodně dlouho jeho vzpomínky. Ale čas nečeká za 5 minut. Tady máme pravé úterní poledne. Poledne znamená to, že se vám už přihlásí se zprávami Lída Jeroutová. No a také za chvíli se ozve hlas Filipa Majsla. Čekají vás písničky na přání a ty budou dnes takové hodně příjemné, protože máte možnost opět u nás vyhrát 2 vstupenky na koncert v Chuchelně. Kultura na Rybníce. Představí se orchestr Karla Vlacha s Radkou Fišarovou a Tomášem Savkou v pátek 31. července. Pokud je to vaše krevní skupina, tak určitě neváhejte a zavolejte, soutěžte už za chvíli. Loučí se s vámi Iveta Kalátová, popřeji vám krásný den a zítra ve středu 22. července po 9. se opět uslyšíme.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Ústavní soud má stanovisko vlády k prezidentově žalobě o podjatosti soudce Pavla Šámala rozhodne v září. Vybrané budovy v Jablonci nad Nisou by mohly fungovat i při výpadku elektřiny. Ukrajina hlásí ruské útoky na plynárenská zařízení a čeká nás velká oblačnost, lokálně se přidají přehánky a teploty místy vystoupí až na 22 stupňů. Zprávy jsou nachystané, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Dobré poledne.

0: Na vybraných školách a sportovních areálech. Oznámila to mluvčí magistrátu Milena Lánská. Budovy by díky fotovoltaickým elektrárnám a bateriovým úložištím mohly fungovat i při dlouhodobém výpadku elektřiny.
1: Podle vedení města by v takové situaci sloužily jako zázemí pro obyvatele i složky integrovaného záchranného systému. Odborníci teď posoudí technické možnosti, rozsah potřebných úprav i jejich cenu. Prověřování se dotkne například sportovní haly, areálu střelnice nebo několika základních škol. Z Jablonce nad Nisou Jan Rozum, Český rozhlas.
0: Centrum Kašpar v Liberci musí omezit pomoc obtížně zaměstnavatelným lidem. Organizace, která pomáhá najít práci uchazečům nad 55 let, sociálně vyloučeným nebo ženám po rodičovské dovolené, neuspěla s žádostí o dotaci z Evropského sociálního fondu. Spolek se nově musí spolehnout jen na dobrovolné dary nebo benefiční kampaně. Centrum Kašpar nekončí, ale musí podstatně omezit služby, říká předsedkyně představenstva Ivana Sulovská.
2: Z těch darů dlouhodobě dofinancováváme ty služby a teď vlastně je to jediný zdroj pracovního poradenství, které v omezené míře a prostě adekvátní těm zdrojům budeme dál nabízet nebo dál nabízíme.
0: Rusko už třetím dnem útočí na plynárenská zařízení v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny. Dnes to oznámila ukrajinská energetická společnost Naftogaz s tím, že musela částečně snížit objem produkce. V Charkovské oblasti zabily ruské údery jednoho člověka a 8 dalších je zraněných. Vzdušné útoky během noci podnikla i Ukrajina. Telegramový portál Astra informoval, že v Lipensku jihovýchodně od Moskvy hoří elektrárna. Počasí. A převládá velká oblačnost, odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na Českolipsku naměříme až 22 a na horách teploty mezi 13 až 16 stupni. Vítr nám fouká mírný severozápadní a rozptylové podmínky jsou hlášeny velmi dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A s omezením počítejte na silnici 35 ve směru z Liberce do Turnova. Ve stoupání do Paceřického kopce silničáři uzavřeli rychlý jízdní pruh. Opravují tam povrch vozovky.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné, i když zamračené a chladné 21. červencové poledne, dnes jeden zmrzliny, tak si dejte alespoň dva kopečky, řekl bych spíš na zahřátí. A pojďme na písničky na přání. Písničky na přání, to je samozřejmě tradiční program následující hodiny, ale my si ho ještě okořeníme. Jednak budeme soutěžit o dvě vstupenky na koncert v Chuchelně, na kterém vystoupí s orchestrem Karla Vlacha, Radka Fischerová a Tomáš Savka. No a s Radkou Fischerovou se v této hodině také spojíme a trochu jí vyspovídáme. Já vám s Českým rozhlasem Liberec přeju hezký poslech.
3: Písničky na přání s Filipem Majslem.

Lešek Semelka jednou větou, no, můžeme to zkusit. Vstupujeme do písniček na přání, které si zpestříme krátkým telefonickým rozhovorem s Radkou Fischerovou a také si zahrajeme o dvě vstupenky na její koncert. Tolik tady ta jedna věta a pak už musíme tedy myšlenku rozvinout dalšími větami. Telefonní číslo do studia je 22 155 37 22, to platí jak pro písničky na přání, tak pro soutěž. Můžete nám posílat také e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. A teď k samotné soutěži, jak bude probíhat. Celkem jednoduše, v našem vysílání se ozve soutěžní signál. Ano, písnička od Radky Fischerové Buenos Aires a jakmile tuhle písničku uslyšíte, okamžitě volejte na číslo 22 155 37 22 a pokud se dovoláte jako třetí, dvě vstupenky na koncert příští pátek, tedy 31. července v Chuchelně na Semelsku v Kultuře na Rybníce jsou vaše. Uslyšíte orchestr Karla Vlacha se zmiňovanou Radkou Fischerovou a také Tomášem Savkou, čili po všech stránkách se máte na co těšit. A já už vám v tuto chvíli přeju s Českým rozhlasem Liberec dobrou zábavu a hezký poslech.

Brian Adams zavzpomínal na léto roku 1969, ano, Woodstock a tak dále, ale my se vracíme do 21. července 2026, teď máme 13 minut po 12. a do písniček na přání vstupujeme e-mailem. Napsala nám paní Šárka z Liberce. Prosím o zahrání písničky od Petra Reska, Přátelství, a písnička bude pro všechny lidičky i pro všechny v rozhlase Liberec. Moc krát děkujeme. Dnes se s Boženkou chystáme na návštěvu k Jindřišce z Broumovské. Ach, milá Jindřiško, i lán světa nás nerozdělí. Tak to je jenom dobře, písnička je tady.

našem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Petr Rezeka, přátelství. A klasik by k tomu dodal, máš-li přítele, máš víc než on. Dost bylo filozofování, pojďme na další písničku na přání, která dorazila e-mailem a v tom e-mailu se píše: hezké poledne, Klára stále nepřichází, tak dnes bych si přál zahrát písničku Zase pro ni. Má svůj den od Pavla Vítka. Děkuji, Petr z Liberce. Má.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Black Velvet a kanadská zpěvačka a skladatelka Alanna Miles, jeden z těch šťastných lidí, který má narozeniny na Vánoce. Za 3 minuty máme 1:30 a pokračujeme dál a s dalším e-mailem se vlastně vracíme ke včerejšímu vysílání, konkrétně ke včerejším písničkám na přání, protože v tom e-mailu stojí: včera jste hráli písničku z českého muzikálu Evita a já bych si dnes moc přála tuto píseň od Madony pro krásné odpoledne a pro radost. Děkuji, Milena Sturnova. Tak tedy Madonna, Don't Cry For Me, Argentina.

0: Don't Cry For Me Argentina a Medana. Snad přilehavější písnička by nemohla do vysílání Českého rozhlasu Liberec přivábit skvělou českou zpěvačku, muzikálovou herečku, šansoněrku Radku Fischerovou. Dobré odpoledne.
1: Já vám přeji krásný den.
0: Já už jsem v úvodu hodiny zmiňoval, že my si v této hodině zasoutěžíme o dvě vstupenky na váš koncert, který máte příští pátek společně s Tomášem Savkou a orchestrem Karla Vlacha v Chuchelně v rámci Kultury na Rybníce. Vy už jste ale v Chuchelně jednou koncertovala, tedy minimálně jednou, že?
1: Je to přesně tak. Já jsem Zahradní centrum Chuchelna a Kulturu na Rybníce objevila před 2 lety, kdy jsme tam byli pozvaní s mojí kapelou, s naším programem věnovaným Edith Piaf. A opravdu myslím, že ty šanzony tam na tom Rybníce, že si to tak hezky jako slušelo a je, vlastně jsem objevila opravdu překrásné místo. A je tam taková nádherná komorní atmosféra. Ta vůbec ten Rybník jako má, bych řekla, opravdu je to nezaměnitelná atmosféra, když vám tam potom večer lítají netopíři a loví ten hmyz, který je vlastně nad Rybníkem, a opravdu to pro nás bylo jako magický zážitek. Tak jsem si to tam zkrátka hrozně moc oblíbila, teďka vlastně už tam jedu po třetí a tentokrát to tady bude s orchestrem Karla Vlacha, trošku jinak, nebudou to tentokrát šanzony, nebo možná tam nějaký zaspívám, ale s Tomášem Savkou máme takový program o šanzonu a swingu, ale tentokrát to bude opravdu vyloženě swingový večer, možná i taneční pro někoho, kdo bude chtít. A bude tam zkrátka repertoár takového toho klasického amerického swingu, ale i české klasické písničky, které si třeba s námi lidi budou moci zaspívat. Takže budou si moci zatančit, zaspívat, anebo i poslechnout, kdo jak bude chtít.
0: No to je tedy vějíčka na váš koncert, ale mě zaujalo, co všechno ve vás dokáže vyvolat magii. Netopíři, hmyz, to znamená, vy jste teď na dovolené, tak si to všechno musíte náramně užívat.
1: Je to pravda, já jsem teďka zrovna v Chorvatsku, jeli jsme sem přes Plitvická jezera, kde bylo opravdu velmi živo, co se týká zvířátek, takže já jsem velký milovník přírody, takže tam jsem si užívala opravdu hodně moc, no a no, vlastně ten Rybník na Chuchelně, to jsou taky takový malý Plitvický jezera.
0: No ale abychom se zase vrátili zpátky k hudbě, já jsem napočítal 23 muzikálů, ve kterých jste účinkovala, je to číslo správné?
1: Já myslím, že jich bude kolem 30. Ale je pravda, že poslední roky, přestože pořád účinku v divadle Broadway, kde jsem hrála od Kleopatry přes Tři mušketýry, teď je tam působím v představení Okno mé lásky nebo Muž se železnou maskou, který zase teďka v září se bude hrát, tak ten muzikál, bych řekla, že šel malilinko do ústraní právě díky těm šanzonům a díky těm šanzonovým večerům, díky Edith Piaf. Koncertujeme pravidelně ve Studiu 2, chystáme vlastně koncerty s orchestry, s Hradeckou filharmonií nebo pravidelně jezdíme na Slovensko, takže ten šanzon mě hodně, hodně pohltil a jak jsem říkala, občas si odskočím k tomu swingu, protože to je taky hudba, která se mně strašně moc líbí, takže proto vlastně i to spojení s orchestrem Karla Vlacha, což mimochodem je orchestr, který je asi jediný v republice, který 85 let nebo víc než 85 let působí bez přerušení a je skvělé, že ty kapelníci vlastně to neustále drží a myslím si, že je to opravdu úžasný zážitek je vidět naživo a takhle nablízko.
0: No rozhodně se máme příští pátek na co těšit vzhledem k tomu, že sotva přijedete z dovolené, takže budete maximálně odpočinutá a ten zážitek bude určitě ne 100%, ale 110%. Já vám moc krát děkuji za váš čas, který jste nám věnovala v Českém rozhlase Liberec. Přeju krásný zbytek dovolené a budeme se na vás příští pátek v Chuchelně na Semilsku moc těšit. Naslyšenou.
1: Já vám moc děkuju a samozřejmě všem přeji moc krásné léto a těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Francii a poslechu vám v Českém rozhlase Liberec zpívala Radka Fischerová Buenos Aires. Třeba i na tuhle písničku se příští pátek můžete těšit na koncertě v Chuchelně na Semilsku. A tahle písnička k nám do vysílání přivábila alespoň prostřednictvím telefonu koho? Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, tady Šárka.
0: Já vás zdravím a samozřejmě pro formu nám prozraďte, proč pak nám voláte.
1: No, slyšela jsem písničku Radky Fischerové a to byla soutěžní signál.
0: No, je to tak, jak říkáte, a tudíž tedy vyhráváte vzhledem k tomu, že jste se navíc jako třetí dovolala do studia. Dvě vstupenky na její koncert příští pátek, který má společně s orchestrem Karla Vlacha a s Tomášem Savkou v Chuchelně na Semilsku v rámci Kultury na Rybníce. Koho vezmete sebou?
1: No, asi nějakou dobrou kamarádku určitě.
0: A budete také tančit, vzhledem k tomu, že i Radka Fischerová říkala, že vlastně v tomto směru nebudou žádná omezení.
1: Budou, já jsem na tom stejně jako úplně vy. Tančím jenom se
0: Ano, tak proto já mám naprosté pochopení, ale i ten samotný hudební zážitek určitě bude stát za to. Tak paní Šárko, já vám ještě jednou gratuluju, hezky si to příští pátek užijte a tady u nás ve vysílání zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Když se snáší déšť, s tmou se k

Když se snáší déšť, taková něžná chvilka s Bárou Basíkovou a Kamilem Střihavkou, ovšem my teď, 3:45 v Českém rozhlase Liberec, citelně přitvrdíme. Další e-mail nám napsala paní Hana a uvádí v něm. Včera jste vysílali úžasný rozhovor s paní doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a ve svém kurikulum víte zmínila v souvislosti se svou účastí ve Stardance i song Big Balls od skupiny AC/DC a právě tento song bych jí chtěla poslat a zároveň vám v rozhlase. No je mi trochu líto, ale zrovna Big Balls tady v Českém rozhlase Liberec nemáme, hledali jsme, všude jsme se dívali, ale snad vám náhradní písnička také udělá radost. Nebojte, i tak řádně hrábneme do kytarových strun.

Back in Black, písnička, která jistě řádně vyprášila koberce, a s ní elektrikáři z Austrálie neboli kapela AC/DC. Máme 7 minut před 13. hodinou, ještě nám psal pan Milan, že by si moc přál zavolat písničku od Kabátů Houby magický, s touto písničkou se s vámi rozloučím, už je připravená. No a můžeme se pomalu chystat na další program. Ještě předtím vás ale přivábím k zítřejšímu vysílání písniček na přání, protože pokud se na vás nedostalo dnes v soutěži o dvě vstupenky na koncert Radky Fischerové, Tomáše Savky a orchestru Karla Vlacha, zítra budete mít další příležitost, tak tedy nezoufejte. No a co vás čeká za malou chvíli? Samozřejmě zprávy s Lídou Jiroutovou a po zprávách Alex a host. Alex Minářová bude mít u mikrofonu herce Jana Šťastného. Filip Majsl vám přeje stále krásné odpoledne a po 14. hodině se těším opět na slyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V liberecké nemocnici začala demolice původní kotelny. Zloději v Jablonci nad Nisou ukradli pamětní desku z parku generála Mrázka. Ministryně financí jedná na letišti se stávkujícími odboráři a odpoledne bude velká oblačnost, lokálně se přidají přehánky. Teploty se místy dostanou až na 22 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. V areálu krajské nemocnice Liberec začala demolice staré kotelny. Nemocnice už je měsíc zásobovaná teplem a teplou vodou z nového energocentra, která v případě nutnosti může vyrábět elektřinu i pro část města. Místo původní kotelny vznikne technické zázemí Centra urgentní medicíny, říká hlavní stavební inženýr nemocnice Petr Šmákal.
2: Demoliční bagr to bude rozebírat po částech, jsou tam připravení pracovníci, kteří to budou zakrápět, aby minimalizovali prášení. Měli by to zdemolovat za 30 dní a dalších 30 dnů by měli dělat hrubý terénní úpravy pro stavbu základů toho pavilonu nového.

0: korun má být dokončená v závěru července. Jde o důležitou pěší spojnici z centra města na největší sídliště Špičák, uvedl místostarosta Jakub Mencl ze Starostů pro Liberecký kraj. Odbory pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Zaměstnanci nesouhlasí s tím, že by měl letiště vést bývalý prezident ČSA Radomír Lašák. Spojují ho s někdejším úpadkem národních aerolinií. Přímo na letišti se zaměstnanci jedná ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Její mluvčí Stefan Fouse Českému rozhlasu napsal, že chce Schillerová vyslechnout obavy pracovníků, diskutovat o nich a vyvrátit případné nejasnosti. Letiště podle rezortu nebude propouštět. V plánu není ani privatizace společnosti. Prioritou ministerstva je rozvoj infrastruktury a zajištění stabilního provozu. Počasí. A v Libereckém kraji převládá velká oblačnost. Odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Na Českolipsku naměříme až 22 stupňů a na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 13 až 16 stupňů Celsia. Vítr fouká mírný severozápadní, rozptylové podmínky jsou hlášeny velmi dobré a bio je na číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče. V ulici Seifertova v Liberci se srazila 3 osobní auta, na místě policejní hlídka, úsekem projedete. V Jablonecké ulici v Mládí se srazila 2 osobní auta, i tam je policejní hlídka. A práce na opravě silnice uzavřely ulici Arbesova v České Lípě. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
2: Je majitelem charismatického hlasu, čas od času ho propůjčí třeba Antoniu Banderasovi. Už 33 let je členem Vinohradského divadla a obejde se bez něj jen málo který seriál. Herec a dabér Jan Šťastný je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Krásný dobrý den přeji vám i všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: a host je dnes herec a dabér Jan Šťastný. Ještě jednou vítejte, děkuji, že jste přijal pozvání do Alex a host. Když se na úvod zeptám, jestli filmové plátno nebo divadlo, divadelní prkna, tak co je vašemu srdci blíže?
1: Asi nejsem první, kdo to řekne, ale mému srdci je blížší to divadlo. Je to živé umění, je tam bezprostřední kontakt, je to něco, co utíká každou sekundou, která už se nedá vrátit. Ta práce je pro mě i zábavnější. Konec konců, když jsem se rozhodoval, co chci dělat před maturitou, ne, že by zvítězilo divadlo, já jsem se totiž k tomu dostal naprostým kotrmelcem tedy, ale nicméně tu divadelní akademii jsem vystudoval především kvůli divadlu. Já si myslím, že to je dokonce dneska i sebezáchovné, protože jak s úděsem sledují pokrok technologií, práci umělé inteligence, digitálních technologií v audiovizuální tvorbě, tak mám takový neblahý pocit, že nastane čas, kdy my už nebudeme potřeba na to plátno nebo do toho rozhlasu a tak dále, ale přece jenom pokud živé umění, to znamená v mém případě to divadlo, přetrvá, tak to je jediná šance, jak ještě vlastně působit aktivně.
0: To snad bude věčné.
1: Zase nejsem pesimista. Ono to jde sice rychle, ale já si myslím, že ne zas tak závratně rychle, že by to hrozilo během 5 let. To přece jenom... Mám rád to divadlo především proto, že to je ta vědomá práce od začátku do konce. Že tam je tah na branku, že přece jenom máte daleko větší šanci, nechci, aby to znělo vzletně, ale prorůst do postavy, trošku se jí zabývat, naučit se, jak ta postava myslí, možná jak chodí. Je to takové to celostní herectví pro mě pořád. Přece jenom, když točíte, tak je to od záběru k záběru na přeskáčku a je tam hodně na režisérovi, jak uhlídá, v jakém stavu zrovna vaše postava je. Těžko si to člověk hlídá sám. A hlavně, na tu práci nemáte vliv. Na výsledek nemáte vliv. V tom divadle tam někdo strčí v těch 19.00 a už je to jenom na vás. U toho filmu nebo televize přece jenom ten výsledný tvar je herec spíš použitej, než aby tím dílem sám vládnul.
0: Tak, ale není to divadelní herectví právě tím, jak ho popisujete, náročnější pro vás? Jste třeba fyzicky i psychicky vyčerpanější po večerním představení, než třeba po celodenním natáčení seriálu?
1: Jsem fyzicky i psychicky vyčerpanější a jsem za to rád, protože já mám aktivní odpor ke sportu třeba. Ale ono toto divadlo plně nahrazuje, protože ono se to nezdá, ale přece jenom ten výdej energie v tom trdlování po jevišti, ale hlavně mentální výdej a mozek, jak známo, zpracovává značnou část energetického příjmu, tak to tělo se opravdu vyčerpá, ale ona to není smutná únava, ona je to jakási očistná únava. Je to takové to, že si potom sednete k tomu stolku u sebe v šatně, jste stahaný, pokud to je opravdu třeba náročný výkon, ale je vám tak nějak hezky. Není to únava, která vás hází do špatné nálady, nedej bůh deprese, ale je taková očesná. Já tomu říkám připomocně taková jako teatroterapie a když mám vlastní třeba i běsy, v každém z nás je cokoliv a přece jenom jsou situace. Já se sice snažím žít nomen omen, ale ne vždy se to samozřejmě daří a přichází životem, jak člověk probíhá, proutíkává se spíš v dnešní úspěchané době, tak jsou situace, které nejsou zrovna komfortní a někdy až tragické. A tam to divadlo opravdu pomáhá.
0: Říká Jan Šťastný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s hercem a dabérem Janem Šťastným, narozeným ve Zlíně, tehdy Gottwaldově. Ten je znám i pro festival pro děti a mládež, filmový festival. Přitom vy jste říkal v tom minulém vstupu, že herectví nebo cesta k němu, že jste udělal nějaký takový kotrmelec, tak filmový festival hrál tam nějakou roli na vaší cestě k herectví?
1: Ten filmový festival snad až tak nehrál tu zásadní roli. Je to jednoduché, já jsem byl ve Zlíně jako normální žák, student a tak dále, ale jistým způsobem ten film, ten zlínský film měl co dočinění s tím, co dělám dneska, protože já jsem se začal objevovat vlastně na filmovém plátně jako v dobách, kdy jsem byl buď dítě školou povinné nebo gymnáziem povinné, ale byla to taková, všecko jsou to kotrmelce, moje životní kotrmelce jsou fakt jako mě celou dobu něco předchází. Já jsem nebyl ten, u kterého sudičky stály v kolébce a říkali, ty máš jedinou šanci pozvednout kulturu tohoto národa, pozvednout, kultivovat jazyk český na velkých scénách. Vůbec nic takového se nedělo. Můj tatínek byl stavební inženýr, maminka lékařka, vyrůstal jsem vlastně v normální rodině, chodil jsem na to gymnázium potom a v podstatě rozhodování bylo mezi tím, jestli ze mě bude stavař anebo lékař. Mně se trošku víc líbila medicína, se přiznám, ale při tom Gimplu jsem zase, něco mě předskočilo. Kamarád hrál v amatérském souboru Malá scéna a někdo jim vypadl, někdo onemocnil, tak mě vzal sebou, jestli bych tam něco jako s nima, ne to, tak jsem tam šaškoval pro děti něco a vlastně to bylo docela zábavné a pak přišlo další představení a další titul a tak nějak jsem tam vlastně do té maturity zůstal v tom amatérském souboru. Nicméně nekoketoval jsem nikdy s myšlenkou, že bych se tomu věnoval profesionálně. Mezitím přišly nějaké nabídky z filmového studia, které tenkrát ještě fungovalo, filmové studio vlastně dětských filmů ve Zlíně na kopci. Původně vlastně to bylo, nechal postavit Tomáš Baťa jako studio pro reklamní filmy, pro svoji firmu. A tam jsem jako už snad desetiletej poprvé se vyskytnul v nějaké sérii českých večerníčků. Potom v pohádce, kterou jsem s hrůzou zjistil, že se opakuje každý rok, jmenuje se Zahumný a drak, kde jsem jako 15letý puberťák měl poprvé políbit dívku jako takovou, pač já byl hrozně, mě to trvalo všechno hrozně. Já jsem si v 21 myslel, že děti nosí čáp, já byl takový pomalejší v tomhletom. Ono u nás na té Moravě to šlo trošku pomalej všecko. Ale měl jsem tehdy políbit tehdejší superstar Ivanu Andrlovou, která hrál, no to bylo, ne, no rekvizitáři do mě nalili dva fernety a pak to šlo samo, abych se trošičku uvolnil. Ale nicméně to taky neznamenalo, pak jsem natočil jeden ještě pokus o muzikál Mezi námi kluky, kde mě donutili tančit, no zpívat snad ani ne, ale tančit. Pohybově a nadaný jsem byl vždycky teda v uvozovkách. A nicméně ještě ani to nerozhodlo o tom, co budu dělat dál, ale paní herečka Věra Nováková ze Zlínského divadla, tehdy Gottwaldovského, výborná herečka, která nás taky částečně vedla v tom amatérském souboru, mě prostě přemluvila, jestli nechci zkusit přijímačky na DAMU. No, co bych tam jako dělal, nebo já tomu vůbec tohleto. No ne, no tak kdyby se jako, hele, jsou v polovině roku, další přijímačky jsou až na konci roku po maturitě, tak no, nevím, a byl takový balík, mě do všeho museli strkat. Tak jsem to jako, no a tak já nevím, a tak, no tak dobře, no tak jo, no tak. Tak mě připravila na ty zkoušky, já jsem přijel tenkrát vlastně na tu slavnou DAMU do Karlovky. Otevřely se dveře té zkušební místnosti. Já jsem poprvé viděl herce, které jsem znal jenom z televizoru, tak jsem spanikařil samozřejmě. Ale objevily se tam takové oči. Oči, které mě furt provázely a někam mě vedly, které mě úžasně uvolnily, tak jsem tam něco jakože vystřih. A na tu DAMU jsem se nakonec dostal. Byly to oči Jany Hlaváčové, která potom byla mou profesorkou a můžu to dnes říct určitě mou kamarádkou a vlastně jsem s ní prošel jak angažmá v Národním divadle, tak i to angažmá ve Vinohradském divadle. Ale ještě jsem stále nevěděl, první dva roky. No a to víte, my jsme měli v ročníku spolužáky, kteří vyrostli v divadelních šatnách, nevím, jestli můžu jmenovat, ale byl to například Lukáš Hlavica, byl to Ivan Trojan, byl to Jirka Pomeje, byl to Kuba Zindulka, všecko herecká jméno, takže ty věděli o divadle úplně všechno a já nevěděl vůbec nic. Takže já jsem ještě ve druhém ročníku přemýšlel o tom, jestli jsem správně, jestli tam mám co dělat.
0: I co čert nechtěl. Pardon, zastavím vaše vyprávění a co potom opravdu rozhodlo, že jste na té správné profesní dráze. O tom budeme mluvit za malou chvíli, tedy vy budete mluvit, Jan Šťastný.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který ještě v druhém ročníku DAMU si nebyl jistý, zda je to ta správná profesní dráha. Tak kdy jste té jistoty na 100% naplno nabil?
1: Zase na tom má velkou zásluhu Jana Hlaváčová, která mě tak nějak postupně velmi opatrně a velmi šetrně vedla, a já to slovo klidně řeknu, k lásce k tomu divadlu nebo k herectví jako takovému. A já jsem pak zjistil skrze ní, že to má svůj velký smysl. A pokud to člověka, musí ho to samozřejmě bavit a naplňovat, ale naplňovat, je to ona to obrovská vlastně odvaha, když si to připustíte, že chcete, co si skrze svoji postavu sdělit. Vlastně máte velikou zodpovědnost taky, protože oslovujete, já nevím, v tom Vinohradském divadle třeba tam je 620 diváků a něco jim vlastně předáváte. Můžete si to nazvat, jak chcete, třeba je trošku i k něčemu popostrčit, nebo dát jim nějakou naději, nebo jim ukázat, že ten svět, ve kterém žijeme, je zrovna v takovém stavu a jak z toho třeba ven. Proto já mám strašně rád na divadle, pokud má katarzní účinek. No, ono dneska se občas taky inscenuje něco, co skončí bezvýchodně. A to já úplně nemám rád, protože ta spovykaná doba, ve které žijeme, by spíš měla nabízet, ne komentovat, co je špatně, ale nabídnout taky nějakou cestu třeba, nabídnout nějakou naději. A potom, když už jenom takhle o tom mluvím, tak vlastně najdete jakýsi vztah. A jak jsem to řekl, že ta práce opravdu má svůj nějaký hlubší smysl.
0: Takže jste pak už nikdy nepochyboval o tom, že tam, kde jste, to, co studujete, je to správné?
1: V podstatě, no, nepochyboval. Ono, to herectví je právě trošku zrádné v tom, že pokud se vám zrovna nedaří a herecká kariéra je, chvilku jste nahoře, chvilku dole, anebo třeba jenom pořád dole. To se taky stává.
0: Stalo se to vám?
1: Pořád ne, ale samozřejmě ty výkyvy tam samozřejmě byly vždycky a dařilo se víc a míň a přicházely do toho nějaký osobní třeba životní věci, se kterými se člověk musel vypořádat. Nebylo vždycky samozřejmě všecko hej, hej, ouvej, taky občas bylo to ouvej, ale od toho, a tam se zase vracím k tomu katarznímu nebo očistnému nebo tomu sebeléčivému účinku toho divadla, které mě z toho vždycky nějakým způsobem dostalo. Nejenom ten zážitek na jevišti, ten interaktivní zážitek, ale i třeba proces zkoušení, že vám dal třeba na něco zapomenout, anebo dokonce ukázal nějakou cestu, řekl, aha, ono by to šlo i takhle, a proč já se vlastně trápím tím, když ta možnost je někde jinde. Je to vlastně, to mám na tom to rád, že se tam člověk neustále učí. Já vůbec to hraní, abych nemluvil, ono to má, víte, pro mě, jako já se snažím, moje manželka Barunka vždycky říká, hele, teď už to děláš tak dlouho. A já byl vždycky přezodpovědnej takovej, jako abych někomu něco nepokazil, abych splnil požadavky toho režiséra. Teď už přece víš, co a jak, tak si to, začni si to víc užívat. A od té doby, co se snažím se to k tomu všemu ještě užívat, tak z toho mám v podstatě jenom užitek. A já doufám, že třeba ta energie, doufám, a nevím to, je přenosná i na ten plný sál, kam se snažíme co si sdělit.
0: Hmm. A i vaši rodiče se postupem času smířili s tím, že nebudete ani stavař, ani lékař?
1: Ano, tak to víte. No, nebylo to úplně jednoduché samozřejmě, protože u nás v rodině se vždycky dbalo na vzdělání a pokud možno jako kvalitní a třeba mnohonásobné vzdělání, tak přece jenom, když jsem oznámil, že ani před tím jménem nic nebudu mít, protože tenkrát magisterský titul, ačkoliv jsme absolvovali normální státní zkoušky, tak se ještě nedával na Akademii muzických umění. Taky ta, ale to je strach každého rodiče. Taky ten strach, protože v herectví neexistuje takzvaně kariérní postup. Tam nemáte to, že nastoupíte někam do firmy a máte časem se propracováváte třeba na vyšší a na vyšší a zodpovědnější pozice. To tady u nás není. Ta nabídka buď přijde, nebo nepřijde. Chvilku jste nahoře, chvilku jste dole. Je potřeba s tím pracovat. Takže já se jim trošku nedivím, že jsem se já sám hodil do velkého neznáma. Taky u mých starších synů, ale tam jsem to vyřešil šalamounsky. Protože vlastně já úplně nejsem jistý, jestli bych si přál, aby mý potomci kráčeli v našich slepějích. pokud ještě můžu vteřinku, tak se mi přihlásil právě, protože jsme na budově, v budově Českého rozhlasu, do Dismanova dětského rozhlasového souboru a tam oba ty starší kluci zjistili, že ta herecká práce je velká dřina, že to je zodpovědnost a že tam hraje taky konkurence a tak dále, tak od toho dali ruce pryč, takže tak jsem je vyléčil. No uvidíme, co bude u toho nejmladšího.
0: Jan Šťastný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na čase být.
1: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který je mimo jiné známý z řady seriálů, ať už to byla Ordinace, Pojišťovna štěstí, Slunečná, a mohla bych pokračovat. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že je to povinností, nebo mělo by to být povinností herce, hrát v seriálech, aby potom na vás lidé, jako na známou tvář, přišli do divadla. To jste takto uvažoval od samého začátku, nebo jste si postupem času ověřil, že to tak skutečně funguje?
2: Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem řekl povinností, ale to není nicméně...
1: Ano, skoro povinností.
2: Skoro herce. Povinností.
1: Tak skoro.
2: No, ano, protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska... Dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí a není to jenom o to upoutat nějakým, pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji už z titulu svého postavení jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu, ale je to samozřejmě boj. Je to velký boj, doba je trošku spovykaná, všichni jsme uhonění, pořád nás někdo straší, že, já nevím, jsou tady nemoci, že bude válka a tak dále a tak dále. A vlastně že lidé zpracování těmito informacemi, protože na nás opravdu útočí ze všech stran. Trošku jsme zapomněli třídit, přestali jsme to umět třídit, co je vlastně pravda, co není pravda a tak dále. A lidi opravdu žijou trošku v úzkostech. To znamená, když jdou do toho divadla, že se spíš chtějí pobavit, možná zapomenout, zasmát. Ale já přece jenom trvám na tom, že ta dramatická literatura divadelní má nabízet i závažná témata, ale je to potom boj. A jedním z prostředků toho boje je právě, abychom se my zatvrzeli divadelníci, objevovali i na obrazovkách a třeba i v průběžných seriálech, aby to tam bylo na tu první dobrou, jak já tomu říkám, prostě toho kluka, toho člověka, toho pána, tu paní, tu slečnu známé z televize, budeme se na ní podívat do divadla. Ono to takhle nebývalo vždycky samozřejmě, konkrétně Vinohradské divadlo, ale zase na druhou stranu bylo divadlo tehdejších seriálových hvězd. Pan režisér Dudek točil spoustu seriálů v České televizi, v tehdy Československé televizi, a ta plejáda těch úžasných herců, který tam tenkrát hráli, tak hráli i v seriálech a chodilo se na ně do toho divadla. Dneska ta doba zase tomu nahrává víc, takže rozhodně se nezříkat rolí, no. Prostě se nezříkat, protože a teď to trošičku přeženu, ale herec, který vlastně není vidět, jakoby tak trošku nebyl. Je potřeba upoutávat pozornost a ta konkurence divadel i komerčních divadel je opravdu dneska veliká. Nefunguje nic líp, než když máte na tramvaji vylepený dva obličeje, protože to vidí každý. Ne se někde schovávat a tak dále. Pravda, je to boj, ale ten boj stojí za to. No. Když to řeknu zase trošičku vzletně, ale ta naše, proto to děláme. Aby jsme jako těm lidem něco zkusili dát, to, co umíme, nebo třeba neumíme, nebo se s nima podělili o ty věci. To je ten zážitek, pro který já to mám rád.
1: Jan Šťastný je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jan Šťastný, herec a dabér, je naším hostem. Už jsem v úvodu zmiňovala, že jste 33 let členem Vinohradského divadla. Tehdy vás ještě vítala paní Jiřina Jirásková. A vy jste odcházel z Národního. Bylo to těžké rozhodování?
1: No, těžké rozhodování, to je v podstatě nerozhodnutelný, jako na to potřebujete takovou odvahu a spoustu bezesných nocí a tehdy možná i litry alkoholu, než to rozhodnutí přijde. No, z Národního divadla se takzvaně neodchází. Víte, ale jak jsem mluvil o tom, že mě ty věci předskakovaly, já jsem, mým snem bylo po Damu jít někam na do oblastního divadla a tam se vyhrát takzvaně. Protože když skončíte s nějakým velkým divadlem a vlastně nemáte ty příležitosti, tak jak se to naučíte? Damu je strašně fajn věc, ale praxe vás teprve naučí ty věci. Takže já jsem spíš toužil třeba do Plzně nebo do Liberce nebo někam takhle do toho. A ona přišla nabídka z Národního divadla, no. A tak nějak, jo, jak to, no, tak ano. Ale je pravda, že jsem po těch 4 letech angažmá, a to si nemůžu stěžovat na to, že bych nehrál, že bych neměl role. Mě tam cosi, bylo to prostě pro mě asi hodně brzo ještě. A když jsem dostal nabídku na schůzku s tehdejší paní ředitelkou Jiřinkou Jiráskovou, tak já jsem vešel do té vrátnice Vinohradského divadla a věděl jsem, že jsem doma. Něco na mě fouklo hned v té vrátnici a tak nějak to zafungovalo, že pak jsem ještě rok zkusil, jestli v tom Národním se mnou něco neuděje, ale pak už jsem neváhal a šel. Ale rozhodnutí to rozhodně nebylo lehké.
0: Nebylo lehké, zůstal jste ve Vinohradském divadle 33 let. To vám ale nebrání občas si odskočit i do jiného divadla, třeba takového komorního divadla, jako je Viola, kde opravdu máte diváka na dosah ruky. Ano. Je to pro vás náročnější i z pohledu přípravy, trémy?
1: No, je to vlastně trošičku jinak než na tom velkém jevišti. Samozřejmě člověk tou praxí, dneska už člověk ví, v jakém místě na jevišti třeba se nemůže otočit zády, aby ho bylo slyšet, kde fungují, jaké věci. A volí samozřejmě trošku jiné prostředky na to, aby až do té poslední řadě bylo vidět mrknutí. Tam musíte na jevišti, když mrknete, tak musíte mrknout celým tělem. Když to ve Viole stačí, když opravdu jenom mrknete. A já moc rád vlastně střídám prostředí, střídám velikosti a ta Viola je opravdu maličká. Tam sedíte na metr od těch lidí. Tam je vidět úplně do vás a úplně do vašich chyb hlavně. Ale já jsem se osvobodil trošku v toho divadla té zodpovědnosti tím, že jsem si připustil, že chybovat je lidské. A že třeba chyby nás taky posouvají dál, takže mě to dneska vůbec nevadí. Já se naopak paradoxně trošku těším na situace, kdy v té Viole, když jsme jenom dva a nikdo nám nepomůže, tam neexistuje nápověda a máme hodinu a půl dialog, těžký dialog. Nikdo nám tedy nepomůže. Já se trošičku těším na to, až jeden z nás třeba vypadne a začal jsem milovat ty okamžiky, jak z toho ven, jak si poradíme. Vám to dá paradoxně ne paniku, ale takový vnitřní klid. Vždyť jsme tady pro vás, hrajeme vám jakési příběhy lidí a jsme taky jenom lidi. Jsme taky jenom omylní a nemáme třeba zrovna náladu, anebo se nám ten den třeba něco stalo. Já vím, že vás to, milí diváci, nemusí zajímat, ale jsem taky jenom člověk. A to vás tak nějak hezky uvolní a o to líp sdílíte tu atmosféru s lidma, kteří na vás z toho metru opravdu koukají.
0: Když se řekne těžká role, když herec řekne, to byla těžká role, vy jste teď použil těžký dialog, co to vlastně znamená?
1: No zrovna v případě her ve Viole, kdy obě hry jsou to vlastně historické pseudoudálosti, ale je to setkání generála von Koltice a švédského velvyslance před tím, než měla Paříž, jak ji známe dnes, už neměla totiž existovat. Byla skutečně podminovaná a von Koltic měl tu ruku na spoušti a jakmile spojenci se dostali na hranice Paříže, tak měl za úkol od Hitlera Paříž odpálit. A toto je fiktivní rozhovor toho, jak vlastně švédský velvyslanec s Hanušem Borem to hrajeme, ho vlastně přemluví, aby to nedělal, ale má to v sobě obrovský lidský potenciál a důvody, proč on se rozhodl, že to udělá, jsou proto, že drží jeho rodinu v podstatě pod trestem smrti, pokud a tak dále a tak dále. Velmi složitý a těžký dialog, včetně historických reálií a stejně tak ta druhá hra, což je zase Nobelovka, je o sporu Otto Hahna, vlastně objevitele jaderného štěpení a jeho asistentky židovky Lisy Meitner, kdy on si to přivlastnil tak trošku a odehrává se těsně před, ve Stockholmu těsně před udělením Nobelovy ceny, kdy ona si to s ním přijde vyříkat. Takže zase to máte těžký dialog. Na jedné straně lidský, protože tam jakási latentní láska spod tím vším je, ale zároveň odborný, protože vy tam v monolozích sdělujete vlastně, jak to objevení jaderného štěpení probíhalo.
0: Tak a vše zvládáte ve Viole. Jan Šťastný.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

ja však znám tu lest. Ach, krásko, spřetěž jiný.

0: Herec Jan Šťastný je stále se mnou ve studiu Českého rozhlasu. Vy jste i během našeho povídání zmínil svoji manželku Báru, dříve Petrovou, teď Šťastnou, nebo už nějakou dobu, už dlouho Šťastnou, 2011.
1: Ano.
0: Tak máte herecké manželství, dělá to dobrotu?
1: Dělá to dobrotu, samozřejmě, že to dělá dobrotu. Ne, ale teď vážně. Mě to dokonale vyhovuje. Navíc Barunka, ona ještě k tomu všemu má to třetí oko, takové to režisérské oko, mimochodem taky studovala filmovou akademii, jako obor hraná režie, k tomu svému herectví z konzervatoře. Takže ona je můj velký kritik. Ale musím říct, že zatím, co mi vždycky měla poznámky, tak rozhodně nebyly od věci. Co se ale snažíme doma vlastně domů práci netahat. Takhle to řeknu jednoduše, protože my tak jako máme ten oddělený čas na tu svoji profesi a na to, že taky se máme rádi a že máme taky nějakýho potomka doma, kterýho máme rádi a že prostě žijeme normální, pokud možno normální rodinný život.
0: Netaháte si domů práci ani když spolu hrajete v jedné komedii v Seznamce? Seznamka se jmenuje ta komedie v divadle u Hasičů.
1: Je to Seznamka v divadle. No, tam se přiznám, že trošku ta práce, protože byla společná, tak přece jenom jsme trošku doma na tom zapracovali. Ta komedie, mimochodem, přijďte na ní 4. listopadu do divadla u Hasičů. Já ji mám moc rád z jednoho prostého důvodu, že jsem tam sám chlap a mám tam 4 dámy. Takže krása střídá
0: nádheru. Sen každého muže.
1: Ano, sen každého muže. A v podstatě to je o tom takovém tom čtyřženství, že každá z těch žen umí nabídnout něco jiného. Jak my chlapi hrdopišně říkáme, kdyby se nám to poskládalo všecko dohromady, tak není nic lepšího, což samozřejmě nejde. Je to pro mě zábavné hraní, samozřejmě z toho utápnutého pod pantofláka se vyšvihnout do nějakého velkého suveréna, který to ovšem, jak my to chlapi občas umíme, přepískneme a pak dostaneme řádně taky za uši. Je to komedie, možná samozřejmě primárně by měla být pro pobavení, ale taky možná k zamyšlení, jak to s těmi našimi životy je a proč jsme vlastně pořád nespokojení a jestli bychom se neměli taky trošku vážit toho, co vlastně máme.
0: Takže se tam poznáme možná, někteří, možná
1: doufám,
0: všichni.
1: Doufám.
0: Tak a ještě jednou vaší velkou profesní dráhou je samozřejmě dubbing. Načítáte knihy, namluváte, zmiňovala jsem Antonio Banderase, to je takový vaše tomu půjčíte občas svůj nádherný hlas, ale také třeba namlouváte reklamy. Jaký v tom je rozdíl, když se chystáte namlouvat reklamu a když se chystáte na dubbing?
1: No, ono je v tom, rozdíl není v tom, že používáte svůj hlas, ale pak je v tom zásadní rozdíl, že samozřejmě třeba pro reklamní účely, tam musíte mít nějaký, dát tomu nějaký esprit, řekněme tomu, aby ten budoucí klient nebo zákazník si opravdu tu věc vzal, musíte ho trošku nalákat na ty věci.
0: Chystáte se na to třeba už doma ještě, než jdete namlouvat tu reklamu?
1: Ne, nechystám, protože já vlastně nevím do poslední chvíle, co mě čeká. Ono taky se to všecko dělá hrozně rychle dneska, takže já sice vím, na co jdu, ale nevím, co ode mě. A hlavně je tam klient, který samozřejmě ty požadavky nějaké má. Každý klient má požadavky trošičku jiné. Takže ta domácí příprava tam úplně není ta dobrá. Ale ona dneska už není ani domácí příprava u dubbingu. Dneska se to dabuje rychle, je to takzvaný rychlodabing, kdy tam jste sám a je to takový, dokud to neskazíte, tak se jede. Jo. O to je to těžší, ale pro mě vlastně zábavnější a koncentrovanější práce, protože mým snem je teda tomu herci to nepokazit samozřejmě. Ale na koncentraci hlídáte si kódy, hlídáte jeho, naučíte se ho dejchat. Už tušíte, co vám třeba udělá a v tom byl nejtěžší právě Banderas, který netušíte. Netuší, co v příští vteřině udělá. Takže tam třeba u Banderase je to spíš o tom si to i zkoušet.
0: A jenom rychlou odpověď vás poprosím, kdo vás objevil pro dubbing? Kdo vám řekl, máte ten hlas, běžte to zkusit?
1: Byl jsem to já sám, snažil jsem se prosadit a zvonil jsem u všech studií.
0: Děkuji vám za odpověď a vůbec za krásné povídání. Děkuji, že jste tu byl. Jan Šťastný.
1: Já děkuji a bylo mi ctí. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Policie hledá svědky únorového požáru v České Lípě. Centrum, které pomáhalo najít práci lidem na Liberecku a Jablonecku, omezí činnost. Čeští středoškoláci uspěli na mezinárodní biologické olympiádě v Litvě a ve středu nás čeká mírné oteplení, ale i srážky. Teploty vystoupí až na 23 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Kvůli vyšetřování únorového požáru autodílny v České Lípě policie hledá dvojici svědků. Jde o muže mezi 30 a 40 lety věku a ženu okolo 30 let, kteří by podle policie mohli poskytnout cenné informace k objasnění události. Škoda způsobená požárem je vyčíslená na 16 milionů korun. Kromě vybavení dílny schořelo i několik vozidel.
3: Podle zveřejněných kamerových záznamů muž v době incidentu napadal na pravou nohu. Oba byli oblečení ve světlém oděvu a pohybovali se v okolí areálu. Ten se rozkládá mezi ulicemi Kozákova, Bulharská a Mánesova. Policejní mluvčí Vojtěch Hrobovský uvedl, že je případ klasifikovaný jako obecné ohrožení, za což pachateli hrozí 8 až 15 let odnětí svobody. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Liberecké centrum Kašpar, které více než 20 let pomáhá nezaměstnaným lidem na Liberecku a Jablonecku, bude muset omezit svou činnost. Organizace nezískala dotaci z Evropského sociálního fondu. Podle ředitelky centra Ivany Sulovské se díky finančním darům od lidí a benefiční kampani podaří zachovat jen základní pracovní poradenství. Poslední projekt zaměřený hlavně na zvyšování kvalifikace lidí pečujících o malé děti a také lidi nad 55 let v červnu po 3 letech skončil a mohlo centrum pokračovat, připravuje na podzim další benefici. Čeští středoškoláci uspěli na mezinárodní biologii.

0: Mezinárodní měnový fond schválil čerpání další částky z čtyřletého úvěru poskytnutého Ukrajině. Částku přepočtu necelých 15 miliard korun může země začít čerpat okamžitě. Rozhodnutí oznámila výkonná rada fondu po dokončení přezkoumání finanční dohody s Ukrajinou. Počasí. A noc bude většinou s malou oblačností a beze srážek. Teploty nám poklesnou na 10 až 7 stupňů. V údolích naměříme ojediněle až 5 stupňů Celsia. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně se zatáhne a odpoledne a večer se vyskytnou lokální přeháňky nebo déšť. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na Českolipsku naměříme až 23 a na horách teploty mezi 14 až 17 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v České Lípě je kvůli opravě povrchu silnice uzavřena ulice Boženy Němcové, objížďka je značena a vede po silnici druhé třídy 262, tedy ulicí Děčínská a dále po ulici Navkova.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Přesně, ale opravdu přesně, máme 4 minuty po 14. hodině, vy stále ladíte Český rozhlas Liberec. A co vás čeká v následující hodině? Město Mimoň nabídne lidem nově vytvořené zahrádky v zahrádkářské kolonii. Jaké budou podmínky pro získání, jaká bude cena a další podrobnosti prozradí už za malou chvíli kolega Jiří Línek. Pak se svou troškou do mlýna přihlásí také náš regionální stopař, a to z Vranova Panteonu nad Malou Skálou, kde opravují letohrádek v novogotickém stylu, a zámecké léto nás zavede na Ostravsko, konkrétně na zámek Slezské Rudoltice. Já vám přeju hezký poslech a příjemné odpoledne.
1: Pohodové odpoledne s Filipem Majslem.

0: Petr Spálený dlouho, dlouho spí, no náš českolipský reportér rozhodně nespí, ten bdí, ovšem je, řekl bych, romanticky naladěný. Takovýto poetický úvod mi připravil. Lidé v Mimoni na Českolipsku si mohou splnit sen o vlastní zelené oáze. Město nabízí pozemky v nově rozšířované zahrádkářské kolonii a ve vysílání zdravím českolipského redaktora Jiřího Jilínka, který zjišťoval podrobnosti. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak kolik zahrádek město nabízí a za kolik peněz?
1: Tak volný zahrádek v nově rozšířené kolonii Nový domov je celkem 11. Mají od 350 do zhruba 550 metrů čtverečních a jsou všechny vedené jako ovocný sad. I zdaní z přidané hodnoty za ně lidé zaplatí okolo 1000 korun za metr. Může se ale stát, že o daný pozemek bude mít zájem víc kupujících, jak uvedl starosta Petr Král za hnutí ANO. V takovém případě radnice zahrádku prodá zájemci, který nabídne vyšší cenu. Tady se ještě sluší dodat, že v územním plánu nejsou všechny plochy vedené jako rekreační, tedy takové, na kterých si můžete postavit nějakou chatku nebo podobný rekreační objekt. To by se ale mělo změnit za zhruba rok a půl, kdy začne platit aktuálně projednávaná změna územního plánu.
0: No a jsou nějaká další města, která nabízejí zahrádky k prodeji?
1: Na žádný podobný nový projekt jsem v našem regionu nenarazil, ale například Českolipská radnice postupně rozprodává zahrádky v kolonii pod Holým vrchem. Funguje to tak, že si dosavadní nájemce požádá, město následně vypíše záměr prodeje daného pozemku a za odhadní cenu, což bývá suma podobná jako v Mimoni, tedy okolo 1000 za metr. No a v tu chvíli pro daného zahrádkáře začíná trochu loterie, protože o koupi takového pozemku se může přihlásit prakticky kdokoliv a původního nájemce o zahrádku vlastně připravit. Pokud samozřejmě nabídne vyšší cenu. Nezaznamenal jsem ale, že by se tímhle způsobem někdo snažil zahrádku v úzovkách ukrást a to už město rozprodalo přibližně polovinu celé kolonie.
0: No, zahrádky se dají koupit i na běžném realitním trhu. Jak se aktuálně pohybují cenově?
1: Já jsem si prohlížel nabídky realitních kanceláří a aktuálně se nabízí například jedna ze zahrádek ve zmíněné kolonii v České Lípě za částku bezmála 2 miliony korun, tedy čtyřikrát víc asi, než za jakou to majiteli prodalo město. Je ale nutné dodat, že součástí prodeje jsou i různé stavby na tom pozemku, konkrétně tedy v tom případě jde o dvoupodlažní chatu se zastřešenou terasou, skleník, kůlna nebo kadibudka. Kolonie má zavedenou jen vodu a elektřinu, ke splaškové kanalizaci ale připojená není. Za 1,5 milionu je možné pak koupit třeba 500 metrů zahrádku v Novém Boru, kde už je taky postavená chata. No a takové ty nevybavené zahrádky, vlastně jenom travnaté pozemky, obecně stojí opět okolo 1000 korun za metr.
0: O prodeji zahrádek na Českolipsku jsme mluvili s redaktorem Jiřím Jelínkem a připomenu, že město Mimoň aktuálně nabízí pozemky v nově rozšířené zahrádkářské kolonii. Mockrát děkujeme, Jiří, a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Mezi nejvýznamnější památky v Malé Skále v Českém ráji patří skalní hrad Vranov. Jeho současná podoba pochází z počátku 19. století a před 200 lety byl dokončený romantický letohrádek, ke kterému se vydal doslova polešení vyšplhal regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z velké výšky, z Malé Skály, tedy vlastně z lešení, které obklopuje letohrádek. Já tady se do kraje z té nezvyklé výšky rozhlížím s kastelánem Jiřím Šťastným, ale nahledněme nejdřív trošku do historie, do doby, kdy vlastně torzo skalního hradu zakoupil podnikatel František Zachariáš Remiš a začal tady s těmi přestavbami, které vyvrcholily právě stavbou tohoto letohrádku.
3: No tak původně tady byla vlastně středověká pevnost, jo, která se jmenovala Vranov a Franz Zachariáš Remiš koupil, dalo by se říct, už její pozůstatky roku 1802 a začal tady teda budovat panteon, vnější panteon, vnitřní panteon, byl to takový průkopní turismu a tady, jak sedíme na tom lešení, tak ta budova za námi. Ta byla dostavěna právě před 200 lety, roku 1826, takže letos připravujeme její výraznou renovaci.
2: Ano, bude se a už vlastně se pracuje ve velkém, protože cestou polešení nahoru jsem koukal do nových oken.
3: Ano, okna jsme nechali zrenovovat. Máme výborného truhláře, který renovuje zásadně jenom památky nebo dělá pro památkáře a budou nové okenice. A zároveň se při této příležitosti teda postavilo tohleto úžasné lešení, na kterém sedíme a bude renovovaná i fasáda.
2: Tak ta fasáda je vidět, že už zase něco pamatuje od poslední opravy, nějaké prasklinky tady jsou, ale jako kam třeba tady na tu obruč nahoře, to je původní, anebo to je to dodělávané?
3: No, stoprocentně to nevím, abych zase si nevymýšlel, ale co jsem takhle mluvil se stavaři, tak říkali, že vypadá to, že je původní. To znamená, že ten vršek letohrádku je stažený ocelovým pásem a tadyhle je takový stahovák, by se dalo říct.
2: Ale jinak samozřejmě, letohrádek drží a ta nová fasáda, ta mu dá zase nový punc, zase tady bude krásně svítit do kraje. Myslím, že snad ani neexistuje pohlednice z Malé Skály, kde by právě letohrádek a panteon nebyly. Nicméně, jak dlouho ty práce budou trvat?
3: No, já doufám, že budou trvat někdy do půlky podzimu, no, někdy to zhruba v říjnu by to mělo skončit.
2: A ještě v rychlosti nejbližší akce tady na Vranově?
3: Tak nejbližší akce na Vranově, to jste mi docela kápnul na notu, tak máme tady teďka v sobotu 10. ročník Vranovského jarmarku. Bude tady rekordní účast zdejších vystavovatelů a bude tady muzika, nějaké překvapení, možná i někteří muzikanti slavní půjdou okolo, tak si také zaspívají, uvidíme, ale určitě se přijďte podívat, bude to za to stát.
2: Rozhodně stojí to za to přijít na Vranov, přijít se podívat na letohrádek, který se opravuje, jinak všechno tady samozřejmě je v provozu, takže jste srdečně zváni.
1: Tak tu barvitě nám celý areál popsal náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Hezké odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Lenka Filipová, prý se tomu říká láska, ale je to stejně zvláštní slyšet muziku v kategorii písniček, které nestárnou, a tu muziku, na které jste prakticky vyrůstali, asi jako sledovat film pro pamětníky, který jste hltali jako žhavou novinku v době, když vám bylo 10 let. Když už jsme u těch toulek historií, my pro vás máme opět zámecké léto, každý den vám nabízíme tip na návštěvu některého z našich zámků, plus samozřejmě každé dopoledne soutěž s naším nestárnoucím, nedostižným kolegou moderátorem Pavlem Kudrnou, ale teď už pozvánka na zámek, a kam se vypraví? Víme dnes.
1: Zámecké léto.
2: Vezmu vás na výlet na Bruntálsko, kde stojí jednopatrový barokní zámek Slezské Rudoltice. Je obklopen parkem, který byl v době největší slávy v 18. století přirovnáván k Versailles. Zámek Slezské Rudoltice teď navštívíte s kolegyní Petrou Štrimplovou.
3: Kastelánem Tomášem Zembou stojíme u fotografie, reprofotografie historické podoby zámku Slezských Rudoltic.
4: A který je zachycen náš zámek v roce 1869. O své dvě patra přichází v roce 1901, a to z toho důvodu, že už tady měla být jenom kalcovna a nějaká ubytovna, proto se to průmyslníkům neoplatilo opravovat.
3: Jaký je vlastně ten příběh?
4: Zámek vlastně byl postaven v druhé polovině 16. století, přestavěn z tvrze Fulštejnama, no pak to získali Sedlništi z Choltic, pak opět Olomoucké biskupství, no ale hlavní byli Hodicové a hlavní postava byl Albert. Albert Hodic, blázen z Rudoltice, říkal. To je obrovský příběh.
3: To jsme v kterém století?
4: To už jsme v 18. století, samozřejmě.
3: A to je období, kdy se Rudolticím říká Slezské Versailles.
4: Ano, on nás proslavil v celé Evropě, kdy se začali sjíždět návštěvníci ze všech koutů. No a nejvzácnější návštěva tady byl pruský král Fridrich, který pobýval vlastně několikrát.
3: Jak velkolepé to teda bylo?
4: To bylo honosné, nezbylo z toho vůbec nic. On to prošustroval celé, jak se říká, jo. On prostě se zadlužil neskutečnou částkou. A on si to užil do posledního, jak se říká, zlatky, jako jo. Po něm nezbylo vůbec nic. Už v roce 1779 se celý zámek rozprodal, aby se umořili dluhy. Takže tady už v roce 1779 lítali jenom netopíři.
3: No, kolem nás je po stěnách spousta loveckých trofejí, takové to klasické paroží. Jdeme kolem vycpaného chlupatého medvěda.
4: Těch medvědů tady máme víc. Samozřejmě ty trofeje. My jsme v roce 2008 začínali jedním srnečkem a dneska jsme majitele přes 800 kusů trofejí. A sbírka se nám stále rozrůstá. Každou chvíli přijde nějaký myslivec své paroží zhodit k nám na zámek.
3: Kudy vlastně návštěvníky vodíte, co všechno vidí?
4: Prohlídkový okruh. Projdete skoro celým zámkem. Kromě severního křídla, které je k dispozici jenom obci pro kulturní akce, no a jde se jak do zámecké kaple, tak do interiéru.
3: Na co jste obzvlášť pyšní?
4: To potom uvidíte pokoj přátelství.
3: Tak podíváme se. Tohle je pokoj přátelství?
4: Jo. To je jediné, co zbylo z našeho zámku. Nic víc. Omítky, tady ta mozaika z 18. století, alegorické desky a socha Máří Magdalény ze zámecké kaple. No a pozlacené zrcadlo, které údajně mohlo viset v zámeckém chlevě nad korytem. Hrabě tady měl dokonce dafní dvůr v zámeckém parku, což byly hospodářské budovy, kde uprostřed byla krásně barokně vyzdobená budova, kde byly ustajené krávy ušlechtivých plemen, které žrali z dubových koryt ve tvaru mušli. Každá kráva měla svoji služku a ty dojili čerstvé mléko, to slilo do obrovských džbánů, které se chladily ve vodotečích, a šlechta, když šla na procházku do parku, tak pili chlazené mléko přímo u kanálu.
3: Musel to být teda pěkný cirkus, jak vás poslouchám. Opravdu zajímavá komnata. Tady jsou vlastně stěny v tom syrovém stavu, obouchané omítky, vidím i rozvody.
4: My jsme se rozhodli, že to necháme jako memento, že to opravovat nebudeme. Na Čančaných zámku je strašně moc a tady si lidi můžou aspoň podívat, co dokázali sami udělat s památkou.
3: A Alberta z Hodic máme tam na té podobence.
4: Ten příběh je obrovský. Náš zámek není postavený na historických předmětech. My to máme nainstalované jako iluzi, jak to asi mohlo vypadat, ale celý prohlídkový okruh je postaven na tom příběhu našeho pána.
3: Dokdy vlastně funguje zámek jako zámecké sídlo?
4: Tak do konce 19. století tady byl poslední šlechtický rod Čejkové z Badenfeldu a pak už se tady střídali průmyslníci. Za války byl poslední majitel konský handlíř Franz Andres, který spolupracoval s Němci. Tady bylo výcvikové středisko Hitlerjungen, ale hlavně část Goebbelsové ministerstva propagandy. Potom už to byl jenom ruina a v 70. letech sklady krizového zabezpečení státu, které to vydrželi do roku 2004.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Slezské Rudoltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Tak tomuto se v hudební branži říká One Hit Wonder, čestný hoax a one and only 7 minut před 15. hodinou v Českém rozhlase Liberec. Ale to už je dávno a když už jsme u té historie, tak dnes uplynulo 210 let od narození britského novináře a mediálního podnikatele německého původu Paula Reutera, zakladatele jedné z prvních tiskových agentur, napovím Reuters. A tak se tentokrát redaktorka Petra Beránková před školáků ptala, kdo je novinář.
1: Dává noviny všem, aby se všichni doslechli, co dělají všichni lidi.
2: Když se stává něco hroznýho, tak to natočí a vlastně to dají tomu novinářovi. Pak tam přijdou a kopí si ty noviny a pak ví, co se stalo v různých světech.
3: Sám se třeba bouračka, přijde tam novinář, vyfotí to a dá to do novin.
4: To je takový spisovatel, který píše do novin.
5: Co všechno má ještě na starosti novinář?
2: Třeba kradení trezorů, kradení banky, anebo zabíječku. A pak to dá do těch novinářů a oni si to koupí a budou vědět, že je nebezpečí.
5: Znáte nějaké noviny a časopisy?
4: Třeba časopisy nějaký o ženskách.
6: Znám noviny hospodářské, noviny padlí.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V bazénu luxusní vily je nalezeno tělo vyhledávané plastické chirurgyně. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Silvestr v kabaretu Růžový slon a pravda o vraždě jejich otce. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí filmovou báseň z hororových květů Karla Jaromíra Erbena Kytice. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Na trhu práce v Libereckém kraji bez rekvalifikace těžké najít volné místo. Mezi Martinicemi v Krkonoších a Jabloncem nad Jizerou začala třídenní výluka. Češku v Chorvatsku zasáhl blesky v nemocnici. A zítra bude zpočátku jasno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů. Zprávy jsou připravené a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Celkem 1712 lidí se v červnu v Libereckém kraji přihlásilo na úřadech práce. V evidenci jich bylo téměř 17 tisíc, zhruba 2 tisíce více než před rokem. V regionu je nedostatek kvalifikovaných pozic a také menší nabídka volných míst mimo velká města. Situaci komplikují i výkyvy v poptávce průmyslových podniků. Podle ředitelky krajského úřadu práce Kateřiny Sadílkové je důležité, aby se lidé nebáli využít možnosti rekvalifikačních kurzů a přizpůsobili se potřebám trhu.
4: Na trhu práce se ukazuje, že rozhodující není počet volných míst, ale to, zda kvalifikace a zkušenosti uchazečů odpovídají aktuálním potřebám zaměstnavatelů.
3: S výlukou musí do čtvrtka počítat cestující na trati mezi Martinicemi v Krkonoších a Jabloncem nad Jizerou na Semelsku. Správa železnic tam udržuje trať. Cestující vozí náhradní autobusy.
5: České dráhy upozorňují, že v autobusech bude omezená možnost přepravy jízdních kol a přednost budou mít lidé cestující s dětskými kočárky. Denní spoji můžou přepravit až 7 kol, ranní a večerní pouze jedno. Autobusy budou jezdit podle výlukového jízdního řádu. Ten lidé najdou na webu iidol.cz. Michal Jemelka, Český rozhlas.
3: Jablonec nad Nisou prověří možnost instalace záložních zdrojů energie na vybraných školách a sportovních areálech. Oznámila to mluvčí magistrátu Milena Lánská. Budovy by díky fotovoltaickým elektrárnám a bateriovým úložištím mohly fungovat i při dlouhodobém výpadku elektřiny. Češku na dovolené v Chorvatsku včera zasáhl blesk, že ne v nemocnici v Rijece. Podle dnes o tom informovalo České ministerstvo zahraničí. Bližší informace kvůli ochraně soukromí a osobních údajů úřady neposkytly. Turisticky oblíbenou oblast kolem chorvatského ostrova Krk včera zasáhla silná bouře. Žena při zásahu bleskem údajně nesla slunečník, informoval server Jutarnyi. Podle něj je turistka na jednotce intenzivní péče.
2: Sport.

0: A ve středu čekejme zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně se zatáhne a odpoledne a večer se přidají lokální přehánky nebo déšť. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na Českolipsku naměříme až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A na Šeldově náměstí v Liberci se srazila dvě osobní auta, průjezdné to tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: V návaznosti na zelenou vlnu přeju samozřejmě řidičům šťastnou cestu a všem bez rozdílu pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Liberecká nemocnice dnes zveřejnila podrobnosti k pokračování výstavby Centra urgentní medicíny. U toho byla i naše kolegyně Jana Pavlíčková, která se s námi za malou chvíli podělí o podrobnosti. No a pak nám Patrik rozehnal opět hodí vidle do té lehké letní stravy, protože nám společně s Naďou Konvalinkou v rámci pochoutkového roku připraví křupavé krokety se zelím a houbami. No a rubrika Co je nového nás dnes zavede do Sedmihorek. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Miroslav Žbirka dospíval, vy dál posloucháte Český rozhlas Liberec, je 15 hodin a 12 minut. Krajská nemocnice Liberec pokročila do další etapy výstavby Centra urgentní medicíny. Tomu dosud chybí pětina základů. V jejich stavbě bránila stará kotelna, která se právě dnes začala bourat a byla u toho i redaktorka Jana Pavlíčková. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak stará kotelna je na okraji nemocničního areálu za pavilonem D. No a i když ta vlastní stavba Centra urgentní medicíny začala na jaře 2023, tak se dosud právě stavila jenom ta přední část směrem k Husově ulici, protože ta zadní část byla blokovaná právě tím původním objektem kotelny. Ano, asi demolicí se začalo právě dnes, jak potvrzuje i hlavní stavební inženýr Krajské nemocnice Liberec Petr Šmakal.
2: Tímto vlastně jsme překonali kritický bod časového harmonogramu, že pokud by nebylo možné zdemolovat starou kotelnu, tak by docházelo ke zdržení ve výstavbě Centra urgentní medicíny. Demolice by měla trvat 30 dní a dalších 30 dní by měly probíhat hrubé terénní úpravy na místě demolice.
0: No a když se teď stará kotelna bourá, jak je nemocnice zásobovaná teplem a teplou vodou?
1: No tak muselo se postavit nové energocentrum v podzemí nemocničního parkovacího domu. Jenom pro zajímavost je v něm přes 800 metrů potrubí a 12 kilometrů drátu a také obří hybridní kotle. No jak upozorňuje zástupce stavby vedoucího Ondřej Jandejsek, tak je tam samozřejmě i nový záložní zdroj pro případ, že by došlo k výpadkům elektrické energie.
3: Toto technologické zařízení drží okamžitě v těch životně důležitých obvodech nemocnici dál. A jsou dvě, kdyby se něco stalo, je tam takový obrovský oběžný kolo, který v případě výpadu elektrické energie jsou tam 12-válcový naftový diesel motory, který to kolo zase dál pohybují a to kolo vyrábí tu elektrickou energii.
1: Výkon té nové kotelny je 12,5 MW, no a zásobuje se s ní teplem a teplou vodou 40 budov v celém nemocničním areálu.
0: U hlavního vchodu nemocnice má také nově stavět městský autobus. Zastávka už je postavená, ale autobus tam nestaví. Proč?
1: Ano, to je velmi častá otázka lidí, kteří míří do nemocnice. Bohužel stále se čeká na kolaudaci ze strany libereckého magistrátu a jak mi řekl mluvčí nemocnice Václav Řičář, tak termín zprovoznění zastávky stále není jasný.
4: Zastávka trvá přibližně tak dlouho jako půlka tady toho šestipatrového centra urgentní medicíny. My bohužel nemáme informace, kdy bude zprovozněna. Samozřejmě, že pro pacienty a návštěvníky nemocnice by to bylo blíž přímo u hlavního vchodu. Nicméně to je mimo naše možnosti.
1: Podle náměstka libereckého primátora Adama Lenerta z hnutí ANO by zastávka měla být v provozu v nejbližších týdnech. No a jinak, co se týká tedy vlastního centra urgentní medicíny, tak nemocnice by měla tu hotovou stavbu převzít v dubnu 2028 a po kolaudačním řízení je ještě musí vybavit přístroj a dalším zařízením. Nejdřív by se měl zprovoznit urgentní příjem a potom postupně další provozy jako operační sály, laboratoře, traumatologie, lůžkové oddělení a podobně.
0: S novinkami o stavbě Centra urgentní medicíny v Liberci nás seznámila Jana Pavlíčková. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Pěkný den.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Holky je asi senzační, to je věta, kterou každý muž vždy rád slyší. Možná proto se tolik pánů dokáže postavit ke sporáku a uvařit něco dobrého. Patrik Rozehnal dnes nebude vařit, ovšem v neděli vám v rámci letošního jubilejního ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší recept roku 2023. Podle posluchačů jednalo se o smažené krokety s houbami a zelím, původně od Márie Křížkové z Vlašského Meziříčí. Naučíme se teď dělat s porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou to vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let, ale záměrně nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Naďa Konvalinková. Ta si recept vylepšila podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho.
2: Co si teda máme připravit?
1: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kyselého zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení. A já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
2: A trochu té hladké mouky.
3: Pochoutkový rok.
2: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
1: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a jdeme na to ostatní.
2: Začneme tedy houbami.
1: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Půl žičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
2: Hezky namočíme a necháme je provařit.
1: 20 minut.
2: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naďo?
1: Červené zelí. Teď bych ho podlila trošku vody. Zamícháme a necháme dusit.
2: Prostě, aby bylo měkoučké.
1: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z houb.
2: Trochou jenom. Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
1: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
2: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
1: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
2: Ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
1: Ano, na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku a necháme.

0: Necháme do připraveného udušeného červeného zelí. Konec přidáme houby, které rovněž nakrájíme nadrobno a přidáme do celé směsi a zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petrželku hezky na droboučko. Tak. A tím máme náplň hotovou a můžeme plnit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá rozprostřeně na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany příčné ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme. Trojobalu a usmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
0: Je to opravdu výborný. Výborný. No výborný.
2: No vidíte, a dnes jsme to měli i s geometrickou vsuvkou od Patrika Rozehnala, když popisoval, jak Naďa Konvalinková ohýbá okraje palačinky. Recept na křupavé krokety, tedy palačinky, plněné houbami a zelím podle Naďi Konvalinkové, najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Márie Křižkové z Valašského Meziříčí. No a v neděli si připomeneme recept, který v roce 2023 dala porota na třetí místo. Věřím, že už jenom při poslechu spoustě lidem naskočí pár letokruhů v pase, protože půjde o piškotový zákusek s ovocem, který se svým vylepšením připraví cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man.

0: Michal Tučný a Medicine Man, písnička, která spatřila světlo světa v dubnu roku 1990, no a za tu dobu jako kdyby vůbec nestárla. A kdo by ji neznal samozřejmě? A kdo by tady z Libereckého kraje neznal Sedmihorky? Právě tam teď míříme s rubrikou Co je nového? A na telefonu je s námi vedoucí recepce informačního centra Sedmihorky Zuzana Pampelová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak po třech týdnech od začátku prázdnin už asi můžete trochu shrnout, jak vám probíhá ta sezóna. Jste spokojeni?
1: My jsme spokojeni. Naše sezóna probíhá tak jako každé léto. Záleží samozřejmě na počasí. To nám letos hrálo do karet. Vysoké teploty nám přilákaly spoustu návštěvníků, kteří využili služeb kempu, ubytovali se u nás staneři, kteří právě využívají toho, že se můžou u nás vykoupat v našem rybníce Bažantník. Naše infocentrum odbaví denně spousty hostů, tam se chodí hosté pro rady, tipy na výlety, nakupují suvenýry, prodáváme spoustu druhů triček, naše kempová trička, máme tam trička s motivy Českého ráje, geoparku. A letošním trhákem je naše kempové pivo, které jsme uvařili ve spolupráci s řemeslným pivovarem v Lomnici nad Popelkou. A slavnostním naražením naší Sedmihorské dvanáctky jsme odstartovali naši letošní letní sezónu, kdy autokemp Sedmihorky slaví 65 let své existence. Takže hosté se k nám rádi vracejí. Každoročně získáváme přelní příčky v soutěži kemp roku a za to jsme moc rádi a kemp je teď v rozeběhnuté sezóně, tak doufáme, že v tom budeme pokračovat i nadále.
0: No my samozřejmě přejeme k tomu půlklatému výročí všechno nejlepší. Vy jste tam v tom monologu zmínila, že si k vám lidé chodí pro tipy na výlet, tak kam byste poslala nás?
1: Tak, většina hostů se od nás ani úplně z kempu nehne na výlety, zvláště to jsou to poprvé, protože přímo v autokempu máme i naši dětskou hernu mlýn s kavánou a s občerstvením a to je vybavena i klimatizací, takže se tam dá schladit právě i v tom teplém létě. V zimním období je oblíbeným cílem i okolních obyvatel, jezdí tady vlastně na trávení volného času a dělají tam i narozeninové oslavy. No a jinak z kempu vede spousta turistických, cykloturistických tras. Nejčastější okruh od nás z kempu je přes hrad Valdštejn, přes Hrubou skálu a přes lázně Sedmihorky zpět do kempu. Je to zhruba 9 kilometrů a vlastně se projdou těmi nejkrásnějšími, nejznámějšími místy hruboskalského skalního města.
0: No a v Sedmihorkách se samozřejmě koná také spousta akcí, to je všeobecně dobře známo. Kam byste nás pozvala nebo na co byste nás pozvala v nejbližší době?
1: Tak teď úplně nejaktuálněji tuto v neděli se bude přímo u nás v kempu, v areálu, na louce u Libuňky na Tremské osadě konat den geoparku. Bude to v neděli od 11 do 17 hodin a smyslem té akce je vlastně hravou a zážitkovou formou informovat návštěvníky, hlavně tedy rodiny s dětmi o tom, v jakém unikátním a zajímavém území se nacházíme, takže tam bude možnost si vyzkoušet různé aktivity, výrobu šperků z břidlice, budou tam vynuté perle, je možnost ochutnat vodu z různých geologických podloží, prostě takové zajímavé aktivity, které asi si jinde úplně nevyzkoušíte, zároveň tam bude možnost získat tipy na výlety a dozvědět se i něco zajímavého o okolí. A ve 14 hodin a 16 hodin proběhne mini divadelko pro nejmenší.
0: No moc krát děkujeme za pozvání a na závěr už prosím jen stručně, je možné u vás sehnat ještě ubytování?
1: A v tuto chvíli máme chatičky v podstatě do konce prázdnin vyprodané, kromě posledního víkendu v srpnu. Jinak je možné ještě přijet k nám pod stan, dostanu s podsadou do TP nebo s vlastním karavanem, ale je potřeba si udělat dopředu rezervaci, protože je velký zájem. Se vlastním stanem je možné přijet kdykoliv, na ty rezervace neděláme.
0: Říká vedoucí informačního centra, respektive vedoucí recepce informačního centra Sedmihorky Zuzana Pampelová. Já vám moc krát děkuji, přeju krásné léto a naslyšenou.
1: Vám také děkuji a naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Českém rozhlase Liberec vybraná dámská společnost, kapela Bananarama, tedy dívčí skupina, no dívčí, ona vznikla v roce 1980 a to 7 minut před 16. hodinou. Vás za pár minut čeká přísně elitní pánská společnost, Patrik Rozehnal a Vítězslav Jandák vás provedou další humoriádou a to hned po zprávách s Lídou Jiroutovou. Filip Majsl vám přeje stále příjemné odpoledne s Českým rozhlasem Liberec a po 17. hodině se ve Dni v kraji budu těšit opět na slyšenou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Paliva v Česku po konci vládní regulace zdražila o desítky haléřů. Policie hledá svědky únorového požáru v České Lípě. Ministr průmyslu Karel Havlíček podepsal v Británii memorandum o vzniku malých modulárních reaktorů v Česku. A ve středu nás čeká mírné oteplení, ale i srážky. Teploty vystoupí až na 23 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Průměrné ceny pohonných hmot se po konci vládní regulace zvedly o desítky haléřů, vyplývá to z dat společnosti CCS. Litr benzínu zdražil o desetník, v průměru stál 41 korun a 61 haléřů. U nafty byl nárůst výraznější. Řidiči v Česku tankovali po víkendu litr o 77 haléřů dráž, průměrně za 40 korun a 76 haléřů. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila v neděli. Podle České asociace petrolejářů se to může projevit ještě v následujících dnech. Kvůli vyšetřování únorového požáru autodílny v České Lípě policie hledá dvojici svědků. Jde o muže mezi 30 a 40 lety věku a ženu okolo 30 let, kteří by podle policie mohli poskytnout cenné informace k objasnění události. Škoda způsobená požárem je vyčíslená na 16 milionů korun. Kromě vybavení dílny schořelo i několik vozidel.
2: Podle zveřejněných kamerových záznamů muž v době incidentu napadal na pravou nohu. Oba byli oblečení ve světlém oděvu a pohybovali se v okolí areálu. Ten se rozkládá mezi ulicemi Kozákova, Bulharská a Mánesova. Policejní mluvčí Vojtěch Hrobovský uvedl, že je případ klasifikovaný jako obecné ohrožení, za což pachateli hrozí 8 až 15 let odnětí svobody. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: V Libereckém i Moravskoslezském kraji jsou ohniska kočičího moru. V Novém Boru na Českolipsku se virus objevil na tamním sídlišti. Českému rozhlasu to potvrdila Eva Šuláková z veterinární komory. Pan leukomypenie, takzvaný kočičí mor, není přenositelný na člověka ani jiné zvíře. Pro kočky ale extrémně nebezpečný, zejména pro ty toulavé. Podle starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka ze starostů pro Liberecký kraj by lidé měli dočasně zrušit krmná místa, aby se infekce dál nešířila.
3: A znovu prosím, aby ti, co ty kočky tedy krmí, prováděli dezinfekci těch misek. Dokonce ta krmná místa na chvíli byla ukončena.
0: Minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO podepsal v Británii memorandum mezi společností ČES a Rolls-Royce SMR. Dohoda se týká přípravy lokalit pro malé modulární reaktory. Měly by stát v Domě Trovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Šéf firmy Rolls-Royce SMR Chris Colter řekl, že si od spolupráce s ČESem slibuje výměnu zkušeností s provozováním jaderných elektráren.
1: Počasí.
0: A zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně se zatáhne a odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky nebo déšť. Teploty vystoupí na 19.

0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl, na kterém se budete podílet určitě i vy a už se na to těšíte, co vybereme my a co vyberete vy, jak si sestavíte hodinu. Každopádně ale chtěl bych přivítat hosta, který dnes s námi přišel oslavit svůj svátek, takže všechno nejlepší Slávkovi Jandákovi.
3: Děkuji.
2: Ať se daří, hodně zdraví, hodně štěstí a pohody a také humoru do života.
3: Patriku, já se strašně těšil. Já jsem byl jak ten, co přeplaval kanál La Mancha, doběhrkal, já jsem tak šťastný, že jsem tady, že tady se rodí sranda, tady žije sranda, legrace a že mám svátek. Já bych chtěl, a u každého tvýho pořadu mají lidi svátek, protože se můžou smát. Takže pojďme se smát dohromady a děkuju za to milý přivítání.
0: Humoriáda.

0: Začínáme dnes se Slávkem Jandákem, s výběrem první ukázky, pak budete rozhodovat vy humoriádě. Co to bude?
1: No co to bude? My jsme dlouze přemýšleli a zjistili jsme, že tato země měla a má a doufám bude mít moře komiků, ale mezi takový ty větší komiky patřil Bolek Polívka. Řekli jsme si s Patrikem, on toho ví víc daleko a má to přečtěnější, že bychom mohli pustit něco s Bolkem Polívkem, že jo?
0: Jo, tak no. Vyprávění o opravě jedné televizní věže na Moravě. Jo?
1: No, vidíš, oni mají na Moravě už i věže televizní. To je
0: krásný. Hodně známý.
2: Tak prosím vás, ale teď půjdeme k tomu, proč jsme se tady sešli, a sice k vašim dopisům. Já mám jeden krásný tady od Štěpana Mikulka. Štěpán Mikulka Bruntál. A on píše o tom,

0: že tam v Jeseníkách je ta hora Pradět a na té hoře Pradět je taková věž, na té věži je restaurace a nad tou restaurací ještě je televizní takový vysílač. A ten se opravoval, tak samozřejmě přišli ti experti v těch žlutých kombinacích a kolem, aby nebylo vidět ten nepořádek, tak udělali takovou tu stěnu, tu hráz, takovou tu ošklivou plechovou, jak to často vidíme v našich městech, a najednou to bylo na vrcholu toho pradědu, taková hráz, a teď oni tam nahoře, ti artisti, jako mezi těma dělníkama, že ti artisti tam na těch hlanech, a teď tam všeli jak bivakovali, a teď tam se houpali a čistili to celý. Na teď turisti se dívali, hospoda zavřená, bo já se tam opravoval, tak se vždycky dívali na ty chlapy, jak tam pracují. To mě připomíná jednu fotku, kterou jsem viděl, já jenom krátce odbočím, to byla krásná fotka. To byla fotka v také knížce, kterou jsem kdysi dostal v Americe. A tam je taková kancelář, mrakodrapu, je vidět, že to je vysoko, kancelář, kde si až v oblacích. A tam je takový mahagonový psací stůl. A ty faxy všelijaký a několik telefonů a tam sedí pán prostě v krásném obleku a má kravatu a je prostě ten biznismen a má tam doutník možná někde v ruce a venku zvenčí prostě je tam chlap, který je na takovým tom sedátku a na tom sedátku a on čistí meje ty okna jako a tam je napsáno po to fotografii Mr. Rundstein and Mr. Smith v práci. Tak abych se vrátil ale k tomu pradědu, tak vlastně a teď oni tam pracují nahoře, turisty se dívali a jak mají naši lidé, mají smysl pro humor, tak oni vymysleli takovou, že udělali prostě s tou samou kombinézou žlutou, udělali panáka takového, toho vycpali, udělali takovou tu lavičku s tou helmou, která patří tady k tomuhle povolání. A nějaké ty botičky a teď toho panáka z okna vyhodili, ten panák letěl, někdo ještě tam z nich byl uprostřed té budovy v tom čtvrtým, pátým patře, šli je zařval a teď bylo to žuchnutí a to mrazivé ticho. Teď se otevřeli dveře z té ohrady a tam ten žlutý dělník s tou helmou takhle se otřepal. Hergo, dneska už je to po třetí, asi se budu muset připoutat.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak takovéhle kaskadérské kousky asi nikdy nezažil Slávek Jendák, nebo?
3: Zažil moře kaskadérské. Já jsem na koni, když už o tom mluvíme, tři voříšky pro Popelku.
2: No to víme, ano.
3: Všichni, nikdo neví, že já tam vlastně jsem to točil v bezvědomí, protože nás učili jezdit na koni. Trávnička, Jardu Bedrbolava a mě, protože to většinou filmu jsme s koňma na koni a podobně. A tam došlo k tomu, že jsme museli chodit povinně do jízdárny a co s výzdárně? Výzdárně, když spadnete z koně, dáte flašku, že jo? No tak každýho sundá a ty dal flašku. No tak mě se pokoušeli. Já jsem jezdil už dávno, když jsi jako malej v Sokolově, tak trošku jsem to uměl. A ten kůň, my jsme to točili na historických sedlech, který mají tu velkou hrušku. A oni samozřejmě, aby mě sundali z té kobily. Já lítal vzduchem, ale vždycky jsem dopadl na to sedlo. A jednou jsem dopadl...
2: Na tu hrušku.
3: Na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. A kostrč do sádry nedáte.
2: No.
3: To byste se nevykakal, že jo? Tak to nejde. Takže já jsem to celý, a to je strašná bolest, která jde do nohou, do zad, do hlavy, do všeho. A tak vždycky na place, kam jsme přijeli, už potom točit, že to trvá dlouho, než se ten zadek zroste, tak jsme prostě přijeli a tam byla vždycky sanitka, jsme točili v NDR, tak tam byla německá sanitka a ty vždycky mě oblíkli do kostýmu, přes kostým mě prdy injekci proti bolesti, sedl jsem na koníka a dělal jsem veselýho kluka, veselýho prince. Takže já mám na tohle vzpomínky, ale jinak jsem s koní zatím nikdy moc nespat, ne.
2: No tak z věže snad taky ne. Nějaký kaskadér byl, který by zastupoval tu hereckou práci?
3: Ne, ale teď, když jsem točil poslední ten seriál s panem režisérem Pachlem, tak tam jsem měl scénu, že mi zastřelej na konci toho seriálu.
2: Ano.
3: Jako policajta, který zdrhne z Prahy, žije v Německu, trošku zloděj, že jo, no a zastřelej ho a on padne na zem. A to bylo krásné. Já furt říkám, že ty kluky kaskadérský znám. Co tady dělají ty kaskadéři? Jdou, pane Jendák, v klid. Tak jak mě zastřeli, já sebou seknu na zem. Oni říkali, ale to jste nemusel. O toho je pan kaskadér. Takže oni...
2: Přijde o práci.
3: No ne, já jsem udělal, jakože jsem zasažený.
2: Ano.
3: On si vzal můj kabát, paruku a bum, padnul on, abych si neublížil.
2: Mm-hmm,
3: krásný, jo, krásný.
2: Jako v bavlnce.
3: No, jako v bavlnce. Takže to bylo hezký, no. Tak.
2: Říká Slávek Jandák, dnešní oslavenec, host Humoriády, a vy si můžete teď vybrat, buď Bolka Polívku ještě jednou, jeho vyprávění, a nebude tam sám, třeba i s Věrou Chytilovou a s Chantal Poulain. A proti já zkouším čas od času je takovou tu klasiku loutkářskou a dřevěnou, tedy s Hurvínkem a se Spejblem v podání Josefa Skupy, takové vyprávění Počty. Tak co vyberete? Buď Příhody z natáčení, Bolek Polívka, Věra Chytilová nebo a Chantal Poulain, nebo Josef Skupa. Telefonní číslo 731 800 900 pro vaše spojení se studiem Humoriády a pro hlasování přímé, anebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, takové jsou možnosti, tak to zkuste.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: První souboj humoriády dnes ve vysílání, tedy Bolek Polívka, Věra Chytilová, Chantal Pulen, na jedné straně varianta A, Bčko, pak Josef Skupa a tedy Hurvínek se Spejblem. Komu dáváte bod? Ptáme se se Slávkem Jandákem.
5: Dobrý den, jsme spojeni?
4: Ano, velmi dobře.
6: Ano.
5: Tady je Ladislava ze Severní Moravy, takže bydlím v Opavě, velmi kousek. Chtěla bych vás, pánové, pozdravit a moc popřát panu Slávkovi narozeniny.
6: Děkuju.
5: Moc. A je mi jenom tak odbočkou, je mi strašně moc líto, že v dnešní době nežijou takový pár excellent herci jako vy.
6: Ježíš, děkuju moc.
5: Mladý, jsem strašně zmatená, strašně. Takže vám se, no a koho volím? Do jedině Bolečka Polívku a paní dámu, režisérku Chytilovou.
4: Dobře, dáváme jim bod, ano. Děkujeme moc, mějte se pěkně, ať se daří.
6: Taky, na skle.
4: Kdo dál? Dobrý den.
7: Dobrý, zdravím z Brna, Jarek.
4: Ano. A?
7: Chtěl bych pana Bolka Polívku.
4: Dobrá, bod pro něj opět. Děkujeme i vám za zavolání a předáváme slovo dál. Štafetu.
8: No, tady Česká Třebová. Já bych si dala Skupu.
4: Mm-hmm, dobrá, varianta B. Děkuju za
6: klidně.
4: To.
6: Klidně.
4: Ještě někdo. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, do radia.
4: Děkujeme.
6: Děkujeme.
4: Dal byste si pokračování, tak jo. Děkuju.
9: Ano, děkuji.
4: My za zavolání jsme rádi, děkujem, že jste se provolal a máme rozhodnuto. Velmi těsný souboj, různě se to přelévalo. A nakonec, když tady zastavujeme, tak o pár hlasů navrch.
6: Zvítězil Bolek Polívka.
4: Jo, správná volba, Slávko, na začátku.
6: To je Moraváci, oni držej, Západočeky nepustějí vůbec k telefonu. No, co se dá dělat, musíme to respektovat, je to demokratický.
4: Takže příhody z natáčení i od Věry Chytilové a Chantal Pulen.
10: No, ale největší katastrofa byla taky ještě, když jsme točili toho Šaška. To, a to je úplně typické a myslím si, že v tom vlastně ani není Bolek taková výjimečná hvězda. Je strašný, když má hlad.
11: No, to
10: když
11: říká
10: má
11: obecně
10: hlad, tak to je konec všeho.
11: A to je obecné pravidlo, já myslím. To se říká přece, že hladový muž je horší než nějaká... Ne, nebo jak se prostě to říká? Nějak se to říká dokonce.
10: Já tě nevím, jak se to u vás v Brně říká.
12: Já jenom jsem chtěla říct, protože já vždycky vidím, jak Věra a Bolek, který se mají hrozně rád, pracují spolu. Jednou Věra přišla u nás doma do Olšany a ráno... A Věra pořád jako nutí Bolek, musíme pracovat. A já jsem ráno, jsem přišla pozdě a ráno jsem se probudila a dveře od naše pokoj byla zavřena s klíčama. Já jsem šla, to je divný, Bolek zavěl z klíče, to je zajímavý. Pak jsem šla dolů za Věro a jsem klepala, jsem chtěla jít a taky zavřena dveře s klíčama. A já jsem pochopila, že Bolek zavřel dveře, protože měl strach od Věra ráno, bouchl kolem ty 8 ráno, musíme pracovat. A Věra měla strach od Bolka, který už kolem ti 2 ráno, 3 ráno začíná ta inspirace pracovat, tak už za Věru šel klepat a oni se zavřeli oba, jo. Tak to by...
10: No to ovšem, ta Chantal tam nebejvala, takže ona nevěděla, že taky se musela třeba Bolka hledat v hospodě, že jo?
11: A kde jinde? Ale teď já sedím v hospodě a popím tam prostě pivo a teď mě tam někdo, prostě i Fernet tam byl přede mnou a najednou prostě v hospoda je taková temná, teď se otevřou ty dveře jako ve westernu, takový to... A teď to světlo, ten pruh světla prostě tou westernovou hospodou a teď všichni pořádní koubojové si prostě si se nachmátnou ty zbraně, jako ne, že by chtěli střílet, ale by náhodou a teď slyším ty kroky a ty kroky směřují ke mně. Viděl jsem, ano, je to Věra, jako takový to čvach, čvach, čvach, čvach. Tak já sedím zády a první nevidím, že nervově starý košťár, který vyskočil s výkřikem zicen zi bitte. A já jsem si řekl, sakra, oni si myslí, že to je moje žena, páč.
10: A to se strašně polekal.
11: A tak jsem strašně na celou hospodu zařval, aby mě opravdu všichni slyšeli, jsem zařval. Paní Věro, sedněte si. Tím jsem jako vytvořil takový odstup, že to není moje věna. A teď Věra prostě si sedala a jak si sedala a viděla ten fernet, tak schválně ten fernet mě obrátila jako na ten
10: co
11: stůl. No jak jste mě schválně ten fernet obrátila nebo vylila?
10: Jo, že spadl.
11: Jako takhle ruka. Takže promiňte, chtěl jsem říct, schválně, jak si sedal, tak schválně spadl fernet. Tam byl hospodský, který opravdu byl nejlínější a nejpomalejší hospodský, ale on pochopil situaci a hned tam, jako, jak to spadlo, ten fernet, tak hned tam byli tři. A Věra viděla, že si se mnou nic jako takhle nepočne, že tam prostě je v takové menšině a my jsme v přesile, tak řekla, vstala a řekla, tak v noci nic, ráno nic. Tak, kdy něco bude, já jsem říkal, aj, teď si myslí, že to je moje milenka.
4: Humoriáda. Slávku, s Věrou Chytilovou nějaká práce byla?
6: No, já to můžu říct otevřeně. Přijela ke mně, jednali jsme v nějakém filmu v Krči do baráku s Emou Srncovou, byly kamarádky. Všim si, že ten Bolek vždycky trošku ujížděl na ženský, který háčkovali, Chantal, no, Chytilka. A Chytilka mi sežrala bažanta. Ne na čurání, bažanta upečenýho, kterýho mi manželka bažanti zomrně, a víš, že to sežereš sám.
4: Ano.
6: On mi ho upekla a říká, co to máte, prosím vás, já to ochutnám, celý to sežral. Z toho filmu nic nebylo a od té doby jsem jich neměl rád. Ale ne, dělám si srandu. Chantal mám rád, Chantal je taková povlovnější a nikomu nic nesežere. Když to ta Chytilka sežrala, ale možná i talent některým lidem. Takže já ji znám. Ano, znám.
4: A s Bolkem práce?
6: No s Bolkem jsme dělali Černý baron v Česku, takže s Bolkem se známe leta. Já ho pamatuju, když jsem hrál na Zábradlí v divadle, tak tam přivedli takového mladého kluka, on je mladší samozřejmě než já, Bolek, a on tam hrál v Nadně. Nadně, od roku jsme dělali, to bylo slavné představení a... Tam tenhle kluk skákal průzně po tom jevišti, ho psal, hrál blázna, byl výborný a všichni říkali, ten je talentovaný. No a je talentovaný, podívejte, kam až to doskákal.
4: Byl z gumy, samá ruka,
6: jako
4: samá noha.
6: Jako samá ruka, samá noha, a to byl ještě hezký. Teď už teda to je takový horší, teď je to orangutan spíš, ale jo. Tehdy byl mladý, hezký, štíhlej, skákavej.
4: Kdy no. Se to tak u chlapu změní, že z těch hezkých...
6: No třeba, jsou ty zvláště, třeba u mě skoro v 80 se to pořád ještě nezměnilo. No, to je ono, ale ono to přijde.
4: Důležité je mít sebevědomí, ano?
6: Ne, to není sebevědomí, skromnost je blbost, jo, to si musíš uvědomit.
4: Ano, ještě nějaké moudro, které bychom takhle dali do placu.
6: Nač se bát, zítřku třeba nepřijdou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Humoriádu, zábavný pořad, který pracuje s ukázkami z archivu. Z nich si vybírá host a taky vy ve vysílání a můžete hlasovat SMS-kami a telefonáty. Shrnuji, teď je čas na výběr Vítězslava.
2: Já bych něco navrch, jestli dovolíš, ano. Když jsme dlouho přemýšleli o tom, co bychom měli zařadit, tak tě napadlo tebe samozřejmě jméno Bedřich Zelenka. To byl velký komik, velký autor, to byl ve své době strašně známý člověk a on je známý, doufám, dodnes. A vybrali jsme U nás a v cizině svět se baví ukázku. Já myslím, že bychom ji měli pustit.
1: Dobře.
3: V Rumunsku vrtají do země díry a teče jim nafta. U nás taky vrtáme díry. Tečou nám nervy a peníze. V Anglii je smutno. Baskervilský pes dostal mladé, Beatles marodí do důchodu a královna prý prosázela korunovační klenoty v Matesu. Ve Švýcarsku se trochu nudějí, protože jsou pořád neutrální. Tak teď zkoušejí kvůli legraci takový experiment. Ti, co dřív dělali hodinky, budou vyrábět ementál a ti, co dělali sejra, budou dělat hodinky. Tak se mě ptali, co tomu říkám. No já jsem jim řekl, že u nás ti máme bohatý zkušenosti. Hodinky smrděj a sejra se natahuje. Ovšem nejveselý vůbec je u nás. Tady se mají lidi pořád z čeho veselit. Tu nám zavřou vedoucího, tu si sousedka vyvrkne nohu, tu sousedovi zamítnou zlepšovák, ondino zase si příbuzní nabourají auto. Zkrátka skoro denně máme nějaký ten důvod k radosti. No, važme si toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: U nás a v cizině ty rozdíly, tak třeba i to, jak lidé reagují na komedie nebo jako diváci, určitě tu zkušenost má i Slávek Jandák, protože v cizině hrál, jsou rozdílné.
2: Ano, je to úplný rozdíl. Já třeba, teď mě napadlo, protože pan taxikář říkal, tak jsem koukal zase na to Sedlo velký, no, tak jak to chápali my a pak jak to chápali v Rakousku. Já jsem přijel do Rakouska na takovou besídku nebo besedu, a oni ten seriál velmi ocenili kvůli ekologickým, jako ekologickým tématům.
1: Ano.
2: Já jsem říkal, no já jsem myslel, že to je kvůli jako, byl jsem slušnej nevěrám a purvení se a takovýmhle věcem. A oni ne, to oni tam z toho úplně vypustili a říkali, to mělo ekologický obrovský základ ten seriál. Nevím, v čem jsem točil. Asi viděli jiné, ale možná, že víš, a to je i s humorem. Jsou země, který si cenějí, když se kopejí do zadku. To je humor, že jo, to je takový trošku americký, německý humor, že jo. Pak jsou strašně intelektuální země, jako je třeba Británie, kde většina lidí je blbějších, ale jejich humor je chytrej strašně. A pak jsou země, které jsou absolutně geniální na humor. A to jsme my, protože my se smějeme i těm zadkům, i tým intelektuálštině, všemu. Ale já si myslím, že to je o povaze. A Češi jsou srdeční. A humor by měl být srdečný. Takže já si myslím, že nejlepší humor je ten český.
1: A diváci dokáží ocenit, když se povede nějaký ten humor na jevišti a jsou tam rozdíly,
2: diváci
1: kdo nejvíc třeba tleská v cizině. Nebo...
2: Dokážou tleskat a dokonce vědět, že to do textu nepatří a že ty herci ujíždějí úplně kam jinam.
1: Poznají
2: to. A oni poznají, tleskají, líbí se jim to. Takový to, když ujedete někam, že jo, nebo začnete takzvaně, nebo opravdu improvizovat, tak to a Shakespeareovi zvlášť a diváci to poznají, což se mi stalo. Takže já si myslím, že my máme chytrý publikum, chytrý humor. Já nechci být nafoukaný, já chci být zdravě sebevědomý.
1: Ano.
2: A mám pocit, že ten český humor je nejlepší. Když
1: Říká.
2: Se podívejte třeba na takový film Pani, vy jste vdova, teď mi jenom napadlo. No prosím, A nebo o věci, které jsou prastarý z první republiky filmy. Některé televize je pouštějí furt. A já jsem vždycky říkal, no tak to už je. A pak jsem to začal vidět, já jsem se smál, Hugo Haas, já jsem se smál. Když ten humor je stále platný, to znamená, je-li to kvalita, kvalita zůstává. A česká kvalita na humor je, akorát nejsou ty dělníci toho humoru trochu.
1: Který by vytvářeli
2: nevím, kdo
1: dál.
2: By byl novej Hugo Haas, kdo by byl novej Menčík, kdo by byl novej Zelenka, já je nevidím. Všichni říkají, když to tu je, jen to vytáhnem, počkejte. Nic. Prd.
1: Přijde to, věřím nepřijde, tomu, buďme
2: nepřijde.
1: Optimisté.
2: Pouze z těch lidí, kteří to říkají, se stávají směšnými. Není to humor, ale jsou směšní. To je rozdíl, prosím.
1: Třeba se to změní. Slávek Jandák, náš dnešní jsem optimista.
2: No,
1: a teď
2: blbý.
1: Vy si vybírejte. Bedřich Zelenka ještě jednou, vyprávění třeba o rodině a fyskultuře, anebo dvojice Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a maturita z politického hrašení televize Nova a v režii Jiřího Adamce. Nabídka B. Ačko Bedřich Zelenka, Bčko Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. Vy si tedy vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo píšete SMSky a odesíláte je na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Stále můžete hlasovat a vybírat si buď Bedřich Zelenka nebo Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Ptají se vás, co volíte, tedy Patrik Rozehnal a Vítězslav Jandák. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i vaše hosta. A volím Zuzanu Bubílkovou a Šimka.
4: Děkujeme, Iveto.
3: Hezké léto obou.
2: Vám taky, vám krásné, taky. Se vydaří. 731 800 900, to je telefon do studia. Kdo tam je?
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové. Já dávám hlas Bedřichovi Zelenkovi. On o sobě říká, že je největší český komik. On měřil 2 metry.
2: To je pravda, ano. Ano. Dobře, děkujeme za to, ať se vám daří. Mějte se
4: mějte
2: pěkně.
4: Mějte se hezky.
2: S kým si teď popovídáme?
6: Dobrý den, dobré humory a nické odpoledne. Zdravím Patriku vás a vašeho hosta pana Vítězslava Jandáka. Děkuju. Přeju vám, pane Jandák, k dnešnímu svátku všechno nejhezčí, nejlepší, ať se vám daří, ať jste šťastný a zdrav. Patriku hlasuji pro A, všem přeji krásný večer či příjemné středeční ráno.
2: Dobře, děkujeme za to.
4: Moc.
2: Mějte se krásně, kdo další?
7: Dobrý den, tady Marie ze Stonařova, já bych chtěla Bčko.
4: Bčko.
2: Dobře, děkujeme za to a budeme sčítat hlasy už za malou chvilku. Ještě jeden, ten poslední, komu přijde, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás chlapy, panu Jandákovi hlavně zdravých svátků a hlasuji pro Bčko.
4: Děkujeme moc.
2: Dobře. Tak jo, Bčko, vyhrálo, vyhrála změna, chcete se posunout dál do jiného šuplíčku v archivu za Zuzanou Bubílkovou, Miloslavem Šimkem a tedy je to jejich vyprávění nebo vystoupení nazvané Maturita.
9: Nebudeme nazývat pana poslance Kavana jeho krycím jménem agenta bývalé STB.
10: Ano.
9: Víte, že soud dospěl k názoru, že Kato nespolupracoval vědomně.
10: Kavan nespolupracoval? On snad spolupracoval nevědomně. To je ještě horší, paní profesorko. Víte, jaký je rozdíl mezi Kavanem Kato a Týden starý chleba? Žádný, oba jsou stejně natvrdlí.
9: Vás mě nezajímají vaše názory, mě zajímají fakta. A fakt je, že pan poslanec Kavan několikrát vysvětlil svou nevinu v televizi.
10: No tak Kavan vysvětlí cokoliv. Vzpomínáte, jak vysvětlil to, že naboural ve Sněmovní ulici 3 auta? Odmítl dechovou zkoušku, krevní zkoušku a když policisté trvali na tom, že je z něj cítit alkohol, říkal, že si namazal krk francovkou. Tak to je výmluva na úrovni toho manžela, kterého manželka přistihla v ložnici s mladou slečnou v době povodní a on říkal, což veď, vůbec ji neznám, to není moje milenka, tu mi jsem přihnala povodňová vlna.
9: Vás necháme pana poslance Kavana, ano?
10: Jak si přejete, no. Paní profesorko? Necháme pana poslance Kavana.
9: Si vás nedělejte tady opičky s rukama, vypadáte blbě.
10: A vy, když to děláte, si myslíte, že vypadáte jak, paní profesorko? Já jsem se snažil jenom se vám přiblížit. Co jste se ptala, prosím vás?
9: Že necháme pana poslance Kavana být.
10: Já jsem dostal otázku, naše současná politická scéna, Kavan do ní bohužel stále ještě patří.
9: Co vás tak fascinuje na tom Kavanovi?
10: No například to, jakou má paměť. To jsou výpadky jak v Temelíně. Potom víte, že nedávno mu objevili v jeho pracovně na ministerstvu zahraničí tajný trezor.
11: No to je...
10: A co tam bylo? Že vás zkouším, promiňte?
11: No peníze tam byly.
10: Peníze. Několik set tisíc korun tam objevili. Kavan napřed tvrdil, že tam žádný peníze nejsou. Když mu to dokázali, tak říkal, ano, to jsem ušetřil z diet na služební cesty. To asi lítal až na měsíc. Pak si nejho vzpomenul, jestli ty diety zdanil. Pak to vzal zpátky, řekl, že to byly peníze od sponzorů. Potom taky na to zapomněl a řekl, že to byly soukromé peníze, že 50 tisíc mu půjčil bratr. Tak to je paměť, co? Vy nás, maturanty, honíte, že zapomínáme. A Kavan je důkazem toho, že zapomínání je metoda politické práce.
11: Vy jste se nějak zasedl na toho pana poslance Kavana?
10: Ještě ne, ale nejradši bych ho zasedl.
11: Vás, vy jste si vytáhl otázku naše politická scéna. Tak
10: ano,
11: laskavě, prosím vás, hodnoťte objektivně celou politickou scénu.
10: Ano.
11: Přestaňte s těma rukama.
10: Ano. Největším zoufalcem na naší politické scéně je koalice. Tedy původně čtyřkoalice, pak se smrskla jak pijavice. Koalice je vlastně pro sociální demokracii taková bambulka na prvním ocase českého lva. A z jednotlivců je největším zoufalcem na naší politické scéně, pomineme-li Kavana Kato, pan Ivan Pilip.
11: Z vás, jak byste hodnotil pana Pilipa?
10: To je ten druhej bambula na druhém ocase českého lva.
2: Politická satira, už je to 22 let, co odešel Miloslav Šimek, jenom připomínám. A maturita, téma, protože tohle byla jako maturitní otázka v této scénce. Jak si na maturitu svou vzpomíná Slávek Jandák?
4: Člověče, já už si nepamatuju, co bylo včera. A maturita to bylo v minulém století.
2: Tak aspoň z čeho to bylo?
4: Já už taky nevím. Ne,
2: tak čeština určitě?
4: No čeština to bylo dobrý. Jo. Matematika jakž tak, myslím, že to byl dějepis. To taky dobrý, protože já jsem husita, hrozný jako na země. Já jsem byl strašně hrdý třeba na Žižku, protože málo kdo ví, že o Žižkovi se učí třeba i ve West Pointu na americký vojenský akademii, jako historický
2: jako
4: způsob
2: vojenské
4: boje,
2: schopnosti.
4: No, jistě. Akorát my ho pomlouváme, že to byla Lapka teďka, ale ty ho neberou jako Lapku, ty ho berou jako jedno z géniů, jako Napoleon a podobně, tak je tam Jan Žižka.
2: Aha.
4: To je zvláštní. Ovšem nesmí ho pak točit jako film, protože z toho, jak si Žižky nezůstalo vůbec nic, teď mám na mysli ten poslední film o Žižkovi. No to je jedno, ale ten třetí předmět si nepamatuju. To musel být tělocvik jedině.
2: No tak ne, dobrý. Máme tři, máme češtinu, dějepis a matematiku.
4: A matematiku, to byly tři předměty, že jo?
2: No tělocvik ještě, že by byl, to
4: ne. Ne, no já si myslel, že já teda byl dobrý, to bylo v tom metráčku, ještě to jsem běhal, ale teď už bych nematuroval vůbec.
2: Takže nic, kdyby byl tělocvik u maturity, vyběhal byste si z něj nejlepší známku.
4: Tehdy dobrou, skutečně jo, dobrou. Jo, já jo. I při svý vejšce jsem hrál basketbal tehdy. Jezdil jsem na lodi. Teda
2: to nebylo vyšších hráčů?
4: Ne, ale já byl hbitej hrozně, já je podbíhal a dobrý. Ne, tak mrňavaj zase nejsem. 174. Dneska je to mrňavý, to je zajímavé.
2: No,
4: tak
2: to je pravda,
4: mění,
2: že ano, v té době...
4: Jsme mluvili o tom Zelenkovi, ten byl dlouhej.
2: Ano,
4: že?
2: Dva metry, no.
4: No, to bylo... Takže takhle, no, nespomínám si.
2: Dobře.
4: Ne, Patriku, ne.
2: Nevadí, i tak jsme to probrali dost. A teď poslední možnost pro vás, posluchači, hlasování a výběru poslední ukázky. Buď budeme pokračovat s maturitními otázkami na politické téma se Zuzanou Bubílkovou a Miloslavem Šimkem, nebo to bude silvestrovský večer a ženy,
4: no.
2: 70. léta, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další kolegyně. Vybíráte si ale vy, takže 731 800 900, telefon opět v provozu pro poslední dnešní hlasování v této hodině, anebo SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, humor mezera B, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další. Tak do toho budeme sčítat hlasy, ty vaše.
0: Humory. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Vybírat můžete dál, je tu telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnic. Zdravím taky všechny čáky, že se poslouchají, nebo humoriádu, já teď nevím.
1: Tak Ačko nebo Bčko? Ačko nebo Bčko tedy?
2: A dal bych si bubu.
1: Dal byste si bubu. Dobře, zklamu, ale bohužel nestačilo to tentokrát na vítězství. No. Hlasy rozhodly o tom, že půjdeme do silvestrovského večera s Kostelkou, Lírem a dalšími.
3: Čau, pečulíme! To koukáš, co představ si. Oskar mě nechal čekat před barákem, ale já jsem poslala taxík pryč, schovala se na schodech a hubky šupky.
4: Co to děláš? Neblázni, prosím tě.
3: Takže dám vždycky přednost opuštěnému samotáři než sukničkáři, jako je Oskar.
4: Ano, já si nemám s kým promluvit. Nikdo mě nepodá šálek čaje. Ale až mě ho podají všichni najednou.
3: Víš, že já tě vlastně zbožňuji.
4: Ne, to nevím. To skutečně nevím, Milonko. Jenom vím, že jsi vybrala báječnou chvíli. On totiž kvartýr je plný ženský, víš?
3: Aha, se nevytahuj, ty Don Juan neopuštěnej.
4: Já, že se vytahuji? Tak pojď.
3: Ale kam?
4: Pojď do ložnice.
3: Kam?
4: Do ložnice. Tam je zrovna jedna. Prosím
3: Oristo.
4: Prosím pěkně. No,
3: co tam dělají ty děti?
4: Děti? Ty mám z pátého manželství. No. Ale ta ženská, ta tě nezajímá?
3: Tam žádná není.
4: Cože? Tak to skočila z okna.
3: Ano, a zavřela za sebou, aby si nestydnul, víš? Ale mě neunikneš. Mě, Péťo, neunikneš?
4: Jenom šetři vášněma. To, co zvoní, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on.
3: Ale mese, to jsem zvědavá, co se mnou uděláš.
4: Do koupelny.
3: Jáčku, do ložnice. Já nejsem zvyklá spinkat v umyvadle, víš?
4: Jo, papa.
5: Dobrý večer,
6: kamaráde.
4: Co tu děláš?
6: Já jsem vyšel ven a ona mě frkla přímo s taxikem před nosem. Ale určitě jela na klubu a tam na mě čeká, protože kamaráde, já znám ženský.
4: Ty jsi odborník, Oskar, ty jsi ženský naprostej odborník.
6: Já mám takový geniální nápad.
4: No.
6: My tady uděláme spolu panskou jízdu, rozjedeme to tady.
4: Počkej, Oskar.
6: Přines plášky
4: a rozkoprujeme. Báječný, posaď se.
6: Rozkoprujeme to tady.
4: Posaď se, udej si pohledničko, kamaráde.
6: Tak,
4: udej si pohledničko. Já zatím skočím pro lahvinky, jo? Kamaráde. Kamaráde, odpusť mě. Ať se stane, co se stane. Já už bych tu samotu dál nevydržel.
6: Ty, Vánočky, ty mě úplně fascinujou. A sama buchta, flaška žádná. Se musíme pojíhat, kde co ten chlapec.
7: Konečně trochu vzduch.
6: Dobrý večer, flaška žádná. Podíváme se, jestli není tady, co je?
7: Ježišmarja, na golf mě zabije.
6: To se mu ani nedivím. Flaška žádná. Není žádná.
7: Tak. Už je vzduch čistý,
6: Ale oni má rozdělenou ještě
3: celé. No jak dlouho budeme hrát ještě člověče, nezlob se.
6: Pro Krista pána! Tak takhle vypadá silvestrovská noc starýho mádence. Od manželky až po milenku je tady úplně všechno. Ani ve snu mě nenapadlo, že ještě letos budu muset rozdávat facky.
0: Humoriáda.
1: A dnešní na konci hostem byl Vítězslav Jandák. Já moc děkuju. A
8: já
1: se
8: taky
1: daří.
8: Děkuju Patriku.
1: A mějte se pěkně a nezapomeňte zítra v Humoriádě Libuška Švormová.
8: A smějte.

0: Na blízku.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: V Železném Brodě od srpna skončí nepřetržitý provoz městské policie. V liberecké nemocnici začala demolice původní kotelny. Polsko zvažuje zavedení stropu na výdělky lékařů ve veřejném zdravotnictví. A zítra bude zpočátku jasno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů. Zprávy jsou připravené a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Od srpna končí v Železném Brodě na Jablonecku nepřetržitý provoz městské policie. Strážníci musí sloužit po dvou a město by jich k tomu potřebovalo nejméně 10. Dva ale nedávno skončily a jedna strážnice nemůže sloužit sama. Radnice nové strážníky hledá, nabízí jim finanční bonus. Do té doby ale městská policie nebude moci fungovat 24 hodin denně. Pokračuje starosta František Lufinka ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Ten nábor už probíhal, to se nikdo nepřihlásil, teď bylo další kolo, tak tam je předpoklad jednoho snad, že by mohl nastoupit, ale ještě má čas na rozmyšlenou. A on, když ten člověk nastoupí, tak stejně může sloužit, protože musí do školy nejdřív a tak dále.
3: V areálu krajské nemocnice Liberec dnes začala demolice staré kotelny. Nemocnice už je měsíc zásobovaná teplem a teplou vodou z nového energocentra, které v případě nutnosti může vyrábět elektřinu i pro část města. Místo původní kotelny vznikne technické zázemí centra urgentní medicíny, říká hlavní stavební inženýr nemocnice Petr Šmakal.
5: Demoliční bagr to bude rozebírat po částech, jsou tam připravení pracovníci, kteří to budou zakrápět, aby minimalizovali prášení. Měli by to zdemolovat za 30 dní a dalších 30 dnů by měli dělat hrubý terénní úpravy pro stavbu základů toho pavilonu nového.
3: Hlavní budova krajské vědecké knihovny v Liberci je na 2 týdny zavřená. Důvodem jsou každoroční opravy. Pracovníci budou například čistit koberce a sedačky. Ostatní pobočky zůstávají otevřené. Výpůjční doba se automaticky prodlouží od dny, kdy je knihovna zavřená. Polská vláda chce zavést strop na výdělky lékařů ve veřejném zdravotnictví, uvedl to premiér Donald Tusk. Podle něj by nejlépe placení lékaři v Polsku neměli vydělávat víc než v přepočtu zhruba 428 tisíc korun měsíčně. Omezení by se mělo týkat i počtu odpracovaných hodin. Zákon chce premiér předložit parlamentu na začátku září po veřejné debatě. Očekává ale emotivní diskuzi. Limit na maximální výdělky lékařů by se měl vztahovat i na soukromá zařízení, které fungují z fondu financující veřejnou zdravotní péči.
2: Počasí.
3: A ve středu čekejme zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně se zatáhne a odpoledne a večer se přidají lokální přehánky nebo déšť. Odpolední teploty zítra vystoupí na 19 až 22 stupňů, na Českolipsku naměříme až 23 a na horách teploty mezi 14 až 17 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý, během dne se bude měnit na mírný západní až severozápadní, rostlové podmínky budou po ránu místy mírně nepříznivé.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A jsou to ještě informace pro řidiče na silnici první třídy číslo 35 v Liberci. Ve směru k Babylonu stojí porouchané auto. V úseku doporučujeme zpomalit.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Příjemné úterní odpoledne 20.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Příjemné odpoledne. Centrum Kašpar v Liberci musí omezit pomoc obtížně zaměstnavatelným lidem. Organizace, která pomáhá najít práci uchazečům nad 55 let, sociálně vyloučeným nebo ženám po rodičovské dovolené, neuspěla s žádostí o dotace z Evropského sociálního fondu. Jak říká předsedkyně představenstva Ivana Solovská, spolek se nově musí spolehnout jen na dobrovolné dary nebo benefiční kampaně.
2: Z těch darů dlouhodobě dofinancováváme ty služby a teď vlastně je to jediný zdroj pracovní poradenství.
1: Kvůli vyšetřování únorového požáru autodílny v České Lípě policie hledá dvojici svědků. Jde o muže mezi 30 a 40 lety věku a ženu okolo 30 let, kteří by podle policie mohli poskytnout cenné informace k objasnění události. Škoda způsobená požárem je vyčíslená na 16 milionů korun. Kromě vybavení dílny schořelo i několik vozidel.

0: Libereckém kraji jsou ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti v Novém Boru na Českolipsku, kde se virus objevil na tamním sídlišti. Českému rozhlasu to potvrdila Eva Šuláková z veterinární komory. Další informace připojí v této hodině naše redaktorka. S výlukou musí do čtvrtka počítat cestující na trati mezi Martinicemi v Krkonoších a Jabloncem nad Jizerou na Semilsku. Správa železnic tam udržuje trať, cestující vozí náhradní autobusy. Čeští středoškoláci uspěli na mezinárodní biologické olympiádě v Litvě. V konkurenci více než 300 studentů z téměř 80 zemí získali jednu zlatou, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile. Student Jan Beránek z gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Liberci se navíc stal nejlepším řešitelem z Evropy. Česká republika bude hostitelskou zemí jubilejního 40. ročníku mezinárodní biologické olympiády v létě roku 2029.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Naděja Urbánková s Karlem Černochem před malou chvílí vyrazili tam, kde slunce zapadá. My si na západ slunce ještě nějaký ten čas počkáme a jestli ho uvidíme, nebo alespoň zahlédneme třeba zítra, to už nám prozradí Martin Hinčica z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pojďme se nejprve podívat na počasí dnešního večera, noci a zítřejšího rána. Co můžeme čekat v Libereckém kraji?
2: Teďka večer ještě očekáváme zvětšenou oblačnost a ojedinělé, nebo spíše tedy výjimečně, se můžou objevovat slabé přehánky, ale to bude jenom záležitost skutečně těch nejbližších hodin, protože během noci té oblačnosti bude ubývat. No a to ráno bude polojasné až skoro jasné, tedy nevím, jestli zítra uvidíme západ slunce, ale ten východ slunce by určitě po ránu být vidět měl. No a nejnižší noční teploty budou ale docela nízké, mezi 10 až 7 stupni Celsia, a není vyloučené, že někde v údolích ty teploty klesnou až k 5 stupňům Celsia, takže rozhodně ráno na to nezapomenout, že to ráno bude studené.
1: Tak alespoň v ranních hodinách se můžeme těšit na to slunce. A co v průběhu dne? Za jakého počasí oslaví Magdaléna svůj svátek?
2: Oslaví svůj svátek za postupně zvětšující se oblačnost, tedy během odpoledne očekáváme pak, že bude oblačno, přechodněji zataženo, takže od ráno bude slunečné, ale odpoledne bude té oblačnosti přibývat. A taky zítra odpoledne a večer se můžou vyskytovat přehánky nebo déšť, ta větší intenzita nebo větší množství srážek pak až spíš v noci. Ale odpoledne a večer tam šance je, takže i zítra můžeme očekávat odpoledne přehánky. No a nejvyšší denní teploty budou podobné těm dnešním, tedy 19 až 22 stupňů Celsia, na Českolipsku až k 23 stupňům a opět podobně jako dnes i zítra nám tu pocitovou teplotu bude snižovat mírný severozápadní vítr.
1: Tak to barvitě popsal naše meteorologické vyhlídky Martin Hinčica z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Já moc krát děkuju, přeju krásný zbytek dne a naslyšenou.
2: Pěkný podvečer, naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: V Českém rozhlase Liberec ve Dni v kraji Dalibor Janda, co se má stát, to se stane a stalo se právě dnes. Krajská nemocnice Liberec pokročila do další etapy výstavby Centra urgentní medicíny. Tomu dosud chybí pětina základů. V jejich stavbě bránila stará kotelna, která se právě dnes začala bourat a byla u toho i redaktorka Jana Pavlíčková.
1: Stará kotelna je na okraji nemocničního areálu za pavilonem D, no a i když ta vlastní stavba Centra urgentní medicíny začala na jaře 2023, tak se dosud právě stavila jenom ta přední část směrem k Husově ulici, protože ta zadní část byla blokovaná právě tím původním objektem kotelny. Ano, asi její demolicí se začalo právě dnes, jak potvrzuje i hlavní stavební inženýr krajské nemocnice Liberec Petr Šmakal.
2: Tímto vlastně jsme překonali kritický bod časového harmonogramu, protože pokud by nebylo možné zdemolovat starou kotelnu, tak by docházelo ke zdržení ve výstavbě Centra urgentní medicíny. Demolice by měla trvat 30 dní a dalších 30 dní by měly probíhat hrubé terénní úpravy na místě demolice.
0: No a když se teď stará kotelna bourá, jak je nemocnice zásobovaná teplem a teplou vodou?
1: No tak muselo se postavit nové energocentrum v podzemí nemocničního parkovacího domu. Jenom pro zajímavost je v něm přes 800 metrů potrubí a 12 kilometrů drátů a také obří hybridní kotle. No jak upozorňuje zástupce stavby vedoucího Ondřej Jandejsek, tak je tam samozřejmě i nový záložní zdroj pro případ, že by došlo k výpadkům elektrické energie.
3: Toto technologické zařízení drží okamžitě v těch životně důležitých obvodech nemocnici dál. A jsou dvě, kdyby se něco stalo, je tam takový obrovský oběžný kolo, který v případě výpadu elektrické energie jsou tam 12-válcový naftový diesel motory, který to kolo zase dál pohybují a to kolo vyrábí tu elektrickou energii.
1: Výkon té nové kotelny je 12,5 MW, no a zásobuje se s ní teplem a teplou vodou 40 budov v celém nemocničním areálu.
0: U hlavního vchodu nemocnice má také nově stavět městský autobus. Zastávka už je postavená, ale autobus tam nestaví. Proč?
1: Ano, to je velmi častá otázka lidí, kteří míří do nemocnice. Bohužel stále se čeká na kolaudaci ze strany libereckého magistrátu a jak mi řekl mluvčí nemocnice Václav Řičář, tak termín zprovoznění zastávky stále není jasný.
4: Zastávka trvá přibližně tak dlouho jako půlka tady toho šestipatrového centra urgentní medicíny. My bohužel nemáme informace, kdy bude zprovozněna. Samozřejmě, že pro pacienty a návštěvníky nemocnice by to bylo blíž přímo u hlavního vchodu. Nicméně to je mimo naše možnosti.
1: Podle náměstka libereckého primátora Adama Lenerta z hnutí ANO by zastávka měla být v provozu v nejbližších týdnech. No a jinak, co se týká tedy vlastního centra urgentní medicíny, tak nemocnice by měla tu hotovou stavbu přezít v dubnu 2028 a po kolaudačním řízení je ještě musí vybavit přístroj a dalším zařízením. Nejdřív by se měl zprovoznit urgentní příjem a potom postupně další provozy jako operační sály, laboratoře, traumatologie, lůžkové oddělení a podobně.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Tři minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Liberec a Den v kraji a my jsme dnes v našem vysílání mimo jiné navštívili také Jablonecko, konkrétně Jablonec nad Nisou, který připravuje další krok k větší energetické soběstačnosti. Vybrané školy a sportovní areály by budoucnu mohly fungovat i při dlouhodobém výpadku elektřiny a podrobnosti zjišťoval redaktor Jan Rozum a na úvod se ho Martin Kolín ptal, co konkrétně město chystá.
1: Město chce prověřit možnost instalace záložních zdrojů energie do několika škol a sportovních areálů. Právě tyhle budovy by pak měly být vybavené fotovoltaickými elektrárnami a bateriovými úložišti tak, aby dokázaly fungovat právě i při delším výpadku elektřiny, takzvaném blackoutu. Vybraná zařízení by pak mohla dále fungovat a v případě potřeby sloužit třeba jako zázemí pro obyvatele i složky integrovaného záchranného systému. Zajistili by například osvětlení, provoz informačních technologií, sociální zázemí a nebo třeba stravování.
2: Tak zatím to přináší samá pozitiva, znamená to tedy, že město začne záložní zdroje hned budovat?
1: Zatím to tak nebude. Rada města schválila zatím pouze prověření celého záměru. Odborníci nyní na vytipovaných budovách posoudí jejich technické možnosti, rozsah potřebných úprav i jejich cenu. Teprve na základě těchto výsledků město rozhodne, jestli projekt uskuteční.
2: My už jsme nastínili, kterých budov by se to mělo týkat, tak můžeme konkretizovat?
1: Ano, jde například o sportovní halu, o areál Střelnice nebo třeba trafostanici za atletickou halou. Ze škol jsou to základní školy Liberecká, na Šumavě a Arbesova, kde se počítá s většími bariérovými bateriovými úložišti. Prověřovat se bude také možnost takzvaného ostrovního provozu v základní škole Rychnovská, mateřské škole Arbesova a taky základní škole pod Vodárnou.
2: Můžeme se asi pozastavit u toho pojmu, ty jsi zmínil ostrovní provoz, tak co si pod tím můžou posluchači představit?
1: Jde vlastně o režim, kdy budova dokáže fungovat nezávisle na elektrické síti, a to díky vlastní výrobě elektřiny z fotovoltaiky a úložné energie v bateriích, kdy pak může zůstat v provozu i během dlouhodobého výpadku proudu.
3: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Nekonečná písnička Ivety Bartošové skončila 8 minut po půl šesté. Den v kraji v Českém rozhlase Liberec pokračuje dál. Kočičí mor, tedy panleukopenie, se letos objevila na několika místech v České republice. Podle veterinární komory je ohnisko v Moravskoslezském kraji v oblasti okolo Studénky, Bílovce na Novojičínsku a dále taky v Novém Boru na Českolipsku, kde se virus objevil na tamním sídlišti. Kočičí mor není přenositelný na člověka ani na žádné jiné zvíře. Pro kočky ale představuje obrovské nebezpečí.
1: Máme tady nakonec takového. Máme samozřejmě toaletu.
2: Vybavení na odchyt toulavých zvířat mi ukazuje pracovnice městské policie v Novém Boru Naďa Hromková. Tady se objevily zatím dva případy kočičího moru.
3: U toho jsem byl konkrétně teda já s kolegou, odchytili jsme ji vlastně. Vykazovala známky nemoci, apatická byla, lehce by se ložit podvyživená.
2: Říká strážník novoborské městské policie. U obou koček se na základě rychlotestů objevily protilátky na kočičí mor. Veterinář je kvůli jejich stavu musel utratit. Vzhledem k vysoké proočkovanosti domácích koček výskyt viru v posledních letech plošně klesl. Stále se ale šíří mezi toulavými kočkami, řekla Českému rozhlasu v písemné formě doktorka z veterinární komory Eva Šulá.
4: Letošní rok se bohužel nese ve znamení několika lokálních ohnisek, která vyskočila prudčeji než ve stejném období loňského roku. Onemocnění je extrémně závažné. Úmrtnost u neočkovaných koťat a mladých koček dosahuje bez léčby až 90%. Virus napadá kostní dřeň a ničí bílé krvinky. Zároveň devastuje sliznici střev, což vede k masivním, často krvavým průjmům, zvracení a fatální dehydrataci.
2: Vedení radnice v Novém Boru apeluje na obyvatele, aby dočasně zrušili krmná místa pro toulavé kočky. Nemoc se šíří i prostřednictvím potravy a vody, říká starosta Jaromír Dvořák ze starostů pro Liberecký kraj.
5: A znovu prosím, aby ti, co ty kočky tady krmí, prováděli dezinfekci těch misek. Dokonce jako v tuto chvíli ta krmná místa na chvíli byla ukončena. To je to, čím by skutečně těm kočkám mohli pomoci.
2: Po nalezení nemocné toulavé kočky by měli lidé volat policii nebo veterináře. Panleukopenií jsou v ohrožení také domácí kočky. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas.
6: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Českém rozhlase Liberec stále posloucháte Den v kraji, tedy souhrn toho nejzajímavějšího z našeho dnešního vysílání. A my jsme se mimo jiné podívali také do Mimoně na Českolipsku, kde si mohou lidé nově vytvořit vlastní zelenou oázu. Město totiž nabízí pozemky v nově rozšiřované zahrádkářské kolonii. O kolik zahrádek jde a kolik budou stát, na to už nám odpověděl redaktor Jiří Jelínek.
1: Volný zahrádek v nově rozšířené kolonii Nový domov je celkem 11. Mají od 350 do zhruba 550 metrů čtverečních a jsou všechny vedené jako ovocný sad. I zdanění z přidané hodnoty za ně lidé zaplatí okolo 1000 korun za metr. Může se ale stát, že o daný pozemek bude mít zájem víc kupujících, jak uvedl starosta Petr Král za hnutí ANO. V takovém případě radnice zahrádku prodá zájemci, který nabídne vyšší cenu. Tady se ještě sluší dodat, že v územním plánu nejsou všechny plochy vedené jako rekreační, tedy takové, na kterých si můžete postavit nějakou chatku nebo podobný rekreační objekt. To by se ale mělo změnit za zhruba rok a půl, kdy začne platit aktuálně projednávaná změna územního plánu.
0: No a jsou nějaká další města, která nabízejí zahrádky k prodeji?
1: Na žádný podobný nový projekt jsem v našem regionu nenarazil, ale například Českolipská radnice postupně rozprodává zahrádky v kolonii pod Holým vrchem. Funguje to tak, že si dosavadní nájemce požádá, město následně vypíše záměr prodeje daného pozemku a za odhadní cenu, což bývá suma podobná jako v Mimoni, tedy okolo 1000 za metr. No a v tu chvíli pro daného zahrádkáře začíná trochu loterie, protože o koupi takového pozemku se může přihlásit prakticky kdokoliv a původního nájemce o zahrádku vlastně připravit. Pokud samozřejmě nabídne vyšší cenu. Nezaznamenal jsem ale, že by se tímhle způsobem někdo snažil zahrádku v úzovkách ukrást a to už město rozprodalo přibližně polovinu celé kolonie.
0: No, zahrádky se dají koupit i na běžném realitním trhu. Jak se aktuálně pohybují cenově?
1: Já jsem si prohlížel nabídky realitních kanceláří a aktuálně se nabízí například jedna ze zahrádek ve zmíněné kolonii v České Lípě za částku bezmála 2 miliony korun, tedy čtyřikrát víc asi, než za jakou to majiteli prodalo město. Je ale nutné dodat, že součástí prodeje jsou i různé stavby na tom pozemku, konkrétně tedy v tom případě jde o dvoupodlažní chatu se zastřešenou terasou, skleník, kůlna nebo kadibudka. Kolonie má zavedenou jen vodu a elektřinu ke splaškové kanalizaci, ale připojená není. Za 1,5 milionu je možné pak koupit třeba 500 metrovou zahrádku v Novém Boru, kde už je taky postavená chata. No a takové ty nevybavené zahrádky, vlastně jenom travnaté pozemky, obecně stojí opět okolo 1000 korun za metr.
0: Na zahrádkách jsme s kolegou Jiřím Jelínkem završili dnešní den v kraji. A co vás čeká dál? V 18 hodin, tedy za 9 minut samozřejmě zprávy, ty připravuje Lída Jiroutová. Pak úžasné životy. Jan Sklenář bude vzpomínat na Soňu Červenou a vlakem Libereckým krajem. Magazín zamíří na Šenovku. Na trať spojující Českou Kamenici s Kamenickým Šenovem se vydáme, protože právě na nádraží v Kamenickém Šenově je také muzeum. Fotografie si můžete prohlédnout na našem webu liberec.rozhlas.cz. A na co se nachystáme na zítřek, tak zrovna zítra Liberecký kraj otevře vlastní prodejnu regionálních produktů, bude plně automatizovaná a samoobslužná a my budeme pochopitelně u toho. Stejně jako budeme v Českolipském muzeu, které zítra představí výsledky archeologického průzkumu budov u renesančního Červeného domu a i zítra, stejně jako dnes a včera, budeme soutěžit o vstupinky na koncert orchestru Karla Vlacha s Radkou Fišarovou a Tomášem Savkou v Chuchelně na Semilsku. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popoledně opět naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel varoval před označováním soudu za podjaté a aktivistické. Vybrané budovy v Jablonci nad Nisou by mohly fungovat i při výpadku elektřiny. Fotbalisté Liberce se chystají na sobotní ligový start v Plzni. A ve středu nás čeká mírné oteplení, ale i srážky. Teploty vystoupí až na 23 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobrý podvečer. Prezident Petr Pavel varoval před podkováváním důvěry v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem. Řekl to na konferenci o stavu justice v Evropské unii. Prezident tím reagoval na výroky některých představitelů vlády. Ta navrhuje ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta kvůli účasti na summitu NATO. Kabinet taky požaduje, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala. Jablonec nad Nisou prověří možnost instalace záložních zdrojů energie na vybraných školách a sportovních areálech. Oznámila to mluvčí magistrátu Milena Lánská. Budovy by díky fotovoltaickým elektrárnám a bateriovým úložištím mohly fungovat i při dlouhodobém výpadku elektřiny.
3: Podle vedení města by v takové situaci sloužily jako zázemí pro obyvatele i složky integrovaného záchranného systému. Odborníci teď posoudí technické možnosti, rozsah potřebných úprav i jejich cenu. Prověřování se dotkne například sportovní haly, areálu střelnice nebo několika základních škol. Z Jablonce nad Nisou Jan Rozum, Český rozhlas.
2: Celkem 1712 lidí se v červnu v Libereckém kraji přihlásilo na úřadech práce. V evidenci jich bylo téměř 17 tisíc, zhruba 2000 víc než před rokem. V regionu je nedostatek kvalifikovaných pozic a také menší nabídka volných míst mimo velká města. Situaci komplikují i výkyvy v poptávce v průmyslových podnicích. Podle ředitelky krajského úřadu práce Kateřiny Sadílkové je důležité, aby se lidé nebáli využít možnost rekvalifikačních kurzů a přizpůsobili se potřebám trhu.
4: Na trhu práce se ukazuje, že rozhodující není počet volných míst, ale to, zda kvalifikace a zkušenosti uchazečů odpovídají aktuálním potřebám zaměstnavatelů.
2: Řidiči v Lomnici nad Popelkou na Semelsku nemůžou vjet do dvou ulic v lokalitě Žilechy. Začala tam oprava povrchu, informovalo vedení města. Uzavírka potrvá do konce července. Radnice potřebuje vyměnit asfalt na obou příjezdových cestách do Žilech. V době uzavírky nebude možné na silnice výjíždět ani k domům. Zároveň se řidiči nedostanou přes Žilechy do lokality Stružinec. Sport. Sobotním zápasem v Plzni vstoupí do nového ročníku šance ligy fotbalista Liberce. Poslední týden už se hráči připravují v domácích podmínkách. Cíle pro sezónu přiblížil generální ředitel Slovanu Jan Nezmar.
5: Ty cíle jsou vlastně de facto neměnné od té loňské sezóny. Chtěli bychom prostě atakovat příčky, které nám zaručí účast v Evropě. A jak nám to půjde, samozřejmě můžou napovědět i ty první zápasy. Na druhou stranu, ta loňská sezóna nám ukázala, že to je dlouhý a rozhoduje v podstatě každý zápas. V celém průběhu nejde mít jenom dobrý určitý období.
2: Jablonec vstoupí do nového ligového ročníku nedělním domácím zápasem proti Olomouci. Už ve čtvrtek ale svěřence Luboše Kozla čeká úvodní kvalifikační duel konferenční ligy v chorvatském Varaždinu. Počasí. A zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně se zatáhne a odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky nebo déšť. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na Českolipsku naměříme až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A Liberecká ulice Smolný vrch mezi křižovatkami ulic Pekárkova a na Zhořelci je kvůli stavebním pracím uzavřená, objížďka je značená.
1: Zelená vlna,
0: Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Úžasné životy.
1: Soňa Červená podle Jana Sklenáře.
2: Jsem Honza Sklenář, divadelní herec a zpěvák a ze Soniny vůle její kamarád a budu mluvit o jejím životě a o tom, co pro mě znamenala úžasná Soňa Červená.
3: Dobrý den, jak se vám daří? Ach tak, nejdříve představit. Jsem Soňa Červená, to je moje rodné jméno. Sporty provozují skoro všechny. Nejlépe jezdím na koni a řídím vůz. Ale ze všeho na světě nejraději zpívám.
2: Mě strašně překvapilo a fascinovalo, že si mě k sobě takhle pustila a vybrala si mě jako jednou z takových bližších lidí. To byla taková obrovská čest a já jenom vždycky prostě myslím na tu její mladou duši, na tu obrovskou pracovitost, přesnost a důslednost. Ona byla k sobě velmi přísná, ale taky byla přísná k tomu okolí, ale dokázala velkoryse odpouštět ty různé nedokonalosti naše. To bylo moc hezký. Fakt je, že na ní myslím hodně často. Buď to se mi vkrádá do hlavy, když potřebuju s něčím pomoct, když je něčeho na mě moc, nebo když prostě potřebuju vymyslet, jak z něčeho ven. V běžných situacích si na ní vzpomenu, protože ona byla součást běžného tvůrčího a personálního života. No. Lidi můžou mít různý názory, ale ona asi zastávala ten, že u mladých šikovných lidí vlastně dochází k novým věcem. A ona strašně ráda byla u nových věcí a posunů a nějakých epochálních posunů. A tak se prostě obklopovala mladýma lidma. Ale to neznamená, že by nekomunikovala s nějakou starší generací. Jenom si myslím, že prostě když byli mladí lidi, kteří dokázali obsáhnout i myšlení a zkušenosti už i těch starších, zkušenějších lidí, takže u nich byla strašně ráda.

0: Ten začátek byl vlastně hrozně nešikovnej. Ona se objevila najednou v Hradci Králové na obsazení návštěvy staré dámy, kterou režíroval Vladimír Morávek. Vedení divadla nám vlastně o té dámě nic neřeklo. My jsme prostě najednou před sebou viděli starší, zvláštní, distinguovanou paní, která snad přijela někde ze světa, kde něco asi dokázala. Zkoušela s náma v takovým obestření tajemstvím a neměla vlastně tu inscenaci ráda. Ona nějak nesouzněla vlastně asi s tím pojetím, ale bylo velký štěstí, že ten Hradec Králové měla jako svoje rodné město, i když to nebylo rodný, ale odtam pocházeli její předkové, kteří tam měli tu světoznámou fabriku na hudební nástroje. Takže se do toho Hradce velmi často vracela. A je fakt, že přestože tu inscenaci neměla ráda, tak na nás nikdy nezanevřela.
1: Starosto, dědečtí, jsem dojata vaší nezištnou radostí z mé návštěvy. Abych odměnil vaše nadšení, rozhodla jsem se věnovat Jelenu 1 miliardu. Jestliže někdo zabije Alfreda Illa.
0: Toho bývalého milence Illa hrál Hynek Pech a ona mu k premiéře věnovala svoji knihu Stýskání zakázáno, která se teda věnuje hlavně tomu životu od narození přes tu operní světovou kariéru. A on nám ji tehdy půjčoval po divadle a my jsme se teprve vlastně dozvídali, o koho jde. Samozřejmě, že během toho zkoušení jsme se dozvěděli, že je to asi nějaká světově proslulá Carmen a že je to operní zpěvačka. Ta její rodina byla pronásledovaná i fašistama, i komunistama a ona má opravdu mnoho peripetií, které jsou na hraně s kriminálem a na hranici nějakého odsouzení a polapení, takže tohle to jsme vůbec nevěděla, dozvídali. A ona teda byla dost skromná, na tohle to nedělala žádný machrovinky, takže jsme to potom dozvídali až z těch knih. A ještě navíc, jak je ta hra samotná, je vlastně taková tajuplná, tak stejně tajuplná pro nás byla i ta Soňa. A ta její síla, kterou prostě ona vyzařovala jak v osobním životě, tak v tom jevištním, tak byla hrozně přítomná. A jestli si uvědomíte nebo vzpomenete, ona měla i takovou zvláštní zajímavou mluvu. Tím, jak byla vlastně operní pěvkyní, tak výslovnostně a takovým jako zvláštním zabarvením byla velmi poutavá, taková jako jedinečná. A rozhodně ona byla velmi přesný a disciplinovaný člověk. Velmi zvažovala jakýkoliv nákrok, jakýkoliv gesto, úhel pohledu na svého partnera. A tohle to ona nám vlastně bez děky předávala a tímhletím jako vládla a tohle to vysílala. Nijak zvláštně jsme si asi padli do oka, respektive ona asi rozhodla o tom, že se budeme navštěvovat a já jsem měl i trošku blízko k Filharmonii Hradecký, kde ona potom docela dost fungovala. Nechala postavit ty varhany, které tam dneska hrajou a stala se tváří toho sbírkového projektu. Měla tam několik abonentních řad červených, kdy uváděla hodně jako melodramata a ten svůj jako šansonový repertoár a tak. A já jsem na tom spolupracovával. Jednou mě dokonce přizvala ke Dvořákově Kytici, kdy jsem s ní recitoval vždycky před tou symfonickou básní celou báseň. Mě dala za úkol Zlatý kolovrat, což je nejdelší báseň z Kytice. A řekla, Honzíčku, já se to naučím z paměti. Dělej, jak umíš. Takže jsem se to opravdu 2 měsíce učil a byl to potom velikánský zážitek. Pak jsem začal režírovat v Hradeckém rozhlasu a tak přijala tu nabídku moji, že bychom načetli ty její krásné knížky Stýskání zakázáno a Stýskání zažehnáno, které se věnovaly jejich životu. A tak jsme společně s Pavlínkou Štorkovou a s Mírou Zavičárem a Jardou Pokorným, tak jsme na tom pracovali. A tam si myslím, že opravdu už došlo k něčemu jako hodně blízkému. Už jsem dostal pozvání k ní domů, i potom, jak měla sérii úrazů, tak i do nemocnic a stali se z nás takový na sklonku života blízcí přátelé.

Sonin život se sestává se samých dobrodružství. Ona asi byla velmi odvážná žena, už jenom její dětství tý zlatý pražský mládeže, protože byla dcerou Jiřího Červeného, což byl pražský právník, majitel a zakladatel pražského kabaretu Červená sedma. Ona vyrůstala v takové intelektuální pražské elitě. Myslím si, že byla asi velmi svéhlavá dívka. Pak se dostala i k filmu a při dospívání prostě si řekla, že začne zpívat. Všiml si ji Werich s Voskovcem, obsadili ji do Káče v Divotvorném hrnci a udělali z ní takovou jako megastar tehdejší doby. Potom, když přišel bolševik, tak ji začali vlastně z kádrových důvodů pronásledovat, takže se dostala do brněnské opery, kde ale nezažila nějaký úplně pěkný věci a dostala lano do Drážďan, což bylo východní Německo tehdy, a potom, když se měla spustit železná opona, tak na poslední chvíli se jí podařilo zdrhnout do Berlína, do západního. Tam se jí víceméně ujal Karajan, což bylo prostě naprostý jméno té doby a vůbec jakoby toho 20. století. A rozjela se její operní hvězda a stala se vyhledávanou světovou altistkou. Její hlavní repertoár teda samozřejmě byla Carmen, ale měla taky hodně ráda současnou a soudobou muziku a na to asi byla jako velký interpretační odborník. Sjezdila ty největší festivaly světový a zpívala v těch největších operních domech. A potom celkem asi vždycky říkala, že snad včas zacítila, kdy musí s tou operou skončit, aby, ona říkala, neskončila jako Maria Callas. A vrhla se na takový činoherno muzikálový nějaký výrazivý divadlo v Německu a měla velký štěstí, že se setkala s Bobem Wilsonem, který ji obsazoval, takže ona potom najednou pracovala s takovýma nejslavnějšíma rockerama, jako třeba Lou Reed anebo její milovaný Tom Waits. A potom 89. se už vrátila do Čech, věnovala tu poslední éru svého života buď to melodramům nebo různým písňovým recitálům, ale myslím si, že dost významně vlastně v dokumentaci té své rodiny, svých předků a vůbec dokumentaci 20. století přes osudy její rodiny a její osudy. Oni měli hodně zájem, Fero Fenič, Olga Somerová s ní natočila několik dokumentů, takže ona se takhle postupně jakoby dostávala do povědomí. A tím, že měla velký zájem jak o kulturní život, tak o politický život v té nový demokratický zemi, byla prostě hodně zvaná do společnosti jak takovým důležitým aktům a věcem. Jak pak?

0: mě štěkne pes.
1: Ona měla celou řadu zklamání. Ona byla samozřejmě vyděšená tím stavem, jak to tady vypadá, jak to tady vypadá v ulicích, jak to tady vypadá v politice, jak to tady vypadá mezi lidma. Byla zděšená tím, jak se ta země rozutrácela do takových divných cizích rukou. To se vlastně týkalo toho jejího návratu po revoluci, kdy potřebovala najít bydlení v Praze a nějak se tady znovu etablovat. Takže jí štvalo, že prostě se tady nedodržovalo slovo, nedodržovaly se domluvy. Vím, že se potýkala i se svojí vzdálenější rodinou, že se tak jako zvláštně k ní chovali. A tak si myslím, že byla jako dost osamocená, ale tím, že byla velký patriot a národně cítící jako bytost a strašně vždycky mluvila o té Vltavě, po které se jí stýskalo, tak si myslím právě přes to jakoby odpuštění a protože v tom čase se tady opravdu ty věci jako zlepšovaly a ona na to měla taky dost velký podíl, že se tady ty věci zlepšovaly.
2: Vyzývám vás, důd klidně, abyste mluvila vážně, jak se stará 330 let.

0: všechno možné.
1: Zajímavý je, že ta její svoboda a svobodomyslnost nikdy nepřekračovala hranice někoho druhýho. Ona vlastně v tomhle tom byla velmi příkladný demokrat. Takže jsem nikdy neměl pocit, že by její svoboda a její rozlety kohokoliv v okolí utlačovaly. Co si myslím, součást její svobody byl její hluboký a pestrý vnitřní život. Ona byla jednak silně věřící, jednak velmi muzický člověk a měla ráda samotu. Samotu se svýma myšlenkama a nápadama a tak. A tu vyloženě vyhledávala. Asi taky proto, že prostě byla furt mezi lidma a furt strašně pracovala, tak milovala odjet úplně někam pryč, což pro ní třeba znamenalo koupit si dvouměsíční zájezd na zámořskou loď, kde ji nikdo neznal, kde mohla být prostě úplně sama a cestovat takhle po mořích neuvěřitelné končiny. Taky obrovská svoboda, ale pod šílenou asi disciplínou byla ta tvorba celoživotně. Já si myslím, že ona řešila hluboce vždycky to, v čem zrovna byla. Jestli prostě začala u Wericha v muzikálu, tak se snažila být skvělou muzikálovou interpretkou. A to byla mladinka, holka s takovým psíkem, vlastně i díky tomu psíkovi tehdy ten konkurs vyhrála. Potom se prostě dala na operu, snažila se sehnat ty nejlepší učitele a profesory a rozhodně byla obdařená a talentovaná, takže to dotáhla kam se to jen dalo, tak v té opeře. A potom se rozhodla skončit, vyhledala Pinu Bausch, což je prostě obrovský jméno jako výrazového tance a scénického pohybu, a nechala se touhletou Pinou Bausch svlíknout ze své vlastní kůže, aby se zbavila všech těch nánosů a afektů toho operního. To se jí prostě podařilo a díky tomu se potom dostala k tomu Bobu Wilsonovi, který byl zase výsostně úsporný režisér, takže ona se potom oddala totálně vlastně takovému vektorovému hraní myšlenek ve velmi úsporným aranžmá. Vždycky se jakoby dokázala v tomto smyslu přizpůsobit, dovzdělat a myslím si, že se snažila hrát myšlenky. Soňa a národní. Jí jakoby celoživotně i tím exilem bylo národní upřeno a ona pro Národní divadlo domluvila Roberta Wilsona. Robert si obsadil do němé role osudu a ta kreace se stala jako ikonickou pro tu inscenaci a pro její další jevištní život. Tohle to byla první inscenace Janáčkova osudu. Potom se ke spolupráci vrátili na té věci Makropulos, což ale byla činohra, velmi stylizovaná, a to byla slavná inscenace, se kterou objeli dost významný světový festivaly. Potom s Jiřím Nekvasilem a Alešem Březinou dali dohromady takovou zvláštní operom, melodram Zítra se bude o Miladě Horákové. Za to teda dostala snad všechny ceny, co se jako dostat dali, a sjezdili s tím celý svět.
2: Své přesvědčení jsem opírala o názory, stanoviska a informace osob, které byly pro mě autoritou. Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše, kteří na mě velmi působili během mého celého života. Své činy jsem dělala vědomě a chci nést také plnou a veškerou odpovědnost za ně. Odevzdaně přijmu trest, který pro mě bude nalezen. Já bych lhala státní soude, kdybych řekla, že jsem se změnila úplně a že jsem změnila své přesvědčení a že jsem docela jiná.
1: Ona asi nejvíc milovala hudbu a svůj pohyb v hudbě. Buď to jí mohla jakoby vytvářet, interpretovat, anebo u ní být, anebo s někým sdílet. Byla obdařená opravdu jako velkým rozsahem. Jak do hloubky, tak jako do výšky. Ona byla schopná zpívat v pohodě mezzosopránové věci. A je teda pravda, když jsem potom se zabýval v té rozhlasové režii celou její diskografii, kterou jsem samozřejmě dostal díky Českému rozhlasu a díky taky Janu Králíkovi, což byl takový její editor, diskograf, řekněme, tak jsem zjistil, že ten hlas je velice charakteristický a pak od té doby už jsem ho vždycky bezpečně poznal. Já jsem to měl vždycky hodně spojený s jejíma zážitkama, s jejím povídáním a ona milovala a světově propagovala Janáčka. tak o tom vlastně vždycky mluvívala nejradši a ona je to vlastně velmi složitá, řekněme, muzika, ale emocionální. A mě vždycky strašně jako bavilo, že ona, ač asketická žena, nebo taková, řekněme, strohá nebo přímočará, tak dokázala se tím Janáčkem vždycky šíleně otevřít a nechat obrovský průchod emocím.

0: Když jsem od režisérského tandemu Scooter dostal za úkol zpívat Královnu noci, tak jsem se velmi rychle rozhodl, že to vlastně nebudu zpívat nějakým svým rokovo-šanzonovým stylem, ale že vyhledám svého profesora brněnského Vladimíra Richtera a bavili jsme se o kontratenoru, to znamená prostě opravdu o nejvyšším možným mužským hlase. A tehdy jsem právě volal Soně, pro co jsem se rozhodl, a ona se teda začala strašně smát, úplně jí to hrozně jako pobavilo, ale velmi ty moje pokroky sledovala, a když jednou přišla na to představení, tak byla strašně z toho nadšená a mě a nám teda celému ansámblu gratulovala. Jednak teda k tomu, že se mi podařilo tu roli obsáhnout opravdu v poloze tak, jak ji Mozart napsal, tak proto, že se jí to sdělení toho našeho kusu zdálo pokrokový a naprosto jako výstižný. Ona byla velkým fanouškem toho našeho představení.
1: Ahoj Soničko, pojď opatrně k oknu. Podívej se na parník Vyšehrad. My jsme si pro tebe připravili takové odpolední maty.

0: bylo tak.
1: Ne, vy jste už něco
2: poslední.
0: Máš všechny objel.
2: My taky. Jsi úžasná.
0: Vy jste úžasný, co pak já jsem ve okně. Vy jste hodný, že vás to nenapadlo.
3: Neštěstí, zdraví.
4: Ta akce na tom nábřeží, když jsme ji zpívali z Parníku Vyšehrad do oken, protože ona bydlela ve druhém patře vedle tančícího domu v tom Havlovic domě, tak to vzniklo tak, že ona měla 95. narozeniny a já tehdy spolu s takovými kamarády a kolegy z Police Symphony Orchestra a Ondrou Brzobohatým, Pavlínkou Štorkovou, její vlastně kolegyní z Národního divadla, s Mírou Zavičárem, ještě pár přátelama, jsme si pronajali parník. Ozvučili jsme ho a jako překvápko jsme jí udělali takový 20-minutový koncert z Vltavských vln. Ona Vltavu strašně jako milovala, tak jsme jí zpívali do okena, bylo hrozně vtipný, ona to nevěděla, viděla to jenom Danuška Píchová, paní ošetřovatelka, takže zařídila, aby spolu byli doma. No a Sonička právě celou dobu, kdy my jsme to na tom parníku instalovali a chystali a ozvučovali, tak myla okna a parapety, takže jsme se strašně báli toho, že nás uvidí, ale nic dobrý. A pak jsme jí zavolali přes mikrofon na její telefon, který ona vzala a bylo to pro ní obrovský překvapení. Ona otevřela okna do kořán a tančila s náma na ty písničky, které jsme jí připravili, až jsme se báli, že nám z toho okna vypadne. Bylo to strašně dojemný a silný a pro nás to bylo důležitý udělat jako radost a vidět to, jak to na ní působí. Ona milovala dortík Pavlova, tak jsme jí tehdy právě nesli dortík. Asi 20 minut jsme spolu na chodbě vydrželi mluvit a ona byla strašně dojatá. Bylo to moc hezký.

0: když jsem jí dal poslední dárek, když už jsme se neviděli, tak ona mi volala druhý den, děkovala, ale prosila mě, abych si pro ten dárek přišel, že už na tu knihu, kterou jsem jí věnoval, takže už nemá čas. A mě tehdy to strašně jako zamrzelo, nebo jsem si říkal, kde jsem udělal chybu. Až když jsem potom o několik týdnů později zjistil ty zprávy, že je v nemocnici a že umírá, tak jsem zjistil, že ona věděla, že už spěje ke konci a že prostě nemá čas na to číst knihy. Bude mít čas jenom na to odejít a odejít se vším všudy. Když jsem se tam octnul u té rakve, tak jsem si uvědomil, ta Soňa prostě dokázala pro mě úplně všechno. I mě dostat do Národního divadla. Mě se díky Soně poprvé objevil na scéně Národního divadla. Já jsem si to i přál, i s Mírou Zavičárem, že budeme držet čestnou stráž a ten výbor nás o to jakoby požádali, tak to bylo moc hezký. Bylo to silný, ale bylo to strašně krásný, klidný sejtí přátel a kolegů. Všichni, kdo měli proslovy, tak je protchli takovým milým humorem, takže to bylo hřejivý a teplý. A když jsme potom vynášeli rakev a mercedeskou odjížděla do Hradce Králové, kde bylo druhý rozloučení v katedrále, tak to prostě bylo takový, že je pořád s náma. To ani nebylo rozloučení, že to prostě bylo jenom potvrzení toho, že se máme strašně rádi.
1: Well, the cold black sea waits for me, me, me. The cold black sea waits forever. The waves hit the shore, crying more, more, more. But the cold black sea waits forever.
2: V pořadu Úžasné životy vzpomínal herec a zpěvák Jan Sklenář na operní zpěvačku a herečku Soňu Červenou. Následuje magazín Vlakem Libereckým krajem, který míří na Šenovku, na trať spojující Českou Kamenici s Kamenickým Šenovem. A na tamním nádraží je muzeum, za kterým stojí Petr Žáček. Zpovídal ho Pavel Petr.

0: Posloucháte reprízu pořadu Vlakem Libereckým krajem.
1: Vlakem Libereckým krajem.
2: Magazín Vlakem Libereckým krajem míří na Šenovku. Na trať spojující Českou Kamenici s Kamenickým Šenovem se vydáváme proto, že právě na nádraží v Kamenickém Šenově je také muzeum. Samozřejmě to železniční. Stojí za ním Petr Žáček a právě s ním jsme si o tom všem povídali.
3: Samozřejmě bych se rátal na ty exponáty, které jsou tady, ale než se tam vás, jaký vztah vlastně máte k železnici, k železniční nostalgii?
4: Já mám železniční vztah nostalgii takovej, že vlastně můj dědeček mě od malička brával na tohle nádraží. Na jízdy parních vlaků a jízdy historických motoráčků. A vlastně od dětství mám k tomuhle místu takový jakoby hrozně úzký vztah. Jo. A vlastně můj sen vždycky byl na tomhle místě vybudovat železniční muzeum.
3: K tomu muzeu se samozřejmě dostaneme, ale měl jste jít třeba nějakou oblíbenou trasu, oblíbený, řekněme, vlaky, motoráky, kterými jste rád jezdil.
4: Tak můj nejoblíbenější motoráček je M131 zvaný Hurvínek s dřevěnýma sedačkama, motoráček z 50. let. No a pak takový ty klasický naše český parní mašinky, motoráčky, prostě taková ta klasika, no. Lokomotivy naše, dýzlový, bardotky, brailo. Prostě taková ta klasika, no.
3: Asi se dá říct, že ta železnice provází celý váš život. Vyučil jste se třeba na železnici?
4: Nevyučil jsem se na železnici, protože bych neprošel zdravotní prohlídkou, ale teďkon jsem rád, protože tu železnici beru vysloveně jako koníček a vlastně mě to baví, protože myslím si, že kdybych to měl jako práci, tak by mě to třeba omrzelo.
3: Tady jsme na Šenovce, kde se slaví 140 let, tak to je asi něco úžasného, ne? Že se to podařilo zachovat tu trať.
4: Ano, je úžasný, že se tuhle trať podařilo zachovat, neboť v roce 1979 byla zrušena. Úsek do České Lípy odsud byl snesen a vlastně tato větev z České Kamenice do Kamenického Šenova se zachovala díky místnímu sklářství, kdy jsem jezdila vlastně vlečka se sklářským pískem a s uhlím do hutí.
3: Takže současnost vás asi musí těšit, že to je obnovené všechno a že to zase funguje.
4: Ano, to jsem velice rád, jsem velice hrdý na to, pocházím z České Kamenice a jsem velice hrdý na to, že tu máme muzejní železnici.
2: Uzavřel první část povídání o Šenovce Petr Žáček a my vás na pokračování pozveme už za pár minut.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Petr Žáček v magazínu Vlakem Libereckým krajem, a to v první části, mluvil o svém vztahu k železnici. V té druhé už se dostane přímo na muzeum, které je v Kamenickém Šenově ve staniční budově.
1: Tak jak dlouho tradici má, kdy vlastně se otevřelo to muzeum, jak dlouho tady funguje?
2: Tohleto muzeum jsem otevřel já a začali jsme na něm pracovat já s mým nejlepším přítelem, panem Michalem Hrdličkou, který je tu taky. Začali jsme tuto místnost opravovat. Vlastně místnost byla vlhká, začali jsme opravovat omítky, prostě udělali jsme tady novou podlahu. Byla to práce, střecha nad muzeem se musela udělat, aby se nezatýkalo, takže tak jsme vlastně začali, no a pak se vlastně postupně začali schánět exponáty různě po stanicích, nebo co nám sem kdo daroval, nebo co jsme sehnali různě po bazarech. A vlastně tak jsme tuhle tu místnost zaplnili a máme v plánu tu expozici prodloužit ještě do místního vozu muzejního řady ZTR, který stojí tady ve stanici. V něm také vystavovat nějaké exponáty.
1: Co tady bylo původně? Tady vidím nápis osobní pokladna, ale nevím, jestli to je aktuální směrem k muzeu, nebo jestli tady byla.
2: Ano, je to aktuální směrem k muzeu. V této místnosti byla čekárna pro cestující.
1: Tak pojďme se bavit o těch exponátech. Co všechno vlastně tady mohou návštěvníci a milovníci té železniční historie vidět?
2: Tak mohou tady vidět petrolejové lampy, co se používaly na dráze, litinové cedule z lokomotiv, z čísly, mohou tady vidět zabezpečovací zařízení, mohou tady vidět různé traťmistrovské nářadí, kterým vlastně dělníci na tratích ručně stavili tratě, ať už různé vrtačky, pily, prostě všechno, čím si pomáhali. Můžeme tady vidět návěstní pomůcky, ruční, světelné, můžeme tady vidět malý model láčku pro děti, no a vlastně můžeme tu vidět, říkalo se tomu Ternion, zásobník na kartonové jízdenky s kartonovými jízdenkami a s kompostérem, který vlastně lidem razil datum na jízdenku a podle toho vlastně průvodčí vlakvedoucí poznal, že ta jízdenka kdy byla prodána a vlastně když jim ji proštíp, tak byla neplatná. Kleště na jízdenky jsou tu ve vitrínách samozřejmě taky. Je tu telekomunikační prostě věci, co se používaly na dráze, telefony, telegrafy, dálnopisy, čím se železničáři ve stanicích domlouvali a většina těch věcí, co tady vidíme, už se na dráze dávno nepoužívá. Dráha probíhá modernizací, všechno je řízené přes počítače, takže to, co zde vidíme, se nepoužívá běžně na české železnici.
0: Popsal Petr Žáček. O železničním muzeu v Kamenickém Šenově bude řeč také v závěrečné části dnešního magazínu Vlakem Libereckým krajem. A vy dál posloucháte Český rozhlas Liberec.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Opět a dnes už naposledy se vydáváme do Železničního muzea v Kamenickém Šenově za naším průvodcem Petrem Žáčkem v magazínu Vlakem Libereckým krajem.
1: Řekněte mi, jak dlouho trvalo od myšlenky založit nebo otevřít to muzeum k té realizaci? Jak dlouho to trvalo, než jste to všechno dali dohromady?
2: Než jsme to dali dohromady, začínali jsme tak nějak s málem, s pár exponáty. Lidi jsme sem občas pouštěli, no a pak vlastně se to nějak rozjelo, začali jsme schánět víc a víc exponátů, no a vlastně dostali jsme se k tomu, že už se tomu dá říkat expozice nebo muzeum. Scháněli jsme dobové fotografie z této trati od pamětníků, od bývalých strojvedoucích, co zde jezdili, vlakvedoucích. No a vlastně od roku 2022, kdy jsme toto muzeum založili doteď, tak se nám podařilo nastřádat slušné množství exponátů z Československé železnice. No a dnes toto můžou návštěvníci obdivovat a kochat se těmito krásnými exponáty, které už dnes málo kde uvidí.
1: Mimochodem, spočítal jste někdy, kolik těch exponátů je?
2: Tak od určitého exponátu, myslím, že to bylo číslo 15, už to nepočítám.
1: Dá se říct, co je takovým nejvzácnějším kouskem tady?
2: Tak nejvzácnějším kouskem pro mě jsou právě kompostéry na jízdenky, které právě razily to datum. Protože když se rušily osobní pokladny a Edmondsonovy jízdenky, to jsou vlastně takové, ty lidi si je určitě pamatují, pamětníci, takové ty malé kartonové jízdenky, když se rušily na dráze, tak se tyto kompostéry prostě vyhazovaly, protože už to dneska vyjíždějí z počítače jízdenky. No a ten kompostér, když tam dáte tu jízdenku a vlastně narazíte ten datum, dělá to takový krásný typický zvuk a prostě patří to k těm nádražím historickým. Jo? Osobní pokladna, čekárna, to prostě patří k těm nádražíčkům a je to velice krásná věc.
1: Jste zmínil, že jste sbírali všude možně ty exponáty, tak jak těžko se dnes schání třeba ty exponáty související s tou historií železniční?
2: No tak schání se velice těžko. Musíte chodit různě po stanicích, ptát se, nejenom exponáty, i dobové fotografie. Všechno se dnes schání velice blbě. Musíte se ptát, jezdit, projíždět různé inzerce, jestli náhodou se něco neobjeví. No, v dnešní době je to velice složitý, protože na dráze, co se vlastně zrušilo, tak nemělo žádnou hodnotu a vyhazovalo se do kovošrotu.
1: A nějaké osobní přání, co byste chtěl, aby se tady někdy třeba v té sbírce objevilo?
2: Chtěl bych, aby se tu ještě objevila závora, vlastně ruční závora na kliku, že by si návštěvníci tady s ní mohli jakoby zkusit si práci závoráře, jaká ta práce toho závoráře byla těžká. No a do budoucna chtěli bychom postavit nějakou pákovou nebo šlapací drezínu, aby si na ní tady cestující, co přijedou motoráčkem, projdou si muzeum, mohli projet na nějaké té traťmistrovské staré drezíně.
1: A je velký zájem o tu historii? Vidíte to na návštěvnících, kteří sem přijdou?
2: Ano, v současné době o železniční nostalgii a železniční muzejnictví velký zájem.
0: Těší Petra Žáčka, za kterým jsme se vydali do Železničního muzea v Kamenickém Šenově. Možná právě vy budete dalšími návštěvníky, kteří si expozici prohlédnou. To už byla poslední informace dnešního magazínu Vlakem Libereckým krajem. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: V Železném Brodě od srpna skončí nepřetržitý provoz městské policie. Českolipská radnice opravuje schodiště mezi centrem města a největším sídlištěm Špičák. Paliva v Česku po konci vládní regulace zdražila o desítky haléřů a ve středu bude zpočátku jasno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji dobrý večer. Od srpna končí v Železném Brodě na Jablonecku nepřetržitý provoz městské policie. Strážníci musí sloužit po dvou a město by jich k tomu potřebovalo nejméně 10. Dva ale nedávno skončily a jedna strážnice nemůže sloužit sama. Radnice nové strážníky hledá, nabízí finanční bonus. Do té doby ale městská policie nebude moci fungovat 24 hodin denně, pokračuje starosta František Lufinka ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Ten nábor už probíhal, to se nikdo nepřihlásil, teď bylo další kolo, tak tam je předpoklad jednoho snad, že by mohl nastoupit, ale ještě má čas na rozmyšlenou. A on, když ten člověk nastoupí, tak stejně může sloužit, protože musí do školy nejdřív a tak dále.
2: Liberecké centrum Kašpar, které více než 20 let pomáhá nezaměstnaným lidem na Liberecku a Jablonecku, bude muset omezit svou činnost. Organizace nezískala dotaci z Evropského sociálního fondu. Podle ředitelky centra Ivany Sulovské se díky finančním darům od lidí a benefiční kampani podaří zachovat jen základní pracovní poradenství. Poslední projekt zaměřený hlavně na zvyšování kvalifikace lidí pečujících o malé děti a také lidi nad 55 let v červnu po 3 letech skončil, aby mohlo centrum pokračovat při připravuje na podzim další benefici. Rozpadlé schody mezi Purkyňovou ulicí v České Lípě a supermarketem nechává radnice nahradit novými. Investice za zhruba 200 tisíc korun má být dokončena v závěru července. Jde o důležitou pěší spojnici z centra města na největší sídliště Špičák, říká místostarosta Jakub Mencel ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Chci moc poděkovat místním, kteří obvykle využívají tady tu trasu podél obchodního domu Albert v Purkyňově ulici a určitě pro bezpečnost bude dobré to staveniště v tuto chvíli obejít a vyhnout se mu.
2: Průměrné ceny pohonných hmot se po konci vládní regulace zvedly o desítky haléřů, vyplývá to z data společnosti CCS. Litr benzínu zdražil o desetník, v průměru stál 41 korun a 61 haléřů. U nafty byl nárůst výraznější, řidiči v Česku tankovali po víkendu litr o 77 haléřů dráž, průměrně za 40 korun a 76 haléřů. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila v neděli. Podle České asociace petrolejářů se to může projevit ještě v následující dnech. Počasí. A noc bude většinou s malou oblačností a beze srážek s teplotami, které poklesnou na 10 až 7 v údolích ojediněle až na 5 stupňů Celsia. Ve středu čekejme zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně se zatáhne a odpoledne a večer se přidají lokální přehánky nebo déšť. Teploty 19 až 22 na Českolipsku až 23 a na horách mezi 14 až 17 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A silnice třetí třídy v Bílém kostele nad Nisou ve směru na Chrastavu vedoucí přes Panenskou hůrku je kvůli stavebním pracím uzavřená. Složky integrovaného záchranného systému úsekem projedou.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám paní Lenka Strutnova a trochu si stěžuje, že čím dál častěji vídá nadužívání čárky před slovem ale. Asi se prý lidé snaží o spisovnost, ale prý dávají čárku před ale vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak zaprvé, má paní Lenka pravdu, že často píšeme čárku u ale tam, kde být nemá?
2: Má naprostou pravdu, rozhodně podle těch příkladů, které nám poslala.
1: Ale? Hned si na ně posvítí.

0: cítíme. Na každý pád vyplývá z toho tedy logicky, že okolo ale se ne vždy píše čárka.
1: Přesně tak. Přesně tak. Je to totiž tak, že někdy to slovo ale funguje jako spojka a tam ta čárka bývá, řekneme si kdy, a někdy funguje jako částice, nebo v některých příručkách a mluvnicích se tomu říká citoslovce. Ale v každém případě takhle bez čárky.
0: Já mám na to takovou pomůcku, když tam prostě vidím jedno sloveso ale a druhé sloveso, tak tam si říkám, že vždycky tu čárku napíšu u toho ale.
1: Přesně tak, jenomže tam jde o poměr odporovací mezi větami a on funguje i mezi větnými členy, takže ne vždycky tam musí být to sloveso.
0: Výborně, my si to teď ukážeme na případech, tak nejdříve případy paní Lenky, kde si stěžuje a kde říká, že čárka před ale se nepíše a vídá ji tam.
1: Paní Lenka nám napsala, to byl čárka, ale pěkný výlet.
0: To by mě čárka ale ve snu nenapadlo.
1: A ještě jeden příklad nám poslala. Já jsem ty klíče tady ale někde měla a zase s čárkou.
0: Takže tam bez čárky.
1: Všechny tyhle příklady jsou to, co jsem říkala. To ale je tam jako částice.
0: Tam, kde tu čárku před ale píšeme, tak dovolím si říct, kde je to jasné, jak se říká, jako facka. Hodně mluví, ale nic zajímavého neříká. To je ten poměr...
1: Odporovací mezi větami.
0: Nebo stupňovací. Mluví za nás nejen slova, čárka, ale i činy. A tam už to sloveso není.
1: Ale je to stupňovací poměr mezi větnými členy. Takže je to ale spojka a čárka tam patří. Kdežto v těch příkladech, které jsme slyšeli, nebo můžeme si říct ještě další, kde to ale funguje jako částice, nebo si ho můžeme představit jako to citoslovce, třeba údivu nebo překvapení. To je ale zima. Tak tam žádná čárka nebude, protože to ale nám nic nespojuje.
0: Nebo nějaký nesouhlas, třeba nelibost. To snad ale nemyslíš vážně, tam taky čárka není. A nebo souhlas.
1: Nebo souhlas. Třeba když řekneme, to se nám ale dneska ten pořad povedl.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku najdeme několik rostlin a živočichů, kteří žijí pouze u nás? Lokálně originální druh rostliny nebo zvířete se nazývá endemit. Příkladem jedinečné tuzemské rostliny je hvozdík písečný český. Jde o vytrvale bíle kvetoucí rostlinu, která tvoří husté trsy a dorůstá do výšky zhruba 15 cm. Vyskytuje se pouze na jednom místě naší republiky, konkrétně v Národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Další ryze českou kuriozitou je myšice malooká Cimrmanova. Tento vzácný poddruh malého hlodavce byl objeven roku 2002 na Žatecku. Uměle tuto myšici chovají pouze v plzeňské zoo, kde jí také dodali přízvisko po neexistujícím českém géniovi Járovi Cimrmanovi. Kmotrem této malé myšky nebyl nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Kromě endemitů z říše rostlin a živočichů máme v Česku i jednu raritu mezi houbami. Je to lysohlávka česká. Stejně jako jiné evropské lysohlávky obsahuje psychoaktivní látky, které vyvolávají halucinace. Konzumace této houby je tedy riziková.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Dobrý večer. V dnešních 15 minutách navštívíme Brno. Pastor Marek Nový představí prázdninový program pro děti a mládež. Dozvíte se také, že organizace Romea otevřela nový ročník stipendijního programu pro romské studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol. Přeji vám příjemný poslech. Mangal Lačera.

0: A posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. Organizace Romea otevřela nový ročník stipendijního programu pro romské studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol. Přihlášky přijímá do 26. července. Program nabízí finanční podporu pro studium i mentoring, vzdělávací aktivity a pravidelná setkávání. Stipendium mohou studenti využít například na učebnice, školní pomůcky, cestovné nebo školné.
1: My za těch 10 let vlastně fungování stipendijního programu máme úspěšnost studentů, kteří dokončili daný ročník nebo absolvovali střední školu, potažmo vysokou školu, v rozmezí 98,5 až 100% úspěšnosti.
0: Říká manažer stipendijního programu organizace Romea Štefan Balok. Mezi stipendisty najdeme budoucí architekty, zdravotníky, informatiky, hudebníky i studenty diplomacie.
1: Já jsem zrovna nedávno měl rozhovor pro Český rozhlas Plus s čerstvou absolventkou právnické fakulty v Plzni, Veronikou Banovou, a těchto příkladů máme nespočet. Ti studenti dostudují vysoké školy, působí v oblasti, ve které vystudovali, ale hlavně jsou odborníci na dané téma a těch studentů je dnes už nepočitatelně, takže já jsem rád, že ten stipendijní program funguje a že má velké úspěchy.
0: V uplynulém školním roce podpořila organizace Romea celkem 100 romských studentů a studentek. Z toho bylo 65 středoškoláků, 5 studentů vyšších odborných škol a 30 vysokoškoláků. Stipendijní program ale není jen o finanční podpoře. Studentům nabízí také mentoring, doučování, vzdělávací kurzy, stáže nebo pravidelná setkávání Baruvas, kde si stipendisté z celé republiky předávají zkušenosti a navzájem se podporují.
1: Já ze své zkušenosti vnímám jako nejdůležitější právě setkávání studentů s názvem Baruvas, což v romštině znamená rosteme. A toto setkávání má obrovský význam v motivování těch studentů dokončit tu školu nebo pokračovat dál ve studiu, protože se setkávají s dalšími studenty, mnohdy staršími, kteří jim ukazují cestu a v podstatě se přátelí, scházejí se i mimo setkávání studentů a vytváří tak komunitu mladých lidí, kteří chtějí něco dokázat.
0: Pro řadu studentů stipendium znamená víc než jen peníze. Dává jim jistotu, že na své vzdělávání nejsou sami.
1: My jsme loni získali cca 185 žádostí, které splňovaly parametry pro to, aby byly zařazeny do stipendijního programu. Bohužel kvůli nedostatku financí jsme mohli podpořit pouze 100 studentů. Ty studenty vybírala odborná komise na základě 3 kritérií, a to je hlavně prospěch ve škole, socioekonomická situace v rodině a také motivace ke studiu, kterou studenti dokládají motivační esej. Nicméně teď už můžu říct, že jsme se spojili s bankou Moneta, která přislíbila, že některé studenty pod čarou, kteří nedosáhnou na podporu v organizaci Romea, podpoří.
0: Romové jsou v českém vysokoškolském vzdělávání stále výrazně nedostatečně zastoupeni. Podle Baloga se situace sice postupně zlepšuje, ale změny přicházejí pomalu.
1: My vnímáme každý rok minimálně 50 až 60 vysokoškolských studentů žádá o stipendium, a to nejsou samozřejmě všichni, protože ne všichni si potřebují žádat o stipendium. Ale já vnímám ten trend takový, že sice je pomalý, ale zaplať pán Bůh za to. My jsme rádi, že máme vysokoškolské experty, máme doktory, máme právníky, máme architekty, kteří prošli tím stipendijním programem a ví, o co se jedná. Takže vlastně motivují to ostatní. Takže já jsem rád, že máme silnou komunitu vzdělaných Romů, kteří zároveň tak nepřímo bojují proti těm stereotypům, které ve společnosti jsou.
0: Říká manažer stipendijního programu Romea Štefan Balok.

0: Poslech nám zpříjemnil Gejza Horvát. Prázdniny jsou časem dobrodružství, nových přátelství a společných zážitků. Právě o takové léto se snaží mládež Living Church Brno. Prázdniny zahájili letním táborem a během léta připravují pro děti i další aktivity. Co všechno je čeká a proč se rozhodli věnovat svůj volný čas druhým? O tom už si s pastorem Markem Novým povídala Iveta Durdoňová.
1: Čemu se vy tam věnujete?
2: Určitě Božímu slovu, protože to je základ pro všechno, ale také sloužíme mládežníkům z ulice, kteří prostě to nemají v životě lehké, a tak pro ně pořádáme různé aktivity, soutěže, tábory, aby získali jakési poznatky, že se dá žít i lépe, než jenom to, co oni znají vlastně z té ulice. Máme i evangelizační jakoby práci, ale co se týče dětí, tak to je různý. No, někdy 50, 60, tak se to furt nějak pohybuje kolem tady toho čísla.
1: Co jste si připravili ještě pro děti během prázdnin?
2: Tak máme různé ještě aktivity, to teda spíš asi by řekl kolega, ale samozřejmě máme i venkovní akce, oni tancují venku, evangelizují, pozývají mládežníky další vlastně do našeho týmu, takže máme určitě spoustu akcí, v srpnu máme další evangelizaci větší s jednou církví, která je z Anglie, na to se taky těšíme, určitě je toho dost.
1: Pane Nový, vy jste pastor, vy máte i svoji práci. Dá se to skloubit se zaměstnáním?
2: No, kdyby to nešlo, tak to nemůžu dělat, ale díky Bohu to jde. Já říkám vždycky, že Bůh mě pomáhá v tom, jak ten čas rozložit, abych se to všechno zvládlo. Člověk si udělá těch 8 hodin v práci a pak utíká vlastně hned do této služby.
1: Vy jste v takovéto službě vyrůstal jako dítě se svým bratrem. Vy jste další generace, máte dvě děti.
2: Oni v tom taky vyrůstají, vidí, co se děje, jak je to někdy namáhavá práce.
1: V současné době je důležité děti ze sociálně slabých rodin dělat pro ně aktivity. Vy tam máte i vzdělávací aktivity v době školy.
2: Určitě ano, jako snažíme se získat jejich vlastně srdce a zájem pro studium, aby vystudovali, aby prostě něco z nich bylo, aby měli dobré zaměstnání potom v budoucnu, takže ano, určitě je to tak.
1: Teď tu máme děvčata, které navštěvují Living Church. Co vám to dává v době teď prázdnin?
3: Já jsem Karolina Berousková. Dává nám to naděj a sílu a víru jít dál s Bohem.
4: Já jsem Jana Husárová, je mi 15 let. Mě to dává radost, pokoj a být v jednotě spolu a že mám rodinu v Kristu a že se můžu spolehnout na ně v každé situaci.
1: Církev pro vás má i aktivity během prázdnin. Vy se scházíte jako mládež?
5: Každý čtvrtek, každý pátek, tréninky a sportujeme.
1: Všichni hrajete fotbal?
6: Ano. Ano.
1: 6 let hraješ fotbal?
6: Jo, ale jakože nechodím nikam.
1: Jenom do církve?
4: Já hraju asi tak 2 roky a baví mě to.
3: Jako já jsem dřív nechodila do církve, takže jsem nemohla chodit na ten fotbal, ale nějak jsem se o to nezajímala. A když jsem začala chodit do té církve, tak asi už rok hraju fotbal.
1: Jak jsi trávila čas, než jsi začala chodit do církve?
7: Kouřením cigaret a chodit do parku tady s Berouskovou.
1: Jak jste se seznámili s pastorem Markem Novým?
3: My jsme už tam chodili od malá. Potom jsme přestali chodit, protože jsme vyrostli a líbil se nám svět, kluci. Vystoupili jsme z té církve a potom jsme se zpátky vrátili, protože každý z nás měl jiný problém, ale třeba já jsem měla trápení v rodině a takové věci. Jsem se tam vrátila, když jsem Boha potřebovala, protože jsem si uvědomila, že bez Boha nejsem nic.
0: Jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Mangautumenge lacerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče. Hradec Králové přišel pod vodem o rekordních 46 milionů korun. Zítra čekáme během dne přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Počet lidí, kteří budou v příštích letech potřebovat paliativní péči, výrazně poroste. Řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Vláda chce proto podle něj zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je taky lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí. Z toho více než 65 tisíc paliativní péči ke konci života potřebuje. Podle Vojtěcha bude toto číslo dál růst.
2: Máme zde nějaký demografický vývoj, který nám ukazuje, že se nám bude zvyšovat počet lidí nad 80 let, 85 let, zhruba dvojnásobně do roku 2040. A samozřejmě právě vzhledem k té demografii ta potřeba paliativní péče bude dramaticky narůstat.
0: Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové asi o 46 milionů korun. Peníze z účtu městské organizace odeslala zaměstnankyně, která podlehla tlaku falešných bankéřů a policistů. Podle kriminalistů jde o historicky nejvyšší škodu při tomto typu podvodu v Česku.
3: Peníze z běžného účtu správy nemovitostí odešly postupně v několika transakcích. Jak zaměstnankyně obešla vícestupňovou kontrolu, teď podle mluvčí hradeckého magistrátu Kateřiny Rohlíčkové prověřují městští auditoři.
4: Výsledky lze očekávat koncem příštího týdne. Ještě během tohoto týdne ale vůči konkrétnímu zaměstnanci budou vyvozeny pracovně právní důsledky.
3: Případem se od minulého týdne zabývají krajští kriminalisté, kteří zjišťují, na jaké účty peníze odešly, říká jejich mluvčí Magdalena Vlčková.
5: Naši kriminalisté dělají od prvopočátku maximum proto, aby minimalizovali vzniklou škodu.
3: Vedení Hradce Králové teď kvůli útoku chystá školení zaměstnanců zaměřené na rozpoznávání podvodných telefonátů. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Rybáři na Třeboňsku kontrolují tento týden zdravotní stav ryb. Podle kontrolních odlovů můžou odhadnout i budoucí výnosy. Letos je ovlivní úbytek vody ve většině rybníků, vysvětluje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
6: Drtivá většina rybníků bohužel tu vodu nemá. Obecně my evidujeme úbytek vody zhruba v řádu 1/3. Takže na těch rybnicích, které mají opravdu extrémní nedostatek vody, máme ty přírůstky nižší. I když je těch srážek poměrně málo a ta voda v těch rybnicích chybí, tak kyslíkové deficity jsme zatím téměř neevidovali.
0: Okysličovat vodu v rybnicích kvůli vodnímu deficitu museli už rybáři v Hluboké nad Vltavou a taky v Nových Hradech na Českobudějovicku.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 dávejte pozor na 65. kilometru směrem do Prahy. V odstavném pruhu jde po směru jízdy chodec v černém oblečení. A v Plzni v ulici Terezie Brzkové došlo k nehodě osobního auta s tramvají. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Je majitelem charismatického hlasu, čas od času ho propůjčí třeba Antoniu Banderasovi. Už 33 let je členem Vinohradského divadla a obejde se bez něj jen málo který seriál. Herec a dabér Jan Šťastný je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Krásný dobrý den přeji vám i všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ex a host je dnes herec a dabér Jan Šťastný. Ještě jednou vítejte, děkuji, že jste přijal pozvání do Alex a host. Když se na úvod zeptám, jestli filmové plátno nebo divadlo, divadelní prkna, tak co je vašemu srdci blíže?
1: Asi nejsem první, kdo to řekne, ale mému srdci je blížší to divadlo. Je to živé umění, je tam bezprostřední kontakt, je to něco, co utíká každou sekundou, která už se nedá vrátit. Ta práce je pro mě i zábavnější. Konec konců, když jsem se rozhodoval, co chci dělat před maturitou, ne, že by zvítězilo divadlo, já jsem se totiž k tomu dostal naprostým kotrmelcem tedy, ale nicméně tu divadelní akademii jsem vystudoval především kvůli divadlu. Já si myslím, že to je dokonce dneska i sebezáchovné, protože jak s úděsem sleduji pokrok technologií, práci umělé inteligence, digitálních technologií v audiovizuální tvorbě, tak mám takový neblahý pocit, že nastane čas, kdy my už nebudeme potřeba na to plátno nebo do toho rozhlasu a tak dále, ale přece jenom pokud živé umění, to znamená v mém případě to divadlo, přetrvá, tak to je jediná šance, jak ještě vlastně působit aktivně.
0: To snad bude věčné.
1: Zase nejsem pesimista. Ono to jde sice rychle, ale já si myslím, že ne zas tak závratně rychle, že by to hrozilo během 5 let. To přece jenom... Mám rád to divadlo především proto, že to je ta vědomá práce od začátku do konce. Že tam je tah na branku, že přece jenom máte daleko větší šanci, nechci, aby to znělo vzletně, ale prorůst do postavy, trošku se jí zabývat, naučit se, jak ta postava myslí, možná jak chodí. Je to takové to celostní herectví pro mě pořád. Přece jenom, když točíte, tak je to od záběru k záběru na přeskáčku. A je tam hodně na režisérovi, jak uhlídá, v jakém stavu zrovna vaše postava je. Těžko si to člověk hlídá sám. A hlavně, na tu práci nemáte vliv. Na výsledek nemáte vliv. V tom divadle vás tam někdo strčí v těch 19.00 a už je to jenom na vás. U toho filmu nebo televize přece jenom ten výsledný tvar je herec spíš použitej, než aby tím dílem sám vládnul.
0: Tak, ale není to divadelní herectví právě tím, jak ho popisujete, náročnější pro vás? Jste třeba fyzicky i psychicky vyčerpanější po večerním představení, než třeba po celodenním natáčení seriálu?
1: Jsem fyzicky i psychicky vyčerpanější a jsem za to rád, protože já mám aktivní odpor ke sportu třeba. Ale ono toto divadlo plně nahrazuje, protože ono se to nezdá, ale přece jenom ten výdej energie v tom trdlování po jevišti, ale hlavně mentální výdej a mozek, jak známo, zpracovává značnou část energetického příjmu, tak to tělo se opravdu vyčerpá, ale ona to není smutná únava, ona je to jakási očistná únava. Je to takové to, že si potom sednete k tomu stolku u sebe v šatně, jste stahaný, pokud to je opravdu třeba náročný výkon, ale je vám tak nějak hezky. Není to únava, která vás hází do špatné nálady, nedej bůh deprese, ale je taková očesná. Já tomu říkám připomocně taková jako teatroterapie. A když mám vlastní třeba i běsy, v každém z nás je cokoliv a přece jenom jsou situace. Já se sice snažím žít nomen omen, ale nevždy se to samozřejmě daří a přichází životem, jak člověk probíhá, proutíkává se spíš v dnešní úspěchané době, tak jsou situace, které nejsou zrovna komfortní a někdy až tragické. A tam to divadlo opravdu pomáhá.
0: Říká Jan Šťastný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Mináře.

0: Povídám si s hercem a dabérem Janem Šťastným, narozeným ve Zlíně, tehdy Gottwaldově. Ten je znám i pro festival pro děti a mládež, filmový festival. Přitom vy jste říkal v tom minulém vstupu, že herectví nebo cesta k němu, že jste udělal nějaký takový kotrmelec, tak filmový festival hrál tam nějakou roli na vaší cestě k herectví?
1: Ten filmový festival snad až tak nehrál tu zásadní roli. Je to jednoduché, já jsem byl ve Zlíně jako normální žák, student a tak dále, ale jistým způsobem ten film, ten zlínský film měl co dočinění s tím, co dělám dneska, protože já jsem se začal objevovat vlastně na filmovém plátně jako v dobách, kdy jsem byl buď dítě školou povinné nebo gymnáziem povinné, ale byla to taková, všecko jsou to kotrmelce, moje životní kotrmelce jsou fakt jako mě celou dobu něco předchází. Já jsem nebyl ten, u kterého sudičky stály v kolébce a říkali, ty máš jedinou šanci pozvednout kulturu tohoto národa, pozvednout, kultivovat jazyk český na velkých scénách. Vůbec nic takového se nedělo. Můj tatínek byl stavební inženýr, maminka lékařka, vyrůstal jsem vlastně v normální rodině, chodil jsem na to gymnázium potom a v podstatě rozhodování bylo mezi tím, jestli ze mě bude stavař anebo lékař. Mně se trošku víc líbila medicína, se přiznám, ale při tom Gimplu jsem zase, něco mě předskočilo. Kamarád hrál v amatérském souboru Malá scéna a někdo jim vypadl, někdo onemocnil, tak mě vzal sebou, jestli bych tam něco jako s nima, ne to, tak jsem tam šaškoval pro děti něco a vlastně to bylo docela zábavné a pak přišlo další představení a další titul a tak nějak jsem tam vlastně do té maturity zůstal v tom amatérském souboru. Nicméně nekoketoval jsem nikdy s myšlenkou, že bych se tomu věnoval profesionálně. Mezitím přišly nějaké nabídky z filmového studia, které tenkrát ještě fungovalo, filmové studio vlastně dětských filmů ve Zlíně na kopci. Původně vlastně to bylo, nechal postavit Tomáš Baťa jako studio pro reklamní filmy, pro svoji firmu. A tam jsem jako už na desetiletej poprvé se vyskytnul v nějaké sérii v českých večerníčků. Potom v pohádce, kterou jsem s hrůzou zjistil, že se opakuje každý rok, jmenuje se Zahumný a drak, kde jsem jako 15letý puberťák měl poprvé políbit dívku jako takovou, pač já byl hrozně, mě to trvalo všechno hrozně. Já jsem si v 21 myslel, že děti nosí čáp, já byl takový pomalejší v tomhletom. Ono u nás na té Moravě to šlo trošku pomalej všecko. Ale měl jsem tehdy políbit tehdejší superstar Ivanu Andrlovou, která hrál, no to bylo, ne, no rekvizitáři do mě nalili dva fernety a pak to šlo samo, abych se trošičku uvolnil. Ale nicméně to taky neznamenalo, pak jsem natočil jeden ještě pokus o muzikál Mezi námi kluky, kde mě donutili tančit, no zpívat snad ani ne, ale tančit. Pohybově a nadaný jsem byl vždycky teda v uvozovkách. A nicméně ještě ani to nerozhodlo o tom, co budu dělat dál, ale paní herečka Věra Nováková ze Zlínského divadla, tehdy Gottwaldovského, výborná herečka, která nás taky částečně vedla v tom amatérském souboru, mě prostě přemluvila, jestli nechci zkusit přijímačky na DAMU. No, co bych tam jako dělal, nebo já tomu bez tohleto. No ne, no tak kdyby se jako, hele, jsou v polovině roku, další přijímačky jsou až na konci roku po maturitě, tak no, nevím, a byl takový balík, mě do všeho museli strkat. Tak jsem to jako, no a tak já nevím, a tak, no tak dobře, no tak jo, no tak. Tak mě připravila na ty zkoušky, já jsem přijel tenkrát vlastně na tu slavnou DAMU do Karlovky. Otevřely se dveře té zkušební místnosti. Já jsem poprvé viděl herce, které jsem znal jenom z televizoru, tak jsem spanikařil samozřejmě. Ale objevily se tam takové oči. Oči, které mě furt provázely a někam mě vedly, které mě úžasně uvolnily, tak jsem tam něco jakože vystřih. A na tu DAMU jsem se nakonec dostal. Byly to oči Jany Hlaváčové, která potom byla mou profesorkou a můžu to dnes říct určitě mou kamarádkou a vlastně jsem s ní prošel jak angažmá v Národním divadle, tak i to angažmá ve Vinohradském divadle. Ale ještě jsem stále nevěděl, první dva roky. No a to víte, my jsme měli v ročníku spolužáky, kteří vyrostli v divadelních šatnách, nevím, jestli můžu jmenovat, ale byl to například Lukáš Hlavica, byl to Ivan Trojan, byl to Jirka Pomeje, byl to Kuba Zindulka, všecko herecká jméno, takže ty věděli o divadle úplně všechno a já nevěděl vůbec nic. Takže já jsem ještě ve druhém ročníku přemýšlel o tom, jestli jsem správně, jestli tam mám co dělat.
0: I co a já nechtěl... vás, pardon, zastavím ve vašem vyprávění a co potom opravdu rozhodlo, že jste na té správné profesní dráze. O tom budeme mluvit za malou chvíli, tedy vy budete mluvit. Jan Šťastný.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
6: a Petr Kostka.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který ještě v druhém ročníku DAMU si nebyl jistý, zda je to ta správná profesní dráha. Tak kdy jste té jistoty na 100% naplno nabil?
1: Zase na tom má velkou zásluhu Jana Hlaváčová, která mě tak nějak postupně velmi opatrně a velmi šetrně vedla, a já to slovo klidně řeknu, k lásce k tomu divadlu nebo k herectví jako takovému. A já jsem pak zjistil skrze ní, že to má svůj velký smysl. A pokud to člověka, musí ho to samozřejmě bavit a naplňovat, ale naplňovat, je to ona to obrovská vlastně odvaha, když si to připustíte, že chcete, co si skrze svoji postavu sdělit. Vlastně máte velikou zodpovědnost taky, protože oslovujete, já nevím, v tom Vinohradském divadle třeba tam je 620 diváků a něco jim vlastně předáváte. Můžete si to nazvat, jak chcete, třeba je trošku i k něčemu popostrčit, nebo dát jim nějakou naději, nebo jim ukázat, že ten svět, ve kterém žijeme, je zrovna v takovém stavu a jak z toho třeba ven, proto já mám strašně rád na divadle, pokud má katarzní účinek. No, ono dneska se občas taky inscenuje něco, co skončí bezvýchodně. A to já úplně nemám rád, protože ta spovykaná doba, ve které žijeme, by spíš měla nabízet, ne komentovat, co je špatně, ale nabídnout taky nějakou cestu, třeba nabídnout nějakou naději. A potom, když už jenom takhle o tom mluvím, tak vlastně najdete jakýsi vztah. A jak jsem to řekl, že ta práce opravdu má svůj nějaký hlubší smysl.
0: Takže jste pak už nikdy nepochyboval o tom, že tam, kde jste, to, co studujete, je to správné?
1: V podstatě, no, nepochyboval. Ono, to herectví je právě trošku zrádné v tom, že pokud se vám zrovna nedaří a herecká kariéra je, chvilku jste nahoře, chvilku dole, anebo třeba jenom pořád dole. To se taky stává.
0: Stalo se to vám?
1: Pořád ne, ale samozřejmě ty výkyvy tam samozřejmě byly vždycky a dařilo se víc a míň a přicházely do toho nějaký osobní třeba životní věci, se kterými se člověk musel vypořádat. Nebylo vždycky samozřejmě všecko hej, hej, ouvej, taky občas bylo to ouvej, ale od toho, a tam se zase vracím k tomu katarznímu nebo očistnému nebo tomu sebeléčivému účinku toho divadla, které mě z toho vždycky nějakým způsobem dostalo. Nejenom ten zážitek na jevišti, ten interaktivní zážitek, ale i třeba proces zkoušení, že vám dal třeba na něco zapomenout, anebo dokonce ukázal nějakou cestu, řekl, aha, ono by to šlo i takhle, a proč já se vlastně trápím tím, když ta možnost je někde jinde. Je to vlastně, to mám na tom to rád, že se tam člověk neustále učí. Já vůbec to hraní, abych nemluvil, ono to má, víte, pro mě, jako já se snažím, moje manželka Barunka vždycky říká, hele, teď už to děláš tak dlouho. A já byl vždycky přezodpovědnej takovej, jako abych někomu něco nepokazil, abych splnil požadavky toho režiséra. Teď už přece víš, co a jak, tak si to, začni si to víc užívat. A od té doby, co se snažím se to k tomu všemu ještě užívat, tak z toho mám v podstatě jenom užitek. A já doufám, že třeba ta energie, doufám, a nevím to, je přenosná i na ten plný sál, kam se snažíme co si sdělit.
0: A i vaši rodiče se postupem času smířili s tím, že nebudete ani stavař, ani lékař?
1: Ano, tak to víte. No, nebylo to úplně jednoduché samozřejmě, protože u nás v rodině se vždycky dbalo na vzdělání a pokud možno jako kvalitní a třeba mnohonásobné vzdělání, tak přece jenom, když jsem oznámil, že ani před tím jménem nic nebudu mít, protože tenkrát magisterský titul, ačkoliv jsme absolvovali normální státní zkoušky, tak se ještě nedával na Akademii muzických umění. Taky ta, ale to je strach každého rodiče. Taky ten strach, protože v herectví neexistuje takzvaně kariérní postup. Tam nemáte to, že nastoupíte někam do firmy a máte čas, časem se propracováváte třeba na vyšší a zodpovědnější pozice. To tady u nás není. Ta nabídka buď přijde, nebo nepřijde. Chvilku jste nahoře, chvilku jste dole. Je potřeba s tím pracovat. Takže já se jim trošku nedivím, že jsem se já sám hodil do velkého neznáma. Taky u mých starších synů, ale tam jsem to vyřešil šalamounsky. Protože vlastně já úplně nejsem jistý, jestli bych si přál, aby mý potomci kráčeli v našich slepějích. Pokud ještě můžu vteřinku, tak jsem je přihlásil právě, protože jsme na budově, v budově Českého rozhlasu do Dismanova dětského rozhlasového souboru a tam oba ty starší kluci zjistili, že ta herecká práce je velká dřina, že to je zodpovědnost a že tam hraje taky konkurence a tak dále, tak od toho dali ruce pryč, takže tak jsem je vyléčil. No uvidíme, co bude u toho nejmladšího.
0: Jan Šťastný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na čase být.
1: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který je mimo jiné známý z řady seriálů, ať už to byla Ordinace, Pojišťovna štěstí, Slunečná, a mohla bych pokračovat. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že je to povinností, nebo mělo by to být povinností herce, hrát v seriálech, aby potom na vás lidé, jako na známou tvář, přišli do divadla. To jste takto uvažoval od samého začátku, nebo jste si postupem času ověřil, že to tak skutečně funguje?
2: Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem řekl povinností, ale to není nicméně...
1: Ano, skoro povinností.
2: Skoro herce. Povinností.
1: Tak skoro.
2: No, ano, protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska... Dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí a není to jenom o to upoutat nějakým, pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji, už z titulu svého postavení, jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu, ale je to samozřejmě boj. Je to velký boj, doba je trošku spovykaná, všichni jsme uhonění, pořád nás někdo straší, že, já nevím, jsou tady nemoci, že bude válka a tak dále a tak dále. A vlastně že lidé zpracování těmito informacemi, protože na nás opravdu útočí ze všech stran. Trošku jsme zapomněli třídit, přestali jsme to umět třídit, co je vlastně pravda, co není pravda a tak dále. A lidi opravdu žijou trošku v úzkostech. To znamená, když jdou do toho divadla, že se spíš chtějí pobavit, možná zapomenout, zasmát. Ale já přece jenom trvám na tom, že ta dramatická literatura divadelní má nabízet i závažná témata, ale je to potom boj. A jedním z prostředků toho boje je právě, abychom se my zatvrzeli divadelníci, objevovali i na obrazovkách a třeba i v průběžných seriálech, aby to tam bylo na tu první dobrou, jak já tomu říkám, prostě toho kluka, toho člověka, toho pána, tu paní, tu slečnu známe z televize, budeme se na ní podívat do divadla. Ono to takhle nebývalo vždycky samozřejmě, konkrétně Vinohradské divadlo, ale zase na druhou stranu bylo divadlo tehdejších seriálových hvězd. Pan režisér Dudek točil spoustu seriálů v České televizi, tehdy Československé televizi, a ta plejáda těch úžasných herců, který tam tenkrát hráli, tak hráli i v seriálech a chodilo se na ně do toho divadla. Dneska ta doba zase tomu nahrává víc, takže rozhodně se nezříkat rolí, no. Prostě se nezříkat, protože teď to trošičku přeženu, ale herec, který vlastně není vidět, jakoby tak trošku nebyl. Hmm. Je potřeba upoutávat pozornost a ta konkurence divadel i komerčních divadel je opravdu dneska veliká. Nefunguje nic líp, než když máte na tramvaji vylepený dva obličeje, protože to vidí každý. Ne se někde schovávat a tak dále. Pravda, je to boj, ale ten boj stojí za to. No. Když to řeknu zase trošičku vzletně, ale ta naše, proto to děláme. Aby jsme jako těm lidem něco zkusili dát, to, co umíme, nebo třeba neumíme, nebo se s nima podělili o ty věci. To je ten zážitek, pro který já to mám rád.
1: Jan Šťastný je naším hostem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Jan Šťastný, herec a dabér, je naším hostem. Už jsem v úvodu zmiňovala, že jste 33 let členem Vinohradského divadla. Tehdy vás ještě vítala paní Jiřina Jirásková a vy jste odcházel z Národního. Bylo to těžké rozhodování?
1: No, těžké rozhodování, to je v podstatě nerozhodnutelný, jako na to potřebujete takovou odvahu a spoustu bezesných nocí a tehdy možná i litry alkoholu, než to rozhodnutí přijde. No, z Národního divadla se takzvaně neodchází. Víte, ale jak jsem mluvil o tom, že mě ty věci předskakovaly, já jsem, mým snem bylo po Damu jít někam do oblastního divadla a tam se vyhrát takzvaně. Protože když skončíte v nějakým velkým divadle a vlastně nemáte ty příležitosti, tak jak se to naučíte? Damu je strašně fajn věc, ale praxe vás teprve naučí ty věci. Takže já jsem spíš toužil třeba do Plzně nebo do Liberce nebo někam takhle do toho a ona přišla nabídka z Národního divadla, no. A tak nějak, jo, jak to, no, tak ano. Ale je pravda, že jsem po těch 4 letech angažmá, a to si nemůžu stěžovat na to, že bych nehrál, že bych neměl role. Mě tam cosi, bylo to prostě pro mě asi hodně brzo ještě. A když jsem dostal nabídku na schůzku s tehdejší paní ředitelkou Jiřinkou Jiráskovou, tak já jsem vešel do té vrátnice Vinohradského divadla a věděl jsem, že jsem doma. Něco na mě fouklo hned v té vrátnici a tak nějak to zafungovalo, že pak jsem ještě rok zkusil, jestli v tom Národním se mnou něco neuděje, ale pak už jsem neváhal a šel. Ale rozhodnutí to rozhodně nebylo lehké.
0: Nebylo lehké, zůstal jste ve Vinohradském divadle 33 let. To vám ale nebrání občas si odskočit i do jiného divadla, třeba takového komorního divadla, jako je Viola, kde opravdu máte diváka na dosah ruky. Ano. Je to pro vás náročnější i z pohledu přípravy, trémy?
1: No, je to vlastně trošičku jinak než na tom velkém jevišti. Samozřejmě člověk tou praxí, dneska už člověk ví, v jakém místě na jevišti třeba se nemůže otočit zády, aby ho bylo slyšet, kde fungují jaké věci. A volí samozřejmě trošku jiné prostředky na to, aby až do té poslední řadě bylo vidět mrknutí. Tam musíte na jevišti, když mrknete, tak musíte mrknout celým tělem. Když to ve Viole stačí, když opravdu jenom mrknete. A já moc rád vlastně střídám prostředí, střídám velikosti a ta Viola je opravdu maličká. Tam sedíte na metr od těch lidí. Tam je vidět úplně do vás a úplně do vašich chyb hlavně. Ale já jsem se osvobodil trošku v toho divadla té zodpovědnosti tím, že jsem si připustil, že chybovat je lidské. A že třeba chyby nás taky posouvají dál, takže mě to dneska vůbec nevadí. Já se naopak paradoxně trošku těším na situace, kdy v té Viole, když jsme jenom dva a nikdo nám nepomůže, tam neexistuje nápověda a máme hodinu a půl dialog, těžký dialog. Nikdo nám tedy nepomůže. Já se trošičku těším na to, až jeden z nás třeba vypadne a začal jsem milovat ty okamžiky, jak z toho ven, jak si poradíme. Vám to dá paradoxně, ne paniku, ale takový vnitřní klid. Vždyť jsme tady pro vás, hrajeme vám jakési příběhy lidí a jsme taky jenom lidi. Jsme taky jenom omylní a nemáme třeba zrovna náladu, anebo se nám ten den třeba něco stalo. Já vím, že vás to, milí diváci, nemusí zajímat, ale jsem taky jenom člověk. A to vás tak nějak hezky uvolní a o to líp sdílíte tu atmosféru s lidma, kteří na vás z toho metru opravdu koukají.
0: Když se řekne těžká role, když herec řekne, to byla těžká role, vy jste teď použil těžký dialog, co to vlastně znamená?
1: No zrovna v případě her ve Viole, kdy obě hry jsou to vlastně historické pseudoudálosti, ale je to setkání generála von Koltice a švédského velvyslance předtím, než měla Paříž, jaký známe dnes, už neměla totiž existovat. Byla skutečně podminovaná a von Koltic měl tu ruku na spoušti a jakmile spojenci se dostali na hranice Paříže, tak měl za úkol od Hitlera Paříž odpálit. A toto je fiktivní rozhovor toho, jak vlastně švédský velvyslanec s Hanušem Borem to hrajeme, ho vlastně přemluví, aby to nedělal, ale má to v sobě obrovský lidský potenciál a důvody, proč on se rozhodl, že to udělá, jsou proto, že drží jeho rodinu v podstatě pod trestem smrti, pokud a tak dále a tak dále. Velmi složitý a těžký dialog, včetně historických reálií a stejně tak ta druhá hra, což je zase Nobelovka, je o sporu Otto Hahna, vlastně objevitele jaderného štěpení a jeho asistentky židovky Lisy Meitner, kdy on si to přivlastnil tak trošku a odehrává se těsně před, ve Stockholmu těsně před udělením Nobelovy ceny, kdy ona si to s ním přijde vyříkat. Takže zase to máte těžký dialog. Na jedné straně lidský, protože tam jakási latentní láska spod tím vším je, ale zároveň odborný, protože vy tam v monolozích sdělujete vlastně, jak to objevení jaderného štěpení probíhalo.
0: Tak a vše zvládáte ve Viole. Jan Šťastný.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi líčko.

0: Herec Jan Šťastný je stále se mnou ve studiu Českého rozhlasu. Vy jste i během našeho povídání zmínil svoji manželku Báru, dříve Petrovou, teď Šťastnou, nebo už nějakou dobu, už dlouho Šťastnou, 2011.
1: Ano.
0: Tak máte herecké manželství, dělá to dobrotu?
1: Dělá to dobrotu, samozřejmě, že to dělá dobrotu. Ne, ale teď vážně. Mě to dokonale vyhovuje. Navíc Barunka, ona ještě k tomu všemu má to třetí oko, takové to režisérské oko, mimochodem taky studovala filmovou akademii jako obor hraná režie k tomu svému herectví z konzervatoře. Takže ona je můj velký kritik. Ale musím říct, že zatímco mi vždycky měla poznámky, tak rozhodně nebyly od věci. My se, co se ale snažíme doma, vlastně domů práci netahat. Takhle to řeknu jednoduše, protože my tak jako máme ten oddělený čas na tu svoji profesi a na to, že taky se máme rádi a že máme taky nějakýho potomka doma, kterýho máme rádi a že prostě žijeme normální, pokud možno normální rodinný život.
0: Netaháte si domů práci ani když spolu hrajete v jedné komedii, v Seznamce? Seznamka se jmenuje ta komedie v divadle u Hasičů.
1: Je to Seznamka v divadle. No, tam se přiznám, že trošku ta práce, protože byla společná, tak přece jenom jsme trošku doma na tom zapracovali. Ta komedie, mimochodem, přijďte na ní 4. listopadu do divadla u Hasičů. Já ji mám moc rád z jednoho prostého důvodu, že jsem tam sám chlap a mám tam 4 dámy. Tak krása střídá
0: nádheru. Sen každého muže.
1: Ano, sen každého muže. A v podstatě to je o tom takovém tom čtyřženství, že každá z těch žen umí nabídnout něco jiného. Jak my chlapi hrdopišně říkáme, kdyby se nám to poskládalo všecko dohromady, tak není nic lepšího, což samozřejmě nejde. Je to pro mě zábavné hraní, samozřejmě z toho utápnutého pod pantofláka se vyšvihnout do nějakého velkého suveréna, který to ovšem, jak my to chlapi občas umíme, přepískneme a pak dostaneme řádně taky za uši. Je to komedie, možná samozřejmě primárně by měla být pro pobavení, ale taky možná k zamyšlení, jak to s těmi našimi životy je a proč jsme vlastně pořád nespokojení a jestli bychom se neměli taky trošku vážit toho, co vlastně máme.
0: Takže se tam poznáme možná, někteří, možná
1: doufám.
0: Tak a ještě jednou vaší velkou profesní dráhou je samozřejmě dabing. Načítáte knihy, namluváte, zmiňovala jsem Antonio Banderase, to je takový vaše tomu propůjčujete, půjčíte občas svůj nádherný hlas, ale také třeba namlouváte reklamy. Jaký v tom je rozdíl, když se chystáte namlouvat reklamu a když se chystáte na dabing?
1: No, ono je v tom, rozdíl není v tom, že používáte svůj hlas, ale pak je v tom zásadní rozdíl, že samozřejmě třeba pro reklamní účely tam musíte mít nějaký, dát tomu nějaký esprit, řekněme tomu, aby ten budoucí klient nebo zákazník si opravdu tu věc vzal, musíte ho trošku nalákat na ty věci.
0: Chystáte takže se na to tam třeba už doma ještě namlouvat tu reklamu?
1: Ne, nechystám, protože já vlastně nevím do poslední chvíle, co mě čeká. Ono taky se to všecko dělá hrozně rychle dneska, takže já sice vím, na co jdu, ale nevím, co ode mě. A hlavně je tam klient, který samozřejmě ty požadavky nějaké má. Každý klient má požadavky trošičku jiné. Takže ta domácí příprava tam úplně není ta dobrá. Ale ona dneska už není ani domácí příprava u dabingu. Dneska se to dabuje rychle, je to takzvaný rychlodabing, kdy tam jste sám a je to takový, dokud to neskazíte, tak se jede. Jo. O to je to těžší, ale pro mě vlastně zábavnější a koncentrovanější práce, protože mým snem je teda tomu herci to nepokazit samozřejmě. Ale na koncentraci hlídáte si kódy, hlídáte jeho, naučíte se ho dejchat. Už tušíte, co vám třeba udělá a v tom byl nejtěžší právě Banderas, který netušíte. Netuší, co v příští vteřině udělá. Takže tam třeba u Banderase je to spíš o tom si to i zkoušet.
0: A jenom rychlou odpověď vás poprosím, kdo vás objevil pro dabing? Kdo vám řekl, máte ten hlas, běžte to zkusit?
1: Byl jsem to já sám, snažil jsem se prosadit a zvonil jsem u všech studií.
0: Děkuji vám za odpověď a vůbec za krásné povídání. Děkuji, že jste tu byl. Jan Šťastný.
1: Já děkuji a bylo mi ctí. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Stát chce rozšířit možnosti ochrany citlivých objektů před drony. Veterinární komora eviduje v Libereckém a Moravskoslezském kraji ohniska kočičího moru. Zítra čekáme postupné přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Proti dronům ohrožujícím elektrárny, nemocnice nebo třeba letiště by v budoucnu mohli zasáhnout i jejich zaměstnanci. Navrhují to ministerstva vnitra a dopravy. Teď můžou zásah provést jenom policisté nebo vojáci.
2: Policie teď před drony nepřetržitě chrání třeba vládní budovy nebo parlament, navíc ale nemá kapacitu. Sklady pohonných hmot, nemocnice nebo řízení železnice by se proto měly umět bránit sami bez policie, říká vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
3: V případě útoku dronem rozhodují vteřiny. V některých případech nelze čekat na příjezd bezpečnostních složek.
2: Způsob obrany bude na jednotlivých institucích. Prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl Jakub Karas změny vítá.
4: Bylo to vlastně už dlouhodobě před městem jednání po těch incidentech, co se začaly dít napříč Evropou, takže v tomto směru určitě to smysl dává a určitě to podporujeme.
2: Návrh teď projde meziresortním připomínkovým řízením, pak ho posoudí vláda. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: V Moravskoslezském a Libereckém kraji jsou ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti okolo Studénky a Bílovce na Novojičínsku a dále taky v Novém Boru na Českolipsku, kde se virus objevil na tamním sídlišti. Českému rozhlasu to potvrdila Eva Šuláková z veterinární komory. Pan leukopénie, takzvaný kočičí mor, není přenositelný na člověka ani jiné zvíře. Pro kočky je ale extrémně nebezpečný, zejména pro ty toulavé. Podle starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka ze starostů pro Liberecký kraj by lidé měli dočasně zrušit krmná místa, aby se infekce dál nešířila.
5: A znovu prosím, aby ti, co ty kočky tedy krmí, prováděli dezinfekci těch misek. Dokonce ta krmná místa na chvíli byla ukončena.
0: Začala další fáze likvidace dolu ČSM na Karvinsku. Firma OKD bude až do příštího týdne zasypávat první ze 4 jam, a to v jižní části areálu. Na vyplnění jámy bude potřeba 45 tisíc kubíků hlušiny. Připravená jsou i všechna bezpečnostní opatření v podzemí.
6: Další takzvaná výdušná jáma v severní části přijde na řadu v září a potom to budou dvě jámy úvodní. Ty se ale budou likvidovat jinak cementopopílkovou směsí a bude navíc zachovaná možnost těžby metanu v dalších letech pro využití v energetice. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
0: Kajakář Jakub Krejčí ovládl kvalifikaci mistrovství světa vodních slalomářů a postoupil do semifinále. Další kolo si zajistili i Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Mezi ženami prošly dál Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Počasí. Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně objeví přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D7 směrem z Chomutova do Prahy zbystřete za sjezdem na Postoloprty. Na kilometru 59 se srazilo osobní auto s nákladním. A v Praze v Novopatské ulici je po nehodě dvou osobních aut kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
7: Za těmi, kdo umí milovat, vás i dnes zvou Petr Kostka
8: a Carmen Majerová.
7: Následující příběh chytne za srdce. Představíme vám pár, který byl k lásce ke druhému vychován, láskou žije a ještě jí má na rozdávání, i když fyzických sil ubývá.
8: Jemu je 81 let, ona brzy oslaví osmdesátiny. Dnes už dobře vědí, že manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí.
1: Z Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska.
1: Dobrý den, zdravíme vás.
2: Vy budete Mikešovi.
1: Jo, jsme Mikeši, těší nás. Konečně poznáme Patrika na vlastní trošku.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kolik slavíte už spolu?
1: 58 roků.
3: No. Ano, přesně tak. Ani se nám to nezdá. Ono to uteklo jako voda a myslím si, že ještě nějaký rok spolu vydržíme.
2: No já doufám. Ve zdraví a spokojenosti.
1: Je to naše přání, to je jasný, no.
2: Tak ať se vám splní. Pro Anešku kytičku.
3: Já moc krát děkuju a takovou krásnou kytku už jsem dlouho nedostala. Ani od manžela, ne?
1: Ode mě vůbec ne.
2: Jak to?
1: No, já jsem jí dám všechny peníze, ať si koupí, co chce, vždycky.
2: A ten moment překvapení, že dostane kytku.
1: Teď dostala.
2: Jo. Na kolik let to má dopředu? No dobrá.
3: Já ještě jednou moc krát děkuju.
2: My, že jsme mohli přijet a teď si poslechneme ten váš, jak my říkáme, tklivý, jímavý a láskyplný příběh. Budete ho vyprávět.
1: Určitě. No a já, než to začneme, já bych velice poděkoval vám a celému personálu za to, co děláte. Je to, já si myslím, že je to služba náročná, takže moc děkujeme a buďte u nás srdečně vítáni.
4: Představme si naše dnešní hrdiny. Anešku a Jaroslava Mikešovi. Oba žili ve vesnici jedno v Usuchdola u Prostějova. Znali se jen od vidění.
5: Pak ale přišlo léto roku 1965 a všechno se mělo změnit. Osud jim nachystal situaci, kdy se potkají a zrodí se láska na celý život. V rozhodný den jí bylo 20 a jemu 22.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Já jsem dělala autoškolu a protože mě neměl kdo vozit do té autoškoly, tak se mě nabídl.
1: No, mě to velice napadlo hned. Já jsem jen na křižovatce, kde stála, jako čekala na autobus a říkala mě, no jo, on je dneska autobus. Říkám, tak pojď se, jedem.
2: Dal jste jí helmu nebo ne?
3: Ne.
1: Tenkrát to nemuselo být helma, to měl akurat řidič. No já jsem byl rád, že za mnou sedla, já jsem viděl, že to bude na pořád. Jako.
2: Takhle jste no úplně to poznal?
1: Já jsem to poznal, protože moje oči šly po její jako postavě a po její osobě.
2: Už a tak. Co, ona se lepila, nebo že jste to poznal?
1: To... Nevím, asi jo.
3: No. Až tak daleko ne. Já jsem byla dost taková odtažlivá, protože nás rodiče vždycky učili, abychom se chovali tak, ať jednou nelitujem. Takže to prostě bylo tak, no. Nepotřebovala jsem se nějak tisknout ze začátku.
2: Na začátku tedy cudná.
3: Ano, přesně tak. No víte co, mládí je mládí, ale moje maminka mě říkala, když jsme spolu začali randit, dávej si bacha, protože dodělává školu, ekonomku, čtyřletou, ať ji doděláš. No, já jsem ji dodělala. Udělala jsem i tu autoškolu.
1: No, ale stejně potom neodolala a všechno dopadlo jinak.
2: Tak kdy jste se do sebe zakoukali? Nebo jestli někdo dřív z vás třeba si začal myslet, že by z toho něco mohlo být?
1: Asi navzájem.
2: Že? Aneška ukazuje na vás teda, jo?
1: Na mě?
3: Ano, přesně tak. Protože já už jsem nějakého chlapce měla, jenom takhle, jenom na pozdravení, ale nelíbil se mě kvůli tomu, že on byl trošku drze. To Jarda nebyl. Takže tyto hodnoty jsem si já považovala za důležité, tak proto jsem se s ním rozešla a znala jsem ho taky. To bylo důležité.
2: To znamená, vy jste se rozešla s tím chlapcem předtím.
3: Ano.
2: A říkala jste si, třeba se s Jardou něco vyvine.
3: Ono, ano, přesně tak. Ono to bylo poznat, nebo to bylo vidět, nebo...
2: Na něm?
3: Na něm, ano.
2: Jak, v čem se to projevovalo?
3: Přijdi, udělej, nebo pojedem tam, zajedem tam. No a už to takhle bylo.
2: Takže měl touhu se s vámi potkávat?
3: Ano, ano. A dost často... A myslím si, když jsme byli z jedné jediný, že to ani pro něho nebyl problém.
2: Co vám na něm imponovalo tehdy?
3: Slušnost. V prvé řadě slušnost. A to, že jsme se taky znali, že jsem věděla, do čeho jdu.
2: U vás, Jaroslave, jaké to bylo tedy, jak vy jste se díval tehdy na Anešku, jak jste vnímal nebo cítil,

0: že se vaše srdce probouzí a že bych se chtělo dělit o ten cit i s Anežkou?
1: Nevím, jak to probíhalo, ale myslím si, že v plné míře asi. Já nespomenu si už na ty začátky, jednak jsem byl asi z toho nějak taky trošku, no nechci říct vyvalené, to je blbý slovo.
0: Co se děje najednou s vaším jistý
1: a
0: tělem?
1: No přesně tak, jako že vůbec sedla se mnou na motorku a nevím, člověk to nevím, jak to už bylo přesně.
0: A kdy jste tedy oba pocítili, že to vaše chození, randění přerostlo v něco, v čemu už oba věříte, že u toho vydržíte a že teda budete jako spolu? Kdy to tak přišlo u koho z vás?
2: Já nevím, jednou přišel večer a povídá, tvůj brácha se bude ženit, nechceš, abychom měli svatbu za jednou? A já říkám, to myslíš vážně? Teď on už to bude mít teďka v dubnu. A to byl leden. A on říká, proč ne? Jestli tě tobě to nevadí, tak já jsem pro, abychom měli svatbu společně. Tak jsme ji měli. Já jsem teda přikévla. Ono totiž, nás bylo doma hodně.
0: Kolik?
2: Tehdy, když ještě jsme se brali, tak nás bylo, já to musím spočítat, nás bylo tak, ne, to už byli někteří pryč. Sedm.
0: Sedm sourozenců?
2: Ještě doma, ale jinak nás bylo 11. 11 dětí. A z 11 doma, když my jsme se brali, bylo jich 7. Takže maminka teda nás oplakala všechny, ale můžu říct, že s láskou nám říkali, mějte se rádi, jak jsme se měli my, protože 11 děti, to je co dělat. A možná to nás taky trošku přimělo k tomu, aby jsme spíchali ze svatbou, že jsme tam tak nějak nezavazeli, ale bylo nás tam moc.
0: A už jste věděli, že chcete být spolu.
2: Ano, přesně tak.
0: Jaký to je pocit, kde to člověk začne cítit? Kde to tak pocítí, že už ví, že budou spolu?
2: Já bych spíš řekla v té hlavě, protože v té hlavě tak si srovnáváte všechno možné, co bude nebo co bylo, jak to bude, jaký ten bude, co mě bude tolerovat, co nebude tolerovat. No víte, ty myšlenky tam v hlavě probíhaly a hodně, ale vyšlo to.
0: A to je dobře.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh nám vypráví už skoro diamantoví manželé Aneška a Jaroslav Mikešovi.
2: Neutekl ani půl rok od jejich prvního setkání a už pomýšleli na svatbu.
1: Rozhodnutí vzít se urychlil nejen chystaný sňatek Jaroslavova bratra, ale i možnost získání podnikového bytu.
2: A tak byla 23. dubna 1966 svatba. Oba se určitě těšili.
3: Těšili. A můžu říct, že to těšení, nevím, jak bych to vyjádřila, protože to zrovna byla zima, ten den pršelo, takže nás to trošku zaskočilo, že ta zima nás trošku taky ovlivnila. A začátek byl ten, že Jarda přišel pro mě, rodiče nám dali požehnání na další život. To mě tekly slzy, že teda už nebudu maminčina, ale že budu Jardova. Ale maminka taky plakala, ale říkala, děvčata, to je náš úkol, aby jsme prostě měli zase svoje rodiny. A važte si jeden druhého a přejeme vám hodně dlouhých let. To nám přála, to si pamatuju. A to nám dala křížek na čelo a říkala, že přijímá Jardu do rodiny. No, tak to bylo takový dojemný, že teda jsme brečeli oba.
4: No, já nadchyně jako na její maminku jsem měl velice dobrý vztah a ona taky jsem se dověděl, že neměla přeze mě. Asi kvůli mé povaze, nevím, no. A pokud jste se ptal jako na začátek svatby, ta svatba byla 23. dubna 1966. Bylo to tenkrát na úřadě v Brodku u Konice, potom v kostele v Jednově. No a po svadení obřadu teda byl objednaný autobus, kde pochopitelně obě dvě rodiny, dvě svatby. Ti svadebčani sedli do autobusu, švakar ten objednal, to se tím pochlubím, 603 tenkrát, tak jsme seděli my jako oba dva, obojí manželé, že? 603, tak jsme si taky mysleli, že jdem v takovým autě, parádním.
5: To jste seděli všichni čtyři vzadu?
4: No to bylo, no já už nevím, jak to bylo.
3: Ne.
4: Někdo se nešel pěšky,
3: ale. Nešel z pěšky, ale já už přesně nevím, kdo seděl vpředu, ale nevěsta některá. Jestli asi teda švagrová, nebo já. A myslím si, že jsem to byla já, protože brácha, ten to zařizoval a říkal, když jsem to zařídil, tak pojď Švýcu, pojď sedneš si dopředu. Takže takhle to nějak bylo. No.
5: No a potom tedy dorazili jste kam, kde byla hostina, jak vypadala, co jste měli k jídlu, pamatujete si to ještě?
3: Pamatuju se, měli jsme to v Jevičku a na Moravě, na hotelu a měli jsme svíčkovou, předtím předkrm, takovou rolku, já jenom si pamatuju, že to bylo dost ostrý a v tom byla šunka. Na tehdejší poměry to bylo fakt něco, protože tehda nebylo nic.
5: Jedli jste polévku společně?
3: Ano, jedli. A měli jsme i glindáky, ale manžel mě teda krmil, dopadlo to všechno tak, jako to mělo dopadnout.
5: Co vaši rodiče na tu svatbu říkali, nebo jestli jste i nějakou radu od nich dostal? Od Anešky už víme, jaké to bylo, když ji vyprovázeli do života.
4: Neměli žádný zábrany, jistě, že protože rodinu jsme velice dobře znali a naopak doporučili, že? A udělali dobře a já taky.
5: Kdo byl nejvíc dojatý z té svatby? Byli jste to vy, byli to rodiče nebo někdo další?
4: No asi rodiče taky. Rodiče, no a manželka.
3: No já no. Taky, já fakt taky. Já jsem všechno prožívala tak jako rozumím, co bude dál. Protože na ružích usláno jsme neměli, takže já jsem nevěděla, co mě čeká. Takže já jsem hodně přemýšlela v ten den svatby, co bude. Ale Jarda na mě byl hodný od prvého počátku. teď mi napovídá, že pořád. Nemůžu tvrdit, že ne, je to tak.
4: Ale nezapomněla.
3: Chlapa nemůžete moc chválit, on by si moc myslel.
4: Ne, to já nepotřebuji chválit, ne, to není potřeba. My však patří to ví, že jo. Oni potřeba se chválit, chlapí.
5: Jednou za čas je to fajn.
4: Jo, potěší to nás, ano, jistě, že. No.
5: Berete to tak, že ta svatba, a vy, Aneško, možná, protože jste byla vychována vlastně v té víře a tak, že je to nějaký zlom? Berete to, že prostě najednou tou svatbou se něco změnilo, nebo jste vstoupila někam do další éry, nebo prostě přichází něco dalšího? I takhle po čase vnímáte to jako nějaký předěl, nebo to přišlo třeba až později, když jste opravdu začali spolu žít?
3: No, až jsme začali spolu žít, tak potom teda člověk věděl, co třeba rodiče dělali, jaký měli povinnosti. A ty povinnosti teď už se týkaly nás dvou, takže jsme museli přemýšlet hodně. Zajedno, neměli jsme kde bydlet, tak potom nás vzal pod nájmu můj stric. A tam jsme museli do poschodí, no já ne, ale manžel, tahat vodu. A jak tu vodu táhal do vrchu, tak zase musel stáhnout dolů, protože tam nebyla voda. A tam jsme bydleli rok a to se nám narodila první dcera. Takže on si užil až moc, ale všecko dělal s pokorou. Já jsem se divila, že nikdy mě neřekl, že on to nepůjde vynést, nebo že nepůjde tam nikdy. Ani teď ne. A naopak já ho teďka musím trošku šlajfovat, protože všechno, když já něco řeknu, tak on to jde udělat hned. A to teda taky není. No.
5: Ale tehdy jste musela být ráda, že máte vedle sebe takovýho chlapa, na kterého se můžete spolehnout. A že prostě je to ten správný mužský, vedle kterého chcete žít ten celý život, ne?
3: No, je to tak, přesně tak. A to jsem si právě vážila a hodně. A považuji do dneška, když mě volají sestry, kteří už jsou vdovy, tak vždycky mě říká, co pak ty se máš, ty máš u sebe manžela, ale my jsme sami. A to právě mě taky posouvá k tomu, abychom se jeden druhého víc vážili. Tak ono to tak je. A má být, že jo.
5: Je ten život ve dvou lepší, plnější?
3: Je to určitě lepší. No to víte, že to nebyly sami radovánky. Samo miláčku ty. Ale taky přišly chvilky, ale člověk je musel řešit a řešil je a nikdy jsme neřekli, že půjdeme od sebe. Nikdy. Řešili jsme je a těch problémů bylo hodně. A zvláště, když už byly děti. Když děti nebyly, tak těch problémů bylo minimum.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh zamilovaných lidí.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Aneška a Jaroslav Mikešovi se radovali ze své lásky natolik, že přivedli na svět i 4 krásné děti. Jaroslava, Pavlínu, Olgu a nakonec Janu.
2: Vše bylo zalito sluncem, než přišel rok 1987 a svět s nimi zamával.
1: V té době odcházela dcera Olga na konzervatoř do Brna. Pro Anešku jako mámu to bylo těžké. Ještě netušila, že se stane něco mnohem horšího.
2: Jednoho večera přišla děsivá zpráva. Jejich syn Jaroslav tragicky zahynul jako hasič při požáru.
3: A to bylo to nejhorší, co jsme v životě spolu prožili. A vždycky, když slyšíme něco, co takového potká rodinu, nevěřte nebo věřte, že znovu to prožíváme, i když už je to tolik let. A ona teda dodělala, holka, s problémama ze začátku, protože ona byla na něho hodně zvyklá, na toho bráchu, na toho Járu. A ze začátku to byly problémy na té konzervatoři, ale pak už se všechno srovnalo. Ona si udělala Janáčkovou akademii, takže učí v Brně. A můžu říct, že když jsou dva na řešení problému, že to jde, a nelze od každého problému hned odkázet, tak jak je to teďka moderní.
4: Řekli jste, že syn byl hasič. Co se stalo, že odešel?
5: No, tenkrát hořelo v Brotině, to je tady nedaleka vesnice, hořelo tam, myslím, sláma nebo něco. A on měl, trošku měl problémy astmaticky taky. On se tam nadýchal kouře a při převozu do nemocnice během jako do Boskovic jako zemřel. Bylo 10:30, přišli dva policajti, jako ve dveří zvonili a teď, co se stalo? Nevíme, běžte si zavolat. Takovým tónem. Ale už to ve mně hrklo, že teď telefon pochopitelně jsme neměli. Tak jsem musel vzít motorku v noci a jet do Šamotky a tam jako zavolat, co se stalo. Do nemocnice. No pochopitelně, když jsem se to dověděl, tak tam bylo po mně, že jsem se musel opřít, mě tam držel jako a těžko popsat. Tam jsem se, vím, že tenkrát byl tam známý jako ten vrátnej, takže mi tam jsem se opřel o skřínku tam. Plakal jsem, pochopitelně, že? No a podržel mě a chvíli jsem tam seděl a pak jsem jel domů. Cesta naspátek v takovým stavu na motorce, každý se divil, říkal, ty jsi jel na no a co jsem měl dělat? No přijeli jsme dom, tady jako potom, švagr bydlí naproti, tuž taky neboštík, šel zavolat, tenkrát nebyla rychlá, byla jako jenom pohotovost, tak ti přijeli k nám, dostali, dali nám injekci jako na uklínění a to byl strašný šok, že pochopitelně.
4: To znamená, v tu chvíli jste se to dozvěděla i vy, Aneško?
3: Se to dozvěděla i já. Já jako matka, no co jiného, než jsem se zesunula a bylo mě hrozně a první cesta Jarda, manžel teda šel naproti, tam mám tu sestru a oni nám, to už říkal Jarda, zavolali pohotovost. Šla jsem našemu panu doktorovi, protože já jsem nebyla schopná chodit do práce dělat závěrky, tak mě napsal neschopenku a řekl mě, paní Mikešová, vy si myslíte, že ta neschopenka vám trošku umožní žít dál? Musíte sama chtít. Tak jsem si říkala, no, tak to je taky dobře. No, musím sama žít, to vím i dneska. Ale přežili jsme to a ta malá holka, ta naše, ta nejmladší, měla 3 roky. A když jsme šli na hřbitov, tak ona se mě ptala, maminko, proč on je tady? A já říkám, víš, on tady spínká. A proč jste ho tady dali, když máte tak velký barák? To nás tak vždycky rozhodilo, že jsme nevěděli, co máme říct, že už nemůže být mezi námi.
5: Já si ještě teď vzpomínám, ještě tady, pak jsme šli pochopitelně museli do práce. Já jsem tehda zastupoval místa na expedici a měl jsem odpolední směnu. To bylo první směna, jako, když jsem musel, byla tma, když jsem musel jít za tu halu. Tam bylo malé osvětlení a já jsem tam nešel, já jsem se bál tmy. A to mě drželo, to jsem ti ani neříkal, to mě drželo strašnou dlouhou dobu, než já jsem vůbec měl odvahu někde tam do té tmy jít. Byla to hroza strašný, skutečně. Máme zase radost dalších dětí, jako, no, a musíme skutečně žít dál, jako, protože kdyby jsme zoufali, tak uškodíme ne sobě, ale rodině taky.
4: Kolik bylo tehdy synovi?
5: 18 roku. No.
4: V těch nejlepších letech.
5: No nechci to žádným, aby toto prožíval, teda skutečně.
4: Jak moc pokládáte za důležité to, že jste byli právě vedle sebe, že jste si nějak pomohli, nebo jak jste to prožívali? Každý sám, uzavřený v sobě, nebo jste to probírali?
5: Ne, v žádném případě. Společně a rodina. Taky, když jsme přijeli k rodičům nebo něco, ještě si vzpomínám, když tady to, co se stalo, tak moje maminka, tak jsme si padli do náruče, že? Ale no, já, abych nebyl na měko, tak asi, no, plakali jsme oba, že všichni. Takže jedně ta rodina a my společně, hlavně my spolu, no, my spolu.
3: Protože, aby to jenom nesl někdo uvnitř, to není dobrý. A prostě jsme tady a nemůžeme tu chlit tak, abychom my nepřežili nebo jeden druhýmu ublížili. Prostě museli jsme být oporou jeden druhýmu. Tak nějak.
2: Člověk má v srdci místa, o kterých mnohdy nemá ani potuchy. Teprve až se zaplní bolestí, dozví se o jejich existenci.
1: Aneška a Jaroslav Mikešovi ale na život nezanevřeli. V jejich srdcích láska stále kvete. Dala jim sílu jít dál. A malí jí tolik, že jí s úsměvem rozdávají všem, co jí potřebují.
2: Jsou to přímo apoštolové lásky.
3: A ještě navíc, chodíme pomáhat jedné paní, která má 92, no pomáhat, spíš bych řekla, chodíme ji nakupovat, doprovázíme ji k doktorovi, doprovázíme ji, když chodí třeba na pedikuru, nebo k holičovi, no holičovi nechodí, to už stříhám já, protože ona už by tam nedošla, ale ona říkala, když bych vás ztratila, já už tady být nechci, ale má 92 let, ale ona je rozumově tak hrozně dobrá, že ona si všechno pamatuje. Já už lidajaký věci teda vypouštím, nevím, jestli je to dobře nebo ne, ale ona je fakt dobrá. A můžu říct, že taky nás trošku nutí k tomu, aby jsme podporovali jeden druhýho, že nám řekla, že nás potřebuje taky. Takže takové je případ náš, našem věku.
5: A veškerá práce o králíky, sečení zahrady, tenkrát ještě s kosou, to všechno bylo víceméně na mě, jako zahrada, jako stříhání stromu, trhání jablí, no zkrátka všechno, to bylo vyloženě na mě, no. Takže sami bychom možná potřebovali nějakou třeba službu, i když já zatím se tomu bráním, no ale děláme to té paní a děláme to rádi. Pokud můžeme, tak to děláme a ona je nám za to taky vděčná, jako.
4: Já musím teda sklonit před váma, co můžu, protože vy nejenže máte tu lásku mezi sebou, rozdáváte ji svým dětem, ale vy máte v srdci ještě tolik místa, abyste tu lásku rozdávali dalším a pomáhali ještě třeba potřebnějším a starším. Klobouk dolů.
3: ještě doplním jednu věc z dřívějších roku, že tady nějaký podnikatelé měli malé děti a přišli za námi, jestli bychom je nemohli jako opatrovat. My jsme na to kývli a ze začátku to byla holka, která měla rok, tak nám ji sem dali. Potom za 3 roky se jim narodila druhá holka, takže jsme opatrovali obě dvě. Potom postupem doby, ta první šla teda do školky, tak jsme měli tu druhou ještě 3 roky. A do dneška, když nás uvidí, tak už za náma běží a říká mě teto. A manželovi říká dědo, protože oni dědu už jednoho neměli, jenom toho druhého. Takže mu říká dědo.
4: Vy jste na tom světě proto, abyste tu lásku rozdali v co největším množství, abyste si ji nenechali pro sebe.
3: No, my jsme ji už získali od rodičů, tak my ji musíme předávat. To už je náš úkol a jsme rádi za to, že můžeme chodit a že můžeme to dělat.
5: Já vždycky říkám manželce, máš velký problémy, protože vím, co prožívá, ale jsou daleko nad tím ještě hůř. Lidi, kteří vůbec třeba jsou to ležáci. No a já, že mám jedno koleno, mám po operaci druhý stažení, ale dělám. Co je potřeba, musím udělat. Máme zahrádku, jakože kolem domu, tak je to potřeba dělat. Nic nezbývá jiného.
4: Ve vás je tolik lidství, to je hezký.
5: No, to nás těší a neděláme to tady do mikrofonu nebo něco pro posluchače, ale skutečně život je takovej, tak to praktikujeme.
3: Není k tomu co dodat, akorát to, že bychom si přáli, abychom tu lásku, jak vy říkáte, mohli rozdávat ještě aspoň nějaký rok. I když už já budu mít 80 a manžel 82.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: V dnešním příběhu nám svá srdce otevírají Aneška a Jaroslav Mikešovi z Velkých Opatovic.
2: Za to, co vše museli v životě unést, jak projevují lásku jeden k druhému a jsou nápomocní těm, kdo ji tolik potřebují, jim patří velký dík.
1: Proto jsme se rozhodli poslat jim po Patrikovi Rozehnalovi dárek. Velký automatický kávovar pro chvíle pohody a odpočinku.
3: To
4: je překvapení velký.
3: To jsme teda úplně udivení.
4: No teda.
3: A k tomu kafe. A jasně. Tomu máme aj uvařit už teďka?
5: No to už záleží na vás. Můžem tím vyzkoušet, jestli kávovar funguje. Ale měl by být funkční.
4: To je bezva teda.
3: No to je bezva. A že jim moc krát děkuje.
4: No děkujeme moc. Je to velký překvapení. No,
3: no je. Mm.
5: Zasloužíte si to za ten váš příběh a za ten váš vztah, co prožíváte už 58 let, co by manžele.
3: No je to dlouhá řádka let, ale utíká to jako voda. A chtěli bychom ještě to doklapat až do konce spolu.
5: Za to, co všechno jste pro sebe dělali, ale i pro ty druhé, si to nejenom zasloužíte, ale já věřím, že vám se to i podaří.
3: My děkujeme za takové přání a jsme skutečně rádi a šťastní za to, že jste přišli. A měli jsme možnost se vypovídat.
5: Ať vám kávovar slouží, ať se vám daří. A chcete třeba ještě něco na dálku vzkázat Petrovi a Carmen?
4: Ať přijedou do Opatovice, že jim uvaříme kávu.
0: Zlatá láska.
2: Mockrát děkujeme za pozvání. Jste úžasní.
1: A my si je teď trochu vyzkoušíme. Jak se znají po těch 58 letech společného manželství?
2: Poodhalí to jejich odpovědi v partnerském testu? Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli.
1: Teprve teď jejich odpovědi poskládáme dohromady.
5: Jaroslave, čím vás překvapila vaše žena na prvním rande?
4: Že byla vědomostně velice chytrá, no a potom svojí postavou, krásou a povahou.
5: Čím si myslíte, že jste ho překvapila na prvním rande?
3: Že jsem nechtěla ponocovat dlouho. Já jsem mu říkala chvíli a jdu dom. To jsem ho překvapila.
5: Jaký jste jí dal vůbec první dárek?
4: Jedno si dal nějakou kabelku, která se jí nelíbila stejně.
3: No, to si pamatuju moc dobře. Byla to taška taková jako do společnosti, ale ta barva se mě moc nelíbila.
5: Jaká byla?
3: Do hněda, taková bežová. A já jsem mu moc nenosila.
5: Má vaše žena nějaký zlozvyk?
4: Ne.
5: Vůbec?
4: Nemá.
3: Já? Že nedávám svoje věci někdy na svý místo. A to mě kolikrát manžel upozorní a řekne, tam to nepatří. Někdy mě to nevadí, někdy mě to rozesměje, ale někdy si říkám, to vidíš, ale co udělám, to už nevidíš.
5: Kolik nosíte prstínků?
3: Dva, tři.
4: Teď myslím, má jenom jeden a když někam jde, tak má ještě jeden.
5: Kdo doma drží kasu?
3: No samozřejmě já.
4: No máma, manželka.
5: Kam odkládáte špinavé ponožky?
4: No do prádla, máme koš.
3: Jo, tak to je pečlivé. Přímo do koše na špinavý prádlo.
5: Kdo vybíral jména dětem?
3: Společně. A nebo řekne, no, tak ty si jde tak, jak chceš, tak děti, já, mně se to bude líbit taky.
4: Já si myslím, že více mi manželka a já se na to přikývl.
5: Kdo je víc žárlivý?
3: On.
4: asi jsem býval trošku jama. To vám řekne manželka asi, ale nevím, no. Nevím, asi to řekne, že jsem to byl já.
5: A byl? Byl jste žárlivý?
4: Trošku, jo, možná.
5: Které tři věci byste si vzal na pustý ostrov?
4: Manželku, mobil a kreditní kartu.
5: Které tři věci si myslíte, že by si Jaroslav vzal na pustý ostrov sebou?
3: Mně ne, nebo jo, já nevím. Já myslím, že třeba jo, po tolika letech.
5: Dobře, to je jedna věc, další dvě.
3: No, myslím telefon a čistý prádlo, to by si vzal.
5: Kdo je z vás dvou stydlivější?
3: Já. No, já jsem byla su a možná aj mě to přetrvalo.
5: Kdo je stydlivější z vás dvou?
4: No tak asi manželka. No asi nikdo, my se nestydíme před sebou.
5: Kdo dřív usne po milování?
4: No, asi manželka. A já za chvíru.
3: Jejda manžel, ten ještě myslím nemá nohy u sebe na posteli a už spí.
5: A jak vypadá vášeň v tomto věku?
4: Dobře. Jo.
3: Poklidná. Žádný velký řádění není. Na to už nesou síly. A nebo bych řekla, že ta doba už minula. Musíme to nechat mladým.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Aneška a Jaroslav Mikešovi už za několik měsíců oslaví diamantovou svatbu.
1: Jak oba vnímají svůj život? Jaká je jejich láska v tomto věku?
3: Já bych mohla říct to, že se to změnilo. Nemůžu říct, že to je tak, jak to bylo. Manžel byl náročnější v manželském životě, tak to teda jako jsem s láskou přijala, ale můžu říct, že mám mě rád pořád stejně, co potřebuji, mě udělá, a nemůžu říct, že by se po stránce povahově charakterně změnil. To nemůžu říct. A když máme čas, tak si společně uvaříme kafe, sedneme v kuchyni a hrajeme skrabla, nebo karty, anebo luštíme křižovky, nebo sudoku. Posloucháme rádio. Jsme plně zaneprázdnění a mě teda hrozně zajímá zahrádka. Já tam ráno můžu jít kdykoliv a kdykoliv mě tam někdo zavolá, tak tam půjdu. A můžu říct, že letošní rok zahrádka nám dala tolik věcí, že jsem s tím ani nepočítala.
5: Jak to vnímáte vy, Jaroslave, s tou láskou?
4: Ne, u mě to stejný. Stejně ji mám rád, stejně, co je potřeba, tak dělám. Nebo já nevím, no je to stejný asi. Celkově se nic nezměnilo.
5: Je to tak, že člověk má radost nebo vnitřní klid, když je ten druhý někde poblíž?
4: No tak určitě. Radost máme vždycky. Jednak, že se máme dobře, protože my nenadáváme. Někdy možná tady tu malou štampelku nebo červený víno si dáme, ale to už patří k životu. No a jinak já myslím, že jsme velice spokojení.
5: Jste ráda, že ho máte?
3: Určitě. Nechtěla
4: já
3: bych
4: taky.
3: Sama. Nechtěla bych být sama ani náhodou. Já myslím, že ta láska se trochu proměnila v tom, že si vážíme jeden druhýho. A že jsme rádi, že jsme dva na řešení problémů i na radost. A ono sdělená radost je dvojnásobná a sdělená bolest je poloviční. Takže myslím si, že kéž by nám pánu dopřál, aby jsme ještě vydrželi až do konce, aby jsme spolu odešli tak, jak jsme se vzali, tak a i odešli.
4: Hezký život jsme prožívali, rádi bychom teda ještě prožívali nějaký čas. Pochopitelně to si můžeme přát jenom. No, uvidíme, co život přinese.
5: Blíží se vám diamantová svatba. Až přijde. A určitě bude obřad. A padne ta otázka. Jaroslave, berete si zde přítomnou Anešku? A Aneška, jestli si bere Jaroslava, co odpovíte?
3: Ano.
4: No, samozřejmě. Jo.
3: Musíš říct ano.
4: No, ne, to řeknu při obřadu. Jedu do mikrofonu, řeknu samozřejmě.
3: No, cením si ho. S pokorou můžu říct, že ho mám ráda. A nikdy mě nenapadlo, že při sebe menším nějaké rozepří bych mu řekla, že důvod tebe. Nikdy, nikdy. Ani doteďka bych mu to neřekla, i kdyby mě provedl nevím co.
4: No, máme se rádi stále. No, já bych dal všechno, co mám.
5: Milujete jí?
4: No jistě, že je. Pochopitelně.
5: Milujete ho?
3: Ano, miluju. No, mám ho ráda a můžu říct, že neměnila bych. I kdyby by měl zlatá, nevím co. Zas bych si ho vzal. Protože když zjišťuju, kolik zla někteří mají, tak to já říct nemůžu. Takže já si ho považuji, já si ho vážím, já ho miluju a já taky bych chtěla jednou s ním odejít z tohoto světa.

0: Aneška a Jaroslav Mikešovi si na začátku slíbili lásku. A ta jim vydržela. Už vědí, že jí stačí jedno slovo, jeden nepatrný pohled, ba dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném rozsahu.
1: William Shakespeare o lásce napsal: čím víc jí dávám, tím víc jí mám.
0: Nebojte se projevovat lásku. Rozdávejte ji. Vrátí se k vám a bude ještě silnější, hřejivější a všeobjímající. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Odbory pražského letiště vyhlásily stávkovou pohotovost, nesouhlasí s jmenováním nového šéfa. Podvod s nezaplaceným parkováním připravil ženu z Jihlavska o peníze. Zítra čekáme postupné přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Dnes ji vyhlásili odbory. Nesouhlasí s tím, aby v čele představenstva letiště byl Radomír Lašák, kterého vybralo ministerstvo financí.
3: Odboráři uvedli, že mají strach o budoucnost letiště, protože Radomír Lašák dřív vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Zároveň se obávají privatizace letiště a jeho vstupu na burzu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO takové plány vyloučila.
4: Existuje zákon o letišti, v tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
3: Odbory teď budou čekat, jestli Lašák sliby dodrží, jinak by ze stávkové pohotovosti přišly do stávky. Aktuálně je provoz letiště bez omezení.
5: Cestující se nemusí obávat nějakých omezení, jak při příletu, tak při odletu.
3: Říká mluvčí letiště Denisa Hejtmanková. Sám Lašák vyhlášení stávkové pohotovosti nekomentoval. Letiště má vést od začátku srpna. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Nový trik na lákání peněz využívají podvodníci na Vysočině. Oběti se snaží oklamat falešnou zprávou o neuhrazeném poplatku za parkování. Dnes o tom informovala policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že neznámý pachatel tímto způsobem vylákal ze ženy na Jihlavsku celkem 15 000 korun. Zneužil k tomu jméno jedné z existujících platform na úhradu parkování, vysvětluje Dana Čírtková.
6: Přijde jim současně odkaz, který když rozkliknou a vyplní v něm veškeré údaje ke své platební kartě, tak jim potom neznámý pachatel odčerpá peníze. Proto důrazně varujeme před tím, aby si lidé nejdříve ověřili, zda za parkování na Easy Park skutečně něco dluží.
2: Archeologové z Muzea a Galerie Orlických hor objevili při rekonstrukci průchodu Strčkova náměstí do Hradební ulice v Opočně pozůstatky středověkého opevnění města. Přestože stavební práce zasáhly jen 60 cm pod zem, odkryli část původních hradeb. Archeologové tak našli taky keramické střepy z hradištního období.
7: Právě nalezené keramické střepy jsou podle archeologů mimořádně cenné. Pomáhají totiž zpřesnit rozsah opočenského hradiště, které zmiňuje už Kosmova kronika k roku 1068. Jde o vůbec nejstarší písemnou zmínku o Podorlicku. Odkrytá kamenná zeď pak podle odborníků zřejmě tvořila součást městského opevnění, které je v písemných pramenech doložené od roku 1361. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně objeví přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D7 je ve směru z Chomutova do Prahy uzavřená za sjezdem na Bytozeves. Na kilometru 59 policie vyšetřuje nehodu nákladního auta s osobním. Poslední volný sjezd je exit 60 a pro osobní auta se vyplatí jet přes Lišany a na tah 7 se vrátit v Postoloprtech. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, vážení a milí. Muž, kterému věnujeme to dnešní divadlo pro vaše uši, měl celoživotně, jak se říká, jediné razítko v občanském průkazu. Jediné za to celoživotní zaměstnání. Rozhlasový režisér. A taky nadšenec a na cestě rozhlasové režie docela zásadní inovátor a objevitel. Už víte? No samozřejmě. Následující hodinka bude patřit režiséru Jiřímu Horčičkovi. Ať se vám pěkně poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak vůbec popsat v několika větách takového rozhlasového tvůrce, jako byl Jiří Horčička? Pan Jiří Horčička, nebo kolegové mu říkali Horča familiérně. No asi nejlépe výběrem z jeho práce. A víte co? Na úvod si poslechneme, jak profesi rozhlasového režiséra popsal jednou on sám. A potom taky jeden z příběhů Čapkových detektivních povídek. Karla Čapka vůbec měl Jiří Horčička obzvlášť rád a v životě se k němu jako tvůrce, jak ostatně dnes ještě uslyšíme, vrátil hned několikrát.
2: Řekneme-li o někom, že je truhlář, pak víme naprosto přesně, co dělá. Řekneme-li o někom, že je redaktor, pak víme přesně, co dělá. Řekneme-li, že je rozhlasový redaktor, už k tomu, co si přidáváme, znamená to, že musí být nejen píšící, ale také schopen promluvit před mikrofonem. A řekneme-li o někom, že je režisér, pak jsou tady jisté definice. Jedna definice je klasická, kterou kdysi řekl František Roland, to je, že režisér je ten, který učí herce to, co sám neumí. Odvozeno od téhleté definice, která je mezi herci už téměř klasická, je to prostě člověk, jehož povolání nemůžeme přesně definovat. Je tam ode všeho kousek a ničeho prostě dokonale. Je v něm kousek praktického dramaturga, je v něm kousek muzikanta, je v něm kousek výtvarníka, je v něm kousek herce, je v něm kousek technika, ale zajímavé, že předpokladem, myslím si alespoň pro tuto funkci, je to, že nic nesmí umět dokonale. Že záleží na tom, jak jsou tyhle ty jednotlivosti v tom režisérovi poskládány a to nakonec určí jeho režisérský typ. Prostě rozhlasový znamená, že má něco společného s hlasem. A nikoliv pouze s hlasem, ale také zvukem. A to zvukem nikoliv pouze realistickým, ale také s hudbou, jakožto zvukem. Prostě toto všechno kombinuje nějak ve svých představách dohromady a potom společně se svými spolupracovníky to dává na ten zvukový pás.
0: Divadlo pro vaše uši.

0: Příběhy sňatkového podvodníka. No, to si nechte vyprávět. Bývalo to výnosné, ale i rizikové řemeslo. Nebo živnost.
1: Jestli byste dovolil, já bych...
0: Slovo má pan Holub, detektiv.
1: Víte, my nemáme rádi nějaké extra a nebývalé případy. My taky nemáme rádi nové lidi. Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce. Předně hnedle víme, že to udělal, protože to je jeho obor. A víme, kde ho najít, a za třetí nedělá nám žádné caviky a nezapírá, protože ví, že mu to není nic platno. Páni, s takovým zkušeným člověkem pracovat, to je radost. I v kriminále se tihle řemeslní zločinci těší zvláštní oblibě. Ale nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti a renitenti a nic jim není recht. Starý mazák ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nekazí sobě ani těm druhým. No, jednou jsme dostávali hromady hlášení, že na českém venkově řádí neznámý sňatkový podvodník. Podle popisu to byl letitý pán, takový tlustší, holohlavý, s pěti zlatými zuby. Dával si jméno Miller, Procházka, Šimek, Šebek, Šinderka, Bílek, Hromádka, Pivoda, Berger, Bejček, Stočes a všelijak jinak. Krucinál, ten popis se nám na žádného podvodníka nepasoval. To musí být někdo nový. Tak si mě zavolal náš pan Rada a povídá: Holube, vy děláte tuhle vlakovou službu.

0: Když už někam jedete, dávejte pozor, nepotkáte-li nějakého chlapíka s 5 zlatými zuby. No dobře, do 14 dnů jsem načapal 3 pány s 5 zlatými zuby. Museli se mě legitimovat, ale Ježíš Maria, jeden z nich byl školní inspektor a jeden dokonce poslanec, a to se neptejte, páni, jak jsem za to dostal vynadáno. A teď teprv jsem si vzal do hlavy, že toho kujona musím dostat. On to nebyl můj obor, ale já jsem si řekl, že se mu pomstím. Tak jsem si zajel privátně ke všem těm oklamaným slečnám, sirotkům a vdovám, ze kterých ten zlatozubý taškář vylákal peníze pod slibem manželství. Všechny dámy tvrdili, že to byl inteligentní a solidní pán a že tak pěkně a slušně horoval o rodinném životě. Ale žádná si od něho nevzala ani otisk palce. No to je vám hrůza, jak jsou tyhle ženské lehkomyslné. 11. oběť, to bylo v Kamenici, mě v slzách povídala, že ten pán byl u ní 3x. Vždycky přijížděl vlakem o 10:30 ráno a když posledně odcházel s jejími penězi v kapse, podíval se na popisné číslo jejího domečku a překvapeně řekl: helejte, slečno Mařenko, není-li to boží vůle, abychom se vzali. Vy máte číslo domu 618 a já za vámi vždycky vyjíždím v 6 hodin 18 minut. Není to dobré znamení? A já hned vytáhl jízdní řád a hledám, ze kterých stanic vyjíždí vlak v 6 hodin 18 minut a má spojení na vlak, který dojede do Kamenice v 10 hodin 35 minut. Když jsem si to všechno seštimoval, viděl jsem, že by to mohl být nejspíš vlak ze stanice Bystřice Novoves. To víte, vlakový detektiv se musí v provozu vyznat. To se rozumí, zajel jsem do stanice Bystřice Novoves a ptám se po tlustém pánovi se zlatou hubou. To jezdí, povídal mě přednosta stanice, je to pan Lacina, obchodní cestující, co bydlí tamhle v Dolní ulici. Tak já jdu za tím panem Lacinou. Na chodbě natrefím takovou drobnou a čistěnkou paní a povídám: bydlí tu pan Lacina? To je můj muž, řekla, ale on teď po obědě spí. To nevadí, povídám, a jdu dovnitř. Na kanapi leží...
1: Jeje, to je pan Holub. Maminko, podej mu židli. My se známe, že jo?
0: Pozdrav tě, Bůh, Vincku. Vždyť on to byl starý losař z Plichta. Víte, co dělají ty losové podvody a už se dělá aspoň 10x. Tak ty už neděláš losy?
1: Už ne, pane Holub, ono to dá moc běhání, že jo? A 52 let, to už člověk rád někde posedí. Chodit dům od domu, to už pro našince není.
0: Tak proto se zdal na sňatkový podvody, viď ty, partiko?
1: No, pane Holub, něco člověk musí dělat. Když jsem posledně seděl, tak se mi zkazily zuby. Já myslím, že to dělá čučka. Tak jsem si je musel dát spravit. A to byste nevěřil, pane Holub, jaký kredit člověk dostane na zlaté zuby, ono to budí důvěru. A taky člověk začne líp trávit a tloustnout. No co na plat, našinec musí pracovat s tím, co má.
0: A kde máš peníze, povídám mu. Já mám tuhle v notese 11 tvých podvodů, to dělá neto 216 000. Kde je máš, Vincku?
1: I tady všechno patří mé ženě. Obchod je obchod, já nemám nic, než co mám při sobě. To je 650 korun... zlaté hodinky a zlaté zuby. Maminko, já pojedu s pánem do Prahy. Pane Holub, já ty zuby musím ještě splácet. To dělá 300 korun, ty u maminky nechám.
0: A 150 korun má dostat tvůj krejčí, připomněla ta panička.
1: Máš pravdu, maminko, máš pravdu. Pane Holub, já si potrpím na správnost. Když nemáš dluhy, můžeš se každému podívat do očí. To už patří ke kšeftu, že jo? Maminko, okrtáčuj mě trošku ten zimík, abych ti nedělal v Praze ostudu. Tak. A můžeme jet, pane Holub.
0: Tehdy Vincek Plichta dostal 5 měsíců. Ty ženské většinou před porotou prohlásili, že mu ty peníze dali dobrovolně a že mu to odpouštějí. Jenom jedna mu nic neslevila, to byla bohatá vdova, kterou pumpnul jenom o 5 000. No, to jsou lidi, co? Půl roku na to jsem slyšel, že jsou v kraji 2 sňatkové podvody. To bude Plichta, řekl jsem si, ale dál jsem se o to nestaral. V tu dobu jsem měl co dělat v Pardubicích na nádraží, protože tam působil jeden kufras. Víte, co kradou na peroně zavazadla. A protože jsem měl asi hodinku od Pardubic v jedné vesnici svou rodinu na letním bytě, vzal jsem si pro ní do kufříku párky a takové ty uzeniny. A jak tak jedu, prošel jsem ze zvyku celý vlak. A v jednom kupé sedí Vincek Plichta s takovou starší dámou a něco vykládá, jak je ten svět zkažený. Vincku, povídám, už zase někomu slibuješ manželství? Plichta se začervenal a honem se té dámě omlouval, že má tady s tím pánem obchodní jednání, a když za mnou vyšel na chodbičku, povídá káravě.
2: Pane Holub, to byste mě neměl dělat před cizími lidmi. Na mě stačí mrknout a jdu.
1: Skrze co mě hledáte?
0: Máme tu zas dva případy, Plichto, povídám mu. Ale já mám dnes jinou práci, tak já tě dám četníkům tady v Pardubicích.
2: Ale pane Holub, prosím vás, to mi nedělejte. Já už jsem na vás zvyklý, budu s vámi. No tak, pane Holub, ze staré známosti.
0: To nejde, kamaráde. Já nejdřív jedu za svou rodinou, to je hodinka cesty. Co bych s tebou člověče dělal?
1: Ale já vás doprovodím, pane Holub, aspoň vám cesta líp uteče.
0: Ale... No tak dobrá, tak tedy šel ten Plichta se mnou. A když už jsme byli za městem, povídám...
1: Ukažte, já vám ten kufřík ponesu. A koukněte se, pane Holub, já jsem starší člověk a když vy mě před cizími lidmi tykáte, tak to dělá takový divný dojem.
0: Tak jsem ho pak představil své ženě a švagrové Máničce jako svého starého přítele, pana Plichtu. Poslouchejte, má švagrová je dost hezká holka, 25 let, ale ten Plichta tak pěkně a solidně mluvil a dal dětem bombóny. Zkrátka, když jsme vypili kafe, navrhl Vincek, že by jako šel se slečnou a dětičkami na procházku. A jen tak na mě mrknul, jako, že my chlapi si rozumíme a že si máme s manželkou co povídat. Takový to byl ušlechtilý člověk. A když se za hodinu vrátili... Děti si vedli pana Plichtu za ruce, Mánička byla jako růžička a při loučení mu dlouho tiskla ruku. Poslouchej, Plichto, povídá mu potom, co tě to napadlo plést naší Máničce hlavu?
1: To už je takový zvyk, pane Holub, to snad dělají ty zuby. Já se ženskými nikdy nemluvím o lásce, to se na můj věk nepasuje. A vidíte, právě na to berou nejvíc. Asi ze zjištnosti, protože vypadám na zajištěné postavení.
0: Když jsme byli za Pardubicích na nádraží, povídám mu, Plichto, já tě přece musím dát četníkům, protože mám tady vyšetřit nějakou krádež. Začal prosit.
2: Pane Holub, tak mě zatím posaďte tuhle do restaurace. Já si dám čaj a přečtu si noviny. Tady máte moje peníze. Je to 14 000 a ještě něco. No tak bez peněz vám neuteču. Vždyť nemám ani čím zaplatit útratu.
0: Dobrá. Tak jsem milého Vincka posadil do nádražní restaurace a šel jsem po svém. Za hodinu jsem nahlédl oknem. Seděl na svém místě, na nose zlatý skřipec a četl noviny. Asi za půl hodiny jsem byl hotov a jdu za ním. Teď už seděl u vedlejšího stolu s nějakou nápadně kyprou blond paní a důstojně káral sklepníka, že jí nechal v kafi škraloup. Když mě viděl, poroučil se té paníčce a šel ke mně.
1: Pane Holub, nemohl byste mě sebrat až za týden? Já bych teď měl zrovna nějakou práci.
0: Moc bohatá, Plichto?
1: Ona má továrnu a moc by potřebovala zkušeného člověka, aby jí sem tam poradil. Teď zrovna má platit nějaké nové stroje.
0: Aha, Jášku, tak pojď, já tě představím. A jdu k té paníčce. Těbuch Lojzíčko, povídám, pořád ještě lovíš tyhle ty starší pány? Ta blondýna se začervenala až po lopatky a řekla, šmorja, pane Holub, já nevěděla, že ten pán je váš přítel.
2: A sakra, pane Holub.
0: Tak se hleď ztratit, povídám jí, pan Rada Dundr by chtěl s tebou mluvit, Lojzíčko. To víš, on tomu říká podvody.
2: Pane Holub, to je smůla, co?
0: No.
2: Já bych jak těživ nevěřil, že bych se mohl stát obětí podvodnice.
0: A k tomu lehká ženská. Představ si, Vincku, že láká ze starších pánů peníze pod slibem manželství, jo?
2: Fuj, Tajksa. Tak má člověk ženským věřit. Pane Holub, no tohle přestává všechno.
0: Tak počkej tady, Plichto. Já ti koupím lístek do Prahy. Druhou nebo třetí?
1: Ale pane Holub, to je škoda peněz. Jako začený mám právo na cestu zdarma, že jo? To už mě svěste za erární peníze. To víte, našinec musí počítat s každým šestákem.
0: Tak. A celou cestu až do Prahy nadával Prychta na tu ženskou. To vám bylo nejhlubší mravní rozhořčení, které jsem kdy viděl. Když jsme pak vystupovali v Praze, povídám...
1: Pane Holub, já vím, tentokrát to bude 7 měsíců a mě ta vězeňská strava nesvědčí. Helejte, já bych se ještě jednou rád slušně najet. Těch 14 000, co jste mi vzal, to je všechno, co mě ten poslední případ vynes. Tak ať se z toho aspoň jednou navečeřím. A také bych se vám rád revanžoval za tu kávu.
0: No a tak jsme šli spolu do jedné lepší hospody. Vincek Plichta si dal roštěnku a vypil 5 piv a já to zaplatil z jeho portmonky. A on 3x přepočítal účet, aby nás číšník neošidil. Tak a teď na direkci, povídám.
1: Moment, pane Holub, já jsem měl s tím posledním případem velikou režii. To byly 4 cesty tam a zpátky po 48 korunách. To dělá 384 koruny.
0: Přitom si nasadil skřipec a počítal na kuse papíru.
1: Potom diety, řekněme 30 korun za den. Já musím být slušně živ, pane Holub, to patří ke kšeftu. Tak to dělá 120 korun.
0: Dobře, Vínsku. A co ještě?
1: Potom jsem dal té slečně kytici za 35 korun. To víte, to je taková zdvořilost. Mě snubní prstínek, ten stál 240, byl jen pozlacený, pane Holub. Vidíte, kdybych nebyl poctivý člověk, řekl bych, že je ze zlata, počítal bych 600, že jo. Potom jsem jí koupil dort za 30 korun, pak máme 5 dopisů po koruně a inzerát, na který jsme se seznámili, stál 18 korun. Tak to dělá 832 koruny, pane Holub. Prosím, tak. Ale ty peníze mě musí to odpočítat. A já si je zatím nechám u vás, ano? Já mám rád pořádek, pane Holub. Aspoň tu režii musím mít krytou. No, a teď můžeme jít.
0: Ale když už jsme byli na chodbě policejního ředitelství, vzpomněl si ještě na něco.
1: Pane Holub, já jsem té poslední slečně ještě koupil lahvičku voňavky, tak to máme ještě 20 korun k dobru. Víte, pořádek musí být, že jo?
0: Jo. Pak se Vincek Plichta pečlivě vysmrkal a nechal se s klidnou myslí odvést.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Tak tedy v divadle pro vaše uši, které jsme dnes věnovali režisérovi Jiřímu Horčičkovi, ještě jednou Karel Čapek. Byla to tehdy přelomová inscenace, ta rozhlasová Válka smloky. No považte, už jen bez jakékoliv počítačové techniky vymyslet a zrealizovat hlas mloka. Ale to by nebyl nadšenec a fanda rozhlasové režie Jiří Horčička. Sám na to po letech takhle vzpomínal.
5: Doznávám, že jsem byl já o ním mlokem. V té době jsme totiž neměli žádné takové ty japonské mašinky, které dokážou divy. Měli jsme prach obyčejné magnetofony, notabene nevalné kvality, a museli jsme najít způsob, jak toho mloka interpretovat, protože Karel Čapek byl tak škodolibý, že nám nenapsal o tom, jak mloci mluví. Takže jsme si museli všechno vymyslet. Když jsem to si rozebíral, tak jsem zjistil, že to nemůže být ani ženský, ani dětský, ani mužský hlas. Že to nesmí mít tembr, aby to nebylo lidské. Že to nemůže být také strojové. Že to musí mít jistý organismus. Čili že to musí namluvit prostě člověk v jisté deformované podobě. A nedovedete si představit, kolik večerů a nocí jsme tady strávili v téhleté budově, kdy jsme tu barvu hlasu a způsob dikce hledali. No a na to jsem si nemohl naangažovat herce, poněvadž bych ho nemohl zaplatit. A taky by mi sem v noci nikdo nechodil, tak jsme si to museli zkoušet sami na sobě. A při takové jedné zkoušce najednou z toho vyplynul tento obraz mluvícího mloka.
6: Pan Thomas Grix, hlídač v pavilonu ještěru, zvlášť důkladně se věnuje čistění terária nádrží svých svěřenců. Je právě v oddělení mloků, kde je vystaven velemlok japonský, Hellbender americký, Andreas Scheuchzerý, a nádrže různých čolků, macarátů a žebrovníků.
0: Tak počkej, počkej, nelesmi sem, až to utřu. No tak uhni.
7: Mami, pojď pryč, koukej mlad.
0: Hele.
7: Mami, co žere?
0: Teď drž hubu, až to uklidím, tak tě budu učit mluvit.
7: Budu tě učit mluvit.
0: Neopakuj pořád, co slyšíš. No tak. Řekni, děkuji, pane Grex.
7: Řekni, děkuji, pane Grex.
0: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš. Vem si radši noviny, zatím mi něco přečti.
7: Jsou na Marsu lidé.
0: A počkej, to ne, něco jiného, Andy.
7: Zvítězí v letošním derby,
0: no?
7: Pelham Beauty, nebo Gobernador.
0: A samozřejmě, že Pelham Beauty. No tak, čti dál.
8: Grexi, u čerta!
7: Tisková kancelář oznamuje.
8: Grexi?
0: Prosím, pane.
8: Co to znamená?
0: Stalo se něco, pane.
8: Tady to zvíře mluví?
0: No jo, no jo.
8: Jste tady vy mluvil?
7: Ano, pane, kdo jste vy?
8: Ředitel Wiggum.
7: Těší mě, jak se máte.
8: No.
7: Já jsem Andy Scheuchzer.
8: Jak to víte, že se jmenujete Andreas Scheuchzer?
7: Mám to tu napsáno, pane.
8: Aha.
7: Roku 1726.
8: Nenapovídat. Prosím, pokračujte.
0: Máš mluvit dál.
7: No. Nalezl na kamenné desce z Elmgenských lomů Johannes Jakub Scheuchzer fosilní otisk mločí kostry.
8: Ano.
7: Kostra našeho exponátu, to jsem já, se téměř shoduje s otiskem z kamenělého mloka, který byl nazván Cryptobranchus primevus, neboli Andreas Scheuchzeri Čudý.
8: A když čteš, totiž čtete noviny, co vás tam prosím nejvíc zajímá?
7: Soudní síň, dostihy, kopaná.
8: A viděl jste někdy kopanou nebo dostihy?
7: Ne, pane.
8: Tak proč to čtete?

0: Děkuji, děkuji, Andy, to stačí. Já už ale musím jít. Neměl byste nic proti tomu, kdybych k vám poslal pár učených pánů? Totiž myslím, že by si s vámi velmi rádi promluvili.
1: Bude mě těšit, pane. Naschledanou, sir.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou, pane řediteli. No, tak to vidíš, Andy. Už to neopakuješ. No, tak teď vem to koště a dodělej to.
0: No tak, Andy, řekni nám, kolikátého dnes je?
1: Pondělí, pěkné počasí, pane. No,
0: výborně, Andy.
3: Dovolte, pánové, kolik je 3×5?
1: Proč?
3: Umíte počítat?
1: Ano, pane, kolik je 17×5? 29.
4: Ne, nás, abychom se ptali, Andrew. Jmenujte nám anglické řeky.
1: Temže.
3: A dál?
1: Temže.
4: Aha, jiné nevíte, že?
3: Kdo vládne v Anglii, kdybyste nám mohl povědět?
1: Král Jiří.
4: Kolik je dílů světa?
1: 5.
4: Oh, dobře. A které to jsou?
1: Anglie a ty ostatní.
3: Smíme se podívat na váš jazyk?
1: Ano, pane, čistěte si zuby pastou Flip. Je úsporná, je nejlepší, je anglická.
5: Well.
1: Chcete mít volný dech?
6: Děkujeme, to stačí, řekla komise a protokol její rozmluvy s Andreasem Scheuchzerem čítal 16 plných stran. Na konci protokolu shrnula odborná komise výsledky svého pokusu takto. Sir Charles.
7: Andreas Scheuchzery, mlok chovaný v londýnské zoo, dovede mluvit, byť poněkud skřehotavě. Disponuje asi 400 slovy. Říká jen to, co slyšel nebo četl. O samostatném myšlení u něho nelze ovšem mluvit.
6: Profesor Ebigem.
4: Týž mlok dovede číst, ale jenom večerníky novin. Zajímá se o ty též věci jako průměrný Angličan a reaguje na ně podobným způsobem. To jest ve směru ustálených obecných názorů. Jeho duševní život, pokud lze o nějakém mluvit, pozůstává z představ a mínění toho času běžných.
6: Sir Foxley.
3: Jeho inteligenci není naprosto třeba přeceňovat, neboť v žádném ohledu nepřekračuje inteligenci průměrného člověka našich dnů.
6: Přes tento střízlivý úsudek odborníků se mluvící mlok neboli miláček Andy stal senzací londýnské zoo. Dostával od návštěvníků tolik čokolády, že jednoho dne zašel na následky své popularity. Jak vidět, demoralizuje sláva i mloky.
8: Haló, Bondy!
9: Vítám vás, pane Weisberger!
6: Jsme na schůzi, na které se sešli téměř všichni účastníci Pacifické exportní společnosti. Budeme svědky jednání, které je v historii této společnosti velmi významné. Pozor, šum utichl a pan Bondy se ujímá slova.
10: Vážené shromáždění, mám tu čest zahájit tuto mimořádnou valnou hromadu Pacifické exportní společnosti.
6: Zdvořilý potlesk.
10: Připadla mi truchlivá povinnost oznámit vám zarmucující zprávu. Zemřel, abych tak řekl, zakladatel a otec šťastné myšlenky navázat obchodní styky s ostrovy dalekého Pacifiku, náš nejhorlivější spolupracovník, náš kapitán Van Toch. Žádám vás, abyste jeho světlou památku uctili povstáním.
6: Péra v klubovkách praskají, židle šramotí, chvilka ticha.
10: Děkuji vám, pánové.
6: Pánové sedají.
10: Prosím pana ředitele Volavku, aby nás obeznámil s hospodářskými výsledky, se kterými může naše společnost letošního roku počítat.
11: Velevážené shromáždění. Stav na trhu perel je velmi neuspokojivý. Po loňském roce, kdy byla produkce perel zdvacetinásobena, perly počaly katastrofálně klesat v ceně až o 65%. Máme v Amsterdamě přes 200 000 perel prozatím téměř neprodejných, protože perly snad následkem zlevnění vycházejí z módy. Naproti tomu tohoto roku produkce perel povážlivě klesá. Řada nalezišť je již vyčerpána. Proto se správní rada rozhodla, že ano?
10: Ano.
11: Obrátit svou pozornost na jiné plodiny mořských hlubin, ale výsledky dosavadních informací nejsou příliš příznivé. Je vyloučeno, aby naše Pacifická exportní společnost vyplácela na konci roku jakoukoliv dividendu.
10: A prosím, pan doktor Hubka.
5: Neuvažuje snad správní rada o likvidaci PES?
10: Pokud je mi známo, pane doktore, správní rada PES se usnesla vyčkat v té věci dalších návrhů.
5: Dovolte mi připomínku. Bylo neodpustitelnou chybou, že se odběr perel nekonal za přítomnosti stálých zástupců naší společnosti, kteří by kontrolovali, konáli se lov perel dostatečně odborně, gentlemani.
11: Prosím poznámku. Uvažovalo se o připomínce, kterou zde vznesl Mr. Brinkelier, ale bylo shledáno, že by tím příliš stoupla režie podniku.
5: Prosím, to je jedna stránka věci. Ale přesto se táží, je-li spolehnutí na mloky, že skutečně odevzdávají všechny perly, které najdou.
6: Všichni přítomní souhlasí. Pan Bondy?
10: Dovolte, pánové, abych konstatoval, že zde poprvé veřejně padá zmínka o mlocích. Dosud je pravidlem neuvádět na tomto místě žádné bližší podrobnosti o tom, jakým způsobem se lov perel provozuje. Vítám však popud k otevřenější rozpravě. Na otázku pana Brinkeliera mohu sdělit, že podle mého názoru není třeba pochybovat o naprosté poctivosti a pracovní zdatnosti mloků zaměstnaných lovem perel. Musíme však počítat s tím, že dosavadní naleziště perel jsou nebo v dohledné době budou podstatně vyčerpána, jak již sdělil pan ředitel Volavka. Prosím, pan Kurt von Frisch.
6: To je zástupce německého kapitálu.
12: Rád bych se otázal, zda bylo uvažováno o tom zaměstnat mloky jinak, případně výnosněji než lovem perel. Meine Herren. Mělo by se vzít v úvahu jejich přirozené, tak říkajíc, bobří nadání stavět hráze a jiné stavby pod vodou. Snad by bylo možno použít jich k hloubení přístavů a podobně.
10: Musím vám říci, že o podobném využití mloků správní rada skutečně intenzivně uvažuje.
12: Právo, Herr Bondy.
10: V tomto směru se otevírají veliké možnosti. Prosím, pánové, počítejte se mnou. Máme nyní 6 milionů mloků. Za rok jich budeme mít 300 milionů, za 3 roky 15 miliard.
5: Moment, please.
10: Prosím, pan Brinkelier má slovo.
5: Navrhuji jménem skupiny akcionářů, aby mloci byli jednoduše prodáváni jako pracovní síly komukoliv, kdo by chtěl podnikat nějakou práci ve vodě nebo pod vodou.
6: Frenetický potlesk.
5: Kdyby se párek mloku prodával, řekněme, za 100 franků, a kdyby pracovní mlok vydržel jenom jeden rok, bude se taková investice každému podnikateli hravě amortizovat.
6: Projeví souhlasu.
5: Konečně mohli bychom stanovit cenu i vyšší.
10: Děkuji. Děkuji za návrh mistra Brinkeliera. Prosím, doktor Hubka.
13: Ovšem, pánové, nemohu se zdržet, abych neupozornil na to, že prodejem mloků, kteří by se případně mohli rozpozovat i na nových místech, ztratí společnost svůj monopol na mloky.
10: Pánové, vzdejme se předem myšlenky, že bychom v budoucnu udrželi monopol na mloky. Patentovat si je dát nemůžeme.
6: Všeobecná veselost.
10: Tedy dovolte, abych prozradil, že správní rada velmi důkladně, byť předběžně, pracovala na tomto problému. Navrhuje, aby byl utvořen nový trust pod jménem Salamander syndikát. Členy mločího syndikátu by kromě naší společnosti byly malé, finančně silné skupiny. Například jistý koncern, který bude vyrábět speciální patentované kovové nástroje pro mloky. Dále chemický a potravinářský kartel, který bude vyrábět laciné patentované krmivo pro mloky. Skupina dopravních společností, která si dá patentovat zvláštní hygienické tanky pro dopravu mloků, blok pojišťoven, které převezmou pojištění koupených zvířat proti úrazu i uhynutí, jak během dopravy, tak na pracovištích, dále jiní zájemci, průmyslový, exportní a finanční.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Víte, že i toho Valdemara Matušku, když jdou na mužskýho léta, jsem si dnes taky nevybral náhodou. Nějaké roky ty si Jiří Horčička jako režisér v rozhlase vůbec nepřipouštěl. Pracoval doslova až do poslední chvíle. A mimochodem, víte, že někdy režíroval i mimo rozhlasové studio na rozhlasových schodech?

0: Dobrý den, vy jste soudržka učitelka Majerová.
1: Yes. Good afternoon. Ty jsi se ale zadýchala, ty jsi Tereska, viď?
0: Tereska Loudecká.
1: Tak tě pěkně vítám na naší první hodinu angličtiny. Pojď dál, pojď.
2: To jsou rozhlasové schody v budově v Karlíně, které nám dali dostatečný prostor pro to, a já jsem svou nebohou dcerku honil několikrát, protože moje zvukařka paní Borkovcová to chtěla mít všechno přesné, takže musela chudák běhat po schodech nahoru a dolů, taky aby se pořádně zadýchala, aby přišla zadýchaná, protože dítě to potřebuje mít zprostředkované. Bezprostředně musí být zadýchané, protože neovládá hereckou techniku. No a dcerka Helenka, té bylo tehdy přesně 10 let, kolik mělo být tehdy té Teresce Loudecké.
3: No, tak se to má, když je v práci v tom nejlepším slova smyslu fanda a fanatik. Režisér Jiří Horčička, který svět kolem sebe viděl a slyšel rozhlasově. A nikdy nezapomněl zdůraznit, že rozhlasová inscenace to není jenom režisér, ale vlastně celý tým. Asi jako na stránkách Tří mušketýrů Alexandra Dumase, kterými se dnes v Horčičkově režii rozloučíme. Jeden za všechny a všichni pro vás, naše posluchače. Tak zase brzy naslyšenou, přátelé rozhlasového archivu.
4: Když je ti 20 let, je život jako med. A je ti věčně do zpěvu, uprostřed dívčích úsměvů, když jedeš jarní Paříží a město si tě prohlíží. Vždyť je ti teprv 20 let. Ano, začali jsme jako obvykle písničkou krasopisně napsanou na titulním listě D'Artagnanových pamětí. V tom silném svazku čtu právě v místě, kde D'Artagnan zaznamenal, jak netrpělivě očekává milostnou schůzku s Konstancí. Za každou větou vykřičník a v poctivě obsaném dopise od milované ženy slovíčko zítra třikrát podtrženo.

0: Mám z vás radost, D'Artagnane. Už včera na plese jsem pochopil, že jste se z Londýna vrátil a že všecko dobře dopadlo. Teď si musíte na sebe dávat dobrý pozor, mladý muži.
1: Já se nebojím, pane kapitáne.
0: Kardinál nikdy nezapomene, že ho jeden gaskoněc obelstil. Poslyšte, odkud máte takový nádherný briliantový prsten z Londýna?
1: Prsten od Angličana bych přece nenosil. Královna mi podala ruku k políbení a zároveň jsem od ní dostal, jak řekla, malý dárek.
0: Malý dárek. Jestli vám smím radit, hned teď se seberte a prodejte ho.
1: Dar od královny? Nikdy!
0: Ten prsten přece každý pozná. Gaskoňský kadet nemývá takové šperky.
1: Ale já ano.
0: Dejte na mou radu, příteli. Kardinál se pomstí. Buďte na sebe opatrný. A hlavně nevěřte nikomu, ani vlastnímu bratrovi, ani milence. A to už vůbec ne.
1: Proč myslíte, že nemám věřit milence?
0: Protože milenka je nejoblíbenější a nejúčinnější kardinálův prostředek ve všech jeho intrikách. Vězte mi, sloužím u dvora 30 let.
1: Ale mé milenky se to netýká.
0: Tím hůř pro ní. Apropo, co je s našimi třemi mušketýry? Kde jsou?
1: Zůstali na cestě. Nejdřív Portos, raněný v souboji u Chantil. Pak Aramis s kulkou v rameni v hospodě u Crevecoeur a Athos v Amiánu. Naposledy jsem ho viděl, jak se bije s tlupou hrdlořezů.
0: Takže jste vyváznul jen vy?
1: Spíš náhodou. V Calais mě málem poslal na onen svět jakýsi hrabě de Ward. Nejsem si jistý, jestli on naše setkání přežil.
0: Hrabě de Ward. Je kardinálův agent? A bratranec hraběte Rochefora. To vám kardinál také připíše k tíži. Víte, co bych udělal na vašem místě? Zatímco budou hledat v Paříži, zmizel bych za svými třemi kamarády ještě dnes večer.
1: Samozřejmě. Musím je najít. Živé nebo mrtvé. A jestli nežijou, pomstím je. Zítra odjedu.
0: Zítra? Proč ne dnes? Dovolená ještě platí.
1: Vyloučeno. Dnes to nejde. Mám večer něco důležitého. Až zítra.
0: Ach, to mládí.
1: Až zítra ráno. Nebo až v poledne? Vroucí díky. Vroucí díky, vroucí. V 10 večer. Jsem vám dlužná. Je mi dlužná. Konstance.
2: Chcete jít až do zámku, pane? Vždyť tam nikdo nebydlí.
1: Zůstaneme zatím v zahradě, Planchette. Tady na mě počkáš, podrž koně.
2: V noci je hrozná zima. Člověk si užene revma, ani o tom neví. A je tu nebezpečno. Zahrada je zarostlá. Nikdy nevíte, jestli tu nečíhá nějaký vagabund.
1: Dobře. Neběduj. Vezmeš koně a zajdeš někam do hospody. Ráno sem přijedeš a uvidíme, co dál.
2: Až ráno? A kam?
1: Sem, k tomuhle pavilonku.
2: V prvním patře se svítí. Nikdo na vás čeká.
1: Jakmile vyjde ven dáma, musíš zmizet. Na, tady máš pár pistolí, kup si v hospodě něco na zahřátí. Deset hodin už je pryč. Viď, Planchette?
2: Dámy vždycky chodí pozdě. Zkuste to znovu. Nic.
1: Že by usnula?
2: Třeba nechala otevřené dveře.
1: Zamčeno. Planchette, vysaď mě na strom.
2: Podívejte, pane, tady někdo ztratil rukavičku. A tady ještě jedna. A kus růžové látky.
1: Pomoz mě, ze stromu je vidět dovnitř.
2: Pomalu, pane, pomalu. Buďte opatrný. Já vidím, že jedna tabule okna je vytlučená.
3: Proboha!
2: Co je?
3: Lupiči! Neštěstí!
2: Pozor, pane, neskákejte!
1: Unesli nebo zabili.
2: Máte nohy v pořádku. Nestalo se vám nic?
1: Je tam rozbité zrcadlo, převrácený stůl, rozházené polštáře. Co teď? Musím k panu de Treville.
2: Ale co když tady vaše dáma vůbec nebyla? u brány do zahrady je domek zahradníka. Můžeme se zeptat.
1: Čekej u koní!
4: Ne, pane, opravdu nic nevím.
1: Zapřísahám vás, pomozte mi.
4: Nevím.
1: Měl jsem tady schůzku s Milenkou.
4: Nevím.
1: V pavilonu je všechno rozbité, mám strach.
4: Nevím.
1: Prosím vás, na kolenou, viděl jste něco?
4: Nic nevím, nic neřeknu. Nechci přijít do neštěstí.
1: Máte moje šlechtické slovo, že se o vás nikdy nikde nezmíním.
4: Nevěřím nikomu.
1: V pavilonu byla žena, víte? Prosím vás, kvůli své lásce. Jestli jste někdy někoho miloval, pochopte mě, pro Boha.
4: Dal jste mi slovo?
1: Ano.
4: Tak teda asi před hodinou přišli tři chlapi a chtěli, a tím půjčím žebřík. Koukám, u pavilonu stojí kočár. Dám jim žebřík, oni ho přistavili k oknu pavilonu a z kočáru vytáhli nějakého pantátu. Bylo vidět, že k těm chlapům nepatřil.
1: Jak to? Proč?
4: Byl starší, tak k 60. Les na ten žebřík dost těžko. Měl bříško a pleš. Nakouknul do okna, slez dolů a povídá, je to ona.
1: Pane Bože, Bonacieux!
4: A pak to začalo. Jeden vylez nahoru na žebřík, dva vypáčili dveře. Ženská vevnitř hrozně ječela. Dva chlapí vyvlekli z pavilonu ven, hodili do kočáru, práskli do koní a bylo po všem.
1: Konstanz!
4: No,
1: to je strašné, to je strašné.
4: Nenaříkejte, vždyť vám ji nezabili. A to je hlavní, teď je zmatený svět, pane. Život nic neplatí.
1: Jak vypadali, nevíte?
4: Ten, co se mnou mluvil, měl kort, klobouk, byl větší, černé vlasy a vousy, vypadal na šlechtice.
1: Zase on. Měl jizvu na obličeji?
4: Nevím. Pane, slíbil jste, že o mě nikomu neřeknete.
1: Nebojte se. Šlechtic nemá nic dražšího než své čestné slovo. A to jsem vám dal.
0: Chápu vás, D'Artagnane. Spolehněte se. Řeknu královně co nejdřív, že paní Bonacieux zmizela.
1: Snad přikáže, aby se po ní pátralo. Musí se přece něco stát.
0: Mýlíte se. Královna bude předstírat, že jí je paní Bonacieux lhostejná.
1: Proč? Za ty všechny služby?
0: Jeho eminence přece čeká, až královna projeví strach o paní Bonacieux. On dobře ví, že ta švadlenka zná různá tajemství. Mimochodem, asi před hodinou i vás, D'Artagnane, tady hledal sám pan kapitán kardinálovi gardistu.
1: Pan de Gavois? Chtěl mě zatknout?
0: Přišel se vzkazem od pana kardinála, že je vám velmi nakloněn a že vás upřímně zve, abyste za ním přišel.
1: Z jeho upřímnosti jde strach.
0: Řekl jsem mu, že jste časně ráno odjel na návštěvu k rodičům.
1: Děkuji, pane kapitáne. Už opravdu odjíždím. Můj sluha osedlal i nové koně pro mé přátele. A přivezu je na nich živé nebo mrtvé.
0: Pozdravujte na cestě moje mušketýry. Jak jste to říkali? Jeden za všechny.
1: A všichni za jeden.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je to tak, posloucháte Noční linku s datem 21. července. Svátek slaví Vítězslavové a Vítězslavy, kterým přeji vše nejlepší. Dnešní téma bude osudové, a to doslova a do písmene. Budu se vás ptát, věříte v osud? Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života postavil právě osud? V jaké souvislosti to bylo? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? To vše mě bude zajímat na telefonní lince 731 800 900. Kromě toho mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a vy dobře víte, že na tuto adresu můžete posílat nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet třeba příště. Příjemný a nerušený poslech vám přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás dnes budu ptát na osudový příběh vašeho života. Osud je jak filozofický, tak i náboženský koncept, který vyjadřuje myšlenku, že události v životě člověka, světa a kosmu jsou předem určeny. Je to koncept založený na víře, že přirozenou podstatou jsoucna je trvalá kosmická struktura. Fatalismus považuje osud za hlavního hybatele dějů. Jako první se k dnešnímu tématu vyjádří pan Robert z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak je to s vámi, pane Roberte? Věříte v osud, jak vás poznamenal?
1: Já věřím tomu, jako jsou taky věřící člověka, co je v Biblii, že Ježíš přijde podruhé na tenhle svět. Věřím tomu, že každé z nás bude jednou posledního soudu. Aby člověk bude věčně žít, je to nejlepší, anebo věčně zahynet, není nic horšího. Takže v osud nevěřím, ale věřím, jako jsou věřící člověk. Jo?
0: Ano.
1: No a teďka taková nejhorší věc, jako to se mně v životě stalo, už je to 3 roky, jsou vdovec, umřela mi žena, utopila se, takže nic příjemného to není, no tak jsme se synem sami dva. A kluk, přestože je autista, tak ví, že to jakože špatný, jakože jsme o tým mluvil. Říkal, no tak mama už nepřijde dom. Říkal, no nepřijde, Marie, nedala se nic dělat, taky se jmenovala Jana jako vy.
0: Ano.
1: No a takže on to bere, že prostě není, že odešla ze světa, ale spíš protože je autista.
0: Ano.
1: Možná mě poradí někdo, to ví, nebo někdo třeba i z posluchačů. Tak on jako nikdy s nikým, jak bych to vysvětlil, intimně nežil, takže nevím, kdyby se mě, nikdy se mě na to neptal, jo, ale kdyby se ptal, jak přichází děti na svět, tak asi bych mu to složitě vysvětloval, když intimně s nikým nežil, jo. A stejně bych to musel jakože nějak vysvětlit, to je jasný, že jo, ale nevím, možná mě poradíte, jak byste mu to vysvětlil, když je teda postižené, možná by bylo zajímavý téma, jak vysvětlit postiženým dětem,
0: ano.
1: Jo, protože on postižený je, že má autismus a prostě, jak říkám, nikdy prostě nebude intimně žít s opačným pohlaví, takže je postiženým dětem vysvětlit to, jak přichází o děti na svět, to by možná bylo...
0: I když, pane Roberte, pokud váš syn má autismus, tak moje přítelkyně, dobrá přítelkyně, dneska už je syn dospělý a žije svůj život, tak měl autismus a docela pokročilý, ale protože ona byla taková svéhlavička, ještě měl sestru, takže se do ní takzvaně jakoby obuli a opravdu ho připravili přes jeho v uvozovkách handicap na život zcela, bych řekla, běžný. To znamená, že žije ve svém bytě, měl přítelkyni. Samozřejmě má tam určité věci, které třeba pro nás, jako ty ostatní lidi, nejsou pochopitelné, že jsou jiné, ale jinak žije opravdu normální, takzvaně normální život. Takže já si myslím, že to je naděje velká, no.
1: Jako říkám, to jako... On se mě na to nikdy jako neptal, ale těžko bych mu to vysvětloval, když tím neprošel. No.
0: Rozumím.
1: A jinak ještě chci závěrem říct, tak dnes držuji ostatní, tak paní Ludmilu pozdravuju z Brna, potom Oldu Včelaře, Vlastičku z Krnova, zkrátka všechny linkaře a vám chci poděkovat, paní

0: musím jít zahrát jehličí, jak budou stavět mraveniště.
1: Jak jsou šikovní, co?
0: Dobrýho, za chvíli to tam není, no.
1: Přesně, šikovní. Moc krát děkuju, Roberte. Dobrou noc přeju do Olomouce.
0: Děkuju a můžeme zkusit třeba ty mravence, ty téma. No, můžete to navrhnout. Tak moc děkuju a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Jste mě vzala. Děkuji, nashledanou.
1: Janičko, zdravím vás i posluchače a píšu v předstihu. Osud a zkoušky osudu věřím. Je to zkušenost a z toho plyne i moudrost s poučeními. Přeji nádherný večer, noc a požehnané dny budoucí, napsala paní Dana. Teď už Hana Zagorová nám bude zpívat písničku Maluj zase obrázky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš?

0: Dnešní noční linka je o osudu. Ptám se vás, jestli v něj věříte. Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života postavil osud? I na to se ptám na lince 731 800 900. Kromě toho mi samozřejmě můžete napsat, a to buď to na adresu linka@rozhlas.cz, případně můžete využít webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Kdo se dovolal na číslo 731 800 900 v tuto chvíli? Tou volající je paní Lenka ze Zbraslavy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vám volám ohledně osudu, že jsem před 21 lety potkala strašně milýho, hodného, laskavého, prostě nejhodnějšího přítele. Byli jsme spolu 20 let.
0: Ano.
1: Teď v prosinci loni mě zemřel, nedožitých 63 let. Doktoři mu zlámali vás, jako tahali ze záchodu.
0: Paní Lenko, promiňte, jenom vypněte rádio nebo běžte do jiné místnosti, je tam ozvěna, posluchači by špatně rozuměli. Děkuju.
1: Jo, doktoři mu zlámali páteř. A přestal mu fungovat srdce a mozek. Oni přijeli místo o půl druhý, tak večer, tak přijeli by 3:45. A ze záchodu odtáhali jak slona. A teď, když oni ho vytáhli, nahazovali, tak už ho nenahodili. Ze svíky ho do naha a nahý ho odváželi v sadnice. Jo? A já jsem myslela, že zblázním. A doposavat tě chyby, každým v osud Arbitově 11. července byl 64, 12. se umřel, 19. se pochovali, slyšíte mě?
0: Takže paní Lenko, chcete říct, že to byl váš osudový muž, to je dnešní téma.
1: Byl osudový muž, ano, kterýho jsem milovala, 21. let jsem si vydržela. A manželka od něho odešla po týdnu po svatbě a já jsem si vydržela 21 let.
0: Tak přeju hodně sil, paní Lenko, protože vím, že to určitě není jednoduché. A
1: není,
0: co popřát?
1: Tady všude vidíte v tým baráku, furt vidíte a mohl se stará, chodím tam každý den, vzalám tam kytičky, všecko. Ne, si žijek.
0: Tak držte se, paní Lenko, co to jenom jde, protože bohužel k tomu není co jiného dodat. Přeju hodně sil. Přidám ještě k paní Lence zprávu, kterou napsala paní Věra. Dobrý večer. Já na osud věřím. Myslím, že každý ho máme předem daný a nezmění ho nikdo a nic. Dobrou noc, napsala Věra.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Téma osud. Vyptávám se vás, jestli věříte v osud, jestli jste si někdy řekli, že tuto situaci nebo tuto konkrétní osobu vám do života postavil osud. A v jaké to bylo třeba souvislosti? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? Já vám vždycky říkám, že se snažím vycházet z toho, co sama prožívám, tak se snažím vybrat takové téma. Ne vždy se to podaří, ale třeba dneska to osudové, to jsem si vzala sama ze svého takzvaně příkladu, protože jsem se skutečně před rokem setkala s někým, kdo mi do osudu nebo do mého života přinesl něco, co už jsem vůbec nečekala. No a co přinesl osud paní Elišce z Olomouce, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Eliško.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás zdravím všechny posluchače a chtěla bych právě o osudu, na který věřím a které se jenom tak nevíne, ten je a existuje, o mojí mamince.
0: Ano.
1: Moje maminka, ta měla ten právě o tom osudu, jejím bych chtěla mluvit. To byla strašně hodná žena, pracovitá, spolehlivá, měla nás 6 dětí, starala se o nás. Dneskom, kdy už mě je tolik roku, tak já pořád je mým příkladem. A proto mě ty roky nějak tak neublížily, protože já jdu právě v osudu té moje maminky. Lepšího člověka jsem nikdy už potom nepotkala, jak moji maminku. A jsem ráda, že jsem takhle toto prožila, protože to člověk si to nese potom celý život.
0: To je pravda.
1: Takže já jsem vždycky šla, ale zajímavý vždycky bylo to, že ona právě ve mně, nevím proč, to mě už nikdo neřekne, pěstovala, že mě nás 6 dětí, já jsem byla druhá v pořadí. Všude jenom mě, všude sebou brala, do všeho mě zasvěcovala. Takže já jsem žila teda takovým, a já jsem byla tak vzorný děcko, já to potřebovala, nemusela mě to říkat, já jsem vždycky chtěla jí vyhovět. Takže ona ten osud měla těžké. A právě to tak skončilo, že byl konec války,
0: ano.
1: 45, duben, ano. A zase taký osud. Šla s dvěma sourozenci, s bratem, který byl o rok starší, a se sestrou, která byla o rok mladší, do města v Brně, a měla tam zamluvený v nějaké obchodě oblečení zase jenom pro nás, pro děti.
0: Ano.
1: Tak pro mě a pro toho bratra staršího. Jenomže doma bylo ještě hodně malých dětí. Takže mě říkala, a dodnes si pamatuju její poslední slova, kdy jsme měli u domu kryt a ona mě říkala, Eliško, kde si Libušku, tam měl 6 neděl. Kočárku ke krytu a nechoďte od krytu pryč, to by její poslední slova. A už se nikdy nevrátila, protože zahynuli při bombardování v Brně. I ty moje sourozenci, i ta moje maminka, tak toto byl její osud. Těžce si to nesla, měla 37 roku, takže to prožila teda. Je dodnes vzorem a já si myslím, že ona ve mně chtěla taky vypěstovat něco takového odolného, proto mě do všeho zasvěcovala. Takže takové byl osud mojí maminky.
0: A od vás, paní Eliško, vím, že jste se potom o sourozence starala.
1: Ano, já jsem měla těžké život, mě končil ve 12 letech. Já jsem skončila s dětstvím ve 12 letech. Já jsem se musela, jeden sestra měla, ta nejmladší 6 neděl, jeden bratr 5 roku a druhé 7. No a já jsem měla 12, takže těžké to byl život, ale já toho nelituji.
0: Taky váš osud, paní Eliško, přesně?
1: No, on taky to neměl lehký, jenomže chyba byla to, že zase to byl další osud, on si brzy dovedl novou ženu a ta si dala podmínku, že nás nechce. Takže to bylo zase, a zase to bylo na mě. Já jsem ty děti roznášela, jak, já jsem nevěděla, ta šla do koji nějakou ta malá. A ty dva, ten jeden, toho jsem vedla, toho pětiletýho k mojí teče, to byla jeho kmotra.
0: Ano.
1: A ona nám ho druhý den dovezla zpátky, že pořád on byl na mě moc zvyklý.
0: No samozřejmě.
1: A že nechce tam být, tak ho dovedla zpátky. A ten sedmiletý, to jsem pořád nevěděla, co mám dělat. Takže on nechtěl být doma a ona ho, ta paní ho strašně nenáviděla. Měl tak 9 let, tak nějak. A já jsem nevěděla, co mám dělat. Tak ten si vzpomněla, když jsem chodila do školy, že chodili s náma děti z ochranovny mládeže. A ta byla v Brně na Vídeňské a já jsem si na to vzpomněla a já jsem ho tam dovedla. Já jsem ho tam dovedla a oni mě řekli, že musí mít povolení. Nedokážu pochopit, proč nikdy nechtěli otce.
0: Ano.
1: Jim to všem stačil jen já.
0: To je 12letá holka, že jo? A ne dospělý člověk.
1: Teď se mě ptali, jestli jsme v katolické církvi. Tam byly jeptišky v té ochranovně. A já jsem se hrála. No. Řekla jsem, že jo, my
0: no, samozřejmě, nebyli. Protože jinak by ho nevzali.
1: Tak jsem musela, ona mě vyslala na Petrov, tam na to biskupství, odkud musí mít povolení, že teda mě doporučují do té ochranovny. Já jsem tam hned šla a i s tím chlapcem, a představte si, taky jsem jim lhala. Řekla jsem, že jsme v církvi a že bych ho chtěla do té ochranovny. Oni řekla jsem mi ten proč, jsem jim řekla ten původ, že nemáme maminku. Tak mě dali povolení, já jsem ho vedla do té ochranovny a já jsem pořád, mě ho bylo líto. A Jirko, ty tam nechceš jít, chci jít a on, neboj se o mě, já tam chci. Tak to mě jaksi utěšilo. Takže,
0: no neměla jste to, paní Eliško, vůbec jednoduché. Prostě ne. Byl to váš osud. Omlouvám se, paní Eliško, ale mluvíme už hodně dlouho, aby se dostalo i na další. To je na román, to je na dlouho, to by celá noční linka by nestačila.
1: Já mám teď román, teď jsem ho malou chvíli celé četla z toho Brna, z té války, a tam jsme taky o tom právě psali. Takže je to tak, je to těžké, ale nesmí člověk jako tomu podlíhat.
0: Moc děkuju, paní Eliško. Děkuju za vaše vyprávění, moc si toho vážím. Dobrou noc a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Sen v nás zůstává, zpívali Lucie Bílá a Karel Gott a my dnes v noci si povídáme o osudu. Já se vás vyptávám na to, jestli jste si někdy řekli, že daná situace nebo konkrétní člověk vám do života vstoupil vlastně osudově. V jaké to bylo souvislosti, co vám tato konkrétní situace do života přinesla. No a na linku 731 800 900 se v tuto chvíli dovolala paní Marie, která nám volá z Černošic. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Taky krásný dobrý večer všem. Tak osud je podle mě, pokud nějaké je, velice nespravedlivý, stejně jako smrt. Protože záleží, do čeho se narodíte a jestli se narodíte vůbec živí. Mně se stalo tohle. Měla jsem před svatbou a maminka měla těžký infarkt. Prostě měla klinickou smrt. Když byla v nemocnici, jedna parta končila, dali jí léky, přišla druhá, dostala znova léky.
0: Aha.
1: A prostě doktor potom, jako když se nás tam zavolal, tak řekl, že matka zemře. A já jsem se rozplakala a říkám, ona žije. Uh-huh. Jak tohle můžete říct? Uh-huh. Teď ještě žije. Jo, a prosila jsem Pána Boha, jestli teda nějaké je, ať se veme z mých let, ať to dá ty mámě umřený. Jo, aby to ještě teda s náma byla, protože já jsem se bála, že jí to nebudu moc splatit to, co pro nás udělala, jak se pro nás dřela. Jo, dopadlo to tak, maminka se z toho dostala, já jsem se s partnerem rozešla, protože nechtěla bych místo věna, že ho si přitahla nemocnou
0: maminku.
1: Matku. A, takže jsme se rozešli a stalo se tohle, že maminka se potom vdala. Po té klinické smrti, jako potom po nějaké době se vdala. Vzala si pána, který se chtěl o ní starat.
0: Ano.
1: Ono se to otočilo. Pán měl rakovinu, byl to uraňák.
0: Aha.
1: A nakonec se o něho starala
0: maminka.
1: Matka. Takže možná nějaký ten osud je. Tak jako tohle jsem vám jako chtěla říct, jestli se chcete na něco zeptat.
0: No to je,
1: neumím to tak říct.
0: Ne, prostě řekla jste to naprosto perfektně. Jenom mi řekněte, paní Marie, ten přítel, se kterým jste se vlastně měla vzít nebo brát, jste se měli, a on, že jste si chtěla maminku vzít, tak odešel. Tak setkala jste se potom s ním někdy ještě, nebo už nevíte
1: on
0: nic?
1: On neodešel, to byl jeho byt.
0: Aha.
1: Jako. A moje rodina, když jsme spolu chodili, tak ho nechtěla. A on si to potom pamatoval. A on potom nechtěl moji matku.
0: Aha. Tak proto to takhle bylo.
1: Takhle to bylo.
0: Tak moc krát
1: děkuju. Já jsem si zažádala o byt, dali mi byt.
0: Ano.
1: Jsem si myslela, že se o tu mámu budu starat. Sestra měla, prostě byla vdaná, brácha, ženatej. Já jsem byla bezdětná, svobodná. Jo, prostě dopadlo to tak, že já jsem zůstala na vodce, maminka se vdala. Já jsem tam teda potom za ně jezdila, byl tam svobodný soused a ten mi to potom vynahradil, všechno srovnal se, jo, a opravdu byl to nejlepší člověk mýho života.
0: No skvělý.
1: Ani matka mě neměla tak ráda jako on.
0: Tak to je krásný závěr vašeho vyprávění nočního, určitě se posluchačům líbil. Moc děkuju, paní Marie.
1: Já vám taky.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou. Dobrou.
0: Přidám zprávu, kterou napsal pan Pavel. Dobrý večer, já na osud moc nevěřím, prostě se dějí věci tak, jak se dějí, ale dá se říct, že některé věci, co se staly v mém životě, byly pro mě dost osudové. Zajímalo by mě, jak by vypadal můj život, kdybych se narodil bez zrakového postižení, kdybych ve 14 letech nepřišel tu na pravé oko, kdyby se mamka neseznámila se svým druhým manželem, který hodně zasáhl do mého života, bohužel v negativním slova smyslu. Dost nesouhlasím, když někdo říká, že si každý může za svůj osud sám. Je to zvětšení procent, asi z většiny procent pravda, ale jsou zde i vedlejší věty a děje, které hodně ovlivňují život každého z nás. Tak přeji dobrou noc, napsal Pavel. Teď už skupina Kex a budou nám zpívat, jak děkuje se andělům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o osudu, osudových setkáních, osudové příběhy a vyptávat se v tuto chvíli, tedy 42 minut po 23. hodině, budu vyptávat se paní Emy, která nám volá z Javorníku u Jeseníku. Krásný dobrý večer, paní Emo.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Dneska máte superové téma. Už jsem jednou na to téma tady s váma mluvila.
0: Ano.
1: Budu se opakovat.
0: Ano.
1: Já jsem, takhle to řeknu, budovala svoji kariéru, protože jsem závodně tancovala.
0: Ano.
1: Pak jsem myslela taková věc, že jsem si ve 30 letech zlomila kotník, nebo 28, tak nějak rok jsem měla takové ty šrouby, takže tancování skončilo. Pak jsem poznala svého manžela, přítele, byla jsem s ním, otěhotněla jsem a já jsem se tak strašně nechtěla vdávat. A jeho tatínek a můj tatínek na mě tlačili, ať si ho vezmu a to. Je pravda, s toho manželství mám dva krásné syny, na které jsem pyšná.
0: Ano.
1: Pak jsem po dětech onemocněla rakovinou, tak jsem měla spoustu operací a to. A ve finále manžel požádal o rozvod, že už pro něho nejsem ženská. Nebudu to dál rozvádět, chápete asi jak.
0: Určitě.
1: Tak jsme se rozvedli. Podařilo se mu to, že rozhádal oba dva mé syny mezi sebou. To jsem pak dala všechno do pořádku. A přestěhovala jsem se ze Zlatých hor v Jeseníkách do Mikulovic. A chodila ke mně pošťačka. Taková kočená správna, takových 120 kilo, perfektní ženská.
0: Ano.
1: A tím, že jsem barmánka, hospodská a to, tak jsem třeba v noci měla službu, viděla jsem, že přijde Jaruška, tak jsem něco dobrého uvařila to. A její manžel měl autoservis. A mi se pokazilo auto, tak jsme se bavili. Ona říká, jo, Hinek přijede. Patek z Německa, on tam měl nějakou firmu v Německu a to. Přijď za náma tam a tam. Já tě vás seznámím a on ti to auto spraví přes víkend. Říkám, jo, super, Jaruško. Tak i když se mi tak strašně nechtělo do té hospody, protože to jsem měla plnou ve svojí práci jako pořád lidí a to jsem vždycky učkala do leta.
0: Přesně tak, člověk chce změnu, ano.
1: Volno, jo. Že děti byly na internátě, že no, tak jsem teda šla i v Mikulovicích, to bylo asi kilometr a půl od mého bydliště, ta hospodka. Tak mi se znamila s manželem svojím, ta pošťačka a to. A říká, jo, a já ti představím tatínka. Mi představila tatínka, podali jsme si ruce, potykali jsme si. A jak říkala sestřenice od Františka, mého manžela, že popraskali žárovky a že věděla, že to tutovka.
0: Jo.
1: Takže dcera mě seznámila s tatínkem, obyl vdovec, já jsem byla rozvedena. 10 let jsme spolu žili.
0: Ano.
1: Už jsme spolu 25 let, 15 let jsme manželé a lepšího partnera bych v životě asi nenašla prostě. Tím jsem získala i dceru,
0: perfektní
1: vnoučata, protože už měla děti, už jsem i prababička, protože máme pravnoučata. Všichni mi říkají babičko, prababičko, tím, že umřela jeho žena, tak když byla nemocná, tak mě vzali jako na její místo, čeho si velice vážím.
0: Ano.
1: Prostě takže osud je takový, jaký je a ke mně po těch všech terapatích a těch problémech s bývalým manželem a to.
0: Vás a vlastně odměnil ten osud. Přesně tak. Odměnil. Čím víc se vám tam nechtělo jít, že jo, tak tím potom to bylo lepší, no. Někdy se to tak děje.
1: A dneska, nebo dneska stále, když přijede dcera za náma, kde bydlíme v Javorníku, už 9 let jsme se odstěhovali z Mikulovic, jak kvůli práci a manželovi říkal, já půjdu s tebou a i na konec světa mi je to jedno. Tak vždycky říkám dceře, říkám, Jaruško, ty jsi už se nechtěla starat o tatínka, tak jsi mi ho představila.
0: Jo. To je krásný příběh. Moc za něj, paní Emo, děkuju. Mám ráda příběh s hezkým koncem. Kdo by je neměl rád, kor v dnešní době. Moc děkuju.
1: No, lepší konec. Užíváme si důchodu, teda se přiznám, ještě pořád chodím do práce, protože mě v mém bývalém zaměstnání, kde jsem 26 let, už teď 1. května jsem nastoupil 26. rok, tak mě pořád chcou. Říkám, jo, tak pokud můžu, tak běhám po plavce, já tím žiju prostě. Jo.
0: Perfektní. Milujete svoji práci, to je nejlepší lék.
1: Pořád, no. A manžel pěkně doma navaří to všechno. Máme pejska ještě, tak o pejska se staráme. A to.
0: Skvělý.
1: No, úžasný život.
0: Paní Emo, skvělý.
1: Lidem. Hodně,
0: přesně.
1: Protože rozvodem nekončí život.
0: Přesně
1: já
0: tak.
1: Já jsem si myslela, že skončí život rozvodem, ale zjistila jsem, že to není pravda.
0: Tak to moc přeju. Dobrou noc, paní Emo, naslyšenou.
1: Dobrou noc vám a všem posluchačům a přeji, aby všichni měli takový konec jako já.
0: K paní Emě přidám zprávu, kterou napsal pan Michal. Otázka osudu náleží filozofům, je stejně svízelná jako otázka smyslu života nebo existence Boha. Stoikové věřili v kauzální determinismus, Nietzsche zas prosazoval koncept lásky k osudu. Já se už do těchto diskuzních vod zpravidla nepouštím. Úvahy vedou jen k domněnkám a co když člověku ani není dáno pravdu zvěděti. Je ale něco, co má v mém životě jedinečnou hodnotu. Tím je víra, že na každého někde někdo čeká, že na celém světě vždy existuje přinejmenším jeden ideální protějšek, osudová spřízněná duše. Vlastně to není víra, je to téměř vědění, statisticky extrémně vysoce pravděpodobná skutečnost. Kdo je si toho náležitě vědom, drží v ruce štít proti malomyslnosti ve víře v nalezení romantického souznění, napsal Michal.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Houston. Nevím, co by Pavlu Bobkovi řekl Houston, ale jsem zvědavá, co mi řekne na dnešní osudové téma pan Josef, který nám volá z Novosedlic. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer i vám a všem, který vás poslouchají. Ale řekl bych, že osud je daný vlastně od narození. Vy se narodíte a vlastně máte život před sebou a každý do té doby, až do té smrti, která je přirozená samozřejmě, že se musí každý to vysmířit, i když se mu to nelíbí.
0: To je pravda.
1: No, s tím se musí smířit. Jestli to přijde ve 30, 50, 80 nebo ve 100 letech, to nikdo neví. Bohužel to nikdo neví, ani to nikdo vědět nechce. To je prostě přirozená věc. Narození a smrt. A to, co my si zažijeme za svůj život, to si asi uděláme sami, jako prožijeme, jak si ho vytvoříme, kolika lidem pomůžeme hlavně. Nejde o to, co my z toho vytěžíme hlavně, jo? Není co těžit, proč by se z něho měli těžit něco. Přirozený je něco rozdávat, podle mě.
0: Mělo by to tak být, pane Josefe?
1: No je jednoduchý, když potkáte, jako já to třeba tady v Novosedlicích, je docela do starých babiček, který potkávám, a oni si chodí na ten nákup s těma takovýma těma vozejkama na kolečkách a už jsou to starý babičky a víte, jak jim stačí klasický pozdrav, když se tam dostaví na té levice, řeknete jim, jak se máte, paní?
0: Přesně.
1: Jak se vám daří? A víte, jak je to potěší? A už jim přispíváte radost do života, že se někdo o ně zajímá. A už to jim pomáhá do života dál. Je to úplně jednoduchá věc.
0: Není a stačí tak málo, že jo? Stačí to tak málo, že jo, pane Josefe?
1: Je to úplná maličkost, která vás nic nestojí. Absolutně nic vás to nestojí. A i kdyby to stálo, tak by to bylo o ničem, jo? Jde o to prostě osud. Osud si zařídíte sami, ale podejte upřímnou ruku, dobrý pohlazení a jak by řekl, ono upřímnou větu a takový to, nevím.
0: Pane Josefe, ale teď jste to řekl. To nejlepší vlastně, co můžeme dát, nás nic nestojí. A to je prostě
1: nic
0: fakt.
1: Nic to nestojí. Když někdo přijde, ani ho neznáte, řekne vám dobrý den, tak vás to potěší. A vy odpovíte, ano, dobrý den i vám. A nestojí to ani dvacetník.
0: Je to tak. Moc děkuju.
1: Je to úplně jednoduchá věc. A ten život je pak příjemnější, ne?
0: To rozhodně.
1: Ty myslím, že jo?
0: To rozhodně. No, Josefe, zdravím na Sever Čech, moje milované severní Čechy.
1: Taky.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Mám taky.
0: Tak, panu Josefovi přidám zprávu, kterou napsal František ze Židlochovic. Pane Františku, jenom taková vsuvka. Jela jsem v pátek směrem na Bratislavu, takže jsem se dívala, že vpravo je odbočka na Židlochovice a říkám, a tam znám dva lidi, znám dva posluchače z Noční linky. Dobrý večer, paní Janičko a posluchači Noční linky. Můj názor na osud už posluchači Noční linky dobře znají. Já jenom sleduji, jak si ten osud se mnou pohrává. Paní Věrka má naprostou pravdu. Osud máme všichni, ať věříme na co chceme, napsal František. Ještě chci jenom takovou moji vsuvku poděkovat paní Marušce, která mi napsala, že je ráda za dnešní téma a vítá mě u mikrofonu, takže moc děkuji i vám, Maruško. A teď už divoký horský tymián, Žalman a spol nám budou hrát a zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: ráno, před chvíli byla půlnoc a my jsme se přesunuli do středy 22. července. Dnešní noční linka je o osudu a já se vás ptám, jestli věříte v osud. Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života osud postavil? V jaké souvislosti to bylo? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? Říkám, podělte se s námi ostatními o váš osudový příběh. Jako tak třeba učinil pan Josef, paní Emma, Marie, Eliška, Lenka či pan Robert. Tak a já vám přečtu zprávu, kterou mi poslala paní Jana. A to přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer linkařům, dnes hlavně vám, paní Jano. Téma mi připomnělo dávnou vzpomínku. Je tomu asi 40 let, měla jsem tetu z druhého kolena, prostě vzdálená rodina. Ale padli jsme si do oka a měli se rádi. V létě se mi zvala k nám, pobyla 2 až 3 týdny a byla vděčná, že není sama. Krátce po svých 85. narozeninách odešla na věčnost a všechno zdědila neteř nejbližší příbuzná. Měla jsem si něco vybrat na památku a tak jsem si vzala tetin vyšívaný obraz a 3 knihy. Po čase se neteř ozvala a chtěla se sejít. Totiž teta měla vkladní knížku na heslo a chtěla peníze vybrat, ale heslo neznala. Dnes by to už nebylo možné. Dala vkladní knížku mě, ať si poradím. Přemýšlela jsem nad heslem a zkusila jsem jméno jejího manžela, mého strýce. Nic. Oni byli taková věrná dvojka. Tak jsem příště zkusila ty a já, nic, příště naopak, já a ty, nic. Pak jsem kontaktovala neteř, že to vzdávám. Skončilo to tak, že neteř si vzala porcelán a doma při pečlivé prohlídce našla v jednom šálku papírek. Tam bylo jediné slovo, osud. Napadlo jí, že to je heslo. Tak jsem už naposledy šla do spořitelny a toto heslo jsem uvedla. Bingo. Bez problému mi vyplatili asi 17 tisíc, tehdy to byla slušná částka. Že jsem za to koupila nábytkovou stěnu i se skříní a prádelníkem do obýváku a konferenčním stolkem. Na tetu si velmi často vzpomenu. Na to, jak ona se prala s nelehkým životem, samotou i zdravotními komplikacemi a tak vlastně chápu, proč si za heslo do vkladní knížky vybrala slovo osud. Zdraví Jana. Paní Jano, moc krát děkuju za váš příběh, který jste nám napsala do noční linky. Teď už Věra Martinová nám bude zpívat Harlekín.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linka je o osudu a dovolala se do noční linky na číslo 731 800 900 paní Iveta z Poděbrad a jak mi řekla během písničky, není to její osudový příběh, ale strýce, pokud se nepletu. Je to tak? Dobrý večer, paní Iveto.
1: Dobrý večer všem. No, je to nejmladší bratr mého dědy. Když se můj děda vrátil v 20. roce z první světové války, a tenkrát mu bylo asi 23 a 20 roků, tak přišel domů a tam se batoval 3letý chlapeček. A to byl jeho nejmladší bratr. Když přišla druhá světová válka, tak tenhle tenkrát 3letý chlapeček odešel balkánskou cestou, odešel do Anglie a tam bojoval v RAF.
0: Ano.
1: A mezi tím se tam teda oženil, měl syna, po válce se vrátil sem do Čech. Prostě bojoval na špatné straně barikády podle tehdejších názorů. A takže on byl odměněn tím, že se dostal do Jáchymova a rozvedli je a jeho ženu Angličanku i se synem poslali do Anglie. Zůstal tady sám. Když se konečně dostal na svobodu, tak si tady teda našel paní, měli spolu syna. Teta umřela, syn mu zemřel, opět zůstal sám. A tak nějak si prosloukal životem a měl úžasnou jaksi filozofii, že co je za mnou, je za mnou. Já se na to ošklivý jaksi neobracím. Já koukám, aby to, co je přede mnou, bylo vždycky lepší.
0: Úžasný člověk.
1: A je to taková věc, která i mě pomáhá v životě a říkám, je to můj obrovský vzor. A teď si představte, že tenhle ten člověk se dostal do nemocnice a tam chodila taková sestřička a on furt po ní pokukoval a pak jí říká sestři, vy mi tak strašně připomínáte moji první lásku. A taky se jmenovala stejným křestním jménem jako vy. No a tato sestřička se na něj usmála a říká, no jestli to tam nebude tím, že jsem to já.
0: To je krásné.
1: Představte si, že oni byli z Prostějova nebo od Prostějova a potkali se v Praze. No a tak ona v té době už byla vdova, tak jako spolu dlouho spolu kamarádili. A my jsme vždycky říkali, Tondo, vem si libušku, prosím tě,

0: prostě těch, ten, ta jeho peripetie životní, ten osud.
1: By vydal na román.
0: Ten se konečně dostal ke své první lásce. A myslím si, že spolu prožili hezkých 20 let.
1: A to je úžasné, paní Iveto. Že jo. Krásný příběh. Moc krát vám za něj děkuju.
0: Já si myslím, že takovej přístup k životu. Já jsem už životně neviděl, že by se mračil, že by se rozčiloval, že by prostě skuhral na osud. A že měl jaksi důvod na něj kolikrát skuhrat. A vždycky říkal, ne, to, co je za mnou, to je za mnou.
1: Mně paní Iveto, to přijde, že, promiňte, že vám skáču do řeči, že lidi, kteří opravdu zažili jako šílené věci, tak mají takovýhle náhled na život. Je to zvláštní.
0: Já tady mám jeho fotografii a vždycky, když jsem v úzké, když mě opravdu tak jako tesno a úzko, tak se vždycky podívám na tu fotku a říkám, Tondo, co by si mi řekl, že se mám na to vybrnout, viď?
1: Tak.
0: On by to řekl, já do nic teda.
1: Rozumím. Moc krát děkuju.
0: Tak já jdu dělat něco užitečného.
1: Jo, jo. Děkuju, paní Iveto.
0: Aby viděli vždycky to světílko a nedívali se do té tmy.
1: Děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Ještě, že tě lásko mám, Petr Kolář nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční jelince se vás ptám, jestli věříte v osud. A vyptávat se budu i paní Jiřiny, která nám volá z od Bzence. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, ještě jednou. Já, tato písnička tak trošku pasovala na nás. Vždycky by měl můj manžel 86 roků. Ale v roce 2008 zemřel chudáček, našla jsem ho v koupelně mrtvého, už mu nebylo pomoci. Ale prožili jsme spolu velice krásné roky.
0: Ano.
1: A měl mě strašně rád. Postavili jsme spolu baráček, vilku, dvě děti krásné, syn už má 66, dcera má 62. Jsou zaopatření, velice dobře se mají. A mě ta dcera, protože bývá se mnou, tak mě opatruje příkladně teda. Musím říct, já jezdím s chodítkama, mám dvě, protože aby dcera nezdělávala to chodítko se schodka důle, tak mám dvě tam vždycky samé, jak dostanu tomu druhému chodítko. Vyjdu aspoň před naše, sednu si tam a sedím a dívám se na svět kolem sebe. Jezdí u vlaky, to vidím všecko. Ale lidi spíš bylo v té, jak to mám říct, ulici našej.
0: Ano.
1: Tolik lidí, teď tam nevidíte živáčka, tak tam sedím opravdu sama.
0: A paní Jiřino, jestli tomu dobře rozumím, tak váš osudový muž byl taky váš manžel.
1: Ano, a velice hodný a mě velice rád. Co to pomůže? Seznámili jsme se. Já jsem prodávala stupenky na zábavu a on došel hned ty první pohledy se na mě vstřetli. Já jsem byla jeho první láska, on byl moja první láska. A tak to s náma zatočilo.
0: A vydrželo to, že jo? Vzali jste se a vydrželo vám to, ta první láska.
1: No, skládali jsme si, že budeme uděláme zlatou svatbu, no zatím, že zlatý svatbu byl pohřeb. To si měla naskládané, tak byl pohřeb, no.
0: Bohužel, jak se tady dneska už zaznělo, že i se narodíme, i se musíme smířit s tou smrtí, i když ne vždycky je to lehké. Nedávno jsem mému kamarádovi psala, víš, jako já vím, že to je prostě náš osud jakoby lidstva, člověka, ale chtěla bych, aby někteří lidé tady byli s námi navždy. A on mi odepsal, to je sice krásné, ale je to, Jano, nerealistické. A je to pravda, prostě bohužel tak to je. Mockrát vám děkuju, paní Jiřino, a zdravím vás do Bzence. Dobrou noc.
1: No, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, kde se vás dnes ptáme, jestli věříte v osud, a vyptávat se budu i paní Ludmily. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer. Tak, mám začat?
0: Paní Ludmilo, určitě, jsme ve vysílání. No vás poprosím, jestli máte zapnuté rádio, prosím, vypněte ho nebo běžte do jiné místnosti, aby tam nebyla ozvěna. Děkuju.
1: Tak, jako mladá jsem byla zaměstnaná v JZD a tam nás poslali na rekreaci do Vysokých Tater. Měli jsme ještě jedna svobodná holka a jedna paní s náma. No, byli jsme tam ubytovaní, bylo nás tam 60, většina mladých lidí. Hezký to bylo, už 3 dny jsme tam byli, ale moc jsme se neseznámili s nikým. My jsme seděli u stolu s jinýma lidima, s cizíma.
0: Ano.
1: A byl tam jeden pán a ten si večer šel, nebo jako muži, že si šli na pivo a ano. Vykládali si, kdo co dělá.
0: Ano.
1: A on že mu řekl, je u mojeho stolu, co je slečna a ta má stejný zaměstnání, jak vy. No a to já jsem ale nevěděla. No druhý den jsem potkala toho pána a on mě povídá, slečno, my prý máme stejný zaměstnání.
0: A jaké to bylo, paní Ludmilo?
1: No, dělala jsem JZD zootechničku.
0: Ano.
1: A on taky. A tak jsme se domluvili, začali jsme, tak to už byl 3. den, nebo 4. den, byli jsme tam na týden, tak zkrátka dobře, 4 dny jsme tam ještě prožili, myslím. A teď jsme to, jeli jsme domů vlakem, ale my jsme to měli 100 kilometrů od sebe, jako. Manžel byl od Brna, já od Kroměříže. A no tak, jsem si říkala, kdo ví, jak to dopadne. No ale manžel to ještě nebyl.
0: Ano.
1: Napsal mě, za měsíc za mnou přijel a takhle potom, já nevím, asi 6x za mnou byl po měsíci a jak bylo teplo, tak přijel na motorce, tak jestli jsme se viděli celkem 14x, a v říjnu jsme se vzali. A žili jsme 55 roků spolu. Jo? Takže,
0: osudové takže, setkání na dovolené.
1: Ale kdyby ten pán mu neřekl o mně,
0: ano.
1: Tam bylo děvčat všelijakých, tam bylo hodně mladých. To nebylo tak jednoduchý. Tam, ale on mu o mně řekl a ukázal mu, která jsou to, že tam sedím u stolu s ním, víte, tak takhle si mě vybral. No.
0: Krásné osudové setkání, paní Ludmilo, moc krát děkuji za vaše vyprávění. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám zprávu, kterou napsal pan Mojmír ze Svitav. Ten si vybral k tomu adresu linka@rozhlas.cz. Jsem kněz, takže znám řadu příběhů, kdy se jak na kom osud projevil. Pokud se nic takového nestalo mně, je to proto, že jsem nikdy neudělal nic tak dobrého, abych za to očekával odměnu. Ale žil jsem si celkem spokojeně. Cestoval jsem po světě a moc se mi to líbilo. Teď jsem zestárl a zdraví se zhoršilo, ale budu dál plnit své povinnosti, dokud budu schopen. Přeji štěstí, zdraví a splnění všech dobrých přání vám i všem, kteří vám volají. Moc krát děkuju za sebe i za volající, pane Mojmíre.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jestli pak věří v osud paní Božena ze Zásmuk, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Krásný dobrý večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače. Já bych chtěla říct osud mojí babičky a dědečka.
0: Ano, ano.
1: Chodili spolu jako svobodní, jenže babička měla nevlastní maminku, tak musela jít sloužit do Vídně. A z Vídně se vrátila po 11 letech s 9letým synem, protože jí tam manžel zemřel, aha, tak přijela zpátky do Čech. A šla navštívit kamarádku v Kouřimi a můj dědeček jel z návštěvy ze Zásmuk do Libice a stavil se u sestřenice a to byla ta její kamarádka.
0: Aha.
1: A oni se tam po těch 11 letech potkali. Dědeček byl vdovcem se 4 dětma.
0: Pane.
1: Manželka mu v lednu zemřela, oni se tam v letě nějak potkali. A moji maminku už vedla do první třídy v září do školy.
0: Mm-hmm.
1: Vzali se, vychovali 5 dětí. Maminka říkala, já jsem nepoznala hodnější mámu, než byla ona. A měla syna, který se teda nevoženil, ten mm-hmm. její syn.
0: Mm-hmm.
1: A potom prosila maminku moji, říkala, prosím tě, nenechávej Lojzíčka na starý kolena, postarejte se o něj. Tak maminka moje jí to slíbila, taky to splnila.
0: Uh-huh.
1: V trejdu jsme tady měli 5 let, jenže maminka už byla nemocná, tak jsem to splnila já za ní. Posloužili jsme mu, protože říkala, to, co ona pro nás udělala, pro 4 děti, to by vlastní máma neudělala.
0: To je úžasné, paní Boženko. Když se to zadaří, že jo? Když je ta žena na pravém místě a není to macecha, je tak, jako mluvila paní Eliška o té ženě, kterou si vzali její tatínek a musela chudáky ty sourozence se o ně starat ve 12 letech a podobně.
1: No, protože ona to zažila sama na sobě, že vlastně ta nevlastní matka ji vyštvala z domova, protože se maminka ji umřela, tatínek se oženil a s tou druhou manželkou se jim narodila dcera, jenže nebyla úplně zdravá.
0: Aha.
1: A ona prostě žárlila na ní, protože Maruška byla hezká a tuhle tu dceru měli prostě postiženou. Ona potom jako i snad asi ve 30 letech zemřela.
0: Aha.
1: Jo, no, ale stejně prostě Maruška musela z domova.
0: Strašně.
1: Jo, no, a takhle prostě se s tím stejně se spolu vzali a vychovali prostě, ona mu pomohla vychovat ty 4 děti a no.
0: No, jak to říkáte, paní Boženko,
1: možná,
0: že si to zažila sama na sobě, jaké to je,
1: ano.
0: Když ta macecha je zlá a vlastně nepřijme to, že prostě tady nějaké dítě je, tak buď to do toho s tím jdu, anebo ne, že?
1: Ano.
0: Hmm. Tak hlavně, že to mělo dobrý konec pro vás, ano, i pro maminku. Moc krát děkuju, paní Boženko, a zdravím do Zásmuk.
1: Jo, taky všechno, hlavně hodně zdravíčka.
0: Přesně
1: vám
0: tak.
1: Všem.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 36 minut po půlnoci a stále si povídáme na osudové téma a povídat si budu v tuto chvíli s panem Václavem, který mi volá ze Středočeského kraje. Krásný dobrý večer, pane Václave.
1: Já bych chtěl popřát všem krásný večer a chtěl bych povídat o takové krátké osudové chvíli, která se stala, už je to 41 let.
0: Ano.
1: V 83. roce jsem byla taková zvláštní osoba, byl jsem rozvedený a měl jsem ve vlastní péči 8-letého syna a 11-letou dceru.
0: Uh-huh.
1: 17 let jsem byl máma, táta.
0: Ano.
1: A ten mladší, ten syn chodil do školy a do družiny. Většinou jsem tak ho vodila dcera, která je o 4 roky starší. A jednou dcera byla někde na výletě a bylo potřeba, aby jsem pro něj prošel já. Tak jsem pro něj šel a s paní vychovatelkou jsem si chtěl povídat o takové věci. Já jsem kdysi dávno dělal na nějakém obecním úřadě nebo národním výboru. Stavili jsme školku a podepisoval jsem faktury za milion. A synovi jsem napsal jednou žádost o to, aby opustila s dcerou z družiny. Paní učitelka, ona řekla synovi, to není podpis. Mm-hmm. Syn přišel domů a plakal a paní učitelka řekla, že to není podpis. Tak jsem tam jednou šel. Povídal jsem si chvilku s paní učitelkou na chodbě. Musím říct, já jsem byl 17 měsíců, máma, táta a paní učitelka 14 let vdova.
0: Uh-huh.
1: A začali jsme si tak spolu povídat nejenom o tom podpisu, ale dostali jsme se na knihy. Pak jsem jednou na chodbě počil kapesníka, tohle to všechno. A já měl vůči těm svým dětem takový závazek. Musel jsem jim slíbit, potom se všechno prožili, že dřív než jim bude 18 let, že se neožením.
0: Aha.
1: A paní učitelka nám přišla jednou, dvakrát na procházení, na večeři nebo na návštěvu. Měla sebou ještě psa pudla. To byl takový jeden z největších signálů pro to, pro všechno. A pak přišel Silvestr, my jsme si s paní učitelkou řekli, že ho spolu ostavíme. Děti byly u mé babičky na vesnici a protože jsem dětem slíbil, že se nebojíme. A tohle to všechno, tak jsme přijeli za maminkou mou, povídali jsme si, děti byly u sestry, která žila v domě vedle, pak přišli s krajinou verandou a teďko řekli věc, která tenkrát byla úplně jiná. Otevřeli dveře, řekli, je soudružka učitelka. A tak jsme začali spolu žít, musím říct, jsme manželé 41 let. Vychovali jsme 4 děti.
0: Ano.
1: A musím říct, že skvělá manželka, skvělý pedagog. Občas se mi zdálo, že je na ty děti kapánek přísná, skoro až bych řekl tak někdy trošku krutá, ale ono to bylo potřeba. Já jsem byl přece jenom měkčí na tu výchovu tím, že ty děti jsem dostal do péče a chtěl jsem je tak jako opatrovat a obalovat s tím dobrým.
0: Rozumím. Manželka.
1: Tak, a takže můžu říct, že všechny 4 děti jsou velice dobře postavení do života a my jsme spolu oslavili na 41 let manželství.
0: Úžasný, pane Václave.
1: Já mám oběma 80 let a můžu vám, že jedna jediná osudová chvilka, kdy jsem podepsal žádost, aby paní učitelka pustila syna s dcerou z družiny, stála za to, že se mi zásadně změnil život.
0: Perfektně.
1: Ale nejenom mě, především se změnil život těm 4 dětem. Je mezi nimi takový rozdíl. 51 let, 55, 60, 62 let, ale jsou všechno bratr, sestra. Jak když si vždycky patřili, manželka je pro mě od leta máma a tohle to všechno prostě báječnou rodinu.
0: Povedlo se, pane Václave.
1: A říkám, jeden obyčejný nečitelný podpis stál za to, že jsem měl člověk v životě a že si mají naše děti, všechny 4, velice krásně.
0: Moc děkuji za vaše vyprávění, pane Václave, a gratuluju. Dobrou noc přeju, zdravím vás.
1: Já přeju dobrou noc, děkuju. Já jsem kapánek do pláče.
0: Děkuju vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linku bych nazvala osudovou a osudový bude určitě i příběh pana Olina, kterého vítám srdečně, který nám volá z Kopřivnice. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím taky. Chtěl bych pozdravit Roberta. Ahoj, Roberte. Jestli ještě poslouchá, nebo spí možná. Ano. Ten byl na začátku.
0: Ano, hned. Ano, hned první.
1: Paní Jiřinka z Brzence, já jsem teda z Kopřivnice, ale vyrůstal jsem v Žeravicích, takže to je 6 km od Brzence. To je takový zeměpis trošku na začátek. Jinak tady máme jasno, 16 stupňů. Příjemně venku.
0: Paráda.
1: No ten osud, to já nevím, já bych to pojmenoval jakoby zkouška pro lidi, kteří jsou v tomto okamžiku kolem toho té události účastní. Protože to je takový osud, nevím, stane se něco, někomu někdo zemře, tak je to vlastně pro ty pozůstalé takový nějaký odrazový můstek do něčeho dalšího, jestli to zvládnou nebo nezvládnou a podobně. Protože já jsem vlastně se s tím v rodině setkal taky, je to přes dva roky, kdy odešel můj syn, zůstala tady paní manželka, 3 vnuci.
0: Ano.
1: A protože to bylo takové, zemřel na takovou tu hroznou nemoc, jak se tomu říká, jak se to ani jmenovat.
0: Rozumím.
1: Trvalo to rok a půl, takže vlastně jsme s tím se připravili, tak to byla taková příprava na ten konec, no. Takže znamená, já to říkám, že znamená to, že ti lidé kolem jsou postaveni před nějakou tvrdou realitu, když to v tomto směru řeknu takhle, a musí se s tím nějakým způsobem vyrovnat. Jak říkám, trvalo to rok a půl, takže člověk to nějak tak zpracovával postupně a potom, když teda došlo k té události smutné, tak prostě jsme byli na to připraveni a vzdychnu si trošku, tak je to takové, jaké to je. Musí se s tím žít. On se totiž říká, že na světě jsou snad 2 nebo 3 místa, kde jsou takzvané palmové listy, jestli mám to něco.
0: Ano, ano, v Indii třeba.
1: Palmových listech je vlastně zaznamenané to, co
0: okazujem
1: z nás. Ale nejsou tam všechny palmové listy pro všechny, ale jsou tam pouze ty, které pro které si ty lidi přijdou. Můj tam třeba není, já tam nepůjdu.
0: Taky ne,
1: je to,
0: přesně
1: no
0: tak.
1: No jasně, prostě abych věděl, že tenkrát a tenkrát bude to a to, tak to určitě ne. Takže ty palmovilisty jsou něco takový, já bych řekl takový strašák, že by to byl pro mě teda aspoň osobně. Takže opravdu to nechci. A to, co se stane, prostě člověk to neovlivní. Říká se o těch svíčkách, každý máme nějakou tu svíčku. Někdo má dlouhou tu svíčku, hoří mu dlouho, někdo má krátko, prostě najednou mu někdo sfoukne nebo něco i sfoukne. Já říkám, nic se na světě neděje náhodou, to jsem opakoval tady v tomto rádiu nebo v té noční lince už několikrát, že jsem přesvědčen, že je to nějakým způsobem dané, řízené, aniž to může být třeba z reinkarnace z minulých životů, jako máme, nebo ta duše, která v nás je, údajně váží po nějakých stejných 47 gramů nebo kolik, jak to zkoumali věci, že v okamžiku úmrtí ten člověk má určitou váhu, pak zemře, takže odejde nějaká energie zřejmě.
0: Ano.
1: Takže prostě já říkám, jsme tady na tomto světě z nějakého důvodu, plníme si svůj úkol, nebo aspoň se snažíme, aniž víme, jaký úkol, protože pokud by to šlo z toho reinkarnace, tak v minulém životě člověk, který byl, jak se říká, zlobivý, když to řeknu mírně, tak se tady v tomto životě jako by něco odskáče, musí odčinit. To je, jako se říká, takový ten vtip. Pánové nebo muži, buďte ke svým ženám vždy hodní, protože když to nebudete hodní, tak v příštím životě se narodíte jako žena. Takže vlastně všechny ženy jsou muži ve výkonu trestu. To je takový trochu na odlehčení.
0: Rozumím.
1: No, jasně, no.
0: Děkuju, pane Oline.
1: Takže to bylo jenom taková úvaha prostě o tom, co prostě se kolem nás děje. Jestli to je tak, nebo není to tak. Každý se s tím musíme nějak poprat. Takže všem přeji, ať to má nějaký význam, ten jejich osud, když to teda tak nazýváme, nebo se nazývá, a jsou s tím srozumění a nějak se s tím vypořádají.
0: Děkuju vám a přeju krásnou dobrou noc do Kopřivnice. Naslyšenou.
1: Mějte se moc krásně taky, těším se na další setkání.
0: Taky.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsala paní Jana Zírková. Dobrý večer, já se osudu celkem bojím. Co špatného mi může třeba přinést a na co věřím, tak to jsou boží mlejny. Že kdo mi v životě ublížil, měl by být spravedlivě potrestán a nejen v souvislosti s mou osobou. Měla by to být taková životní pravda pro každého z nás, ale bohužel se v mém životě spíše více setkávám s tím, že naopak dobrý skutek je po zásluze potrestán. Takže já věřím v osud, který mi přinese právě jednou tu spravedlnost, napsala paní Jana. Paní Jano, děkuji i za váš příspěvek. Teď už nám bude zpívat Karel Zich.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně a já už vám jenom mohu popřát krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to v úterý 28. července. A zajímat mě bude, jakou roli hraje ve vašem životě sport. Dnes už kolega z naší středočeské redakce Honza Macoun, kterého bude zajímat váš nejdivnější zážitek se sousedy. Zažili jste divného souseda? Slyšeli jste něco přes zeď? Viděli jste něco z okna? Našli jste něco za dveřmi? Zmizelo vám něco ze sklepa? Vrátil se vám sousedský balík? Hlídal vás někdo z chodby? Klepal vám někdo na topení? Stěžoval si někdo na ticho? Rušil vás někdo na schvál? Přistihli jste souseda při činu? Bydleli jste vedle podivína? Pomohl vám někdy soused nečekaně? No to je otázek, co si pro vás Honza připravil. Tak já vám přeju, aby noční linka byla stejně krásná, tak jako pro mě byla ta dnešní. Dobrou noc i noční zábavu vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Tak zase dobrý večer, dámy a pánové. Vy, kteří jste si našli teď čas pro pár rozhlasových vzpomínek. Ty dnešní mají v sobě něco z neopakovatelné atmosféry přímých přenosů hudebně zábavných pořadů v 60. letech. No a samozřejmě Valdemar Matuška u toho začasté nemohl chybět.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Počkejte, na tohle potřebuju brýle, tak 19. února 1966 se vysílalo první Rádio Nocturno z Pražského divadla Rokoko na Václavském náměstí. Další z celé řady tehdejších oblíbených víkendových pořadů. Rádio Nocturno bylo zařazeno v sobotním programu a víte co? Proč bych to tady všechno opakoval, když to máme v archivu natočené i s dobovým ohlášením?
0: Přímým přenosem z divadla Rokoko budete sledovat naše první sobotní Rádio Nocturno. Připravil je Darek Vostřel, který také půl hodinku spolu s Jiřím Šaškem uvádí. Zpívají Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Hovoří Milan Neděla, Jiří Štuchal a Bedřich Zelenka. Hraje Big Beatová skupina Mephisto zařízení Františka Kopala. Režii má Jiří Josek.
2: Vážení přátelé, první gong, první virbel, první tóny. Dobrý večer, vy tady v sále.
3: Dobrý večer, vy doma u stolů.
2: V ušácích.
3: I v postelích.
2: Zahajujeme se slavnostními pocity a...
3: A slavnostními slovy.
2: První veřejnou nahrávku.
3: Z divadla Rokoko.
2: První Radio Nocturno.

0: těch několika úvodních větách jsme nadhodili,
1: co jsme chtěli vlastně říct daleko složitěji,
0: abychom vypadali jaksi informovanější
1: a intelektuálnější.
0: Protože to se tak vždycky dělá. Když něco nevím, tak vždycky.
1: Tak to řeknu tak, aby to vypadalo, jako že vím strašně moc.
0: A přitom nedám do placu, jak se říká, vůbec nic.
2: No, a lidi si pak říkají, ten ví.
0: No jo, ten ví.
2: Ten, kdyby mohl promluvit.
0: Ne, a všimněte si, že on nic neřekl a přitom ví, víte.
2: Ano,
0: on
2: a když
0: ví.
2: To rozeberete, mu vlastně říkal, on vlastně říká samý nesmysly.
0: No jo, ale takovej trouba to není, aby říkal jenom nesmysly, víte. Ano,
2: ten bude určitě mazaný.
0: No. A takhle chceme právě vypadat my. Úplně.
2: A protože o těch radionokturnech také nic moc nevíme.
0: Tak vám jenom chceme říct, že tedy se budou.
2: Každou sobotu, tedy sobotu co sobotu.
0: Co sobotu?
2: Sobotu, bude vysílat
0: z Rokoka.
2: Pokaždé něco jiného.
0: A pokaždé to taky bude někdo jiný konferovat.
2: To říkáme pro uklidnění našim přátelům.
0: Ano, my jsme dneska dostali slovo jenom jako domácí, tedy páni.
2: Tedy jako hostitele, aby bylo rozuměno.
0: No jo, aby si někdo nemyslel, že ten barák nám patří, že ano. To.
2: Takový přepěk si zase ze svých hvězdných gáží dovolit nemůžeme.
0: Tedy jako hostitele vás taky srdečně vítáme a
2: račte do předsíně.
0: Pozor, šoupejte těma rohožkama pořádně, protože aperitiv už se podává.

0: slušnost vyžadovala.
1: A ačkoliv na to nevypadáme, slušnost to je naše.
0: Abychom představili Big Beatovou skupinu divadla Rokoko Mephisto.
1: Pod osobním vedením tenor saxofonisty Františka Kopala.
0: Který také hrál solo na tenor saxofon.
1: Co by jeňa.
2: Z dopisu redaktora redaktorovi podepsán Josef Škvorecký. To víš o tom průšvihu, co měla minulý týden kolegyně Blumenfeldová? Vyšetřovala jí policie, protože se při revizi v antikvariátě zjistilo, že jakási Blumenfeldová prodala prodejně Partridgeův slovník anglických slangů za 250 kčs a táž Blumenfeldová ho hned zase koupila zpátky za 300 kčs údajně pro naše nakladatelství. Blumenfeldová ten machl vysvětlovala tím, že viděla slovník u sociálního důchodce Feuersteina, bývalého továrníka. A protože její redakce ten slovník potřebuje, provedla celou transakci v zájmu socialistického podniku. Socialistický podnik nesmí konat nákupy u soukromých osob. Zaplatila tedy Feuersteinovi, který je imobilní a nemohl sám dojít do antikvariátu, 250 kčs ze svého a šla slovník prodat do antikvariátu. To je podnik socialistického obchodu, tedy oprávněný prodávat národním podnikům. Okamžitě zase slovník koupila zpátky za 300 kčs, které si proti předložení stvrzenky nechala proplatit v pokladně. Blumenfeldová dokazovala, že na celé té transakci se ani ona, ani nikdo jiný neobohatil. Ovšem neodpustila si jedovatou poznámku, že okraden byl jedině stát. Tím samozřejmě upadla znovu do podezření, tentokrát vážnějšího než předtím. A trvalo jí 2 hodiny, než vysvětlila, jak to myslí. Myslela to tak. Kdyby prý naše nakladatelství mohlo koupit slovník přímo od starého Feuersteina, stálo by to státní pokladnu 200 pade. Takhle sice antikvariát trhnul na Feuersteinovi 50 korun, jenomže tu zaplatilo naše nakladatelství, takže vlastně antikvariát jí trhnul na našem nakladatelství, tedy jeden státní podnik na jiném státním podniku, neboli tedy na státní pokladně. Tím Blumenfeldová všechno, jak se patří, zamotala. A jeden z vyšetřujících, popletený tou složitou logikou, usoudil, že o těch 50 korun trhnul stát vlastně starý Feuerstein. Protože kdyby prodal antikvariátu slovník za 200, mohl jej antikvariát prodat našemu nakladatelství za 200 pade, tedy za sumu, za níž byl ochoten starý Feuerstein prodat slovník našemu nakladatelství přímo, kdyby se to smělo. Ten soudruh se dožadoval pohnání Feuersteina před soud. Blumenfeldce se sice nakonec podařilo spíš ho ukecat, než mu to vysvětlit, ale stejně na ní ulpělo ódium šmelinářky a tak ji přeřadili z funkce odpovědné redaktorky do funkce redakční svačinářky.
3: Hlásí se vám opět první Radio Nocturno u mikrofonu Karolina. A jelikož vedle mě stojí Jiří Štuchal, tak vlastně by to měla být Barborka. Vítej, Jiří.
4: Je Barborka. No ne, podívejte se, totiž poslouchejte, slyšíte tu rýmu, ano?
3: Ano.
4: Vidíte ty oči? Mm-hmm. Nic sentimentálního, představte si, jak by mě zčervenal nos. Žádné náhrobní kameny, žádné vzpomínky. Přikročme raději dále k dalšímu bodu programu, prosím.
3: Víte, Jiří, já jsem strašně ráda, že totiž jednou také mohu zpovídat já vás.
4: Jo, vy mě budete zpovídat, tak se ptejte na hříchy. Já se vyznám, tady jsou lidi, ty rádi by to slyšeli. No, tak
3: no,
4: se ptejte.
3: Jestli je humor váš hřích?
4: To je rafinovaná otázka. No, četla jste někdy, ne, to jste nečetla, Bibli. To je taková knížka, to už dávno vyšlo,
3: četla.
4: Už se to nepíše, už teď, jo, to jste četla, jo?
3: Mm-hmm.
4: To se rozdělím. No, teď napsalo to moc lidí dohromady, zadarmo, původně, že a byly tam moc chytrý věci, na tu dobu moc chytrý věci, tam byla jedna věta a ta zněla i spravedlivý 7x denně zhřeší. Jde-li o humor, tak já bych rád byl tím spravedlivým. Tak teď jsem se dostal.
3: No a kolik těchto hříchů tedy bude v našich radionekturnech?
4: Jo, to už tady jste se ptala Bedřicha Zelenky. Já vám musím říci, že nejsem odpovědný činitel, tedy redaktor, já jsem řadový

0: činitel a jakožto takový nemohu se k ničemu zavázat. Já vás ujišťuji, že se budeme snažit o dodávky do toho Nocturna a subdodávky. No potom samozřejmě záleží na interpretech, tedy na zpracování tohoto humoru. A často se podaří někdy i ze špatné dodávky udělat 603. Tak jsem to myslel. Zase dobře, že? Zase jsem si to
1: z toho vyplul, ano. No, teď to bude horší. Teď bych se chtěla obrátit trošku přímo k vám. Jiří, vy vlastně celý život bavíte lidi. Jak to, že to na vás nemá vůbec žádný vliv? Jak to, že jste tak vážný člověk v civilu?
0: No, ona to nesouhlasí tak zcela. To je odezva dávné minulosti. Já jsem v minulosti dělal satiru jako úvazek. To znamená, že jsem se díval na pitomosti a pak jsem to zveselil. A tak, asi to je asi tak zhruba, že ano. No, to je satira. No ovšem, nebylo to dost radostné, protože vždycky se musí najít případ, který trochu bolí a zlobí. A teď už je to lepší, teď už se víc směju.
1: No, ale přece není možné, abyste se vůbec nezlobil. Co vás nejvíce rozlobilo v posledním roce?
0: No, to vám nemohu říct, protože já nemám nějak kategorizován humor. Rozumíte, že bych měl zlost pro odpoledne a jednu na ráno a takhle. Já se zlobím stejně v samoobsluze, v hospodě, doma, mám to stejný, aby se to nepletlo. Jo, moment, ale zlobil jsem se velmi na množné číslo.
1: Na množné číslo?
0: Ano. Já to řeknu symbolicky, on když někdo nebude rozumět, tak to bude dobrý. Tak podívejte se, řeknu vám anekdotu. Chlapeček píše úkol a volá na tatínka. Tati, prosím tě, jak je množné číslo? Ty jsem to spleš, máte si?
1: Ano, já totiž poslouchám, co z toho vyjde.
0: No, on se ptal, jak je jednotné číslo od zmetky? A tatínek říkal, jednotný to u nás vůbec neexistuje. Takhle. No, bylo dobře, že měli o čem se myslet.
1: Ano, já myslím, že bych se vás raději měla zeptat na něco veselého.
0: No, prosím.
1: Čemu jste se nejvíce zasmál v minulém roce? Nebo v posledním roce?
0: Letos, hned po 1. lednu jsem se zasmál. Upřímně, srdečně bylo mi dobře, protože to, co se vloni zavedlo u nemalé zlosti nás všech, no, to se zase 1. ledna zrušilo.
1: A to byla výplatní střediska.
0: No ale ne úplně se to nezrušilo. Ještě něco zůstalo, abychom si tak rychle neodvykli.
1: A já jsem s vámi chtěla udělat takový veselý rozhovor a mám pocit, že se mě to nějak vymuklo z ruky. Řekněte na závěr něco veselého, Jiří.
0: Já bych snad bych řekl něco smutného, ale směšného. Jde o belgického státního příslušníka, takže to nebude tak špatný. Přivezl k nám stroj. Takový stroj, který se u nás montoval v nějakém provozu. No a tam odborníci se k tomu sešli a on to tam měl montovat, přišel tedy v pondělí a oni, odborníci, tam četli, že noviny, nad těmi novinami rokovali, potom si dali kávu, pak poslali pro pivo, jemu dali taky napít piva, pak poslali pro párek, jemu dali taky ten párek, jemu dali taky napít ještě jedno pivo a tak to šlo. No a bylo úterý a zase přišel a oni tam nad těmi novinami, nad těmi čtverečky se trošičku takhle museli pobavit a podiskutovali a kafe a pivo a pak byl druhý den, další den šel k náměstkovi a povídá mu, prosím vás pěkně, nezlobte se, já umím jenom francouzsky. Já bych potřeboval něco přeložit, chtěl bych to těm pánům říct. Prosím. A přeložil mu to. A on se ptal na tuto jednoduchou větu. Pánové, já jsem s vaší stávkou solidární, ale přidat se nemůžu, já jsem Belgičan.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak jste to sami slyšeli, Marta Kubišová, Nepiš dál, ale tahle neznámá originální verze společně s Milanem Nedělou. A u něj s dovolením ještě chvíli zůstaneme. Jedno další Radio Nocturno uváděli pánové Šimek a Grossman. V klubu Olympik si už tou dobou četli své povídky sami, ale v Radio Nocturnu je tehdy zastoupil právě Milan Neděla.
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Velmi hezký dobrý večer vám přejeme přímém přenosu z divadla Rokoko, odkud uslyšíte malou ukázku z programu divadelního klubu Olympik. Hrát vám bude beatová kapela Mephisto se svými solisty Petrem Kaplanem, Viktorem Sodomou, Jiřím Dospělem a Karlem Svobodou.
3: Slyšet byste měli povídky Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana, kteří je píšou pro divadelní klub Olympik, a měli byste také vidět a slyšet výběr z repertoáru skupiny Mephisto, která je stálým hostem divadelního klubu Olympik. Pan František Kopal, vedoucí této kapely, vybral citlivou rukou několik skladeb, které pečlivě secvičil.
2: Také bychom vás chtěli seznámit s výsledky ankety o ideální beatovou kapelu roku 1965, kterou klub Olympik tento rok pořádal. Jedním z vítězů této ankety je i zde přítomný Petr Kaplan. Nakonec jeho doprovodná kytara je natolik sugestivní a rytmus je skutečně tedy tvrdý a nekompromisní, a já bych poprosil Petra Kaplana, aby i ve skladbě Karla Svobody a Ivo Fischera Bílý měsíc to dokázal. Zpívat bude Viktor Sodoma a hrát Mephisto.

0: Milan Neděla čte povídku Moje příhody z dětství.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejčilejším. Mé ploché nohy se jen těžko daly nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se nedalo vůbec mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na hubertus. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si se mnou hráli rádi a dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně si vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této hře půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mne krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rozšlápl kladinu a vytrhl kruhy s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje pověsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicinbal hluboko do parket. Snažil jsem se však vyjít s tělocvikářem v dobrém a ukázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen, dokonce mě varoval, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl, číslo 63 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět mi pomohl strýc a upravil mi dřeváky do řemení. Takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kam si mohu uložit dvoukolák s potravinami. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít starorežnou. Když mu došly peníze, plačky mě prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář zvolal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Pak mi přikázal, že se musím na horách starat sám o sebe a chodit 30 metrů za výpravou. Načež sáhl do peněz vybraných od žáků na cestu, proklel mě a opil se sám. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu, seděl jsem v přeplněném kupé, lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, usoudil kdosi. To dělá ten tlusťoch, šeptali jiní a ukazovali na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní, pospícháme. Ani jsem se nehnul, byl jsem na podobné urážky zvyklý. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne, nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Hory byly krásné, jenom mě překvapilo, že sníh klouzal. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel jeřáb, byl čas k obědu. Ale přece jen jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáku a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle utrhla mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář, tlusťoch utrh lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči, spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu? Vím, řekl jsem, a budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina roztála. S omluvenkou od horské služby, která potvrzovala, že jsem 6 neděl držel sněhový příval, jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Na to vystoupil předseda třídy kamarád a oznámil, že mě pionýři berou mezi sebe. Postavili lešení a uvázali mi šátek spíchnutý ze dvou prostěradel. A když mě spolužáci pozvali, abych si s nimi zahrál naši nejoblíbenější hru na panáka, neznalo mé štěstí hranic. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy, když do místnosti vstoupil tělocvikář, přistoupil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit kostroune.
0: Poslední hit dnešního večera, tedy dnešní půlhodinky, jsme svěřili inženýru Petru Kaplanovi. Petr Kaplan je velmi populární beatová osobnost, dokonce odborníci ho považují za tak významného v oboru beatové hudby, asi tak jako je Mičurin pro pěstění a křížení různých plodin. Čili skutečně popularita jeho je nemalá.
2: A také popularita hitu je nemalá. Jedná se o hit Roll Over Beethoven.
0: Zpívá jej společně s Jiřím Dospělem.

0: Přímým přenosem z divadla Rokoko jste poslouchali Radio Nocturno. Hrála Big Beatová skupina Mephisto, zpívali Viktor Sodoma, Petr Kaplan, Karel Svoboda a Jiří Dospěl. Pořadem vás provázeli Jiří Grossman a Miloslav Šimek, kteří také dnešní půlhodinku připravili.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Divadlo pro vaše uši jsme dnes celé věnovali Radio Nocturnu, hudebně zábavným večerům 60. let, které se přímým přenosem vysílaly z pražského divadelka Rokoko. No a navzdory vzájemné konkurenci v květnu 1968 se tu se svým programem představil i Semafor a Jiří Suchý. Mimochodem, Jiří Grossman si tady už další společnou povídku napsanou s Miloslavem Šimkem přečetl sám.
3: Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tradicionál, který se jmenuje Co? Kam se poděl asi?

0: za to, že ti ustřih v lásky.
1: Dobrý večer, paní Panírková.
2: Dobrý večer, já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové, měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce, v našem věku už by to bylo trošku absurdní, a mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
1: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptěl, ale to přejde, víte, čas.
2: Vydejchejte se.
1: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
2: Tak to úsporněji, prosím vás, úsporněji. No.
1: No. Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
2: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost, a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako... Pro
1: ano, ano, to jste nazval správně.
2: Vedoucího divadla, nebo jak se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože to je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě čte.
1: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně, to na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
2: ano,
1: tak jsem najel na nový model.
2: Už se musí pomalu.
1: No, více Grossmanů opravdu do divadel, do pražských.
2: A dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
1: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu, vidíte, už jde, on je takový skromný. No. To je Jiří Grossman.
3: Po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejmíň Einstein. A ono,
1: no,
3: zatím,
1: a taky?
3: Ono zatím přijde, nebo on přijde, že jo. Já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale... přišel jsem, je tady moc hezky, a já bych... Spíš tedy sáhl k připravovanému, nebo připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou, a to děláme do dneška. My jsme, taky se nás, no to sem nepatří, on je, my jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A... Je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220. Ten sprosták, co napsal Decameron, Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát, Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7. Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem, k aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až 3x. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy dna bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě a více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu, jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku, jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julii, Lucii, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že lecos pamatuje. A kdyby jsi slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystekali se dosyta tři mušketýři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Berijou. Tak vidíte. Do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem. Podzim, podzim přichází, nadělá

Příjemný nádech nostalgie nám dnes přineslo Radio Nocturno z archivu Českého rozhlasu. Co říkáte? Tak zase někdy v podobném duchu se naslyšenou těší vaši archiváři Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

Ador Dalí posvačil na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kolem běžel čas a mě unikly souvislosti, no nedivte se prosím vás. V takový krásný společnosti vám